Ještě mi nebylo 6 roků, ale už skoro, zapsali mě rodiče do hudební školy v Opočně, že se tam budu učit hrát na housle. Byl jsem malý, na inzerát mi sehnali housličky půlové a já jsem začal chodit na Trčkovo, neboli na tak řečené malé náměstí, k panu řediteli hudební školy Josefu Václavu Kratochvílovi, o kterém určitě bude ještě někdy řeč. No a ty housličky jsem trápil, až sténaly. Nějaký čas to trvalo, než jsem mohl hrát aspoň národní písničky ve snadném slohu, upravené pro budoucí virtuózy panem Beranem, tuším, že Josefem. Ale už tehdy jsem k ním získal vřelý vztah. A tak dnes začnu jednou z nich.

Národní písničku Koupím já si koně vraný, která je současně tak tesklivá i zas furianská, jsme vám hráli v úpravě Jana Slimáčka a v podání plzeňského lidového souboru řízeného skladatelem Zdeňkem Lukášem.

Zpíval Jaromír Horák, snímek pochází z roku 1972. To mi bylo 36. A po 9 letech strávených v Československém rozhlase v Praze byl jsem už 3 roky ve svobodném povolání. To jest, ochutnával jsem, jaké to je žít bez existenční jistoty. Ale kromě jiného i písničky mě držely nad vodou. Už jsem jich měl na svědomí pěknou řádku. Například Půlnoční uspávanku, kterou s country beatem Jiřího Brabce naspíval tehdy stále populárnější Jiří Grossman s Libuší Cincibusovou. My jsme byli kamarádi už od poloviny 60. roků. Slova jsem napsal k melodii Luboše Sluky, svého staršího souputníka Sopočna, který byl v tom čase před 60 lety šéfredaktorem hudebního vydavatelství Pantone.

polovině 60. roků minulého století, to zní hrozně, když to tak slyším, minulé století, nám bylo dobře. V rozhlase jsem připravoval písničkový pořad Polní pošta, oficiálně určený vojákům základní služby, ale víc ho doma poslouchali jejich rodiče a milenky, případně manželky, pokud byli ti hoši v povinné uniformě už před nástupem do kasáren až příliš čilí. A Luboš Sluka, to už jsem řekl, byl v hudebním nakladatelství Panton. Chodil jsem tam za ním často a tak jsem se tam seznámil s jedním z průkopníků českého swingu, s vynikajícím klavíristou a skladatelem nádherných písní Leopoldem Korbařem. Byl milý, skromný, k mladému adeptovi textařského řemesla byl vstřícný, dokonce zhudebnil jedno mé veršové cvičení Nadlouží krouží komáří hejna. Ale jeho nahrání jsme se nedočkali, protože na konci těch nadějných roků přijela původně prý spřátelená, náhle však nepřátelská vojska a spadla klec. Ale Korbařovy starší melodie ve mně a věřím, že nejen ve mně, jsou pořád živé. Pošlu vám teď tu snad vůbec nejznámější, ale pozor, tak, jak ji určitě neznáte a beze zpěvu, zpívat si můžete sami.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Hrál, to by vás asi nenapadlo, salonní orchestr Josefa Vejvody. Ale u skladatele Leopolda Korbaře se zdržím, že se často nahrávali jeho pomalé foxy jako vlající šátek, dárek na památku nebo denně vzpomínám, to se nedivím. Víc mě překvapuje, že se opakovaných snímků dočkala i svižná Vystavím zeď kolem tebe. Můžeme si ji poslechnout hned dvakrát. V obou případech s orchestrem Karla Vlacha. Poprvé ze snímku z roku 1940 a podruhé z roku 1950. Pouhých 10 roků a jaká změna. A nepřišla jen díky lepší technice. Slova Jaroslava Moravce zpívalo v prvním případě jakési ultrafon trio, vytvořené asi čistě účelově, tuším v něm skoro s jistotou hlas doktora Swinga Arnošta Kafky. Ve druhém Rudolf Cortés. Vzpomínám si, že Cortéze a tuhle písničku jsem slyšel poprvé naživo na nočním koncertu Vlachova orchestru od 23 hodin v divadle Estrády a satyry ve Vodičkově ulici. Když jsme tam tehdy s přítelem Ivem Přikrylem, taky bláznem do swingu, šli z naší koleje v Lazarské ulicí Vladislavovou, náhle se k nám přitočilo jakési postarší už nočňátko a urputně nám nabízelo své služby. My se tak vylekali, že jsme do divadla přiběhli skoro bez dechu. Vidíte, zdánlivě bezvýznamná chvilička, ale já ne a ne se jí zbavit. Velko město a jeho nástrahy, kterých se tak bála moje maminka, když mě tam musela pustit na studia, předvedlo svou horší tvář.

hned ta o 10 let mladší verze z roku 1950, i když pro mě v tomhle roce tehdy ještě neexistovala.

Za Leopoldem Korbařem jsem byl dokonce jednou u něj doma. Bydlel ve vilce na stráni nad Podolím s výhledem na Vltavu. To už byl v důchodu a velmi, velmi se mu zhoršil zrak, téměř neviděl. Jenže u klavíru omládl, nad klávesami mu ta téměř úplná slepota nevadila. A to mi připomíná, abych obrátil list výtečného současného houslistu Milana Al-Ashába, se kterým jsem už třikrát vystupoval na jeho koncertech. Četl jsem na nich básně. Zatímco on mě udivoval a dodnes udivuje tím, že hraje všechno od Bacha až po současné skladatele z paměti, bez not. Ptal jsem se ho, jak si může pamatovat celé skladby. A on mi vysvětlil, že mu pomáhá paměť prstů. Zázračná věc, řekl jsem si. To bych měl taky mít, když celý život píšu. Nejdřív na psacím stroji a dnes na počítači. Jenže jsem zjistil, že u mě to platí jen částečně. Bez očí bych se na správná písmenka netrefoval. No tak ať nablízko vidím naštěstí ještě dobře. Avšak opustme minulost. Vzpomínky jsou sice jednou z podmínek tohoto pořadu, ale nemusí být všechny staré víc než půl století. Nahrávce písničky, kterou vás chci potěšit teď, je teprve 13 roků.

Líbeznou lidovou Zdálo se mě, má panenko zpíval s orchestrem Václava Hybše moravský bard Jožka Černý. Ale to možná nosím mouku do mlýna, to jste poznali. Když už jsme u Hybše, vím, že v tomto pořadu měl taky svůj cyklus, říkal mi to. Konec konců, jak by ne, taky je to krajan z Police nad Metují. A my spolu teď připravujeme, snad to smím prozradit, už se pomalu a snad jistě blížíme k cíli, připravujeme spolu knížku jeho vzpomínek. Vymyslel jsem název, zatím jen pracovní, ale když ho řeknu, třeba ho posvětím. Mluv, kapelníku, mluv, tak nám držte palce. A poslechněte si se mnou, jak mu jeho trubka pěkně hrála, když si pro ní a pro svou kapelu upravil slavný menuet Luigi Boccheriniho.

Jak jsem to říkal minule, že teprve tři tvoří společnost, tak si dáme Ibsen do třetice. A to v písni, kterou si přivezl, tuším, ze Švýcarska, když tam byl s Valdemarem Matuškou, na dvě písničky dirigovat významný zahraniční orchestr. Myslím, že Mnichovskou filharmonii, ale na tom nezáleží. Důležité je, že to bylo na mezinárodním festivalu, jehož prezidentem byl Charlie Chaplin a uváděla ho britská herecká hvězda Peter, já nevím, jak se přesně čte, Ustinov. Říkal jsem mu, myslím, Václavu Hybšovi, to jste se asi poměli, co? Ale vyvadl mě z omylu a vysvětlil bez jakékoliv lítosti, že zatímco všichni ti ve světě známí se krmili v luxusní hotelové restauraci, oni jako vyslanci naší kultury chodili jíst do bufáče, možná na stojačku, ale to si přidávám, na podrobnosti jsem se ho neptal. Hlavní bylo, že si odtamtud přivezl, pro Milana Chladila, Chaplinovu písničku, kterou autor českého textu Zdeněk Borovec pak nazval Té, kterou mám rád. A tu si teď poslechneme.

0: Před týdnem v prvním díle jsem vám sliboval hudební pestrost. Dnes dodám, že se nemíním vyhýbat ani kuriozitám. Víte, často se mě lidé ptají, jak to, že jsem po určitou dobu v minulých letech dokázal ne sedět, ale balancovat na dvou židlích, to jest hrát jak v divadle Járy Cimrmana, tak účinkovat v salonu Cimrman, zakladatele našeho divadla Jiřího Šebánka. Ten vznikl z jeho vůle mnohem později, až když Jirka divadlo opustil. K tomuhle případu já se vracím nerad, to by bylo na dlouhou řeč a je to složité, ale bez rozpaků říkám, že mě to zkrátka obojí bavilo. Například, už za studentských let jsem si oblíbil americkou lidovou píseň Ďáblovo stádo, někdy jmenovanou Nebeští jezdci, kterou u nás, pokud vím, prvně zpíval Cortés s Plachem. A když Jirka, my jsme mu říkali Šebas, když na ní napsal úplně jiná slova do svého pořadu Cimršantán a chtěl, abych ji spolu s ním a s Martinem Zágravským a s Karlem Bartoníčkem zpíval, neodolal jsem a souhlasil. V jeho Šebánkově kabaretní české verzi je to oda na vynález zdrhovadla. Zip.
1: Nad obzory Koloráda slunce.

0: finská vláda padla, v zemi vládnou zdrhovadla.
1: Je moc písní a písniček, které jsem kdysi dobře znal a které během dlouhých roků zapadly a spolkl je čas, ten vlastně prý ani neexistující prevít. Jedna, kterou jsem od mládí, možná dokonce od dětství už nikdy neslyšel, se jmenuje Pár kouzel znát. Nevím, zpíval-li taky někdo jiný než R.A. Dvorský. Podle mě by bylo nepochopitelné, kdyby ne, protože je příjemná, její melodie jakoby v uších nejen ladila, ale jakoby je dokonce hladila. Ale my si ji poslechneme od něho a od sester Hlanových. Slova k ní napsal dnes už zmíněný Jaroslav Moravec a protože se mi našel na CDčku R.A. Dvorský vzpomínky, a R.A. Dvorský byl další krajan, rodák ze Dvora Králové. Bohužel osobně jsem se s ním nikdy nesetkal, ale moc mi o něm vyprávěl přítel Zdeněk Petr, tak si tuhle líbeznost dopřejeme. Melodii k ní složil doktor Emil Ludvík, taky jeden z průkopníků českého swingu, který si nezaslouží zapomenutí.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky s Miloněm Čepelkou. Ještě jsme tady dnes neměli polku. A polka je přece tanec vzniklý u nás, je náš, se vším všudy. Je to taky náš dobrý vývozní artikl. A jsem rád, že stále vznikají nové písničky i v jejím rytmu. Sám jsem jich do repertoáru současných orchestrů přidal, no nevím kolik. Když píšu texty, dělám to většinou k hudbě už hotové, což je někdy trochu svazující, aby se spolu slova a hudba nehádaly. Vždyť jak hudba, tak čeština mají své zákony, které by se měly z obou stran dodržovat. No, měly by se, ale ne vždycky se to děje. To je ovšem slovo do pranice někam jinam, ne sem, tak promiňte, že jsem na to ťukl. Původně jsem chtěl jen ohlásit polku moravského skladatele Václava Maňase mladšího, kterou jsem nazval Nade všecko rád. Trochu jsem si s ní s češtinou pohrál a kapelník dechové hudby Veselka Ladislav Kubeš, dlouholetý kontrabasista operního orchestru Národního divadla v Praze, ji svěřil zpěváku, který je také takzvaně všežánrový, Radku Žaludovi.

Když vzpomínám na své první kroky vedoucí mě k hudbě, nemůžu znovu nevzpomenout na dětství a na ředitele opočenské hudební školy Kratochvíla. Udělal pro mou, a nejen pro mou, hudební osvětu obrovsky mnoho. Pořádal takzvané opočenské hudební soboty, na které zval významné koncertní umělce i hudební skladatele z Prahy a Brna. A žáci a rodiče žáků jeho školy, opočenští i z okolí, na nich vstřebávali hudbu, ke které by se jinak mohli jen těžko přiblížit. Koncertovali u nás virtuózové na klavír, na housle, zpěváci z Národního divadla, skladatel Jaroslav Křička a další. Místní divadelní ochotníci, odvážím se říct, že pod Kratochvílovým vlivem, si troufli dokonce na Křičkovu operu Ogaři a nastudovali i slavnou operní jednoaktovku V studni od Viléma Blotka. Tak jsem poprvé slyšel jména světově uznávaných klasických skladatelů Mozarta, Beethovena, Chopina a tak dále. Dnes vím, že mnozí na ty koncerty chodili především z povinnosti. Patřilo to, jak se říká, k dobrému tónu. Ale chodili a něco to v nich zanechávalo. Něco, o čem předtím asi nevěděli. I ve mně taky. Dopřejeme si teď na počest pana ředitele Kratochvíla Mozartův pochod a la Turka, jak ho nahrál orchestr Virtuosity Praga pod taktovkou Oldřicha Vlčka.

čím dnešní vzpomínání zakončím. Dlouho jsem dumal a dumal a pak jsem na to káp. Balčíkem. A nejen tak ledajakým a zahraným nejen tak ledajace. Vzpomenu si přitom, jak mě někdy na začátku 90. let minulého století, bohužel v českém, ještě v československém rozhlase, rozčílila jakási mladá hlasatelka, když řekla, že budou hrát polku Josefa Ponkara. Vybouchl jsem smíchy i vzteky. To jsme najednou tak všichni zmagořili z angličtiny, za komunistů upozaďované a náhle k nám houfně vnikající, že neznáme jméno poctivého lidového muzikanta ze Zdic Josefa Poncara, no to je napováženou. Naštěstí se to už neopakovalo, nebo aspoň já o tom nevím. A tak si od tohoto dobrého muže, celoživotního železničáře, který se nikdy hudebně nesprofesionalizoval, ale složil spoustu pěkných písniček, připomeneme si jeho valčík Ten večer májový. Text Vaška Zemana zaspívají Josef Opelt a Dana Suchá. Doprovodí je netradičně, všimněte si toho prosím, Plzeňská filharmonie. A mějte se dobře, Miloň Čepelka se s vámi v pořadu Desky, pásky, vzpomínky těší naslyšenou zase za týden.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Salava. Dobrý den, vítejte.
2: Já vás moc zdravím a začnu dneska netypicky veršem. Radost země přímo sálává, já jsem Petr Salava.
1: Tak mě Petr předběhl a já přidám tu svou. Jdem do toho s Petrem Salavou a historek scének a písniček záplavou.
0: Humoriáda.

0: Marek Lambora, Eva Burešová zpívali o tom, jak se krásně mají. Vy se máte taky krásně, doufejme, anebo se budete mít, protože jste s námi u toho správného pořadu. Petr Salava, chce něco říci.
1: Já jsem hrozně rád v Humoriádě a hrozně rád se tady vždycky vrací vám, myslím, že i s vámi, s Patrikem, ke starému, milému, laskavému humoru a ke slušnosti, protože to, co se v současnosti odehrává na mediální scéně, je prostě strašné a slyšejí to děti. A mně je to hrozně líto, tak právě proto bych dneska, jestli můžu vybrat na poprvé, vybral velikány, a sice pány Miloše Kopeckého a Lubomíra Lipského.
0: Ano, a navíc v jejich snad nejtypičtějších rolích Strossmayer a Hlust Vysihák. Co mají spolu společného? Jsme zvědaví.
2: Poklona hostivá, dobrý den. Promiňte, prosím, že jsem tak smělej. Já prej tady mám vyhledat nějakýho slavného torpéda.
3: No tak torpéda snad asi ne, to těžko, pane, my nejsme sklad munice, víme? Zvláště nenámořní. Vy, hádám, vy spíše hledáte ortopéda.
2: Jo, ortopéda. Tak nějak. Víte, on mi to starý asi nějak zašmodrchal, no to víte, inženýr. Tak vyražte být pan doktor.
3: Ano, ano, přímo. Ano, Strossmayer.
2: A kde bych ho tady našel?
3: Koho?
2: No toho, jak říkáte, toho Stožamera.
3: Strossmayera.
2: Jo.
3: To jsem já.
2: Jo, to jste přímo vy. No tak to je fajn. Víte, já mám vždycky rád, když je někdo přímo von. Tak to už vás vlastně ani hledat nemusím, víte.
3: No ale kdyby vás to třeba náhodou zvlášť bavilo, prosím, já jsem ochoten se vám tady někam schovat. Třeba tady někam mezi diváky.
2: Ale to já bych vás stejně rozeznal, víte. Kor mezi normálníma lidma. Poněvadž vyračte by takovej jakoby velice povědomý ksicht, víte? Hejte, prosím vás, nedělal jste náhodou v té nemocnici na konci města?
3: Na kraji města, chcete říct? Ano, dělal.
2: Dělal.
3: Ale dělal, no, ano, to byla krásná doba. No, to byla vůbec zvláštní, řekl bych přímo, unikátní nemocnice. Jo. Ano, unikátní nemocnice. To byla snad jediná nemocnice, kde nikdy nikdo nevzal žádný úplatek.
2: No. Takže tam jste dělal.
3: Tam jsem dělal, no já dělám, kde můžu.
2: Helejte, a že děláte Níčko tady?
3: Znáte to, ne? Autorské intriky, co vám budu povídat.
2: No jo.
3: Ale poslouchejte, vy jste mi taky nějak povědomí. Jaké pak je vaše ctěné jméno?
2: No tak mé ctěné jméno, Hlust Vysihák.
3: Ale ne, ano. Hlust Vysihák, to jste vy.
2: Přímo osobně.
3: Ten vrátnej, no, s těma práskačkama, s těma fousama.
2: No jo, ve
3: výslužbě. No, tak to už jsem doma.
2: Jej, to je škoda, že jsem vás tady nezastih.
3: Moment, nechoďte nikam, neodcházejte mi. Rozumíte mi, když říkám, že jsem doma, tak tím, jak si chci naznačit, že vím, kam vás mám zařadit.
2: No to jste teda frajer. Můj nadřízený si s tím letím lámou hlavu do dneška. Kam mě zařadit teda?
3: No a co pak vy teďko děláte?
2: No tak teďko hlídám stavební materiál pro výstavbu sídliště, které se nazývá Šestka v Levodole.
3: Jo. To je nějaké družstvo zubních lékařů, ne?
2: Ne, prej jsou to převážně boxéři.
3: Takže vy máte vlastně takové velice, velice rizikové pracoviště.
2: No ano, ano.
3: Poslyšte, ztratí se vám tam někdy, řekněme, jako příkladám, třeba pytel cementu?
2: Jo, kdyby jenom to, pane doktore, tuhle jsem se kapánek zamyslel nad tím ukazatelem plnění plánu a někdo mi ukrad dva pokoje a kuchyň.
3: Ne. I s příslušenstvím?
2: No tak naštěstí bez. To už ukradli dvě noci předtím mýmu švagrovi ze sídliště, které se nazývá Klidné stáří 08.
3: To je zřejmě nějaké sídliště pro důchodce, že ano? Ne, no tak ať to své sídliště přejmenují na Neklidné stáří 00 a je to, no. Zkuste jim to navrhnout.
2: No, teda jako nápad je to výborný, pane doktore. Páč ta 00 se tam ztratila taky.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak to byl slavný doktor Strossmayer a vrátný Hlust Vysihák v Silvestru 1979. Vzpomene si, Petr Salva, co tou dobou prováděl?
1: K Který to byl, prosím, ještě jednou
0: 79. minulého století.
1: Ježíš, to jsem byl mladý kluk, to jsem byl vlastně disc-jockey v největší síle, no tak to jsem
0: hrával.
1: Tak to hrával,
0: musel být Silvestr.
1: To, zaprvé jsem hrával Silvestry, což je něco, co už dneska absolutně netuším, co to je, ale hlavně jsem v té době hrál 30krát za měsíc, protože jsem musel. No, taky na to vzpomínám.
0: I v únoru? No, ne, pardon, tak to tam, bylo odbočení.
1: No, v únoru jsem možná hrál 30krát, že byl nějaký dvojáček.
0: No, jasně.
1: Ale jinak jsme hráli každý den. To byla těžká doba pro DJ.
0: Ano, tak hej, pane disc jockey, teď si poslechneme výběr pro naše posluchače. Mají na Ačku Miloše Kopeckého s Lubomírem Lipským, jak už otevřel tuto kapitolu náš dnešní host Petr Salava, anebo nastoupí Josef Náhlovský s Karlem Šípem. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B, pošlete na 90 011 04, telefon 731 800 900. No prosím, jsme na to dneska dva. A teď ještě Pavel Vítek zaspívá Víš, jak se mi líbíš.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A tak rovnou navážu, pokud je Petr Salava řidič, předpokládám, co si užívá nejméně a co nejvíce za volantem?
2: Tak já si jako nejmíň užívám Pražský okruh.
1: Ano.
2: A v současnosti mě trošku hlava nebere, že to je úplně nádherná nová betonová silnice a už je opět opravovaná. A mě by docela zajímalo, proč. Tak to mě vadí, protože stojíme v koloně každý den, ať je ráno, poledne nebo večer, Pražský okruh.
1: A on ještě není celý, ne, dokonce?
2: Já myslím, ten, který je u Barandova, ten jo, náš ne. Z D5-ky na D1-ku neustále opravy, fakt to nechápu.
1: Tak tolik apel. A co se Petrovi líbí za volantem, když řídí?
2: Mně se líbí, já poslouchám rádio a teď opravdu rozhlasové stanice střídám, mám každý denní čas jinou náladu, něco jiného v noci, když se vracím z vystoupení, něco přes den a je to můj skvělý společník, takže já si užívám tu jízdu v autě díky takové dobré společnosti.
1: Ano, a nebudeme jmenovat ten nejlepší pořad, který...
2: No, Ježíši Maria, je? Od 16 do 17 hodin je humoriáda.
1: Ano, výborně, tak děkujeme, sami jsme si o to řekli a jdeme vyspovídat posluchače.
2: Výborně.
1: Jestli chtějí Miloše Kopeckého nebo Josefa Náhlovského, dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: A já bych, chlapi, určitě pokračoval s panem Kopeckým a panem Lipským.
1: A my děkujeme.
2: Výborně. Mějte se
3: hezky. Hezký zbytek dne, naschle.
2: Naschle.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, pane Kučero, Standa Zemník vás zdraví, pana Salavu.
1: Dobrý den.
4: Inteligentního a správného člověka, který řekl tu úvahu na začátku, plně s ním souhlasím a chci tak jáčko.
1: Máme zapsáno, Stando,
2: mějte se. Děkujeme, díky.
4: A zdar, pánové.
2: Zdar, zdar.
1: Dobré odpoledne. Haló, haló, už vás slyšíme? Jste tam?
2: Už ne.
1: Tak někdo na lince visí, ale nemluví. Tak teď je tu nějaký mluvící posluchač nebo posluchačka.
5: Honzo, dobrý den.
1: Honzo.
2: Dobrý den.
5: Já vás zdravím, oba dva do studia.
1: Dobrý den.
5: Já bych teda hlasoval, jestli můžu, tak pro Pepička Náhlovského.
1: Můžete, samozřejmě.
5: A pro pana Salavu taková v podstatě odpověď na jeho otázku. Dokud budou hřibové v Praze místo v lese, tak to bude vypadat, jak to vypadá. No. Takže přeji hezký zbytek dne.
2: Vám taky, vám
1: a
2: taky.
1: A prvý už rostou po těch deštích, i když mírných.
2: A rychle z toho ven.
1: A jdeme dál, dobrý den. Halo?
6: Dobrý den, pane Salovo.
2: Dobrý den.
6: Pavle.
1: Dobrý.
6: A já dávám hlas taky Pepovi Náhlovským.
1: Máme no, zapsáno. Vidá. Mějte se, Miroslave, naslyšenou. Tak, další ještě, halo. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Karel z Krakovan, zdravím Prima dvojku a přál bych si taky Bčko.
1: Prima dvojka, děkuje, naslyšenou.
2: Naschledanou, naslyšenou.
1: Přátelé, žádná žena, tuším, se nám zatím neprovolala, ne. Chlapi to vzali do svých rukou a víc bylo těch, kteří si přáli Ačko. Takže pokračujeme na téma Strossmayer a Hlustvisiák.
8: A to komplet?
9: Komplet, protože u nás se všecko vyrábí i ztrácí komplet.
8: A to jak jsi s tím řetiskem nasplochování?
9: No tak ten tam naštěstí ještě nebyl, víte, ten se tam montuje až při třetí kolaudaci.
8: Tak jim tedy můžete navrhnout, abyste to sídliště jmenovalo 00 s otazníkem. No.
9: Když jinak nedáte, pane doktore, tak já to navrhnu. Ale pane doktore, jenomže ono u každého návrhu vždycky děsně záleží na tom, kdo to navrhuje, víme. Když třeba takový obyčejný nájemník navrhne, že by u každých dveří měla být taky příslušná klika, tak tomu řeknou, no, hele, moc neotravuj, buď rád, že jsi dostal kvartír. Když takovou kliku navrhne k těm dveřím sám náš ředitel, tak to všichni říkají, herko, tomu to ale myslí. Kam ten
10: ten chlap na ty zlepšováky chodí?
8: No vidíte, to víte, my lékaři musíme být jaksi informovaní ze široka a fortelně.
9: Ano,
8: my
9: ano.
8: Nesmíme vidět jenom tu, řekněme, zlomenou nohu. My taky musíme koukat, komu ta noha momentálně patří.
9: Ano. Já vám rozumím. Když je to hezká holka, tak si s takovou nohou dáte víc záležet, víte? Když to uplesnivýho dětka koukáte spíš na prémie, víte?
8: Poslyšte, a proč pak vy mě vlastně hledáte?
9: No tak já, pane doktore, jak se tak říká, tedy jdu preventivně. Totiž ty šoféři nám s těma mašinama tak zrasovali silnici, víte, že si tam co nevidět zlomím v obě nohy. Tak jestli byste si mě vzal potom k sobě, pane doktore.
8: Tak jo, jo. No tak já si vás napíši.
9: Fajn.
8: Jak jste říkal, jaké je vaše stěné jméno?
9: Pankrác, hlustvy si hák.
8: Ano, oni vám rodiče dali k sesní jméno Pankrác?
9: No jo, my bydleli dole v Nuslích, no a to víte, rodiče, ty vždycky koukají, aby se haranti dostali někam vejš.
8: Takže nepocházíte z nějaké rozvrácené rodiny?
9: No,
8: já tež ne.
9: To si myslím.
8: Ože my bývali chudí, my byli tak chudí, že u nás bývala nouze i u pohlavek. A místo krychlových metrů jsme obývali čtvereční.
9: No vidíte, a vykládejte tohle dneska těm mladým.
8: Ne, to nejde, no to je házení hrachu na zeď.
9: Nepochopím.
8: Ale nedivte se tomu, vám je taky dneska fuk, jestli nějaký váš předek dostal na zadek za to, že je husita, ne? No, tak vás mám napsaného.
9: Promiňte, prosím, a přesnou adresu nechcete?
8: No, k čemu, prosím, na co? Oni vás už od někud přivezou. No, a pokud budete alespoň trošku přivědomí, tak nám to doplníte.
9: Prosím vás, ještě něco, já mám takový zvláštní přání. Ano, já bych rád, kdyby mě mohla ošetřovat ta Ina.
8: Ina. No, a nemohla by to být nějaká Ina? No, ale já už musím jít, já mám v práci jednoho špičkového fotbalistu.
9: Špičkového fotbalistu? Hlíte, jestli ho složili na velkým vápně a on to vápně nějak poškodil, tak ať se s důvěrou obrátí na mě.
8: Ale ne. Tohle je případ celkem normální. Má obě nohy levé.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zdraví vás, dnešní posádka Humoriády, Pavel Kučera a Petr Salova, náš dnešní host. Petře, cítíte se v těchto dnech ještě letně nebo už podzimně?
2: Tak dneska ráno, když jsem vyrážel z naší vesnice, tak jsem se cítil velmi zimně. Fakt jsem až překvapen, že teď, když jsem dojel do Karlína, já jsem měl svetr a vestičku a teď tady v Karlíně nic takového nepotřebuju. To znamená, já bych si přál, kdyby ještě pár dnů taková příjemná podzimní teplota zůstala.
1: Lehce nad 20.
2: Jo, myslím, 25 bych bral.
1: 25. Jak je libo. Tak přátelé, my budeme brát to, co nám vybere teď dál v Humoriádě Petr Salava, prosím.
2: Já bych tentokrát použil imitátora Františka Uhra, aby byla změna. Doufám, že to bude dobrá volba. František Uher.
1: Takový lidový humor si myslím, tak asi, že by to mohl být.
3: Já jsem si nechal naléčit aj schválně červené víno, nebo jak říkají strýček horníček, že radši piju červené víno, nebo když se jdu vyčůrat, tak je poznat, že ve mně něco dobrého zostávo. Ano! Faktická, já jsem si se dneska hodně pozvávu hostů. Jsou to herci a komici, aby vám také něco pěkného povyprávěli. Prvního, koho pozvu k mikrofonu, je můj kamarád Luděk Sobota. Takže Luďku, ahoj.
4: Dobrý večer, vážení přátelé. Chlastáte? To ne, že bychom v Praze nepili, taky tam moja mi říká, člověče, Luďku, ty seš poslední dobou jako slunko, večer zalezeš do hospody a vyjdeš až ráno. Takže já jdu dále koštovat.
3: A dalšího, koho se pozveme, je také velice dobrý komik Jaroslav Šterco. Dobrý večer, přátelé, nazdar.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik pan Franta Uher, můžete ho mít i dál, anebo nastoupí Miroslav Donutil. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefonujete stále na 731 800 900. A ještě než spustíme další hit, vypustíme další písničku na vás s jednou známou kapelou, tak se zeptám Petra Salavy na nějaké DJské, diskžokejské perličky.
2: Musím říct, že letošní můj diskžokejský rok je velmi bohatý tím, že jsme obnovili akce nazvané Oldies Disco Show a chodí tam samozřejmě publikum, které odpovídá věku disc jockeyů, to znamená, my jsme teď hráli v sobotu, bylo to fakt úžasné a já odhaduji, že věkový průměr tančících byl 65+, a u disc jockeyů to myslím bylo zhruba stejně a byla velmi zajímavá situace, kdy jeden tedy starší pán přišel a říkal, jestli bych mohl zahrát na přání, což já moc nedělám. Dělám, ale on říkal, prosím, zahrajte mi tu písničku, kde se pořád ozývá dokola Ladislav, protože já jsem Ladislav a já tu písničku miluju. No tak dlouho jsme si povídali během té přestávky a pak se ukázalo, že ta písnička se jmenuje What is Love a že se to tedy blíží trošku tomu Ladislavovi, no ale dohodli jsme se, takže byla všeobecná spokojenost. A takhle to občas s těmi názvy, vždyť víte sám, holky, holky, běžte dál,
1: skupina Opus,
2: ano, tak někdy to tak zní, jakože česky, ale není to tak. Co jste vybral vy za muziku?
1: No já, co já, ale hudební dramaturg.
2: Ano, to mě
1: ale
2: zajímá.
1: Ale Petr Salava nám to uvede jako DJ. Je tady krtek od buty.
2: No výborně, kapela, která podle mého názoru vůbec nezestárla. A musím vám říct, že jak já pořádám ty koncerty Vánoční nostalgie, že mám teď v hledáčku právě kapelu Buty, takže jsem moc rád, že jsou tady.
1: Je tady Krtek, na konci si všichni svorně zavoláme Fire On.

0: Beyond. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jutá, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Tady pokračuje dnešní humoriáda. Petr Salava, náš dnešní host, a je zvědavý, koho si vyberete dál. Bude to František Uher nebo Miroslav Donutil? Zůstáváme s oběma na Moravě, dá se říct, s moravským humorem. Tak co vy na to? Dobrý den.
5: Dobrý den, pane Bojkovic. Zdravím vás, Pavel, po delší době.
4: Zdravím.
5: A pana Salavu, pardon.
6: Nic, nevadí.
5: Je to těžký kalibr, ale já bych nechal toho Uhra, pan Donutil je tam častokrát.
4: Máme zapsáno. Děkujeme, mějte se hezky. Tak, kdo dál se hlásí do humoriády?
7: Dobrý den, tady David, zdravím vašemu skvělému hosta a dávám Bčko.
4: Dobře, máme zapsáno.
6: Děkujeme.
4: Naslyšenou, dobré odpoledne, kdo dál je na telefonu?
8: Dobrý den, tady Jarda, já vás tam zdravím. A já jsem taky chodíval hrát takhle na různý srazy a na svatby. A za mnou přišel taky kluk a povídá, můžete ta hrát kvávu? A já si říkám, no herko, co on to chce? A tak jsme se chvíli domluvali, říkám, žádnou krávu neznám. A chvíli jsme se domlouvali a pak jsme nějak se domluvili, že chce zahrát Kláru od Čína.
4: No, myslel jsem si to, že tam to zamíří, tak nakonec jste se dohodli, zahráli.
8: No.
4: Tak, vydáváte Ačko nebo Bčko?
8: Dáme pokračování.
4: Dobře, děkujeme. Máme zapsáno, František Uher, má váš hlas naslyšenou. Dobrý den.
9: Dobrý den, tady František Elbil Vltavou, zdravím vás, pánové, a říkánka, abyste začali, já skončím.
6: No.
9: Dneska je humoriáda, humoriádě zábava. Je tam Kučera a Salava,
4: no, pánové,
9: a pana Uhra
6: děkujeme.
9: Který byl s Moravankou, pan Salava určitě by měli veliký ústek před mnoha lety v Americe.
6: No jasně, a vždycky se říkalo, že huba mu pěkně jela, panu Uhrovi.
9: No tomu je, no jasně, no. Pánové, přeji stále zdraví a jste bezvadní, díky moc.
6: Vám taky.
4: Děkujeme, dobré odpoledne.
10: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Petra Salavu.
6: Dobrý den.
10: Pane Salava, vzpomínám na 29. srpna, kdy jsem se zúčastnila, posluchačka Českého rozhlasu, 10. narozenin oslaví v Zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí. Bylo to vynikající, všem patří velký dík, moc se mě to líbilo.
6: To jsme moc rádi.
10: Hlasuji, Pavle, pro Ačko, mm-hmm. A všem posluchačům a vám přeji krásný večer či příjemné úterní ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům.
6: Vám také.
10: Růža z Rychnovska.
6: Růže, děkujeme.
4: Děkujeme, tak to byla živá žena první v naší humoriádě dnes. Děkujeme za návštěvu. Jinak Petr si sladké asi oblíbil, protože přinesl štrůdl.
6: Ano, velmi dobrý.
4: Nabídnul, děkuji moc, bylo to dobré. Nebudu to teď jíst, protože po sladkém usínám a to se teď nehodí, protože musíme pustit dalšího baviče a to je František Uher.
11: Já říkám, ženská, ta je jak drahé víno. Připraví člověka o rozum a peníze hlavně. No. Ano, ale to je nejlepší ty otázky, koukáte na ten risk. To je dobré, také sami tam hlubějá ty otázky. Minule tam bylo, že svobodný a ženatý chlap končící na rum. Před svatbu rum, po svatbě utrum. No. no. Ľudia, aj musím vám teraz zjeť, že aj tá kriminalistika včilka, jak to narústvo, co? To sa včilka aj všude krade. Vysvedujel před podluža na kole, pichel se jim kolo do stojana, minulý týden mi to zebrali aj s tým stojanem. Že taky vlážeky okolo obchodňáka a taková baba tam řve na policajta, že stojím ve frontě a na jednou peněženka z kabelky pryč. A policajt se ptá, že teti, a to jste necítiva, že vám na nuša. Ha? Baba z Ludla povídá, no to jsem cítiva, nevěděla jsem, že aj krade. Ha? Ludy, zase ji můžeme podnikat, no. A s mojou starou začali jsme všechno tady podnikat, závodně pleteme košíky, no. Jak by očilka, jaj zima. Moja mi říká, že Fransku, co kdyby jsme si někam vyrazili, ví? A jak by od náledí, tak se budu škubla na kole, vyrazila si přední zuby, měli jsme vyražené, no. Takže to by říká, že kapr nekouše, kapr džudžlá, no. Zkušenost, no. A nebo aj ty dovolenky, co? Žádné Bulharsko dřív za odměnu, dneska je to za trest, no. Ale tak dobré, no. Jezdíš a co? Kde jste byli, Lude? Tetino, kde jste byla na dovolené? Jste taká dopálená, opálená teda. Kanáre, Kanáre, no. Na Maltě? Já jsem byl už fakt na betóně, no. Okoupal jsem za barelu šejusem. Ale velice pěknou dovolenku musím prozradit také. Jela celá rodina Slabákových, můj kapelník, Moravánce. Pozdravuju, Honzika, vítaj. Ty milí, kázi se vypravili do jižních Čech na ty obloučky za podívat jazírka, jak tam jsou. A jak ta kapelník to šmatli přes tu dědinu, tak vám potká místní kostelník, praví, že Ježišmarja, pane Slabák, to máme štěstí, že tady jste na té dovolenci. Představte si, nám onemocněl varhaní v kosteli. A vy umíte na tu trumpetu, že byste nám v neděli na mši pomohl zahrát. Kapelník byl dobrý náladě, tudy to, co slúbil. Byla neděla, začala mša, všecko nachystané, farář káže, kapelník vzadu za týma varhánama také nachystaný. Nakonec se jim vše začne farář zpívat, že o, pane, přijdi k nám. A vzadu se ozvalo, a já ti za klobůček perko dám. A to tady jdeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak máme dokončenou sérii s Františkem Uhrem a máme pro vás další výzvu. Tentokrát proti sobě stojí Josef Náhlovský a Miroslav Donutil s nahrávkami z našeho archivu, tak si vyberte to, co by vás mohlo dneska rozesmát. A v tuto chvíli SMS-kujte humor mezera A pro Josefa Náhlovského, humor mezera B, to je SMS pro pana Donutila, posílejte na 90 011 04, telefon 731 800 900. Oba dva jsou skvělí vypravěči, pan Donutil na kus řeči, z toho je taky ta ukázka, kterou máme připravenou z tohoto slavného pořadu. No, mají své zkušenosti s moderováním, stejně jako Petr Salava, a on ví, že se budu ptát na nějakou peprnější historku.
6: Jo, jo, ne každá zkušenost je opravdu příjemná. Já jsem nedávno uváděl jednu mezinárodní akci v Karlových Varech, kde jsem byl v černém obleku, motýlek, prostě nažehlená akce, načančaná akce. A důležité je, že jsem měl boxerky bílé barvy. A co se mi nestalo, při prvním vstupu na jeviště, odkud jsem se hodinu nemohl hnout, mi praskly kalhoty, protože jsem se tam sehnul, a já jsem musel být na místě skoro hodinu, neotočit se, protože to by byl hrozný pohled. A víte, jak jsem pak opustil jeviště? Couvajíc. Takže taková vycouval hodina, to jsem doslova vycouval jsem z toho průšvihu, a řeknu vám, že takovou hodinku bych nikomu nepřál, protože na to pořád musíte myslet.
4: Takže poučení z toho plyne. Nechceš-li odhalit kalhot taj, vem si celé black tie, včetně boxerek.
6: Hlavně se neohýbej na jevišti.
4: A pevné kalhoty k tomu popřejeme. Přátelé, pevnou ruku při hlasování. Už známe výběr, Náhlovský nebo Donutil, to je pro vás. A teď Sen můj a Lízin. Petr Kotal, Stanislav Hložek.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Finální souboj dnešní humoriády se odehrává mezi nahrávkou Josefa Náhlovského s Karlem Šípem anebo Miroslavem Donutilem. Tak kam s vašimi hlasy dalšími? Ptáme se právě vás. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady Franta ze Svinů, druhý Sviny.
1: Ano.
2: Já bych dal pana Náhlovského s Ondřím je a ještě bych chtěl pozdravit Sisíka v Stodně, ať se mu dobře pracuje. Můj kamarád teď vydělává na důchodce.
3: Správně, děkujeme. Tak.
2: Díky na tomu.
1: Díky, já myslím, že to je přes dívka Petra Salavy?
3: Ne. Dobře. To byl kamarád nějaký.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
4: Dobrý den, já vás zdravím, Olgaři. Tady Petr, zdraví Petra a Pavla.
3: Ano, zdravíme. Děkujeme.
4: A zostaňme ještě na Moravě, já jsem ze Zdolny, která jsem zapomněl říct.
1: No výborně. A?
4: Zostaňme na Moravě.
1: Mhm. Jo, pochopil jsem, ale oni jsou oba z Moravy, protože Josef Náhlovský pak byl v Luhačovicích, pobýval v závěru, ale nepochází od tamtud, nemá tam ten kořínek, takže Bčko si od vás píšu.
3: Bydlel tam, no jasně, dobře.
1: Díky moc, Petře. Zdraví vás Petr, Pavel. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím oba dva ve studiu a přála bych si pana Náhlovského.
1: Máme zapsáno a děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Dobré odpoledne.
6: Ještě jednou Miroslav Karojné, pánové, a no ještě jednou hlas pro Pepi Náhlovskýho.
1: Jste mu věrný, děkujeme krásně, přátelé, za vaše hlasy a můžeme do finále s panem Náhlovským. Ošatka zdraví z Horoskopičin ze známého pořadu Televize Nova je tady.
7: Tak další.
8: Ano.
7: Dobrý den, pane doktore.
9: Dobrý den, pane Náhlovský, posaďte se.
7: Tady, děkuji vám.
9: Kdy jste tady u nás byl naposled?
7: Jo, víte, že už ani nevím, no, to bude pár měsíců, no. Co si to tam píšete jako už?
9: Ne, to si nevšimejte, já si jenom píšu každý úkon, který na vás udělám, abych pak věděl, kolik vám budu účtovat, víte?
7: Jste ještě žádný úkon neudělal, jako?
9: Jak to, že nezeptal jsem se vás, kdy jste tady byl naposled?
7: Jo, aha.
9: Rozumíte, vstupní otázka, to je podle sazebníku 120 korun.
7: 120 korun za zeptání?
9: Ano.
7: To je výborně, no, není to trošku drahý tohleto?
9: Tak drahý, no, tak drahý, drahý. Tak jste měl přijít po novém roce, to jsme tady měli velký slevy.
7: A taky velký návaly, ne?
9: No samozřejmě. No. U rentgenu se lidi málem ušlapali, protože na rentgen jsme dali slevu 70%, víte?
7: 70%?
9: No.
7: A já blbec byl na rentgenu v prosinci před volcem.
9: Chyba, máte využívat tyhle ty slevy. No, to... helejte se, víte, já si vás teda...
7: Průžky.
9: Já si vás poslechnu. Vyhrňte něco, nebo...
7: Vyhrňte něco.
9: Vyhrňte. Jo? Já si vás poslechnu. Pořádně, nebojte se. No tak poslouchám si plíc. Dýchejte. Nedýchejte teďka. Dýchejte zase. Říkám, dýchejte.
7: Já dýchám.
9: Asi fix nějak to tam neslyším, ale tak dýchejte zhluboka.
7: Já umím jenom z mělka.
9: Helejte se, to vypadá špatně. To vás asi nepotěším. Já tady mám dokonce váš rentgenový snímek plic. Helejte se. To není radostný pohled.
7: No to...
9: Všichni kolegové, doktoři se na to přišli podívat. Víte proč?
7: Ne.
9: To je unikum. Vy máte vaše plíce velikostí odpovídají plicím 11-letého chlapce.
7: Jo. A víte, že to sami mi řekli na sexologii.
9: Vyhol jste ten vzácný případ, kdy prostě pacienta, kterýmu se některé orgány holt nevyvinuli, no?
7: Zrovna tyhle ty dva, že jo?
9: No. Helejte se, posaďte se, co zrak?
7: Zrak, no nic moc, ale mám výhodu, že ty brýle, ty oči zvětšejí.
9: Brýle zvětšejí oči, ano, ano. Já si tam přesto zkontroluju.
7: Helejte
9: se, vidíte tu tabulku?
7: Tady? Jo, vidím, to vidím.
9: Jo, tak říkejte, co vidíte, já budu ukazovat, jo?
7: 3.
9: Výborně.
7: 7.
9: Správně.
7: 6. 3.
9: Tady v rohu dole? Tady v rohu dole.
7: To je nějaký ščr nebo co, ne? To je azbuka?
9: Ale ne, to je od mouchy něco tady, to zapomněla. To zapomněla sestra. No tak jako zrak v pořádku.
7: Zrak
9: v pořádku, odpovídající věku. Helejte se, já nevím, jestli vás to potěší nebo vás to zarmoutí, ale musím vám říct, vy jste prakticky úplně zdrav.
7: Takže dneska nebudu platit nic, to jsem rád teda.
9: Ne, to jsem neřekl. To jsem neřekl. Diagnoza zdrav podle tabulek. Zdrav je za 1000 korun. Víte, když tomu připočtu ještě vstupní otázku, kontroloval jsem vám zrak, plíce, je to dohromady 1950 korun. 1950 korun mám.
7: Zdrav, 1950.
9: No.
7: Tak já mám tady 2000, teda pan doktore, a tu 50 si nechci jako ryško.
9: To je v pořádku, ano, ano.
7: Ještě mi řekněte, ježiš, takovou strašnou věc, já mám příští měsíc na operaci menisku, víte.
9: To se prohnete.
7: To se prohnu.
9: To se prohnete. Meniskus je drahej.
7: To je nedrahej.
9: Na to nebudete mít, ale helejte se.
7: To jsou 100 000.
9: To jde opravdu řádově 100 000, ale potěším vás, na tyhle ty dražší operace už si můžete u nás vzít hypoteční úvěr.
7: Takže já budu mít koleno a hypotéku.
9: Na hypotéku, ano, ano.
7: To je výborně. No to už se mi radši vyplatí, když budu na půdu a oběsím se, ne?
9: V pořádku, žádný problém, ale do kapsy si vemte sebou nějaký peníze, víte, protože jenom ohledání mrtvoly už je dneska za 5000. Josef Náhlovský.
1: Tak bychom se mohli rozloučit stylově. Buďme zdraví a buďte zdraví všichni.
3: A já hlavně doufám, Pavle, že jsme potěšili milým a laskavým humorem a budeme se těšit zase příště naslyšenou. Naschledanou.
1: Naschledanou, to jsou slova Petra Salavy. Přeju dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Vláda schválila zpřísnění pravidel pro prodej a užívání kratomu. Zpřesnila také vymezení památkové rezervace v Holašovicích na Českobudějovicku. Čeští volejbalisté porazili na mistrovství Evropy Slovensko a mají jistý postup ze skupiny. Na jihu Čech bude slunečno s teplotami do 23 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Pravidla pro prodej a nakupování kratomu by měla být od příštího roku přísnější. Takzvaný lex kratom schválila vláda. Chce třeba zakázat prodej této psychomodulační látky online nebo pro ni zavést spotřební daň.
2: Látka by měla podléhat taky základní 21% sazbě DPH. Užívání kratomu je rozšířené hlavně mezi středoškoláky. I proto kabinet podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO upravuje taky věkovou hranici.
3: Navyšujeme věkovou hranici pro legální nabývání a užívání psychomodulačních látek z 18 na 21 let.
2: Zpřísnění pravidel podporuje i část opozice, třeba starostové. Podle předsedkyně jejich klubu Michaely Šebelové by ale kabinet neměl rušit e-shopy.
4: Online prodeje přesune lidi na černý trh a nebude to funkční prostě opatření.
2: Stejné obavy má také Hospodářská komora. Při užívání kratomu hrozí vznik závislosti a předávkování. Mezi jeho nejčastější negativní účinky patří bušení srdce, zvracení nebo zmatenost. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Vláda zpřesnila vymezení památkové rezervace v Holašovicích na Českobudějovicku.

0: rezervací. Dny zdraví v Bechyni na Táborsku pomohly včera s diagnózou onemocnění kůže u několika lidí. Kromě měření hladiny cukru a cholesterolu v krvi totiž nabídly ještě prohlídky mateřských znamének. Právě při nich lékaři zachytili několik nebezpečných jevů, říká dermatoložka Libuše Samzmová.
1: Po dnešních konzultačních činností dermatologem jsme našli 4 bazaliomy, jeden velmi suspektní melanom, jeden spinocelulární karcinom a 11 aktinických keratóz, které se musí následně řešit, aby pacienti předešli kožním nádorům.
0: Další dny zdraví budou například ve čtvrtek v Českých Budějovicích nebo 22. září ve Strakonicích. Sport. Čeští volejbalisté si s předstihem zajistili postup do osmifinále mistrovství Evropy. Slovensko porazili 3-0 na sety a vyhráli v italské Modeně i třetí utkání. Pokračuje trenér českých volejbalistů Jiří Novák.
2: Toto zápasy, kde sice nejsme favoriti, ale nejsme odepsaní. Prostě ty role se obrátí. My teď můžeme s klidným srdcem bušit do soupeřů, kteří jsou papírově silnější než my, a pokusit se o překvapení.
0: Už s jistotou postupu do osmifinále čekají českou reprezentaci ještě 2 zápasy ve skupině. Dnes po 21. hodině nastoupí proti domácím Italům, zítra pak narazí na Slovinsko. Počasí. Na jihu Čech očekávejte polojasno až jasno, teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 20, vítr bude slabý proměnlivý nebo bude klidno, biozátěž bude mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. Na Písecku je uzavřená silnice 138 mezi Záhořím a Dobešicemi a silnice 140 mezi Ražicemi a Štědicemi. Pro nákladní vozidla nad 6 tun platí uzavírka silnice 105 v Nemějicích. Sledujte dopravní značení.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Pět hodin a k tomu 5 minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, a to v úterý 15. září. Dobré ráno a hezký den přeze studia Luboš Voráček.

Michal David dospíval 8:15 po 5. hodině. Dobré ráno, dnes už je úterý 15. září. Do konce roku zbývá pouhých 107 dní. A svátek dnes mají Jolany. Jolana je jméno slovanského původu, jedná se pravděpodobně o východoslovanský překlad řeckého jména Helena. Ale může pocházet také z maďarského slova Jolán, česky tedy dobrá anebo správná dívka. Tak Jolanám k svátku všechno nejlepší. Právě 15. září roku 1420 Vyšehrad začaly obléhat oddíly pražských, orebských, žateckých, lounských a také táborských husitů. 15. září roku 921 zemřela svatá Ludmila. Byla na příkaz své snachy Drahomíry uškrcena podle legendy vlastním závojem. Stalo se tak na Tetínském hradišti. Mimochodem kněžna Ludmila byla manželkou prvního historicky doloženého Přemyslovce, knížete Bořivoje I., matkou knížete Vratislava I. a babičkou svatého Václava, a také chronologicky první českou svatou. V roce 1888 zemřel na Hluboké Jan Adolf II. Ze Schwarzenbergu, příslušník a také kníže šlechtického rodu Schwarzenbergů, představitel tzv. Primogenitury a 12. vévoda Krumlovský, který se významně zasloužil o modernizaci hospodářství a průmyslu v jižních Čechách a také na Šumavě. Na schwarzenberském domíniu zavedl revoluční reformy v lesnictví, zemědělství a také v rybníkářství. V roce 1922 zemřel v obci Nemyšl u Tábora Matěj Norbert Vaněček. To byl matematik a středoškolský a vysokoškolský pedagog. V roce 1946 zemřel rodák z Třeboně František Heřmánek, spisovatel, básník a rozhlasový pracovník. Bylo mu 45 let. V roce 1976 zemřel Josef Sudek. To byl významný fotograf pražských motivů, ateliérových aranžmá, zátiší, reportáží, krajiny a také reklamy. V roce 2011 zemřel Otakar Vávra, známý to filmový režisér, scénárista a pedagog. A ještě vzpomeňme rok 2018, to zemřel Bohumil Kulínský, dirigent a sbormistr, známý především tedy vedením dětského pěveckého souboru Bambini di Praga. Bohumilu Kulínskému bylo 59 let. 15. září, což je dnes, se narodil Petr Bezruč, spisovatel, v roce 1867. V roce 1872 se v Dobronicích u Bechyně narodil Štěpán Doubek, hudební skladatel a pedagog. A 96. narozeniny by dnes měl herec Petr Haničinec. Vám, kteří máte dnes výročí svého narození, tak všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: Je 17:15, máme pro vás informace o počasí. V noci bylo jasno, postupně až polojasno a mlhy. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 11 až 5 stupni Celsia. Přes den očekávejme polojasno až jasno. Ráno s četnými mlhami a nebo nízkou oblačností, které se budou během dopoledne rozpouštět. Nejvyšší teploty 20 až 23 a na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vád by měl slabý proměnlivý vítr rychlostí do 3 metrů za sekundu a nebo bude klidno. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé a biometeorologická předpověď je dnes stejně jako včera na stupni číslo 1 a to je mírná zátěž.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Bývalý fotbalový brankář a legenda českého a československého fotbalu Luděk Mikloško ve 64 letech zemřel. V posledních letech se potýkal s rakovinou a po prvním vyléčení další terapii po opětovném nástupu nemoci už odmítl. Do poslední chvíle pracoval jako sportovní ředitel pro mateřský klub Baník Ostrava. Za malou chvilku na tuto fotbalovou osobnost zavzpomínáme.

0: Bývalý fotbalový brankář a československý reprezentant Luděk Mikloško zemřel. Informaci Českému rozhlasu potvrdil Baník Ostrava. Luděk Mikloško podlehl rakovině a poslední týdny strávil doma u přítelkyně. Byl prvním hráčem z bývalého Československa, který po revoluci v únoru roku 1990 přestoupil do Anglie a nemusel čekat do 32 let jako jeho předchůdci za komunismu. Stal se legendou West Hamu United.
1: Pro mě to bylo obrovské štěstí v tom, že jsem už nespadal teda do té kategorie, když mě už bylo 28 let, ale pořád ještě jsem měl 4 roky před sebou, abych mohl vůbec přemýšlet o tom, abych se dostal někde ještě jakoby do zahraničí.
2: Vzpomínal na životní přestup Luděk Mikloško.
1: Ta hra se mně se tenkrát líbila, protože byla celkem jednoduchá, nedělala se z toho žádná věda, prostě zápasy se rozhodovaly v 16, takže tak se to i nějak bralo. Dostat balón co nejrychleji do 16 a tam prostě se pokusit dát branku. Když jsme hrávali proti Wimbledonu, to vyloženě to bylo silový fotbal. Měli příkaz už, protože věděli, že chodím na centry, že nějak to velký vápno, že celkem si tam ovládám. A tak samozřejmě první jejich úkol byl zastavit mě, ať to bylo nějaký roztržený obočí, zlomený nos, že to k tomu patřilo. Nějaký trhanec na oku, nějakých 12 stehů kolem oka a dochytal jsem zápas.
2: Hned po první sezóně v Anglii ho lákal do Manchester United slavný trenér Alex Ferguson. Do tehdy rodící se slavné dynastie ještě slavnějšího klubu, ale Mikloško nepřestoupil. Mikloško byl ve West Hamu tak populární, že se o něm dodnes zpívá na stadionu popěv. Při návštěvě Bazalů ho zaspíval Mikloškův spoluhráč.
3: Hey big boy, what's your name? My name is Ludo Mikloško, I come from near Moscow.
2: Směje se bývalý obránce Kenneth James Brown. V chorálu se zpívá doslova Hej velký chlapče, jak se jmenuješ? Jmenuji se Ludo Mikloško, pocházím z blízkosti Moskvy, což samozřejmě Brown moc dobře ví, že je to nesmysl. Každopádně Mikloško se zapsal do srdcí fanoušků londýnského klubu nesmazatelně.
3: As a human, a fantastic man, would do anything for you. And, but as actual goalkeeper, first class.
2: Pokračuje Brown, že Mikloško jako brankář byl první třídou a jako člověk absolutně fantastický, který by pro vás udělal vše. V posledních letech po návratu domů a do služeb Baníku, co by sportovní ředitel bojoval Luděk Mikloško s rakovinou.
1: Já jsem měl první nějaký rakovinový nádor, jsem měl vlastně na stehně, který se vyoperoval, řekli mi, že je všechno v pořádku. Chodil jsem co 3 měsíce jakoby na kontrolu, prakticky mi udělali akorát sono vždycky toho stehna, ale nikdy mi neudělali sono břicha. Mezitím mi vyrostl ve spodní části v pánvi obrovský nádor ve velikosti asi házenkářského míče.
2: Říkal v lednu roku 2025 v rozhovoru s Radiožurnálem Luděk Mikloško. Nádor vyoperovat nešel, naopak se v břiše objevily jiné. Další léčení radioterapií pak odmítl. Luděk Mikloško chtěl být s blízkými a pracovat pro Baník. David Procházka, Český rozhlas.

0: Paula McCartneyho teď vystřídá Pavlína Fendeková a zprávy.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Prezident Petr Pavel dnes bude jednat s ministry spravedlnosti Jeronýmem Tejcem za hnutí ANO a šéfem obrany Jaromírem Zúnou za SPD. Oba ministři mu představí kandidáty na generály. Prezident je jmenuje pravidelně dvakrát ročně, poprvé 8. května u příležitosti Dne vítězství a podruhé 28. října v rámci výročí vzniku Československa. Další dvě školy v Českých Budějovicích budou spořit energii díky modernizaci budov. Takzvaný EPC projekt v mateřské škole Jizerská a základní škole Nová za 150 milionů korun schválili včera zastupitelé města. Ve školách se díky projektu mění okna, dělá se zateplení, rekuperace, vzduchotechnika nebo i fotovoltaika. Radnice už loni začala podobným způsobem modernizovat základní školu Oskara Nedbala. Městská knihovna v Nové Včelnici na Jindřichohradecku pořádá dnes přednášku Ladislava Jandáčka Novohradsko trochu opomíjené. Podle informací na webu města je začátek v 17 hodin a vstupné je dobrovolné. Basketbalisté Opavy prohráli na kvalifikačním turnaji o účast v Lize mistrů hned první duel s Džiky Varšava 99-116 a do elitní soutěže nepostoupili. V nadcházející sezóně budou hrát nižší evropský pohár. V Champions League budou český basketbal reprezentovat Slavia Praha a Pardubice. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte polojasno až jasno, teploty do 23, na horách do 20 stupňů. Vítr bude slabý proměnlivý nebo bude klidno, biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na jihu Čech se dnes ráno jezdí zatím bez nehod. Nově počítejte s omezením ve Strunkovicích nad Blanicí na Prachaticku. Na průtahu Městysem se jezdí kyvadlově a provoz řídí semafory.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je půl šesté a k tomu 2,5 minuty a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké úterní ráno. Ponor na dno Lipenské přehrady nabízí román Jana Štiftra, který se jmenuje Vltavice. A my vám ho za chvilku představíme.

0: Vltavice, tak to je název zaniklé obce, ale je to také název nového románu od budějovického spisovatele Jana Štiftra. O čem přesně je? No tak na to se Martina Toušková zeptala přímo autora.
1: Vltavice je román z Dolní Vltavice, což je obec zatopená Lipnem. A mě hrozně bavilo se vlastně vnořit do té vody, kdy jsem vlastně pomocí textu dokázal vplout pod hladinu. Já jsem se vypravil s hrdinou, který mu je 9-10 let, jmenuje se Dor, do té staré, dneska už neexistující obce. Procházel jsem si náměstí, nahlížel jsem do kostela a pak jsem se tam vrátil se svou hrdinkou z roku 2025, což je 60-letá Emma. A ta Emma se tam vrací, protože tam zůstal kus její minulosti a zůstalo tam tajemství. A ona žije s nějakým Robinem a ten Robin se noří také do té vody, aby objevil sochu Jana Nepomuckého, která tam skutečně někde pod vodou je a potápěči ji hledají. A on pro ní pátrá, aby ona se něco dozvěděla o Vltavici a taky sama o sobě.
2: Takže dva propletené příběhy, jeden ze začátku 20. století a jeden současný?
1: Je to tak. Je to tak, že mě osobně hrozně baví propojovat ty dvě časové roviny. Je to možná i jako součást mýho rukopisu. Psal jsem takhle i svoje předchozí romány a mám taky za to, že to drží tempo. A že člověk vlastně nestrácí pozornost a že vás neutahám tou jednou dějovou linií, ale když už mám pocit, že teďka stačilo být v roce 1900, tak skočíme do toho roku 2025.
0: To bylo jenom krátké povídání o novém románu Vltavice Jana Štiftra. Nejen ten, ale i další knižní novinky vám představíme v dnešní knižní hlídce, kterou odvysíláme krátce po 9. hodině.

0: počasí.
1: Je 6:15, tak tomu ještě minuta. Máme pro vás informace o počasí. V noci bylo jasno, postupně až polojasno a četné mlhy. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 11 až 5 stupni Celsia. Přes den bude polojasno až jasno. Ráno ještě s mlhami nebo nízkou oblačností. Mlhy se budou pak během dopoledne rozpouštět. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vád by měl slabý proměnlivý vítr rychlostí do 3 metrů za sekundu a nebo bude klidno. Rozptylové podmínky budou dnes mírně nepříznivé a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. Zítra, ve středu, bude polojasno až oblačno, v noci a ráno ojediněle s mlhami a nebo nízkou oblačností. Odpoledne pak bude od západu přibývat oblačnosti, studené fronty a později pak přijde déšť nebo přehánky a místy mohou být zítra i bouřky. Nejnižší noční teploty 13 až 9 stupňů a nejvyšší denní zítra 23 až 26 stupňů Celsia. No a zítra by měl vát slabý vítr z jižních směrů, který se pak odpoledne změní na mírný západní anebo severozápadní rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu a v bouřkách bude ještě přechodně zesilovat. Dobré ráno.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
3: Juká, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
4: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasavče!
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Tipy pro volný čas.
1: Za 7,5 minuty bude 6 hodin, takhle po ránu pro vás už máme pár tipů, kam dnes zajít. V českobudějovickém metropolu v 19 hodin začne divadelní představení Svatba bez obřadu v podání divadelní společnosti Háta. Koncert s názvem V zemi úsměvů bude od 19 hodin v Městském divadle v Prachaticích. Na pódiu se představí úspěšná sopranistka Tereza Dlouhá a talentovaný tenorista Jakub Turek, který na klavír doprovodí Alina Říhová. Kulturní dům ve Veselí nad Lužnicí od 20 hodin hostí pořad listování, scénické čtení knihy Špeky od autora Roba Granta, účinkuje Pavel Oubram a Věra Holá. Anglický čaj o 5, tak to je pořad, který od 17 hodin můžete bezplatně navštívit v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích na pobočce v Suchém Vrbném. Prachatická dřípatka v 15 hodin pořádá pro děti a rodiče hry, tvůrčí dílny, představení kroužku a také zoukoutek. Ještě jedna pozvánka, to je na filmový kvíz, který začne v 19 hodin a 30 minut v Českobudějovickém kině Kotva.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Sněmovna má nová pravidla jednání, začala platit protiobstrukční novela. Obyvatelé Prachatic budou moci i letos bruslit na mobilním kluzišti. Z nominace amerických tenistů před Davis Cupovým utkáním v Praze vypadly Taylor Fritz a Tommy Paul. Na jihu Čech bude slunečno s teplotami do 23 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Poslanci budou jednat podle nových pravidel. Začíná platit novela jednacího řádu, která například omezuje čas pro navrhování změn pořadu schůze. Limit se bude vztahovat i na přednostní práva, tedy třeba i na předsedy stran nebo klubů. Naopak se prodlouží doba, kdy mohou poslanci schvalovat zákony ve třetím čtení. Změny jsou podle poslance za hnutí ANO Radka Vondráčka potřeba.
2: Po těch letech, za těch 30 let, už ten jednací řád, podle kterého funguje, zastaral, je překonaný a i poslanci a poslankyně se k sobě chovají trochu jinak. Tam byl vždycky předpoklad, že základem všeho je dohoda a ta se nevždycky podaří. Tak teď strukturujeme více debatu, budou limitována přednostní práva.
0: Koalice se na změnách dohodla s většinou opozice. Podle nových pravidel začnou poslanci jednat příští týden, kdy je v plánu nejbližší schůze. Podvodná webová stránka Novatour s slovenskou koncovkou .sk nabízela prodej zájezdů. Zneužívala k tomu jméno brněnské cestovní kanceláře. Upozornilo na to Ministerstvo pro místní rozvoj. Na rezort se kvůli podvodnému webu obrátila samotná cestovní kancelář. Se slovenským webem totiž neměla nic společného. Ministerstvo uvedlo, že i když podvodníci zřejmě cílili hlavně na slovenské občany, je možné, že se pokusili zneužít i důvěru Čechů. V současné chvíli už je stránka mimo provoz. V zahradě plaveckého bazénu v Prachaticích bude i v nadcházející zimní sezóně mobilní kluziště. Radní na zářijovém jednání schválili

0: soutěži. Součástí doprovodného programu bude prezentace dotačního programu Fond malých projektů a Erasmus Plus pro mládež. A na závěr se uskuteční koncert kapely 3KM. Nebude chybět stánek s občerstvením, kde bude možné ochutnat pravý ukrajinský boršč nebo zdravé slané koláče a sladké dezerty. Podrobnosti najdete například na webu tvořimeevropu.cz. Sport. Čeští tenisté mají za sebou úvodní tréninky před Davis Cupovým duelem s Američany. V nominaci jsou teď singlisté Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Vít Kopřiva a deblisté Adam Pavlásek a Patrik Rykl. Z nominace amerických tenistů před utkáním vypadli 10. hráč světa Taylor Fritz a Tommy Paul. Utkání Česko-Spojené státy se bude hrát tento pátek a sobotu. Vítěz postoupí na listopadový finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů světa. Počasí. Na jihu Čech očekávejte polojasno až jasno, teď se ještě mohou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 20. Vítr bude slabý, proměnlivý nebo bude klidno, biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. V Českých Budějovicích počítejte ale stále s uzavírkami Mánesovy kvůli opravě mostu přes Malši, Pražské ukřížení se Strakonickou, Boženy Němcové od nemocnice k Papírenské nebo části Branišovské ve Čtyřech dvorech. Sledujte dopravní značení.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Chytáte se ještě za knoflík, když uvidíte komíníka? No, budeme je teď opět potkávat častěji, protože se blíží topná sezona. S jedním se na kontrolu komína vydala i naše reporterka a za chvilku se v reportáži dozvíme, proč jsou jejich kontroly nutné. Všechno uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 5,5 minuty po 6. hodině, a to v úterý 15. září. Dobré ráno a hezký den přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Kominíci se teď nezastaví. Brzy totiž začne topná sezóna a tak si je objednáváme na kontroly, které musíme nechat provést, a to ze zákona, minimálně jednou za rok.
1: Dobrý den.
2: Pojďte dál.
1: Můžu v botech?
2: Můžete, to víte, že do sklepa se chodí v botech, ale pozor, není to ještě dodělané všechno se opravuje.
1: To nebojte, to v rozhlase nejde vidět. Bohuslava Nedvědová si komínníka Davida Šreka zve do svého domu v Jihlavě na kontrolu komína už několikátým rokem.
3: Máme tady očistit komín.
2: Jo.
3: Zkontroluje si průchodnej.
2: Asi jo, snad jo. Nahoru nalezu, že bych spadla.
1: Tou štětkou nějak pročistíte?
3: Jo, to vezmu až nahoru, vyčistím průchodnost. Dáme kouřovod, komína, to přivřeme.
1: A každý rok touhletou dobou se to nechává?
2: Určitě, vždycky před zimou, takhle, aby to bylo průchozí všechno a před topnou sezónou, ano, přesně tak, takhle, takže jako je to v pohodě, jako já jsem spokojená, takhle, jako klid na duši aspoň bude. Že to není dobrý, takhle zase, když to člověk nechává na poslední chvíli a takovýhle, jo, potom není čas třeba, že jo, a takovýhle, zase komínice nemají čas a takovýhle, ale jo, s Dankem se vždycky domluvíme, věď, Danku?
3: No, docela se ten dělá asi komplní před tím topnou sezónou. To je, máte třeba 10 lidí denně plus ještě voškování, jo. To už je mazec. Nejhorší, když to proběhne buď v rádiu, anebo v televizi, tak druhý den to je telefon. Máte půl dne, aby je vybitej, protože každý volá, že to najednou potřebuje.
1: Omlouvám se vám.
3: Ne, to je v pohodě.
1: I z 2mm vrstvy sazí může v komíně vzniknout požár nebo může i prasknout. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 6:45, máme pro vás informace o počasí. V noci bylo jasno, postupně až polojasno a mlhy. Nejnižší teploty noční se pohybovaly mezi 11 až 5 stupni Celsia. Přes den nás čeká polojasno až jasno, ráno ještě s mlhami anebo nízkou oblačností. Ty mlhy se pak během dopoledne budou rozpouštět. Nejvyšší teploty přes den 20 až 23 a na horách 17 až 20 stupňů Celsia. A vád by měl slabý proměnlivý vítr rychlostí do 3 metrů za sekundu, anebo bude klidno. Rozptylové podmínky ty budou dnes mírně nepříznivé a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. No a podíváme se na SMSky, zprávy, které nám posíláte, abychom se dozvěděli, jaké je u vás počasí. Ty zprávy posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, a pak už dopisujete text té SMSky a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A SMSka přišla také z Trhových Svinů, kde je oblačno 8 stupňů. Pěkný den všem, do studia přeje zdraví Boža. Bože, děkujeme, do Trhových Svinů také zdravíme, přejeme pěkné úterý.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Kapela Kryštof dohrála 6 minut po 6:45 a až bude odpoledne, tak po 13. hodině odvysíláme pořad Alex a host. A na otázku, koho si Alexandra Minářová tentokrát je pozvala a na co se bude ptát, uslyšíte odpověď? Právě nyní.
1: Býval vynikajícím boxerem, dodnes se věnuje trénování, objevil se v několika filmech a maluje. Hostem Alex a host bude Rostislav Osička. Ptát se ho budu na boxerskou kariéru, současné bojové sporty i plánovanou výstavu jeho obrazů. Po 13. hodině se na vás těšíme.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: mikrofonu usedla Pavlína Fendeková. Čekají nás zprávy.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Ve Vladislavském sále Pražského hradu začíná dnes výstava českých korunovačních klenotů. První dny bude určena školákům, od soboty 19. září se otevře i pro veřejnost. Vstup je zdarma a výstava potrvá do pondělí 28. září. Letošní výstava s podtitulem Habsburkové 500 představí osudy klenotů od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn v roce 1526 do konce 18. století. Vyšší Brod na Českokrumlovsku vyprodukuje v porovnání s celostátním průměrem polovinu směsného odpadu. Pokles podle vedení města způsobil nový systém svozu odpadu. Ve Vyšším Brodě připadá 90 kg odpadu na člověka, zatímco celostátně to je téměř 177 kg. V tiskové zprávě o tom informovalo vedení radnice. Ve městě každý platí podle toho, kolik odpadu skutečně vyprodukuje. V komunitním centru Vltavotýnska se dnes uskuteční beseda se Stanislavem Vandou o pohlednicích z meziválečného období. Ten, kdo má doma staré pohlednice Týna nad Vltavou z této doby, může je přinést ukázat. Akce začíná v 18 hodin, informuje město na svém webu. Utkáním Karlovy Vary Třinec odstartuje nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy. Energie a oceláři na sebe narazili také v posledním semifinále playoff, ve kterém byli úspěšnější Třinec. Ten ve finále ale následně podlehl Pardubicím. Duel mezi Karlovými Vary a Třincem začíná v 18 hodin. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte polojasno až jasno, teď ještě místy mlhy nebo nízkou oblačnost. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách bude do 20. Vítr bude slabý, proměnlivý nebo bude klidno, biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. Na Prachaticku počítejte stále s uzavírkou silnice 122 z Netolic na Lhenice. A pro vozidla nad 12 tun je neprůjezdná silnice číslo 4 mezi Solnou, Lhotou a Korkusovou Hutí. Ostatní tam jezdí kyvadlově.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Půl sedmé, k tomu 2 3/4 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké úterní ráno. V Novohradských horách stojí hraniční sloup, který už od roku 1661 připomíná místo, kde se stýkali Čechy a Horní a Dolní Rakousy. Podobných trojmezí ale najdeme na jihu Čech více. A navíc dokonce i jedno čtyřmezí. Kde všude se hranice takhle potkávají, tak to připomene právě jihočeská vlastivěda, kterou připravili archivář Jiří Cukr a redaktor Zdeněk Zajíček. Za chvilku ji uslyšíte, ale teď bude zpívat Ilona Čáková.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Na jihu Čech najdeme několik trojmezí, tedy míst, kde se potkávají tři různé hranice a podkletí dokonce jedno čtyřmezí. Kam se za nimi vydat, to si řekneme v Jihočeské vlastivědě. V jižních Čechách najdeme místa, kde se stýkají hranice hned tří zemí a která byla proto v minulosti označena kamennými sloupky. Nejznámější je trojmezí na Šumavě, které v současnosti tvoří i hranici tří států – České republiky, Rakouské republiky a Spolkové republiky Německo. Pamětní kámen tam existoval nejméně od poloviny 18. století. Ten stávající byl zřízen v roce 1993. V Novohradských horách se potom nachází vysoký sloup, který už od roku 1661 označuje styk hranice Čech, Horních Rakous a Dolních Rakous. A mezi Slavonicemi a Starým městem pod Landštejnem bychom našli ještě trojmezí Čechy, Morava, Dolní Rakousy. To je zvýrazněno hraničním mezníkem vsazeným do trojhraného kamene. Trojmezí, byť neoznačená, jsou také na hranicích současných krajů. Styk Jihočeského, Západočeského a Středočeského kraje je u obce Metly na Strakonicku. Společný bod Jihočeského, Středočeského a Vysočiny u Velkého Ježova na Táborsku a kontakt Jihočeského, Jihomoravského a Vysočiny u Dančovic na Jindřichohradecku. Označená trojmezí mohou být také na hranicích obcí. Například v roce 2018 vztyčili kámen na hranici svých katastrů obce Jilem, Horní Meziříčko a Horní Němčice na Jindřichohradecku a pod vrcholem Kletě ještě vzniklo podobným způsobem v roce 2022 dokonce čtyřmezí, kde se stýkají katastry obcí Kájov, Křemže, Srnín a Holubov.

0: počasí.
1: Za čtvrt minuty bude 6:45, tak i proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde dnes drží službu meteoroložka Eva Houbová. Přeji dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Paní Houbová, jak vypadá aktuálně situace?
2: V České republice je ta obloha, musím říct, strakatá, od skoro jasna pozataženo. V jižních Čechách převládá hodně oblačnosti a ojediněle se objevují i mlhy. Teplota se teď pohybuje mezi 8 a 12 stupni většinou. Nejchladněji má Kořenov, Jizerka, Rašeliniště, ta jedna stanice, minus 0,8. V Českých Budějovicích je oblačno 11 stupňů, jihovýchodní vítr 2 metry za sekundu, tlak přepočten na hladinu moře od rána 1024 hektopaskaly. Na Choráňově je oblačno a slabá přízemní mlha 9 stupňů a jihozápadní vítr 2 metry za sekundu.
1: A jaké počasí nás čeká přes den?
2: Slunečné. Přes střední Evropu k východu postupuje tlaková výše. Vyradní mlhy a nízká oblačnost se rozpustí a bude jasno až polojasno. Teplota vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách na 17 až 20. Vítr povane jenom slabý proměnlivý a bio je na nízké zátěži.
1: Ale teplotní rekordy se nás dnes asi netýkají, že?
2: Ne, řekla bych naštěstí ne. Maximum z roku 1947 je rovných 33 stupňů a minimum z roku 1931 minus 1,4.
1: Sluníčko už vyšlo, v kolik se stalo a v kolik zapadne?
2: Vyšlo před chvilinkou v 6:39 a zapadne ve 7:15.
1: A jak bude zítra?
2: Přes naše území od západu přejde zvlněná studená fronta. Čekáme polojasno až oblačno, ráno místy mlhy nebo nízkou oblačnost a odpoledne od západu začne přibývat oblačnost frontální. K večeru pak dorazí i déšť nebo přehánky a místy bouřky. Teplota ráno klesne na 12 až 9 stupňů, přes den vystoupí na 23 až 26 a na horách bude kolem 20. Bude to tedy nejteplejší den týdne. Vítr slabý jižních směrů se odpoledne změní na mírný, západní nebo severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu. V bouřkách bude zesilovat. Bio zůstane na jedničce.
1: Říká meteoroložka Eva Houbová. Děkuji za to pro tuto chvíli a už teď se těším, že se uslyšíme znovu za hodinu.
2: Taky se těším. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Možnost nechat se vyšetřit bez objednání využili v Bechyni desítky lidí. Den zdraví sloužil také jako prevence proti kožním onemocněním. Více podrobností z Bechyně přidáme za chvilku, ale ještě předtím zaspívá Anna K.

0: Vrčení tlakoměru a ujišťování, že tu jehlu opravdu neucítíte. Nejen tak vypadal den zdraví v Bechyni, kam zamířili desítky lidí nechat si změřit hladinu cholesterolu a cukru v krvi, zkontrolovat si kvalitu zraku, anebo se jen ujistit, že to znamenko na zádech je v pořádku.
1: Zrovna navlékáme manžetu, kterou upevníme suchým zipem a zapneme přístroj, který nám bude měřit tlak systolický a diastolický.
2: Jako jeden ze zájemců mířím do Bechyňského kulturního střediska, abych si mohla projít kolečkem vyšetření. Nejprve jsem zamířila k paní Haně Novákové, dobrovolnici z oblastního spolku Českého červeného kříže Tábor, abych si od ní nechala změřit tlak.
1: Zrovna přístroj nafukuje manžetu. Až bude ta manžeta dostatečně nafouknutá, tak začne teprve ten přístroj odečítat. Ten krevní tlak se ukáže, kdy ta krev prorazí jakoby ten tlak té manžety a tím nám ukáže hodnotu.
2: Podle výsledku jsem na tom s tlakem dobře. Zamířila jsem proto k dalšímu vyšetření, kde jsem si od Marie Šticové, také z Táborského červeného kříže, nechala vysvětlit, jak vypadá měření hladiny cholesterolu a cukru v krvi.
3: Odezinfikujeme prstík, píchneme do prstíku a měřící přístroje zobrazí po pár sekundách hodnotu.
2: Nejen tato vyšetření nabízí zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra v rámci Dnů zdraví. Poprvé se akce uskutečnila i v Bechyni na Táborsku, řekla za zdravotní pojišťovnu specialistka marketingu Nikola Karasová.
4: Tady právě máme Táborský Český červený kříž, kdy jsme je oslovili v rámci spolupráce, jestli by nám tady poskytli vlastně zdravotní služby měřit tlak, cukr, cholesterol, saturaci krve.
2: Na vyšetření přišly podle Nikoly Karasové desítky lidí různého věku. Paní Jaroslava Kočová se na den zdraví chystala už delší dobu, proto si v Bechyni nechala zkontrolovat vše, co mohla.
5: Přišla jsem sem na ten cukr a na ten cholesterol, pak hlavně tale na znamínka a na vyšetření zraku.
2: Právě na vyšetření zraku a znamének čekalo nejvíc lidí. Optometristka prováděla měření zraku na dálku i na blízko a každému ze zájemců poskytla krátkou konzultaci ohledně jejich výsledku. Za plentou na druhé straně kulturního střediska pak čekala dermatoložka Libuše Sazmová.
6: Po dnešních konzultačních činností jsme našli 4 bazaliomy, 1 velmi suspektní melanom, 1 spinocelulární karcinom a 11 aktinických keratóz, které se musí následně řešit, aby pacienti předešli kožním nádorům.
2: Již tento čtvrtek se od 13 do 17 hodin můžete nechat opět vyšetřit. Tentokrát v Českých Budějovicích na náměstí Přemysla Otakara II. V rámci Dne jihočeského zdraví a prevence. Z Bechyně Barbora Klempířová, Český rozhlas. Mám naději, že uslyšíš

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Sedm hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Režisérka Viktorie Štěpánová převzala v kanadském Torontu stříbrného studentského Oscara. Vimperk postaví na místě starého výměníku nová parkovací místa. Čeští volejbalisté porazili Slovensko a zajistili si postup do osmifinále mistrovství Evropy. Na jihu Čech bude polojasno až jasno s teplotami do 23 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Česká režisérka Viktorie Štěpánová převzala v kanadském Torontu stříbrného studentského Oscara za film Folklore. Experimentální videoesej absolventky pražské FAMU zkoumá proměnu českého folkloru v éře sociálních sítí.
2: Film podle režisérky Viktorie Štěpánové Porotu zaujal hlavně svojí lokálností, jak řekla už v srpnu při vyhlášení ceny.
3: To je něco tak lokálního a možná až roztomilýho jakoby vůči té Americe, která tu kulturu asi nemá tak silnou, jako my tady v Evropě, takový ty malinký jako tradice.
4: Tady v tom videjku se divneme do světa předků a tradic, protože folklor...
2: Snímkem provází postava jménem Vivi. Fiktivní influencerka formou vlogů a slovníkem generace Z folklorem provází. Čeští tvůrci si studentského Oscara odnesli v minulosti už několikrát. Držitelem je taky režisér Jan Svěrák. Lukáš Pastejřík, Český rozhlas.
1: Nová parkovací místa vzniknou v ulici Slovenského národního povstání ve Vimperku. Po zbourání starého výměníku se stávající parkoviště rozšíří o víc než 30 stání. Město chce vylepšit i přístup na parkoviště pro pěší a auta, řekl mluvčí města Milan Brabec.
5: Součástí celé akce bude také nové veřejné osvětlení a vybudování schodiště ke spodnímu chodníku. Rekonstruován také bude pojízdný pás vedoucí středem stávajícího parkoviště, včetně přístupové cesty od horních domů. Zatím stavba probíhá bez dopravních omezení, ta nastanou až s úpravou stávajícího parkoviště. Celkové náklady budou činit 8,9 milionů korun, včetně DPH.
1: Plánovaný obchvat Třebíče na Vysočině získal souhlasné závazné stanovisko krajského odboru životního prostředí. Dopad na okolí hodnotili u této trasy úředníci opakovaně. Původní souhlasné stanovisko zrušilo loni v březnu ministerstvo životního prostředí.
6: Navrhovaná varianta trasy obchvatu vede převážně mimo zastavěná území. Odpůrcům ale vadí, že by silnice vedla částečně přes obydlená místa a také přes přírodně cenná údolí. Krajský úřad dostal k návrhu trasy 8 připomínek od obcí, 2 vyjádření spolku a skoro 230 připomínek od občanů. Zapracoval je proto do závazného stanoviska. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.

0: domácími Italy od 21 hodin. Ve středu pak nastoupí proti Slovincům.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl před hodinou v Českých Budějovicích 1024 hektopaskalů. Na jihu Čech očekávejte polojasno až jasno, teď ještě místy mlhy nebo nízkou oblačnost. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách ke 20. Vítr bude slabý, proměnlivý nebo bude klidno, biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehoda se vyšetřuje u Veselí nad Lužnicí na Táborsku na silnici číslo 3 blízko nájezdu na dálnici. Dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: V této hodině se mimo jiné vypravíme do Prachatic, kde včera zasedalo zastupitelstvo. Co bylo na programu, se dozvíte krátce po 7:30 ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 7:05 hodině v úterý 15. září. Dobré ráno a hezký den. Přeje ze studia Luboš Voráček.

0: 14. září a svátek mají všechny Jolany. Co pak si asi přejí ke svému dnešnímu svátku? O jednom poměrně neobvyklém dárku k svátku bude také dnešní rozhlasový sloupek. Svému muži ho nadělila Mirka Nezvalová.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Můj muž Antonín není žádný vášnivý slavič narozenin a svátků a zásadně se brání dárků s tím, že už přece všechno má. Takže když letos projevil přání, projet se alespoň jednou pendolínem, zajásala jsem. Konečně dárek, který ho potěší. 13. června, tedy v den, kdy je v kalendáři svátek všech Tondů, Toníčků a Antonínů, jsme se ráno vydali běžným rychlíkem do Prahy, abychom si v našem hlavním městě užili krásný červnový den, v jehož závěru jsme měli nastoupit podle jízdního řádu přesně ve 20:31 do vlaku, který nás měl za hodinu a 34 minut dopravit zpátky do Českých Budějovic. Už na nástupišti nám ale aplikace Českých drah hlásila několikaminutové zpoždění. Když vlak konečně dorazil, mile nás překvapily sedačky, koberce i usměvavý průvodčí. Prostě pendolino je třída. Pochvaloval si můj muž s tím, že doufá i v rychlostní zážitek na trati. Jenže žádný takový se nekonal. Už do tábora jsme přijížděli s 30-minutovým zpožděním. Atakování hlášením palubního rozhlasu, že přestupující cestující nemusí mít obavy, protože všechny navazující spoje na ně počkají. Když jsme ale okolo Dynína podle aplikace přejížděli pouze 70-kilometrovou rychlostí, můj muž znejistil. Tohle, že je to super rychlé pendolino? V zápětí mu hlášení vysvětlilo, že před Českými Budějovicemi došlo k mimořádné události, což přeloženo do lidské řeči znamenalo, že někdo se prostě rozhodl přejít koleje ve chvíli, kdy tudy projížděl vlak. Tak jsme zastavili v Hluboké nad Vltavou a stále byli rozhlasem ujišťováni, že pochopitelně všechny navazující spoje na cestující na Budějovickém nádraží počkají. Když jsme tedy konečně s hodinovým zpožděním do těch Budějovic dorazili, měli jsme štěstí, že jsme ještě chytili autobus číslo 3 k nám na sídliště. Pro starší paní, která s námi seděla ve vlaku, raději dcera až z Ameriky objednala taxík. Ale konec dobrý, všechno dobré. Sváteční den jsme zakončili doma skleničkou vína. A České dráhy mi za několik dnů na účet vrátili pár desetikorun. A my máme příběh o tom, jak jsme cestovali nejrychlejším spojením z Prahy do Budějovic. Prostě pendolino. Dárek nad dárky.

0: počasí.
1: Je 7:45 a k tomu 3/4 minuty. Máme pro vás informace o počasí. Dnes bude polojasno až jasno, ráno ještě místy s mlhami nebo nízkou oblačností, které se ale během dopoledne rozpustí. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vád by měl slabý proměnlivý vítr rychlostí do 3 metrů za sekundu a nebo bude klidno. Rozptylové podmínky ty budou dnes mírně nepříznivé a biometeorologická předpověď je i dnes na stupni číslo 1 a to je mírná zátěž. A podíváme se ještě na SMSky, které posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete tu vaši zprávu a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha. Cena jedné SMSky jsou 3 koruny. A přišla zpráva také z Prachatic, kde je zataženo 14 stupňů. Pěkný den. Snad se zadaří, přeje Helča. Helčo, děkujeme. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je oblačno až zataženo, klidno a 8 stupňů. Zdraví a hezký den přeje Marie. Marie, děkujeme. V Černovicích u Tábora je 12 stupňů, jak píše pan Folta. I za tuto zprávu děkujeme. Přišla také zpráva z Věcní, kde je 11 stupňů, mírně pod mrakem, neprší, píší a zdraví Zuzka a Honza. Taky do Věcní děkujeme za SMSku. Pak tu je zpráva z Tábora. Ráno je v Táboře polojasné, je hustá mlha a 8 stupňů. Všem příjemný den přeje děda Pája. Pavle, děkujeme. V Brloze je oblačno až zataženo, klidno a 12 stupňů. Zdraví a hezký den přeje Marie. I vám, Marie, do Brloha děkujeme za SMSku. A pak tu ještě mám zprávu z Velešína, kde je oblačno a 8 stupňů. Dobré ráno, plné pohody, všem přeje Andulka. Andulko, děkujeme a do Velešína přejeme také. Hezké úterý.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Víc než 80 let po konci druhé světové války lidé stále při různých situacích nachází nevybuchlou válečnou munici. Pozornost se momentálně v tomto ohledu upíná třeba k vodní nádrži Orlík. Jejíž průtok je teď rekordně nízký. Sucho odhalilo velkou část jinak zatopeného dna. Jak se zachovat při nalezení takto nebezpečných předmětů, třeba i doma na zahradě, tak nejen o tom si popovídáme s jeho českým policejním mluvčím Jiřím Macnerem. Nalaďte si nás v úterý 15. září po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám totiž každý den radíme, jak se na silnicích chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Ale ještě předtím je tu kapela Mandraže.

0: Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečněji. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si povíme, jak postupovat při výjezdu z levého pruhu na kruhovém objezdu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná to znáte z vlastní zkušenosti. Jedete po vícepruhovém kruhovém objezdu ve vnitřním pruhu a potřebujete ho opustit. Jenže v tom pravém vedle vás jedou další auta. Může v takovém případě řidič odbočit z levého pruhu na kruhovém objezdu a sjet z něj? Vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Za prvé, co je nejdůležitější, je číst ten kruhový objezd už předtím. Většinou bývá označen už předem dopravními značkami, jsou tam nějaké návěsti před křižovatkou, kde je vidět, do kterého směru mi která konkrétní větev toho kruhového objezdu vede. To znamená, já už v tu chvíli bych měl mít rozmyšleno, kam jedu, abych potom na tom kruhovém objezdu zbytečně nezmatkoval.
2: Platí i tady nějaké nepsané pravidlo?
3: Čím ten kruhový objezd je větší, tak tím je to důležitější samozřejmě. To znamená, já si najíždím na ten kruhový objezd, blížím se k němu, vím, že budu vyjíždět druhým výjezdem a podle toho, jak je ten kruhový objezd velký, si můžu vybrat, jestli pojedu v jednom nebo v druhém pruhu, v tom nájezdovém.
2: A jak je to tedy s tím výjezdem?
3: Pakliže tam ten kruhový objezd nemá ten průběžný jízdní pruh, tak v podstatě vždycky, když najíždím na kruhový objezd, dávám přednost. A to tak, že dávám přednost všem vozidlům, které jedou na tom kruhovém objezdu. Pokud má ten kruhový objezd pruh, který umožňuje to, že z toho pravého nájezdového pruhu můžu průběžně pokračovat do toho kruhového objezdu, tak tam samozřejmě já při tom nájezdu můžu pokračovat v kruhovém objezdu a potom další směřování na tom kruhovém objezdu už se opět řídí těmi pravidly jízdou v jízdních pruzích a tak dále.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme, jak na kruhovém objezdu postupovat při křížení najíždějícího vozidla s vozidlem vyjíždějícím z levého pruhu.
1: Český rozhlas České Budějovice.

0: Blondý dohráli, Pavlína Fendeková má připravené zprávy.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Poslanci budou na nejbližší schůzi jednat podle nových pravidel. Nebudou moci například navrhovat změny pořadu bez časového omezení a limit se bude vztahovat i na přednostní práva, která mají třeba předsedové stran a klubů. Prodlouží se také hodiny, kdy mohou schvalovat zákony ve třetím čtení. Nového vybavení se díky dotaci Jihočeského kraje dočkala výjezdová jednotka dobrovolných hasičů z Bernardic na Písecku. Jedná se o přetlakový ventilátor určený k rychlému odvětrání zakouřených prostor a benzínovou rozbrušovací pilu. Ta je potřeba hlavně při technických zásazích nebo při odstraňování překážek. Akceschopnost jednotky se díky novému vybavení zvyšuje, informuje Městys na svém webu. Písečtí hasiči včera po 19. hodině vyjížděli do Soběšic. Po bezpečném přistání došlo k zaháknutí plachty horkovzdušného balónu do koruny stromu a bylo nutné ji bez poškození vyprostit. To se hasičům za pomoci automobilového žebříku podařilo. Nikdo nebyl zraněn. Informovali o tom na síti X. Basketbalisté Opavy prohráli na kvalifikačním turnaji o účast v Lize mistrů hned první duel se Dziky Varšava 99-116 a do elitní soutěže nepostoupili. V nadcházející sezóně budou hrát nižší evropský pohár. V Champions League budou český basketbal reprezentovat Slavia Praha a Pardubice. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte polojasno až jasno s teplotami do 23, na horách do 20 stupňů. Vítr bude slabý, proměnlivý nebo bude klidno, biozátěž bude mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na silnici číslo 3 u Veselí nad Lužnicí na Táborsku srazilo osobní auto s srnou blízko nájezdu na dálnici. Dávejte pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je půl osmé a k tomu 2,5 minuty a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice, tak hezké úterní ráno. Změny v územním plánu, dokončení multifunkčního knihovnického a také vzdělávacího centra a také udělení ceny města. To včera řešili prachatičtí zastupitelé. Povídat si o tom budu za chvilku s naší kolegyní, ale teď necháme zaspívat Babiho Daňka.

0: kdo mi poví, co svít.
1: Prachatičtí zastupitelé se včera sešli naposledy před komunálními volbami. Na programu měli mimo jiné také změnu územního plánu, dokončení multifunkčního knihovnického a vzdělávacího centra, anebo také udělení ceny města. Ale podrobnosti teď pro nás má Kristýna Baršíny. Kristýno, dobré ráno.
2: Pěkný den. Hned v úvodu dostali zastupitelé i další pozvaní možnost prohlédnout si téměř dokončenou knihovnu v Prachaticích. To je jedna z největších investic města za poslední roky. Přeměna bývalé hasičské zbrojnice vyjde včetně vybavení na skoro 200 milionů korun. Na konci září by měla být kolaudace a firma následně novou knihovnu vybaví nábytkem a interiéry. To samotné otevření, samozřejmě už s knihami, se pak odehraje příští rok na jaře. Stávající knihovna se nachází v historických renesančních budovách v centru města. Objekty jsou krásné, zdobené z grafity, ale vnitřní dispozice je pro knihovnu úplně nevhodná, protože je rozdělená na malé prostory, přístupné po složitém schodišti. Není tam výtah, takže zaměstnanci musí nosit krabice s knihami po schodech a po schodech samozřejmě musí chodit i čtenáři. Nově bude v knihovně právě ten výtah, ale třeba i kavárna nebo podzemní parkovna a řada dalších prostor.
1: No, dalším bodem posledního prachatického zastupitelstva byly také změny územního plánu. O čem tedy zastupitelé rozhodli?
2: Na program zastupitelstva se dostaly ty změny územního plánu, které sebou nenesly žádné větší komplikace. Nebyly vůči nim vzneseny připomínky nebo podněty a není u nich zamítavé stanovisko ze strany Jihočeského kraje. Změnami tak zastupitelé dneska vymezili oblasti, kde můžou být větrné nebo fotovoltaické elektrárny. Jediná zóna, kde může něco takového být, je ve směru na Těšovice. Další dílčí změnou, kterou zastupitelé schválili, je, že plánované bytové domy v oblasti Národní a Budovatelská můžou mít místo 4 nadzemních podlaží pater 6. Všechny případné podněty pro další změny územního plánu můžou zájemci podávat do konce září.
1: To ale není všechno, protože zastupitelé také vybrali člověka, který letos dostane cenu města. Je to tak?
2: To je pravda. Zastupitelé se rozhodli cenu města udělit Anetě Grábmillerové Soldáty, a to za oblast sportu, konkrétně triatlonu. Prachatická rodačka v současnosti žije a pracuje se svým manželem a skoro tříletou dcerou Emou v Norsku. V Prachaticích se ale narodila, vyrostla a stále tam má trvalé bydliště. V terénním triatlonu se vypracovala do světové špičky. Českou republiku reprezentuje taky v zimním triatlonu. Ještě doplním, že včerejší jednání zastupitelstva bylo klidné. Na jeho závěru zastupitelé ještě děkovali svým kolegům, úředníkům i jednatelům všech městských organizací za spolupráci v tom uplynulém čtyřletém období.
1: Tak už jen doplním, že jednání prachatických zastupitelů sledovala kolegyně reportérka Kristýna Baršíny. Kristýno, díky za podrobnosti.
2: Děkuji a přeji krásný den.

0: počasí.
1: 2 minuty před 7:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží dnes službu meteoroložka Eva Hubová. Dobré ráno přeji.
2: Dobrý den.
1: Paní Hubová, jak vypadá aktuálně situace tady u nás na jihu Čech?
2: Převládá velká oblačnost a ojediněle se objevují mlhy. Teplota v nižších polohách se pohybuje mezi 8 a 12 stupni, zatím se za poslední hodinu prakticky nezměnila. A na horách je větší rozptyl, Kvilda Perla minus 0,1 a Kubova Hoď plus 12 stupňů. V Českých Budějovicích je teď oblačno, taky 12 stupňů, vítr jižní 2 metry za sekundu, tlak přepočten na hladinu moře 1024 hektopaskaly. Na Churáně je oblačno a mlhavo, 8 stupňů a vítr jihozápadní 2 metry za sekundu.
1: A co dělají naše jihočeské řeky?
2: No, splavná je Vltava z vyššího brodu, kde je stav 60 cm a průtok 6,4 metru krychlového za sekundu a na hranici síznosti, to už dlouho nebylo, Otava v Katovicích 42 cm a průtok 4,4. Lužnice je nesízná. Teplota vody 15 až 17 stupňů, na Lipně včera bylo 19,3.
1: Ale dnes asi nepřiprší, že?
2: Dneska ne. Přes střední Evropu k východu postupuje tlaková výše. Ty ranní mlhy a oblačnost nízká se rozpustí už vlastně během rána a čeká nás slunečný den. Teplota vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách bude 17 až 20. Vítr povane jenom slabý proměnlivý a bio je na nízké zátěži.
1: A jak bude zítra ve středu?
2: Zítra už bude přes naše území od západu přecházet zvlněná studená fronta. Čekáme polojasno až oblačno, ráno místy mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpoledne od západu se začne zatahovat vlivem té fronty a k večeru dorazí déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Teplota ráno klesne na 12 až 9, přes den vystoupí na 23 až 26 a na horách bude kolem 20. Bude to nejteplejší den týdne. Vítr slabý jižních směrů se odpoledne změní na mírný západní nebo severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu. V bouřkách bude zesilovat. Bio zůstane na jedničce.
1: A jaké počasí pak očekáváte na čtvrtek?
2: Ve čtvrtek zpočátku bude zataženo a v jeho východní polovině kraje ještě bude doznívat déšť. Dopoledne pak už budou srážky i oblačnost ubývat a odpoledne nás čeká převážně polojasno. Teplota ráno bude kolem 11, odpoledne kolem 18 stupňů a vítr je jenom slabý proměnlivý.
1: Říká meteoroložka Eva Hubová. Děkuji za to pro tuto chvíli a za hodinu se těším na slyšenou.
2: Taky se těším na slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
4: Jupa, já už vím.
3: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
4: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
3: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co bychom to nestihli?
3: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
4: Na blbosti, jo?
3: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasavče!
1: Za chvilku pro vás budeme v našem vysílání mít informace o DNA. Zajímavosti spojené s nositelkou genetických informací nám za chvilku představí Martin Písařík v tom dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Ale ještě předtím zaspívá Helena Vondráčková.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že DNA lidí a šimpanzů je téměř totožná? Zkratka DNA znamená deoxyribonukleovou kyselinu, kterou obsahují všechny živé organismy s výjimkou některých nebuněčných. Přezdívá se jí nositelka života a můžeme si ji představit jako takový počítačový program, který předurčuje vývoj buněk a vlastnosti celého organismu. Legendární dvoušroubovici vědci kompletně dekódovali až ve 21. století. Detailnímu poznání jednotlivých částí DNA a jejich funkce se věnuje genetika, která umí odhalit příčinu mnoha nemocí a někdy je i napravit. Srovnání DNA lidí a ostatních živých organismů přineslo zajímavá zjištění. Třeba s obyčejným banánem máme shodných 50% genetické informace. Na 70% jsme si podobní se slimáky a nejblíže máme pochopitelně k primátům. Od šimpanzů se lišíme jen o 1,2%. Výlučně lidská část genomu ovlivňuje hlavně mozek a také naši imunitu. Díky tomu jsme odolnější vůči některým vážným nemocem, které jsou třeba právě pro lidoopy smrtící. Naproti tomu vývoj mozku nás učinil náchylnějšími k Alzheimerově chorobě a také autoimunitním onemocněním.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Osm hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Ukrajinský parlament má dnes jednat o odvolání generálního prokurátora Ruslana Kravčenka. V Březové ulici u Velkého jezu v Českých Budějovicích bude nové osvětlení i povrch komunikace. Utkáním Karlovy Vary Třinec odstartuje nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy. Na jihu Čech bude polojasno až jasno, s teplotami do 23 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Poslanci ukrajinské nejvyšší rady mají dnes hlasovat o odvolání generálního prokurátora Ruslana Kravčenka. Toho pro podezření z korupce odvolal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
5: Souhlas s odvoláním generálního prokurátora už vyslovilo vedení vládní strany Služebník lidu a dnešní hlasování v ukrajinském parlamentu proto bude zřejmě jen formalitou. Ruslan Kravčenko, který odjel do zahraničí, trvá na své nevině. Protikorupční úřady ho podezřívají z toho, že kryl podvodná call centra, která okrádala ukrajinské i cizí občany. Kravčenko recipročně obvinil šéfa protikorupční agentury NABU Semena Krivonose z podvodů, které měl spáchat před 18 lety. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
4: U Velkého jezu v Českých Budějovicích dnes začínají stavební úpravy části Březové ulice. Týkají se úseku mezi ulicemi Vlastimila Rady a Antonína Janouška. Práce za 5 milionů korun budou hotové v polovině listopadu.
6: Komunikace získá nový asfaltový povrch. Pro auta bude jednosměrná, pro cyklisty bude průjezdná v obou směrech. Součástí stavby je i úprava vjezdů a přístupů k domům, odvodnění a kompletní obnova veřejného osvětlení. Z Českých Budějovic Jitka Cibulová Vokatá, Český rozhlas.
4: Dny zdraví v Bechyni na Táborsku pomohly včera s diagnózou onemocnění kůže u několika lidí. Kromě měření hladiny cukru a cholesterolu v krvi totiž nabídly ještě prohlídky mateřských znamének. Právě při nich lékaři zachytili několik nebezpečných jevů, potvrdila dermatoložka Libuše Sazmová.
7: Po dnešních konzultačních činností dermatologem jsme našli 4 bazaliomy, jeden velmi suspektní melanom, jeden spinocelulární karcinom a 11 aktinických keratóz, které se musí následně řešit, aby pacienti předešli kožním nádorům.
4: Další dny zdraví budou například ve čtvrtek v Českých Budějovicích nebo 22. září ve Strakonicích.
0: Sport.
4: Utkáním Karlovy Vary Třinec odstartuje nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy. Energie a oceláři na sebe narazili také v posledním semifinále play-off, ve kterém byl úspěšnější Třinec. Ten ve finále ale následně podlehl Pardubicím. Duel mezi Karlovými Vary a Třincem začíná v 18 hodin.
0: Počasí.
4: Na jihu Čech očekávejte polojasno až jasno, teď ještě místy mlhy nebo nízkou oblačnost. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách ke 20. Vítr bude slabý, proměnlivý nebo bude klidno, biozátěž bude mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu.

Českých Budějovic. Do jednacího sálu přišli v tomto složení před říjnovými komunálními volbami naposledy. Detaily ze zasedání přidáme za chvilku. Ze všeho nejdříve ale bude zpívat Michal Tučný.

0: poslednímu jednání v tomto volebním období se včera sešli zastupitelé Českých Budějovic. Řešili například energetickou úsporu budov na některých základních a také mateřských školách. Zastavili se také mimo jiné u hospodaření města v uplynulém půlroce. Ale podrobnosti ze včerejšího jednání teď pro nás má připravené redaktor zpravodajství Michal Bělský, který se mnou sedí ve studiu. Michale, vítej, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Tak

0: už jsem v úru avizoval, zastupitelé se v tomto složení sešli naposledy. Jaká byla v sále atmosféra?
1: Tak ve zkratce by se dalo říct, že zasedání bylo o poznání klidnější než předešlá jednání v letošním roce. Nejspíš tomu tentokrát napomohl i schválený program. Už se neřešily žádné kontroverzní body nebo rozsáhlé projekty a investice. To se taky nejspíš podepsalo i na docházce, protože z 45 zastupitelů jich na včerejší jednání nedorazilo 6. No a pokud nebereme v potaz mimořádné červencové jednání, tak zástupci města tentokrát strávili v jednacím sále pravděpodobně nejkratší dobu za celé volební období. Se všemi 20 body se stihli vypořádat za necelé 3 hodiny, a to včetně příspěvků od občanů města a závěrečného poděkování úředníkům magistrátu. Na delší dobu se zastavili snad jen u připravovaného projektu energetických úspor na dvou českobudějovických školách.
0: No Michale, a to, co tady přesně zastupitelé v tomto bodu schvalovali?
1: Když to vezmu po pořádku, jedná se o modernizaci budov mateřské školy Jizerská a základní školy Nová. Vedení města chce díky takzvanému projektu EPC snížit energetické náklady na provoz, aby byly obě školy částečně soběstačné. V praxi to bude fungovat tak, že zhotovitelská firma školy opraví a zmodernizuje na vlastní náklady, které se jí vrátí v podobě úspor na energiích. Podle zástupců radnice se počítá s výměnou oken, zateplením celé budovy, instalací rekuperace vzduchotechniky a fotovoltaických elektráren nebo vytvořením zelených střech. No a to všechno bude na obou školách stát přibližně 150 milionů korun. Na podobném principu už teď funguje přibližně 10 městských objektů a loni se takto podařilo zmodernizovat například základní školu Oskara Nedbala.
0: Už v úvodu jsme zmiňovali, že na program jednání se dostaly také výsledky hospodaření města za první půl rok. Jak se radnici tedy daří plnit rozpočet pro tento rok?
1: Podle zastupitelů z vedení města se do června podařilo hospodařit podle plánu se schodkem přibližně 80 milionů korun. Příjmy dosáhly ke konci letošního června na 2 miliardy a 117 milionů korun a byly tak přibližně o 3,5% vyšší, než se původně očekávalo. No a co se týče třeba stavebních výdajů, tak město do poloviny roku proinvestovalo necelou 0,5 miliardy korun s tím, že na konci roku by to měla být odhadem miliarda. Zastupitelé se dál zabývali například názvem nové navazující ulice u hokejového centra Pouzar, která ponese jméno generála Klapálka, stejně jako už dříve otevřená část. No a v jednom z bodů se věnovali i dotačním pravidlům na kulturní projekty pro příští 2 roky.
0: Tak už je doplním, že jednání českobudějovických zastupitelů sledoval kolega reportér Michal Bělský. Michale, díky za podrobnosti.
1: Naslyšenou.

0: počasí.
1: Minutu a čtvrt po čtvrt na devět pro vás máme informace o počasí. Dnes bude polojasno až jasno. Ráno místy s mlhami nebo nízkou oblačností, ale ty se pak během dopoledne rozpustí. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vád by měl slabý proměnlivý vítr rychlostí do 3 metrů za sekundu, a nebo bude klidno. Rozptylové podmínky ty budou dnes mírně nepříznivé a biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 1 a to je mírná zátěž. No a ještě se naposledy podíváme na SMSky, které posíláte. Za všechny zprávy moc děkujeme. A ještě tu je také jeden kousek, ten přišel z Borovan. V Borovanech je skoro jasno 10 stupňů. Příjemně strávený den přeje všem Růža. Růžo, děkujeme a do Borovan také přejeme. Hezké úterý.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude výtvarník, básník a boxer Rostislav Osička.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: 9:05 pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít za rozptýlením. V českobudějovickém metropolu v 19 hodin začne divadelní představení Svatba bez obřadu v podání divadelní společnosti Háta. Koncert s názvem V zemi úsměvů bude od 19 hodin v Městském divadle v Prachaticích. Na pódiu se představí úspěšná sopranistka Tereza Dlouhá a také talentovaný tenorista Jakub Turek, které na klavír doprovodí Alina Říhová. Kulturní dům ve Veselí nad Lužnicí od 20 hodin bude hostit pořad listování, tedy scénické čtení knihy Špeky od autora Roba Granta. Účinkovat budou Pavel Oubram a Věra Holá. Anglický čaj opáté je pořad, který od 17 hodin můžete bezplatně navštívit v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích, konkrétně na pobočce v Suchém Vrbném. Prachatická dřípatka v 15 hodin pořádá pro děti a také pro rodiče hry, tvůrčí dílny, představení kroužků a také zookoutek. A ještě jedna pozvánka, ta je na filmový kvíz, který začne v 19 hodin a 30 minut v Českobudějovickém kině Kotva.

0: zdravím zamlžený svět. Uprostřed šňůry vozu pomaloučku před.
1: Pěšky nebo za vozem, ve vzduchu, na vodě i na souši. Všude jedeme s vámi. Český rozhlas České Budějovice.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Co když nastane blackout a neb 72 hodin civilizačního výpadku v běžném pražském bytě? Premiéra pořadu Rozpleteno, když zhasne svět. ČT2. Los jako totem, průvodce i zrcadlo člověka. 6 podivuhodných setkání s majestátním obrem v premiérovém dokumentu A můst losí Odysea. A ČT Art. Hvězdná kariéra si začíná vybírat svou daň. Marilyn, vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
3: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
4: Jsou tu zprávy a Pavlína Fendeková.
5: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
6: Korunovační klenoty na Pražském hradě si ode dneška mohou prohlédnout školáci. Symboly české státnosti vynesli včera odpoledne z korunní komory v chrámu svatého Víta zástupci státu, města a církve. Teď jsou vystavené ve Vladislavském sále. Veřejnost si klenoty bude moci prohlédnout od soboty až do 28. září. Vyšší Brod na Českokrumlovsku vyprodukuje v porovnání s celostátním průměrem polovinu směsného odpadu. Pokles podle vedení města způsobil nový systém svozu. Ve Vyšším Brodě připadá 90 kg odpadu na člověka, zatímco celostátně to je téměř 177 kg. Ve městě každý platí podle toho, kolik odpadu skutečně vyprodukuje. Městská knihovna v Nové Včelnici na Jindřichohradecku pořádá dnes přednášku Ladislava Jandáčka Novohradsko trochu opomíjené. Podle informací na webu města je začátek v 17 hodin a vstupné je dobrovolné. Dominika Šalková a další tenistky si na úvodní zápas turnaje v brazilském São Paulo musí počkat. V pondělí je na kort nepustil déšť. Utkání Šalkové proti 6. nasazené Španělce Jessice Buzasové je na programu dnes od 18.30 našeho času. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte polojasno až jasno s teplotami do 23, na horách do 20 stupňů. Vítr bude slabý, proměnlivý nebo bude klidno. Biozátěž bude na stupni číslo 1.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
6: Nehoda dvou osobních aut komplikuje provoz v Českých Budějovicích na Dlouhé louce u Kauflandu, tedy na silnici číslo 3. Dávejte tam pozor.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Půl deváté a k tomu 2:15. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké úterní ráno. Na řízkách, smaženici a také na omáčce z hub si v září už pochutnali tisíce lidí. Hubařské žně jsou na vrcholu, ale neplatí to všude. Kam se tedy vydat na huby v Jihočeském kraji, o tom bude řeč za chvíli. Teď ještě bude zpívat Eva Farna.
7: Mám prostě

0: Houbaři na mnoha místech v České republice nosí z lesa koše plné hub. Na jihu Čech ale můžou houbařské žně zažít pouze v některých lokalitách. Nejenom o tom také, kde, ale i jaké druhy v lesích právě rostou, si teď budu povídat s mykoložkou Libuší Kotilovou, která je s námi ve spojení. Paní Kotilová, dobré ráno, vítejte ve vysílání.
1: Dobré ráno.
0: Tak rovnou se zeptám, nejdůležitější otázka, v jakých částech Jihočeského kraje aktuálně houby nejvíce rostou a případně kde je jich tedy málo?
1: V Jihočeském kraji je to opravdu mizérie letos, protože rostou prakticky ve větším množství jenom na Šumavě a eventuálně na Táborsku, Soběslavsko, Táborsko, ale jinak třeba Českobudějovicko, dokonce Novohradské hory, Třeboňsko, nic.
0: To je smutné pro ty, kteří tam žijí v těch lokalitách. Mám podobnou zkušenost, když zase někteří mi známí jako huby našli. Tak ta druhá pestrost hub je opravdu velká. Tak co kromě těch praváků, tedy hřibů, můžeme nejčastěji najít?
1: No, letos právě ani ta druhová pestrost není zatím nějak závratná, ani v těch místech, kde ty houby rostou, protože třeba za hodinu bych normálně viděla nějakých 50-70 druhů hub a včera se mi poštěstilo pouhých 20. Takže ta druhová pestrost není velká, ale kromě tedy hřibů pravých, dubových i smrkových můžeme najít hřiba kováře, strakoše, babek je hodně, babky, hřib žlutomasí neboli babka. Je málo hřibu hnědého. A pak už jsou to spíš masáci, tam, kde právě napršelo, tak muchomůrka růžovka neboli masák, ta roste v hojném počtu. Co ještě bych tak z těch jedlých. Lišek jsem viděla hodně málo, takže lišek taky nic moc zatím. No, není to žádná sláva, ani tam, kde ty houby rostou.
0: Je pravda, že i s mých zkušeností většinou jsem nacházel bedly, tak těch taky jsem letos moc neviděl.
1: Bedly také jsou, tam je třeba opravdu dát pozor, aby člověk nezaměnil za některé jedovaté bedly a dát si pozor na bedlu zahradní, která by se mohla splést s tou obyčejnou bedlou vysokou, není tak vysoká.
0: No ale tuhle jsem našel kotrče. Se povedlo, takže ty také jsou.
1: A kotrče jsou, ano. Kotrče také jsou. To je jediná houba, která aspoň trošku roste.
0: No, každoročně vždycky v Českých Budějovicích bývají, nebo na jihu Čech bývají výstavy hub. Tak budou také na jihu Čech letos ty výstavy?
1: V Českých Budějovicích se chystá někdy v říjnu. Tam je dobré sledovat stránky muzea. Já třeba tady v Třeboni výstavu ruším, protože už třetí rok za sebou vlastně se nepodařilo v tom zářijovém termínu najít houby. Je tady sucho. Možná budou i kolem Soběslavska nějaké výstavy, ale těch výstav bude málo, protože spousta právě houbařů i výstavy ruší.
0: Asi se mnou budete souhlasit, paní Kotilová, že každým rokem se někteří houbaři také bohužel otráví. Jaké druhy jedovatých hub si nejčastěji spleteme s těmi jedlými?
1: Teď je to zejména muchomůrka panterová, která se dá splet právě s muchomůrkou růžovkou. Tam je třeba dávat pozor jednak na trošku tu barvu klobouku. U panterové je tmavší a hlavně ten prstýnek, který je na třeni, tak u masáka růžovky je rýhovaný, kdežto u muchomůrky panterové je to takový bílý, nenarůžovělý vůbec střeň a ten prstínek je úplně hladký. Muchomůrku zelenou jsem v tuto chvíli ještě vlastně neviděla. Ona bývá spíš v létě, možná, že už na ní bude naštěstí pozdě, protože to je naše nejjedovatější houba. Jedna plodnice stačí otrávit dva dospělé lidi, takže tam je třeba dávat pozor. A tam nejčastěji si pletou lidé tuto houbu s holubinkou a nebo dokonce i se žampionem. Neotočí tu houbu, lupeny jsou bílé u mochomůrek, kdežto žampiony je barevné.
0: Tak to říká Mikološka Libuše Kotilová. Paní Kotilová, díky za ty informace a přeji, ať i vám na Třeboňsku ty houby rostou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Mějte se hezky, nashledanou.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Před chvilkou jsem si ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice povídal s paní Mikološkou, ale teď už si budu povídat s Evou Houbovou o počasí. Tak paní Houbová, dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Jak aktuálně vypadá situace?
2: Já nebudu mluvit o houbách, i když by se to nabízelo, ale o počasí. Oblačnost se rozpouští a teplota roste. Teď je tak mezi 10 a 15 stupni, na horách mezi 5 a 13. V Českých Budějovicích je polojasno, 15 stupňů, vane jihovýchodní vítr 2 metry za sekundu, tlak přepoštěn na hladinu moře je 1023 hektopaskaly, takže slabě klesá. Na Choráňově je polojasno a 11 stupňů a jihozápadní vítr 2 metry za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Přes střední Evropu k východu postupuje tlaková výše. Ta oblačnost se ještě dál bude rozpouštět a čeká nás sluneční den. Teplota vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách na 17 až 20. Vítr povane slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu a bio je na nízké zátěži.
1: A zítra?
2: Zítra přes naše území od západu přejde zvlněná studená fronta. Čekáme napřed polojasno až oblačno, ráno místy mlhy. Pardon, ale odpoledne od západu už začne přibývat frontální oblačnost a k večeru dorazí déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Teplota ráno klesne na 12 až 9 stupňů, přes den vystoupí na 23 až 26 a na horách bude do 22. Bude to nejteplejší den tohoto týdne. Vítr povane slabý jižních směrů, ale odpoledne se změní na mírný, západní nebo severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu. V bouřkách bude zesilovat. Bio zůstane na nízké zátěži.
1: A jaké počasí očekáváte vy, meteorologové, na čtvrtek?
2: Rozní vliv té studené fronty a začne se projevovat od západu výběžek vyššího tlaku vzduchu. Ve čtvrtek zpočátku čekáme zataženo, v jeho východní polovině kraje ještě s deštěm. Dopoledne od severozápadu budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Odpoledne už nás tedy čeká převážně polojasno, bez srážek. Teplota bude ráno kolem 11, odpoledne kolem 18 stupňů a vítr jenom slabý proměnlivý.
1: A můžeme se ještě podívat na pátek?
2: To už vypadá na převážně oblačnou oblohu a ojedinělé přehánky. Teplota ráno bude kolem 7, odpoledne kolem 20 stupňů a vítr mírný západních směrů 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Tak to říká meteoroložka Eva Houbová. Díky za to a přeji hezké dny.
2: Děkuju vám taky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Věra Martinová dospívala 9 minut před 9 hodinou. Píseň Atmosféra letních bouřek se ve studiu také poslechl Matěj Vodička, který se mnou sedí tady. Ahoj Matěj, vítej.
1: Krásné ráno, Luboši, tobě všem posluchačům.
0: Také, Jihočeské dopoledne, co dnes bude?
1: Bude toho hodně, jako vždycky, vezmu to po pořadě, po 9. hodině vezmeme posluchače třeba na Vysočinu, aby jsme si poslechli reportáž o tom, jak se tam moštuje, čeká nás taky knižní hlídka Filipa Černého, samozřejmě Jihočeská vlastivěda, prozradím, že dnešní Jihočeská vlastivěda bude o železnici a zamíříme na Táborsko, no a poslechneme si třeba taky reportáž o klíčnících, to souvisí vlastně s výstavou korunovačních klenotů v Praze na Pražském hradě, o které jsme mluvili třeba už ve včerejším Jihočeském dopoledni. Po 10. hodině se spojíme s naším regionálním stopařem Petrem Kubátem, který dnes míří do Písku, kde začíná výstava o Augustu Sedláčkovi. Přidáme samozřejmě taky tipy pro volný čas a spojíme se mimořádně s hercem Jihočeského divadla Pavlem Oubramem kvůli dnešnímu listování, ale víc prozrazovat nebudu. No a samozřejmě takovou tradiční součástí Jihočeského dopoledne jsou Babské rady. Ty budou dnes o hořké čokoládě. A po 11. hodině přijde za mnou do studia můj dnešní dopolední host. Dobře ho znám, je to jeho český policejní mluvčí Jiří Macner, se kterým si dnes budeme povídat o nebezpečných nálezech nevybuchlé munice. Ono to trochu souvisí s tím, jak je sucho, protože asi posluchači dobře ví, v jakém stavu se v současnosti nachází vodní nádrž Orlík, kde vlastně voda teče v tom původním korytě řeky Vltavy a samozřejmě to odkryté dno láká hodně hledačů kovů a troufnu si tvrdit možná i pokladů, ale je potřeba dbát na bezpečnost a u Podolského mostu shodou okolností, tak tam historici očekávají právě i nálezy nějaké munice z druhé světové války vzhledem k tomu, jaká situace tam byla. Ono je to známé historicky, tam vedla vlastně demarkační linie.
0: To je tedy munice a k tomu ty sudy ještě.
1: Ano, sudy, to právě asi s Jiřím Macnerem trošku vyvrátíme nějaké mýty. Uvidíme. Jiří Macner přijde po 11. hodině.
0: Tak to říká Matěj Vodička, který nás provede Jihočeským dopoledne. Matěj, děkuji.
1: Rádo se stal, naslyšenou.
0: No a za 6,5 minuty už se přihlásí také Pavlína Fendeková, která připravila aktuální zprávy. A Luboš Voráček, děkuji za vaši ranní pozornost, přeji hezké úterý a budu se těšit naslyšenou při písničkách pro radost. Ve 12 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Vítejte ve Family Apartments by Astoria Hotel and Medical Spa ve vynikající lokalitě v srdci Karlových Varů, jen kousek od slavné kolonády a termálních pramenů. Naše Family Apartments jsou ideální volbou právě pro vás. Nabízíme pobyt v moderním rodinném apartmánu se street art designem o velikosti přes 50 metrů čtverečních s veškerým komfortem až pro 5 osob. Apartmán disponuje dvěma ložnicemi, což ocení rodiče až 3 dětí. K dispozici je i dětská herna s prolézačkami, kolárna, venkovní terasa a místnost s pračkou a sušičkou. Pobyt můžete doplnit o gastro, wellness a lázeňské služby v sousedním mateřském hotelu Astoria. Speciální nabídka na posledních 5 Family Apartments při rezervaci nyní až do konce října se slevou 15% z online ceny na webu a vstupem do wellness zdarma. Kontaktujte nás na telefonním čísle 353 335 143 a rezervujte na www.astoria-spa.cz s promokódem Astoria15.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ministři Zuna a Tejc se dnes sejdou s prezidentem Pavlem, představí mu kandidáty na generály. Na železniční trati mezi Táborem a Pískem hrozil v sobotu čelní střet dvou vlaků, zabránil mu bezpečnostní systém. Čeští tenisté poprvé trénovali před Davis Cupem v Praze. Na jihu Čech bude polojasno až jasno s teplotami do 23 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme ministry spravedlnosti Jaromíra Tejce za hnutí ANO a obrany Jaromíra Zunu za SPD. Jednat budou o jmenování nových generálů. Prezident jmenuje do generálských hodností vojáky, policisty a hasiče dvakrát ročně. Poprvé u příležitosti Dne vítězství 8. května a podruhé na výročí vzniku Československa, tedy 28. října. Čeští ovocnáři přijdou letos na tržbách o 1 300 000 000 korun. Je to kvůli jarním mrazům, které poškodily úrodu. Informoval o tom předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík. Podle něj má skoro polovina profesionálních sadů škodu přes 80%. Nejvíc se to dotklo úrody jablek. Letošní sklizeň by podle odhadů mohla být druhá nejhorší v novodobé historii českého ovocnářství. Bezpečnostní systém Generální stop zabránil v sobotu večer možnému střetu dvou vlaků na Písecku. Strojvůdce jedoucí ze směru od Tábora na Písek podle kriminalistů přehlédl návěstní světelný zákaz ve stanici Vlastec. Po asi 200 metrech systém automaticky zastavil provoz na celé trati v obou směrech.
2: Zastavil tak i druhý vlak, který jel proti němu. V obou soupravách cestovalo celkem 23 lidí. Nikdo z nich se nezranil a podle policie systém uchránil majetek za nejméně 20 milionů korun. Písečtí kriminalisti teď zjišťují okolnosti případu a zahájili úkony kvůli podezření na obecné ohrožení. Z Písku Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: V zahradě plaveckého bazénu v Prachaticích bude i v nadcházející zimní sezóně mobilní kluziště. Radní na zářijovém jednání schválili jeho pronájem. Dopoledne budou kluziště využívat hlavně školy, odpoledne a o víkendech veřejnost. Asistentka vedení města Eva Suchá doplňuje.
3: Mobilní kluziště se v minulé sezóně osvědčilo. Navštívilo ho více než 16 000 lidí. Proto ho chceme letos v zimě v Prachaticích zopakovat v podobném režimu. Zároveň už město připravuje řešení pro budoucí trvalé umístění ledové plochy, včetně zastřešení. Sport.
0: Čeští tenisté mají za sebou úvodní tréninky před Davis Cupovým duelem s Američany. Jako první si tvrdý povrch v libeňské hale vyzkoušeli deblisté Adam Pavlásek a Patrik Rykl. Ten je z prostředí nadšený.
4: Pocity jsou teď určitě skvělý, to náš první vlastně trénink. Bude to chvíli trvat, než si zvykneme samozřejmě na povrch, na obrovskou arénu, ale já zatím musím říct, že po té hodině a půl jsem velmi spokojený a těším se na utkání, protože hrát před domácím prostě publikem tady v O2 aréně je něco neskutečného.
0: Z nominace amerických tenistů před utkáním vypadli 10. hráč světa Taylor Fritz a Tommy Paul. Utkání Česko-Spojené státy se bude hrát tento pátek a sobotu. Vítěz postoupí na listopadový finálový duel Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů světa.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte polojasno až jasno s teplotami mezi 20 a 23 stupni Celsia, na horách do 20. Vítr bude slabý, proměnlivý nebo bude klidno, biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Střet osobního auta s nákladním komplikuje provoz na silnici 156 u Nové Vsi nedaleko

čtvrtek 10. prosince 1976 byl pak předán první sériově vyrobený vůz Škoda 120L ve zlatohnědé barvě, který mimochodem získala výherkyně letní soutěže Poznej svou vlast pořádané deníkem Mladá fronta. No a v pondělí 13. prosince 1976 začal oficiální prodej nových Škodovek a do konce roku jich bylo vyrobených přibližně 4000 ve valné většině určených pro spotřebitele. No, já nevím, jak vy, milí posluchači, ale třeba já osobně jsem v tomhle autě strávil podstatnou část svého dětství, protože ho v naší rodině měli skoro všichni. Tolik tedy jedna, přiznávám, trochu osobní vzpomínka na úvod. Teď je samozřejmě na čase, abychom si představili program našeho vysílání v následující hodině. I dnes se vydáme na Pražský hrad kvůli výstavě korunovačních klenotů. Chybět samozřejmě nebude. Jeho česká vlastivěda, zamíříme na Táborsko a bude to o železnici. No a poslechneme si taky knižní hlídku Filipa Černého. Nejdřív ale jedna, řekněme, sezónní záležitost. Moštárny prodlužují otvírací dobu. Třeba jablka jsou letos pro jiné použití špatná. Takže lidé se rozhodují, jestli moštovat nebo vypálit. Podrobnosti nabídneme v reportáži už za okamžik. Příjemný poslech a krásné jihočeské dopoledne. To vám ještě jednou od mikrofonu přeje Matěj Vodička.

Tady je Český rozhlas České Budějovice, 9 hodin a 10 minut doznívá Dalibor Janda a my míříme k sousedům na Vysočinu. Ovocnáři předpokládají letos zhruba poloviční úrodu oproti loňsku. Stromy a plody poškodily jarní mrazy, následně jim neprospělo ani sucho. S jablky, které se nehodí k uskladnění,

0: Vaření na zimu teď míří zahrádkáři, samozřejmě kam jinam než do moštáren. Sezóna začala i v moštárně a pálenici ve Verce na Třebíčsku.
1: Zaměstnanci moštárny hází jablka z přepravek do stroje, který postupně z plodů zpracovává mošt. Paní Lída a pan Karel si jablek přivezli desítky kilogramů.
2: 96 kilo.
1: A to máte ze zahrady nebo?
2: No, máme
1: Zahrady. Úroda jablek byla letos kvůli počasí horší než v předchozích letech.
2: Ono tím suchem a tím, jako, my jak máme malou zahrádku, tak nám tam všechno padá, taky jsme tam měli jablka a se zvědavá, co to rozraje, jako ty jsou pozdější, takže ono opravdu to ovoce moc nebylo.
1: A když už úroda byla, tak jablka nejsou podle provozovatele moštárny a palírny ve Veverce Alojse Nováka ve zrovna dobrém stavu, což jemu ale přivádí více zákazníků.
3: Ta jablka, která vyrostla, nejsou příliš kvalitní a příliš se nehodí na uskladnění. To uskladnění by pravděpodobně nepřežili, tak proto ten zájem bude asi poměrně velký.
1: Doposud tady moštovali pouze ve čtvrtek, od příštího týdne přidají i středu. Provozovna se tak snaží předejít dalším frontám zákazníků. Podle Alojse Nováka je tak většinou problém občas jen v nepřipravenosti návštěvníků. Před příjezdem proto doporučuje postupovat podle návodu na webových stránkách pálenice Veverka.
3: Já bych rád, kdyby přijeli připraveni, to znamená, měli dostatek nádob na mošt, protože to je nejčastější překvapení, že moštu je tolik, že nemají zákazníci nádoby, aby měli nádoby s velkým hrdlem, aby měli správné ovoce připravené na moštování.
1: A zatímco s jablky na mošt teď přijíždí hodně lidí, v případě přípravy pálenek očekává Alois Novák o něco horší sezónu než loni.
3: Na to, že je půlka září, tak si myslím, že je tady kvasu poměrně dost, ale rozhodně se to nedá srovnat s tou loňskou sezónou.
1: Například třešně už jsou v tuto chvíli podle Alojse Nováka vypálené a čekají na odběr. V kvasných nádobách jsou teď švestky, hrušky a lidé přichází postupně i s jablky. Z Veverky Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, České Budějovice.

9 hodin a 15 minut přesně teď odbylo v hodinách tady v našem vysílacím studiu. Nádherný den, to byla písnička, která dozněla. Doufám, že i vy, milí posluchači, máte nádherný den. Jeho české dopoledne pokračuje dál. Nový román Jana Štiftra Vltavice zavede čtenáře na dno Lipenské přehrady. Teď je té vody v Lipně a obecně v přehradách docela málo, takže je to takový hezký tip. A každopádně je to jedna ze součástí knižní hlídky Filipa Černého, kterou si poslechneme už za chvíli.

0: Knižní hlídka Filipa Černého.
1: Dobrý den, je tu další knižní hlídka, na kterou určitě netrpělivě čekáte. Nevím jak u vás, ale v Budějovicích, kde mimo jiné náš pořad vzniká, jsem natrefil na knižní billboard. Propagoval novinku z pera Jana Štiftera, nazvanou Vltavice. A tak jsem poprosil předsunutou knižní hlídku, totiž kolegyni Martinu Touškovou, aby nenápadně u Jana Štiftera zjistila, o čem román Vltavice je.
2: Vltavice je román z Dolní Vltavice, což je obec zatopená Lipnem, a mě hrozně bavilo se vlastně vnořit do té vody, kdy jsem vlastně pomocí textu dokázal vplout pod hladinu. Já jsem se vypravil s hrdinou, který mu je 9-10 let, jmenuje se Dor, do té staré, dneska už neexistující obce. Procházel jsem si náměstí, nahlížel jsem do kostela a pak jsem se tam vrátil se svou hrdinkou z roku 2025, což je 60-letá Emma. A ta Emma se tam vrací, protože tam zůstal kus její minulosti a zůstalo tam tajemství. A ona žije s nějakým Robinem a ten Robin se noří také do té vody, aby objevil sochu Jana Nepomuckého, která tam skutečně někde pod vodou je a potápěči ji hledají a on pro ní pátrá, aby ona se něco dozvěděla o Vltavici a taky sama o sobě.
3: Takže dva propletené příběhy, jeden ze začátku 20. století a jeden současný?
2: Je to tak. Je to tak, že mě osobně hrozně baví propojovat ty dvě časové roviny. Je to možná i jako součást mýho rukopisu. Psal jsem takhle i svoje předchozí romány a mám taky za to, že to drží tempo. A že člověk vlastně nestrácí pozornost a že vás neutahám tou jednou dějovou linií, ale když už mám pocit, že teďka stačilo pít v roce 1900, tak skočíme do toho roku 2025.
1: Tolik Jan Štifter o knize Vltavice a já rovnou skáču do roku 2023. Šest za knižními novinkami. Jejich přehled začneme jednou zajímavou novelou. Napsal ji německý spisovatel narozený v roce 1960 v Praze Maxim Biller. Jmenuje se Nesmrtelný Weil a beletristicky zpracovává život novináře a literárního kritika Jiřího Weila, který zemřel v Praze rok před narozením Maxima Billera. Nesmrtelného Weila vydala Akropolis. Kdo preferuje knihy zvukové, tak by neměl minout ryze současnou audioknihu Na háčci od Doroty Ambrožové. Vydává ji Radioservis, text původně vyšel pro audioknihy Rádia Wave a nakladatel ho uvádí jako palčivý i něžný příběh o mateřství.
4: Je poslední předvánoční sobota ráno. Snídáme za obvyklého povyku čtyřčlenné rodiny. Jsem blahoskloně schovývavá ke všem výstřednostem jednoho batolete a jednoho předškoláka, protože mě čeká ten vzácný den, kdy jejich požadavky budu řešit jen asi 2 hodiny ráno a 2 hodiny večer. Můj muž je doma. Má každotýdenní víkendové volno, aby si odpočinul a zapečoval o své 2 potomky.
1: Tolik k audioknize Na háčci, která nabízí pohled do světa současných matek, potažmo otců, v duchu té nejlepší realistické tradice české literatury. A ještě potěšíme děti, mládež a dospělé, kteří si pamatují, jací byli, když byli malí. Na zahradě stojí starý dub a v jeho koruně se možná objeví dračí vejce. Ten drak, který se z něho vyklube, bude můj přítel a oslovovat mě bude má paní. Dopisování s králíkem chce trpělivost, protože je zaneprázdněný prací v lese. Tak pozor, to není anotace na Alenku v říši divů, ale na nový komiks, či spíš grafickou novelku Terezy Šiklové, nazvanou Léto na chalupě. Není to tak dávno, co 30-letá výtvarnice na sympóziu v Broumovských klášterech odpověděla na otázku, co chce, aby její knížky dali dětem.
5: Asi nějakou pohodu, pocit, aby si to třeba otevřeli ještě jednou a třeba se do toho podívali ještě jednou a třeba tam zase našli něco jiného.
1: Ano, Létem na chalupě Terezy Šiklové se dá listovat mnohonásobně sem a tam a užívat si pohody a šustění papíru. I knižní hlídku si můžete na webu či v podcastové aplikaci poslouchat dopředu, dozadu a vždycky nebo skoro vždycky v ní najdete něco nového. Takže mějte se krásně, za týden papa.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Po střetu osobního auta s nákladním je u Nové Vsi na Českobudějovicku uzavřená silnice 156. Na místě jsou záchranáři, policie dopravu odklání. Z Českých Budějovic můžete jet přes Srubec a Ledenice. Další varianta je po silnici číslo 3 nebo dálnici na Holkov a přes Římov a Stráškovice.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Víc než 80 let po konci druhé světové války lidé stále při různých situacích nachází nevybuchlou válečnou munici. Pozornost se momentálně v tomto ohledu upíná třeba k vodní nádrži Orlík. Jejíž průtok je teď rekordně nízký. Sucho odhalilo velkou část jinak zatopeného dna. Jak se zachovat při nalezení takto nebezpečných předmětů, třeba i doma na zahradě, tak nejen o tom si popovídáme s jeho českým policejním mluvčím Jiřím Macnerem. Nalaďte si nás v úterý 15. září po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: totiž vyhrává.
1: I 3 minuty před 9:30 stále posloucháte Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Jak jsme zmiňovali před chvílí, milí posluchači, dejte si pozor v dopravě. Aktuální informace od nás uslyšíte samozřejmě ještě taky po zprávách v 10 hodin. My teď jdeme ale na naše další téma. Pouhých 40 metrů společné koleje stačilo v létě roku 1895 k vážnému železničnímu neštěstí u Tábora. Rychlík jedoucí z Vídně do Prahy a osobní vlak do Písku se tam střetli tak nešťastně, že část soupravy skončila na náspu Jordánu. Co nehodě předcházelo a proč se strojvedoucí tolik snažil dohnat zpoždění, tak přesně to uslyšíte v jeho české vlastivědě, kterou připravili Jitka Vandrovcová a redaktor Zdeněk Zajíček. Poslechneme si ji hned po písnice.

0: Jihočeské vlastivědě si připomeneme nehodu dvou osobních vlaků z roku 1895 u Tábora. Mnoho lidí tam tehdy mělo štěstí v neštěstí. Ve 4 hodiny 43 minut ráno 3. července 1895 vyjel vlak se zpožděním asi 45 minut z železniční stanice Tábor do Prahy. Původně jel z Vídně. Ve stanici Tábor čekal na odjezd také vlak na Písek, který se dal do pohybu záhy po pražském rychlíku. Oba železniční spoje se pohybovaly po samostatných kolejích. Rychlík na koleji číslo 1 vedoucí na Prahu a osobní vlak na rovnoběžné koleji ležící blíže k nádrži Jordán směřující na Písek. Za strážním domkem číslo 37 se obě zmíněné koleje spojovaly v jednu a rozpojily se znovu po zhruba 40 metrech. A právě spojka těchto kolejí se stala vlakům osudná. Strojvedoucí píseckého vlaku Bár se pravděpodobně snažil co nejrychleji odjet z Tábora, aby dohnal zpoždění, kterému naskakovalo kvůli opožděnému spoji z Vídně. Strojvedoucí si myslel, že na společnou kolej najede před rychlíkem. V momentě, kdy cestující v rychlíku spatřili písecký vlak, vtipkovali, že snad vlaky spolu závodí. V zápětí došlo k osudné srážce. A srážka vlaků způsobila vykolejení několika vozů a lokomotivy píseckého vlaku. Některé vozy byly v podstatě zničeny, další pak značně poškozeny a deformovány. Části píseckého vlaku, včetně lokomotivy, se překotily na násep nádrže Jordán. Na náspu pak skončilo i několik cestujících, kteří buď sami vyskočili, nebo byli vymrštěni silou nárazu. Vlakové neštěstí se obešlo bez ztrát na životech, ale způsobilo 4 osobám těžká zranění, 13 osobám lehčí a dalším pak drobné oděrky. Nejvíce zraněných se nacházelo ve vozech 3. třídy pražského rychlíku, do nichž narazil písecký vlak. Na odstranění trosek vozů pracovalo na 30 dělníků. Trať na Prahu byla zprovozněna již popolední téhož dne. Místo neštěstí si ještě téhož dne také přijel prohlédnout místodržitel v Čechách František Antonín kníže Thun Hohenstein, který navštívil i raněné v táborské nemocnici.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Skupina PH doznívá v dnešním jihočeském dopoledni a my za chvilku zamíříme do Prahy, do hlavního města, na Pražský hrad. Odemknout dveře korunní komory, vyzvednout klenoty a bezpečně je přenést do Vladislavského sálu. Tak včera začala cesta jedněch z nejvýznamnějších symbolů české státnosti na jejich letošní výstavu. Dnes si korunovační klenoty můžou prohlédnout první školáci. Pro veřejnost budou přístupné už v sobotu. Víc v reportáži za okamžik hned po písnice.

0: 9 hodin 41 minut stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Korunní klenoty jsou většinu roku ukryté za dveřmi korunní komory ve svatovítské katedrále. Včera odpoledne je ale představitelé státu, města a katolické církve slavnostně vyzvedli a ode dneška je tak můžou ve Vladislavském sále obdivovat školní třídy. Právě tam začíná výstava, která letos připomíná 500 let od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn.
1: Sedm klíčníků jeden po druhém odemkli svými unikátními klíči malé dveře v rohu kaple a vstoupili do korunní komory. Po zhruba 5 minutách odtamtud vynesli 3 schránky, ve kterých je uložená svatovítská koruna, královské žezlo a jablko.
2: České země, ten den, kdy vystavujeme korunovační klenoty, symbol naší stálosti a duchovních kořenů, prosíme za naši vlast.
1: Pražský arcibiskup pak pronesl před klenoty krátkou modlitbu a následoval společný zpěv svatovítského chorálu. Památkáři v bílých rukavicích klenoty uložili do téměř metr dlouhé červené schránky s víkem, kterou členové hradní stráže pak přinesli do Vladislavského sálu. Ve Vladislavském sále budou klenoty do pátku přístupné pro školní kolektivy. Od soboty si je pak bude moct prohlédnout až do 28. září i veřejnost. Z Prahy Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas České Budějovice, písně.

Marii Rotrovou jsme si poslechli v jihočeském dopolední Českého rozhlasu České Budějovice. Je 9 hodin a 45 minut, pokračujeme dál. Na adopci čekali několik let. Malého Tobiáše si nakonec přivezli na začátku roku 2023. Jaké byly pro Lenku a Tomáše první měsíce, uslyšíte v dnešním druhém díle seriálu Deníky adopce. A to hned po písničce.

0: Česku teď čeká na adopci přes 1100 žadatelů. Doba čekání se odvíjí od požadavků, mimo jiné na věk dítěte i od počtu takzvaně právně volných dětí. Lenka s Tomášem z Ostravska čekali na miminko 3 roky. V časozběrném seriálu Deníky adopce popsali, jak celý proces osvojení vypadal. V dnešní reportáži mluví manželé o prvním společném roce.
1: Dnes je už polovina května, Tobík u nás bude už 3 měsíce a myslím, že si na sebe zvykáme náramně, že jo, Tobíku? Je tady s náma.
2: Popisuje adoptivní máma Lenka. Tobiášovi je 1,5 roku, má hnědé oči a světle hnědé vlasy. Od narození byl u pěstounky, postupně si tak teď zvyká na nový domov. Adoptivní táta Tomáš víc přibližuje, jak je syn dokáže každou chvíli překvapit.
3: Jde to někdy stuha, někdy to dáš moc rychle, máme pocit, že už je všechno v ladu a skladu a najednou se stane něco, co člověk vůbec nečeká. No to bych nás překvapí něčím, nějakou reakci, ať už u jídla, nebo že nechce spát, nebo že nechce jíst něco.
4: Ano, tam taky jede taktičku, ano.
2: Tobiáš zbožňuje hraní s kostkami, obrázkové knížky o farmě nebo popelářské auto. Má rád písničky a tancování.
1: Když zpívám, tak se veselí a vždycky se pohybuje do rytmu. Teď se tady na nás zrovna usmívám, že ví, že se bavíme o něm. Že, Tobíku?
3: Tobíkovi říkáme Tobísku, Tobíku, Tobí.
1: Tobíno.
3: Tobíno.
1: Chceš taky něco říct? Jinak to bych teď jako vydává různé zvuky, už nám říká píp, papa, mama, bebe, bebe a tak. A taky ho vlastně tak nějak necháváme, netlačíme na něho, aby nějak jako mluvil. A věříme tomu, že to má všechno takový nějaký přirozený vývoj a že si to všechno samo sedne.
2: Manželé bydlí na Ostravsku. Na syna se začalo ptát i okolí.
3: Jak to vzali sousedí místní? My jsme tady na vesnici, takže ulice to tak zjišťovala postupně. Někdo se zeptal, když nás potkal, někdo se neptal a ptal se toho souseda, aby mu to řekl.
2: Jsme pořád v roce 2023. Adopční proces nekončí, běží půlroční doba, během které se zkoumá návrh na osvojení dítěte. Rodinu navštěvuje sociální pracovnice. Tobiáš zatím začal chodit.
1: Každým dnem se snažíme teď to prodlužovat, aby chodil. Sem tam se teda...
3: Povede to, ale někdy druhý den udělal asi 30 kroků těch svých malých ptačích, ale sám opravdu na chodníku, no a od té doby zase 2-3 dny třeba nechce vůbec, takže nechce jít, je to s ním sranda. No.
2: Lenka s Tomášem zažívají se synem první Vánoce.
4: Vláček, ano.
1: Vánoce byly úžasné, bylo to prostě nádhera. Hrozně hezky jsme si to užívali, bylo to se vším všudy, tradicemi, vánočním stromečkem, zobením vánočního stromečku, kdy už Tobík pomáhal. To, co bychom si vždycky vlastně přáli, tak se nám konečně splnilo.
4: To je kdo? To je klapeče?
2: Manželé mají doma Tobiáše od února 2023. V den, kdy si ho od pěstounky přivezli, slaví takzvané přivezeniny. I o nich bude další díl seriálu Deníky adopce. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Náš svět jsou jižní Čechy. Zpravodajství Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: V Olomouci v řece Moravě kvůli nízkému průtoku uhynuly stovky kilogramů ryb. Vimperk postaví na místě starého výměníku nová parkovací místa. Lanovka na Šumavský špičák bude od zítřka v provozu jen o víkendech a svátcích. Na jihu Čech bude polojasno až jasno s teplotami do 23 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Kvůli nízkému průtoku vody v řece Moravě uhynuly na Olomoucku stovky kilogramů ryb. Je to největší úhyn od 90. let. Oznámil to vedoucí tamního odboru životního prostředí Petr Lojka. Nízký průtok v Moravě a jejich přítocích způsobilo dlouhodobé sucho. Ve vodě je málo kyslíku a ryby se tak dusí. Magistrát mimo jiné kvůli nízkým průtokům na Olomoucku prodloužil do konce října zákaz odebírání vody z některých toků. Nová parkovací místa vzniknou v ulici Slovenského národního povstání ve Vimperku. Po zbourání starého výměníku se stávající parkoviště rozšíří o více než 30 dalších míst. Město chce vylepšit i přístup na parkoviště pro pěší a auta, říká mluvčí Milan Brabec.
3: Součástí celé akce bude také nové veřejné osvětlení a vybudování schodiště ke spodnímu chodníku. Rekonstruován také bude pojízdný pás vedoucí středem stávajícího parkoviště, včetně přístupové cesty od horních domů. Zatím stavba probíhá bez dopravních omezení, ta nastanou až s úpravou stávajícího parkoviště. Celkové náklady budou činit 8,9 milionů korun, včetně DPH.
1: Na zahradním jarmarku neziskovek v Českém Krumlově se dnes budou prezentovat organizace z celého jeho českého kraje. Akce začne ve 14 hodin v Centru pro pomoc dětem a mládeži. Součástí doprovodného programu bude prezentace dotačního programu Fond malých projektů a Erasmus Plus pro mládež. Od 17.30 se uskuteční koncert. Nebude chybět stánek s občerstvením, kde bude možné ochutnat pravý ukrajinský boršť nebo slané koláče a sladké dezerty. Podrobnosti najdete například na webu tvořimeevropu.cz. Na Šumavě se zítra uzavře takzvaná rozvodská cesta. Kvůli ochraně přírody je každoročně přístupná jen do 15. září. Svůj provoz zároveň omezí i sportovní areál na Špičáku. Z jehož vrcholu vedou na tuto cestu značené trasy. Upřesňuje mluvčí areálu Karel Samec.
4: Jako posledních 20 let každoročně je termín 15. září dnem, kdy v areálu Šumavského špičáku končí každodenní letní provoz. Kvůli ochraně přírody se zavírají naučné stezky z vrcholu špičáku na obě jezera Černé i Čertovo. Lanovka na vrcholu špičáku k rozhledně, stejně jako bike park a další aktivity, jsou ale v provozu každý víkend nebo o státních svátcích až do konce října.
2: Počasí.
1: Na jihu Čech očekávejte polojasno až jasno s teplotami mezi 20 a 23 stupni Celsia, na horách do 20, vítr bude slabý, proměnlivý nebo bude klidno, biozátěž je mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Po střetu osobního auta s nákladním je u Nové Vsi na Českobudějovicku uzavřená silnice 156. Z Českých Budějovic můžete jet přes Srubec a Ledenice. Další varianta je pak po silnici číslo 3 nebo dálnici na Holkov a přes Římov a Strážkovice.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: I po zprávách v 10 hodin je stále s vámi Český rozhlas České Budějovice, respektive dnešní jihočeské dopoledne. Příjemný poslech a krásný den od mikrofonu přeje a zdraví Matěj Vodička. Určitě jste mnozí z vás, milí posluchači, zaznamenali, že jihočeskou oblohu momentálně už víc než týden brázdí armádní letadla mnoha zemí Severoatlantické aliance, a to v rámci mezinárodního cvičení Ample Strike. To je určitě velká událost pro fanoušky fanoušky letectví. No a pokud mezi ně patříte, tak by vám rozhodně neměla ujít informace, že legendární letadlo Antonov AN-2, přezdívané Andula, které bylo dlouhá léta odstavené na letišti Hosín u Českých Budějovic, čeká rozsáhlá oprava. Letečtí nadšenci ho chtějí vrátit do vzduchu v historických barvách československých aerolinií. No a pomáhat jim s tím bude českobudějovická firma JAS Air. Opravu hosínské Anduly přiblížení

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Nejplnější český člověk, tak se jmenuje nová výstava v Píseckém Práchyňském muzeu. Představuje významného historika Augusta Sedláčka. Ta výstava začíná právě dnes a přímo z výstavní síně, respektive možná i trochu zvenku, abych to upřesnil, se hlásí náš regionální stopař Petr Kubát, kterého zdravím. Dobré dopoledne, Petře.
2: Krásné dopoledne. Ano, Matěj, já tady zdravím konkrétně z nádvoří Práchyňského muzea, protože ta výstava je zrovna v části, kde byl původně středověký hrad a byl tam opravdu špatný signál, tak jsme museli popojit tady ven, zurčí tady fontána, svítí sluníčko a výstava už je celá připravená, já jsem si ji prošel. Ona vznikla u příležitosti letošního 100. výročí od úmrtí Augusta Sedláčka, mimo jiné autora monumentálních 15 svazkových

0: dějin hradů, zámku a tvrzí Království českého. Ta vernisáž je tady dnes v 17 hodin. Ta výstava mě osobně překvapilo, jak je vlastně rozsáhlá. Já jsem si prošel už s kurátorem Janem Koubou z Práchenského muzea, tak se ho tady rovnou zeptám, jaké třeba zajímavosti tam návštěvníci na té výstavě uvidí.
1: Dobrý den. Z mého pohledu je těch zajímavostí celá řada. Vystavujeme některé věci, které se dosud nikdy třeba nevystavovaly. Když vlastně začnu od úplného konce, od toho úmrtí, tak tady máme řadu pohřebních stuh. A jedna, ta nejcennější, byla ve velmi špatném stavu. A my jsme ji nechali opravit, protože ona je od prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. V roce 1926 i Tomáš Garrigue Masaryk se pohřbu zúčastnil a poslal věnec se stuhou, kterou uchováváme dodnes. Máme tam ale řadu osobních předmětů ze života Augusta Sedláčka. Máme tam i tu odbornou část, třeba kartotéky. Máme tam část kartotéky, kterou on vytvářel po celý svůj život. Vytvořil asi 400 tisíc malinkých lístečků, kde si on si tam psal úplně všechno. A ta kartotéka je dochovaná. A tu kartotéku uchovává Historický ústav Akademie věd v Praze jako takovou svoji relikvi, takovou jako svůj zlatý grál, protože pořád ta kartotéka je využívána. A část té kartotéky tady vlastně zase poprvé v Písku vystavujeme.
0: S tím souvisí mimo jiné třeba i to, že z dnešního pohledu našeho životního stylu zůstává vlastně rozum stát nad tím, jak on mohl v té době vytvořit tak monumentální dílo, jako byly hrady, zámky a tvrze Království českého, ale spoustu dalších knih.
1: My to taky nechápeme, jak to dokázal, ale ta výstava se tak jmenuje. Nejpilnější český člověk. August Sedláček byl mimořádně pilný a pracovitý člověk. On už jako dítě se rozhodl, že nebude spát, aby toho stihl co nejvíce. Po pár týdnech ale zjistil, že to nejde, že je unaven a že ve skutečnosti toho udělá ještě míň, než kdyby spal. Tak se rozhodl to úplně obrátit a on si pak jako nic neodpíral. Hodně spal, dobře a hodně jedl a měl takovou, bychom dneska řekli, takovou životní pohodu a měl hodně chuti do práce. Tomu dodávalo tu chuť a on pracoval a vytvořil něco, co v podstatě nemá obdoby.
0: A já se ještě na závěr Jana Kouby musím zeptat, protože August Sedláček je sice rodák z Mladé Vožice, ale velkou část života tu pozdní prožil právě tady v Písku, kde si vzal i ve svých 79 letech o 40 let mladší ženu, což v té době taky bylo určitě zajímavé. Jakou konkrétní stopu tady v Písku po něm ještě nacházíme?
1: Tak stojíme vlastně v muzeu, které on spolu zakládal, pomáhala uspořádat. A nejenom muzeum, ale i písecký městský archív, který vlastně čerpá z jeho práce dodnes. On tady měl dům, v kterém bydlel, na kterém je dneska pamětní deska a těch odkazů po městě na ně je tady celá řada. Ať už v našem muzeu, nebo na Svatotrojickém hřbitově, nebo v pamětní deska na domě jeho ulici tady má. Zkrátka August Sedláček je nesmazatelně zapsán s naším městem a on tady prožil asi nejšťastnější léta svého života. Kdy se svojí mladou ženou trávil vlastně podzim svého života, řekl bych, jako v klidu, pohodě a při pilné práci.
2: Pro milovníky historie a vlastivědy opravdu nutnost navštívit tuhle výstavu. Mě docela zaujalo, jak Jan Kouba říkal, že August Sedláček dobře jedl a pak dobře pracoval. To je možná docela zajímavý tip. Ale Petře, co dalšího je aktuálně v Práchenském muzeu ještě teď k vidění?
0: Tak kromě stálých expozic jsou v Práchenském muzeu ještě k vidění tři aktuální výstavy. Ta asi největší představuje kresby a obrazy Jaroslava Krále. Potom je tu kolekce fotografií zoologa, výzkumníka a cestovatele Karla Pecla. No a v pobočce v památníku města Protivína je výstava připomínající 10 let od úmrtí originálního jihočeského výtvarníka Štěpána Mikuláše Mareše.
2: Nejplnější český člověk, tak se jmenuje nová výstava v Píseckém Práchenském muzeu. Detailně nám ji představil v jihočeském dopolední regionální stopař Českého rozhlasu České Budějovice Petr Kubát. Petře, díky moc, naslyšenou.
0: Krásný den.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas České Budějovice.

0: Tipy pro volný čas.
1: 11:03 a pravidelně v tomto čase v jihočeském dopoledni vám přinášíme nějaké zajímavé tipy na to, kam vyrazit třeba za kulturou, tak pojďme na ty dnešní. V českobudějovickém metropolu dnes v 19 hodin začne divadelní představení Svatba bez obřadu. A to v podání divadelní společnosti Háta. Koncert s názvem V zemi úsměvů dnes od 19 hodin můžete slyšet v Městském divadle v Prachaticích. Na pódiu se představí úspěšná sopranistka Tereza Dlouhá a talentovaný tenorista Jakub Turek, které na klavír doprovodí Alina Hříhová. Kulturní dům ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku dnes od 20 hodin hostí pořad listování, tedy scénické čtení knihy Špeky od autora Roba Grenta. Účinkují Pavel Oubram a Věra Holá. No a my si právě s Pavlem Oubramem o tomto pořadu budeme povídat už za malou chvíli v našem vysílání, tak si na to počkejte. Anglický čaj o páté, to je pořad, který dnes od 17 hodin můžete bezplatně navštívit v jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích, konkrétně na pobočce v Suchém Vrbném. Prachatická dřípatka dnes od 15 hodin pořádá pro děti a rodiče hry, tvůrčí dílny, představení kroužků nebo zookoutek. No a poslední tip, tak ten se odehraje v krajském městě. Na filmový kvíz můžete dneska od 19 hodin a 30 minut zajít do českobudějovického kina Kotva. Tolik tedy tipy pro volný čas, milí posluchači, za 10 minut bude 10:30, jak jsem zmiňoval, zhruba v tento čas se spojíme s Pavlem Oubramem ohledně dnešního listování ve Veselí nad Lužnicí. Ovšem, ať už vyrazíte kamkoliv dnes nebo i v jiné dny, užijte si to a pamatujte, že za jakéhokoliv počasí, při jakékoliv příležitosti, prostě kdykoliv, je tady s vámi taky Český rozhlas České Budějovice, který vám rád bude dělat a dělá milou společnost.

stále posloucháte jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Dá se o nadváze mluvit s humorem? Dá, odpovím, je to tak. Třeba v příběhu Špeky, na který vás pozvu hned po písnice, spojí se s námi herec Jihočeského divadla Pavel Oubram. Tak si na to, milí posluchači, počkejte.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Posloucháte krátce před půl jedenáctou, abych dodal. Špeky, to je název scénického čtení ze stejnojmenné knihy od autora Roba Granta, na které dnes večer od 20 hodin můžete zajít do kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku. Pokud vám jméno spisovatele Roba Granta připomíná červeného trpaslíka britský sci-fi sitcom, tak jste samozřejmě na správné adrese. Vraťme se ale k těm špekům. Jsou o tom, jak těžký život mají tlustoši. No a já mám právě teď na naší lince jednoho z protagonistů scénického čtení herce Jihočeského divadla Pavla Oubrama. Pavle, přeji dobré dopoledne, díky za váš čas.
2: Dobré dopoledne, zdravím všechny posluchače.
1: Tak jak byste popsal hrdiny příběhu Špeky?
2: Tak my vlastně máme dva hrdiny, oni původně v knize jsou tři, ale u nás je to Grenville Roberts, což je špičkový šéf kuchař, který právě trpí poměrně nadměrnou nadváhou a je to velký cholerik. A pak je tam ještě mladá holka, teenagerka Hailey, která si myslí, že trpí nadváhou, ale je to přesně naopak a je podvýživená velmi.
1: Předpokládám, že toho kuchaře asi budete stvárňovat vy.
2: Ano, to stvárňuji. Já moc mě to baví, protože já absolutně nejsem cholerický a strašně mě baví dělat postavu, která je úplně jiná, než jsem já.
1: No, zároveň můžu posluchačům prozradit, že vy nejste žádný tlusťoch, takže ani v tomhle případě není shoda. Ale čím vás Špeky oslovili?
2: No, to vlastně tehdy vymyslela Kamila Janovičová, která dnes taky bude hrát ve Veselí. A protože je to jeden z jejich nejoblíbenějších autorů, tak mě nejdřív řekla o knižce Neschopnost, což je další román od Roba Granta. A já jsem si pak přečetl ještě ty Špeky a říkal jsem si, že to bude úplně ideální pro nás, protože je tam úžasný humor, takže proto.
1: Vy na tom projektu listování spolupracujete dlouho vlastně jezdíte takhle po celé republice. Jak je to odlišné od třeba hraní na pódiu, protože přeci jenom nějakou tu scéniku do toho člověk musí dát?
2: Jo, tak jako je to hodně odlišný, protože hrajeme v různých prostorech, hrajeme i v kavárnách nebo v kulturních domech velkých a je to prostě trošku jiný způsob seberealizace než v klasickém divadle.
1: A dá se v tom představení Špeky najít nějaká útěcha pro ty, kteří se svými Špeky třeba, řekněme, celoživotně zápasí, aby to mělo takové hezké poselství?
2: No já myslím, že jo, tak pro někoho to může být posílení v tom, že v tom třeba není sám a myslím, že hlavně je to pohled na tu problematiku z velmi zábavného úhlu, takže myslím, že určitě.
1: Špeky, to je název scénického čtení ze stejnojmenné knihy od autora Roba Granta, na které dnes večer můžete zajít do kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí. Bude tam taky herec Jihočeského divadla Pavel Oubram, který nás právě teď pozval ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Pavle, díky moc a přeji, ať máte dnes ve Veselí mnoho veselých a spokojených diváků. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, moc děkuju.
0: Český rozhlas České Budějovice.

Šalman a spol, barevný šál, písnička, která právě teď dozněla v jeho českém dopolední Českého rozhlasu České Budějovice. 100 let historie i prostor pro novou generaci. Rozhlasový symfonikové dnes v rámci kulatého jubilá představí na festivalu Dvořákova Praha celosvětovou premiéru české skladby. Jak bude znít, tak to se dozvíte v reportáži už za okamžik.

0: 100 let na scéně a pohled upřený dopředu. Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes připomene své kulaté jubileum, a to v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha. Ve znamení nové energie a mladých talentů pod taktovkou šéf-dirigenta Eliase Grandiho uvede orchestr světovou premiéru skladby Jana Kučery.
1: K mé velké radosti Sočer už moje skladby hrál v minulosti, takže už tu zkušenost mám a vždycky to je pro mě velká čest a radost, protože s tím orchestrem jsem spojen v podstatě už od svých studentských let, kdy mě tehdejší šéf-dirigent Vladimír Válek dal tu šanci s orchestrem spolupracovat.
2: Popisuje skladatel téměř 25letou historii, která ho spojuje s rozhlasovými symfoniky.
1: Ty motivy občas přijdou i na ulici, tak vytáhnu telefon, záznamník, něco si zabroukám, a potom přijde taková ta práce u stolu, kdy je potřeba takzvaně vysedět a ten motýlek třeba zpracovat.
2: Solistou večera bude 21-letý houslista Daniel Matejča, který se vůbec poprvé podílí na světové premiéře.
3: Máme tu neuvěřitelně cenou zkušenost toho, že si můžeme zajít pro radu přímo k skladateli, což běžně nemáme. Takže toho je potřeba využívat a zneužívat.
2: Usmívá se talentovaný houslista. V pražském Rudolfínu spolu s ním vystoupí i stejně stará japonská violončelistka Sakura Toba. Michaela Pištiláková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Když zbývá pár slov, písnička Ilony Čákové, kterou jsme si poslechli v jeho českém dopolední Českého rozhlasu České Budějovice, za chvilku bude 10:45 a těch slov v našem vysílání, věřte, milí posluchači, zbývá ještě opravdu hodně. Kolegyně Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady třeba potěší hlavně milovníky hořké čokolády. Naučte se spolu s námi vylepšit tuto dobrotu arašídovým máslem anebo kořením. Už za chvilinku v našem vysílání. Ještě předtím Valdemar Matuška.

0: Babské rady.
1: Hlavní složkou hořké čokolády je kakao. To pozitivně ovlivňuje stres i regulaci krevního tlaku. Platí přitom, čím vyšší obsah kakaa, tím více pozitivních účinků na zdraví. Podíl kakaa v klasické hořké čokoládě je nejméně 47%. Hořká čokoláda je vhodná pro sportovce, a to během kondičního tréninku. Je totiž prokázáno, že zlepšuje výkonnost. Konzumace kvalitní tmavé čokolády působí jako prevence vzniku srdečních onemocnění. A co takhle popíjet horkou tmavou čokoládu? 2 malé šálky denně výborně účinkují na kondici vašeho mozku a snižují riziko spojené se ztrátou paměti u starší generace. Rozpuštěnou čokoládu můžete smíchat s arašídovým máslem, dochutit kajanským pepřem nebo řízným chili. Rychlou energii dodá čtvereček hořké čokolády, který si necháte rozpustit na jazyku. A to bez výčitek, že děláte něco nezdravého. Je to naopak.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: No a to dnešní jeho české dopoledne zdaleka nekončí, milí posluchači, za chvíli přesně v 11 hodin nás čekají zprávy pod taktovkou kolegyně Pavlíny Fendekové a hned po nich tradičně ve studiu přivítám svého dnešního dopoledního hosta, jeho českého policejního mluvčího Jiřího Macnera, se kterým si popovídáme třeba o tom, jak se zachovat, když narazíte na nějaký nález nebezpečné munice nebo jiného materiálu, se kterým se může zacházet jenom velmi opatrně a se kterým může zacházet jenom opravdu proškolený odborník. Tak vám přeji ještě jednou krásné dopoledne. Děkuji za tu vaši prozatímní pozornost. No a zachovejte nám ji i za chvíli. Příjemný poslech.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Policie zasahuje v kanceláři nymburského starosty. Podle žalobců prověřuje veřejné zakázky. Inspektoři našli v dalším kuřecím mase bakterie salmonely. Nabízel ho znovu Lidl. Na železniční trati mezi Táborem a Pískem hrozil v sobotu večer čelní střet dvou vlaků. Zabránil mu bezpečnostní systém. Na jihu Čech bude dnes slunečno s teplotami do 23 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Detektivové zasahují v kanceláři nymburského starosty Tomáše Macha ze sdružení Nymburk s klidem. Informaci nymburského deníku potvrdil Českému rozhlasu mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Vyšetřovatelé mají podezření na machinace s veřejnými zakázkami, jak řekl pražský vrchní státní zástupce Zdeněk Štěpánek.
2: Národní centrála proti organizovanému zločinu provádí na více místech České republiky úkony trestního řízení v souvislosti s prověřováním trestného činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a dalších majetkových a souvisejících trestných činů.
0: Mluvčí nymburské radnice Marta Svobodová řekla, že nesmí poskytovat žádné informace. Další kuřecí maso původem z Rumunska prodávané v Lidlu obsahovalo bakterie salmonely. Zjistila to státní zemědělská a potravinářská inspekce. Maso už není v prodeji, lidé ho ale mohou mít ještě doma zamražené. Podle inspekce šlo o výrobky s názvem kukuřičné kuře křídla a kuřecí zadní čtvrtky čerstvé s minimální trvanlivostí do konce července. Bezpečnostní systém Generální stop zabránil v sobotu večer možnému střetu dvou vlaků na Písecku. Strojvůdce jedoucí ze směru od Tábora na Písek podle kriminalistů přehlédl návěstní světelný zákaz ve stanici Vlastec. Po asi 200 metrech systém automaticky zastavil provoz na celé trati v obou směrech.
3: Zastavil tak i druhý vlak, který jel proti němu. V obou soupravách cestovalo celkem 23 lidí. Nikdo z nich se nezranil a podle policie systém uchránil majetek za nejméně 20 milionů korun. Písečtí kriminalisti teď zjišťují okolnosti případu a zahájili úkony kvůli podezření na obecné ohrožení. Z Písku Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: Lidé z Bechyně na Táborsku využili vyšetření při dni zdraví. Zdravotníci jim včera změřili tlak nebo hladinu cholesterolu a cukru v krvi. S vyšetřeními, mezi kterými nechybělo ani prohlížení mateřských znamének, pomáhal oblastní spolek Českého červeného kříže Tábor, řekla za pořádající zdravotní pojišťovnu specialistka marketingu Nikola Karasová.
4: Akce, které mají zdravotní tematiku, tak spolupracujeme vlastně s Českým červeným křížem. Tady právě máme Táborský Český červený kříž, kdy jsme je oslovili v rámci spolupráce, jestli by nám tady poskytli vlastně zdravotní služby měřit tlak, cukr, cholesterol, saturaci krve.
0: Další den zdraví bude ve čtvrtek na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích od 13 do 17 hodin a 22. září pak ve Strakonické nemocnici.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude polojasno až jasno s teplotami mezi 20 a 23 stupni Celsia, na horách do 20. Vítr bude slabý, proměnlivý nebo bude klidno, biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Uzavřená je stále silnice 156 u Nové Vsi na Českobudějovicku. Záchranáři zasahují teď na Písecku na silnici číslo 19 u Kostelce nad Vltavou se srazilo osobní auto s motorkou. Nehody se vyšetřují i v Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku a nejnověji také ve Strakonicích na Palackého náměstí. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Díky suchu se vodní nádrž Orlík během letošního léta ocitla na svém historicky nejnižším průtoku. Odkryté dno logicky láká hledače kovů a jiných předmětů, můžeme říct i pokladů, kteří by si ovšem měli dát velký pozor. Týká se to zejména třeba nevybuchlé munice. Jak se v případě takových nálezů zachovat, co je dobré mít na paměti a co všechno obnáší práce policejního pyrotechnika, tak ne na to se už za chvíli budu ptát jeho českého policejního mluvčího Jiřího Macnera. Zvu vás k poslechu a ještě jednou přeji dobré jihočeské dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Jihočeský policejní mluvčí Jiří Macner je naším dnešním hostem. Vítejte po čase opět v našem studiu. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne všem.
1: Já už jsem před chvílí avizoval, že téma, o kterém se dnes budeme bavit, a nejen o něm, ale jedno z takových hlavních témat, jsou nálezy nevybuchlé či nepoužité munice, zejména ty z druhé světové války. Je to věc, která je stále na pořadu dne, děje se to často a má třeba policie k dispozici nějakou statistiku, která tahle data monitoruje?
2: Tak skutečně to je ve své podstatě náš, dalo by se říci, každodenní chléb, protože přece jenom přes Jihočeský kraj několik armád přešlo, takže naši vlastně pyrotechnici tady z naší české expozitury, protože jinak je pyrotechnická služba celorepublikové oddělení, tak oni opravdu výjíždějí několikrát týdně. Pro představu posluchačů v rámci republiky jsou zhruba 4 výjezdy za den, a tady naši pyrotechnici jenom za loňský rok napočítali více jak 200 výjezdů.
1: To jenom ilustruje, jaké množství muselo za té války munice být. To je opravdu neskutečné. Jaké jsou to komponenty při takových nálezech? Můžeme si to představit jako třeba zbraně, granáty, nebo i nějaké střelivo, nevybuchlé letecké pumy taky?
2: Je to ve své podstatě naprostá všeho chuť většinou. Převažuje pěchotní munice, ruční granáty, dělostřelecké granáty, někdy i torza zbraní. Také naposledy, tuším před pár týdny, tady u Českých Budějovic spoustu opravdu pěchotní munice i nebezpečné munice a dokonce pancéřové pěsti. Nicméně třeba nález, co se dost často lidi ptají na našich přednáškách, třeba letecké pumy, je vcelku ojedinělá záležitost. Ale když vzpomenu na Tábor, tuším bylo v roce 2015, tak v Táboře při nějakých stavebních pracech vykopali leteckou pumu, ta vážila asi kolem 40 kg.

0: Nicméně ověřoval jsem u pyrotechniku, jestli mi něco náhodou neuniklo, a oni mi ještě doplnili, že na Českokrumlovsku měli pumu o váze 70 kg, leteckou pumu, a ta byla v takovém stavu, že vlastně nešlo jí k nějaké bezpečné likvidaci převést, takže ta se vlastně likvidovala na místě, což je vlastně jenom taková ilustrace toho, že ty věci opravdu jsou nebezpečné, protože když ani pyrotechnik si netroufne převést, tak co potom člověk náhodný, který by nějak začal třeba s tou municí zkoumat třeba.
1: No, ohledně té likvidace munice, to je téma, ke kterému se samozřejmě taky dostaneme, ale vy jste zmiňoval některé příklady. Já jsem si vzpomněl na jednu situaci a opravdu nevím, ale myslím si, že to není tak dávno, rok, dva zpátky, kdy se nějaká munice nalezla i při výkopových pracech u rodinného domu na zahradě. Čili to jsou taky situace, které se odehrávají. Je to tak?
0: Je to tak. Jsou to dost takové vytížené, jsou ty jarní měsíce, protože to se začíná pracovat na zahrádkách a na těch pozemcích. Takové ty starší usedlosti při vyklízení, ku příkladu půd, sklepu, tak ty jsou taky pro nás vždycky takovým malinkým vykřičníčkem, které se tam občas něco najde, ale jednoznačně vedou ty velké stavební či pozemní práce, takže když bychom třeba připomněli posluchačům naši D3, tak vlastně v okamžiku, kdy se začala blížit k Dolnímu dvořišti, tak znamenala pro naše pyrotechniky desítky výjezdů.
1: Je to tak, a my jsme tady měli taky v nedávné době archeologa, který pracoval právě na těch nálezech u Dolního dvořiště. Mimochodem zmínil takovou zajímavost, že tam procházela maďarská armáda a našly se tam komponenty právě maďarské zbraně, maďarské uniformy a tak dál. To vlastně nikdo dlouho netušil, ale teď se možná dostaneme k tomu nejdůležitějšímu, co by mělo v dnešním rozhovoru zaznít. A to je to, jak se při nalezení takových zmíněných nebezpečných předmětů zachovat. Co nejdůležitějšího by měli vědět posluchači v tomto směru?
0: Tak většinou není úplně přesně rozlišitelné, co jsem vlastně našel. Ke všemu bych měl přistupovat opravdu velmi obezřetně, to znamená v žádném případě na ten předmět nesahat, nijak s ním nemanipulovat, to znamená nesnažit se ho nějak třeba z té hlíny vydloubnout, ale ani ho nějak neotáčet, ani ho třeba nějak neskoušet třeba kapesníkem očistit, protože vždycky to prostě může být věc velmi nebezpečná. Takže doporučujeme nějak si to místo označit, třeba kapesníkem, který strčím někde do kůry stromu a vím, že poblíž teda je ten nález, odstoupit do nějaké bezpečné vzdálenosti, kontaktovat jednoznačně policisty na lince 158 a potom zpovzdálí, tak abych byl sám bezpečí, vlastně to místo i hlídat do příjezdu policistů, aby se nestalo třeba, že k němu zabloudí pomyslně nějaký jiný houbař, protože tyhle ty věci opravdu mohou reagovat i na nějaký slabý otřes té půdy a podobně.
1: Říká jeho český policejní mluvčí Jiří Macner, který je dnes s námi ve studiu.
2: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Vy jste už zmiňoval jeden ze způsobů, jak dochází k té samotné likvidaci té munice. Mě to vždycky docela zajímalo, protože samozřejmě dochází často i k evakuacím, pokud je to na nějakém, řekněme, místě, kde by se mohlo vyskytovat víc lidí, tak pyrotechnici musí ten nález vlastně důkladně prozkoumat na tom místě. A za jakých okolností pak tedy musí dojít k té likvidaci přímo na tom místě? Vy jste to vlastně zmínil, pokud nelze nějakým způsobem manipulovat s tou věcí, nelze jí přenést, hrozí tam nebezpečí, že sebe menší dotyk by mohl znamenat nějakou detonaci, tak pak musí přijít ta detonace samotná přímo na tom místě.
0: Je to skutečně tak. Ty pyrotechnici mají obrovské zkušenosti, mají také ale jasně daná pravidla, jak s tou municí zacházet. To znamená, pouze ten pyrotechnik na místě u toho nálezu rozhodne o tom, co se s ním dál bude dělat. To znamená, buď jde o věc, o munici, která je bezpečná, dá se bezpečně převést. To je vlastně příklad munice, která byla jako nějaká zásoba, to znamená, nebyla vystřelená, nebylo s ní nějakým způsobem manipulováno, takže pokud není nějakým způsobem poškozená ještě povětrnostními podmínkami nebo rzí a podobně, tak ten pyrotechnik skutečně může podle pravidel si převést. Mají na to své sklady ty pyrotechnici, protože potom už to nahromaděné větší množství se vlastně vozí do trhacích jam, to v našem případě tady například v Boleticích, a tam se ta munice likviduje. Ale dost často dochází i k tomu, že pyrotechnik konstatuje přímo na místě, že ta munice není v takovém stavu, aby se bezpečně třeba těch 20-30 kilometrů převezla. To znamená, potom skutečně buď přímo v tom místě dojde k likvidaci té munice, pokud je to bezpečné pro okolí, anebo eventuálně se vykope jáma někde o pár metrů dál, kam až si ten pyrotechnik vlastně troufne tu munici poponést a pak dojde k jejímu zlikvidování třeba o kousek dál, tak aby to prostě bylo bezpečné hlavně pro tu veřejnost. Podobný případ to bylo teďkon vlastně někdy před pár týdny u Věcní, tam vlastně bagrista při čištění koryta řeky zachytil vlastně dělostřelecký granát, zachoval se naprosto správně, kontaktoval policisty na lince 158, policejní hlídka, která byla na místě, si přivolala pyrotechniky, ale ty zjistili, že se jedná o dělostřelecký granát, který je naplněný velmi nebezpečným bílým fosforem, který reaguje jednak se vzduchem a jednak vlastně i s vyšší teplotou, takže vlastně v tomto případě se opravdu o kousek dál od té řeky ta munice přímo na místě zlikvidovala.
1: No a likviduje se ta nevybuchlá munice vždycky nebo se někdy i ponechá v tom nálezovém stavu, protože třeba nepředstavuje nebezpečí? Já samozřejmě myslím třeba dělostřelecké granáty, letecké pumy. Asi se dá předpokládat, že se nelikvidují nějaké malé náboje do pistole nebo do samopalu.
0: Ve své podstatě to je vždycky na tom rozhodnutí toho pyrotechnika a také to ty nálezy některé slouží k výukovým účelům. To znamená, pokud se najde třeba něco, co se ne úplně často v republice u nás vyskytuje a je možné to bezpečně delaborovat, to znamená tu trhavinu z toho vyjmout, tak je na to také docela velmi, velmi složitý postup, ale udělá se to a potom taková to munice vlastně slouží k výukovým účelům nových pyrotechniků a nebo k prohlubování znalostí pyrotechniků, kteří už slouží. Oni tomu říkají pyrotechnické sbírky a vlastně každé to pyrotechnické oddělení má takovou tu svoji sbírku, protože samozřejmě někdy se najde třeba nějaká jenom část a je potřeba s nějakým originálem, který je v dobrém stavu, porovnat, jestli skutečně jsem našel to, o čem se domnívám, že jsem našel.
1: No, když jste zmiňoval a zmiňujeme stále v dnešním rozhovoru ty policejní pyrotechniky, jak třeba vypadá práce takového policejního pyrotechnika, když zrovna neoperuje v terénu? Vy jste tedy zmínil, že řádově, co se týče těch nálezů, jsou to 4 za den zhruba v celé republice, ale jako laik si asi dovedu představit, že i takový policejní pyrotechnik, když není v terénu, tak má asi hodně práce sám o sobě v nějakém depozitu, kde právě zkoumá různé nálezy z předchozí doby.
0: Je to tak. Za prvý se musí pravidelně starat o ty své sbírky. Potom je docela velká část služby, která pyrotechnikům vlastně zabere péči o tu techniku, protože ty jejich výjezdová vozidla musí být připravena vlastně vyjet každou minutu a veškerá ta technika, co oni sebou vozí, také musí být připravena. To znamená, to je dost velká i časová náplň. Nicméně pak se i seznamují samostudiem a s různými kurzy, školeními i konferencemi o všech nálezech, které se vlastně tady u nás v Evropě, ale i ve světě, které se realizovaly, které se staly, protože ty pyrotechnici se neustále musí učit a samozřejmě vypomáhají, pokud je to potřeba, i v jiných krajích, ale někdy také i v zahraničí. A samozřejmě ta práce v tom zahraničí je zase pyrotechnická práce, to znamená, pracují zase na těch nálezech, ale zároveň tím vlastně získávají i další nové zkušenosti.
1: Samozřejmě to téma nálezů munice a předmětů je momentálně celkem aktuální. A to především ve vztahu k vodní nádrži Orlík, jejíž průtok se vlivem sucha během tohoto léta odstl na historickém minimu. Odkryla taky ta vyschlá orlická přehrada nějakou třeba řekněme nebezpečnou munici nebo nález tohoto typu? Já to říkám i z toho důvodu, protože u Podolského mostu vlastně na konci druhé světové války byla demarkační linie. Jsou o tom historické záznamy, že si tam americké a sovětské vojsko vyměňovalo vlastně válečné zajace a tak dál.
0: Tak naštěstí tedy samozřejmě pár oznámení ohledně Orlíka a nějakých pařivých předmětů přišlo, ale s nadsázkou se dá konstatovat, že Orlík aktuálně, co se týká těch oznámení, vede, co se týče falešných poplachů, protože všechno, na co vlastně pyrotechnici zatím vyjížděli, tak jsou buď nějaké kotvy lodí, nebo zbytky kotev, nebo nějaká závaží, nebo části pontonu, protože samozřejmě v poválečné době ještě Orlík nebyl napuštěn, ještě neexistoval, takže nelák lákal k tomu, aby tam někdo něco zhazoval. Takže pro nás je ten ohlík takový úsměvný, protože ten vede, co se týká této falešné jako linie.
1: No, já to nechci samozřejmě zlehčovat, ale dočetl jsem se to v médiích, že vám lidé taky hodně volali kvůli sudům, které vlastně odkryla ta prázdná řeka. Tak v tomhle ohledu můžeme posluchače uklidnit, že k žádným nálezům munice ani nějakým jiným nedošlo.
0: Můžeme uklidnit posluchače, protože skutečně ty rozumnější lidi se třeba k té bedně přijdou trošku blíž podívat, zjistí, že je prázdná, takže třeba nevolají, ale skutečně jsme řešili asi několik volání. Jedno z nich byl opravdu sud, který byl uzavřený a který opravdu vypadal velmi podezřele, takže tam jsme si vlastně s kolegama od hasičů jsme si pomohli tak, aby jsme ho dostali trošku blíž na břeh, aby jsme ho otevřeli a byl naštěstí obsahovat než to bláto a tu vodu.
1: Tak to jsme rádi. Samé dobré zprávy s Jiřím Macnerem, jeho českým policejním mluvčím, který je naším dnešním hostem. Teď je 11:22. My si poslechneme písničku Petra Spáleného, Kdybych já byl kovářem, a za chvíli jsme zpátky.
2: Český rozhlas České Budějovice.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Stále je se mnou ve studiu jeho český policejní mluvčí Jiří Macner. My teď přejdeme k dalšímu podobnému tématu, které vlastně úzce souvisí s těmi nálezy nebezpečné munice. A sice jsou to nálezy podezřelých předmětů na veřejných prostranstvích. Týká se to například různých tašek, kufrů či jiných zavazadel. Pokud si dobře vzpomínám, tak jen letos jste v krajském městě řešili minimálně dva takové případy v poměrně nedávné době. Tak se v první řadě zeptám, když vidím něco takto podezřelého, jak je nutné se zachovat?
2: Tak platí skoro obdobná pravidla jako u té munice. To znamená, pokud bych narazil například na opravdu podezřelý opuštěný kufr na zastávce, tak vůbec není od věci zavolat tu policii. My nikomu nevynadáme, ani kdyby to byl planý poplach, což naštěstí většinou ty plané poplachy bývají. Nicméně reagujeme na všechna ta volání, okamžitě tam samozřejmě stahujeme ty naše síly a prostředky, jak my říkáme. Ale naštěstí se většinou skutečně jedná o buď o nějaké zapomenuté zavazadlo, anebo o něco, co někomu třeba spadlo z auta a tak. Poslední, jeden z posledních případů byl opravdu tak dobře podezřelé postavený plastový kufr u vlastně vchodu do jednoho z domů a nakonec se teda ukázalo, že v něm je normálně přenosný psací stroj, ale ta situace opravdu vypadala podezřelé, to znamená, skutečně nikomu nevynadáme, no ale zase, pokud by někdo něco takového oznámil s úmyslem vyvolat paniku, tak by musel počítat s tím, že v tom okamžiku se překlápíme do té naší opravdu vyšetřovací policejní roviny, ten případ hodnotíme jako šíření poplašné zprávy, což je vlastně trestný čin a ten dotyčný, který si takhle hloupě udělal srandu s tím špatným úmyslem, musí očekávat nějaký postih.
1: Podezřelý obsah může dorazit třeba i formou poštovní obálky či balíčku. Dá se nějak rychle rozpoznat, že dorazí nějaká podezřelá zásilka a jak postupovat třeba v případě, že mám jako příjemce té zásilky nějaké, řekněme, prvotní pochyby?
2: No, trochu bych zapojil selský rozum, jeho český. Pokud neznám toho odesilatele, pokud ten balíček vlastně nečekám, už to je první náznak, kdyby měl být trošku ostražitý. Někdy ty balíčky jsou dost výrazně polepené různými samolepkami, ať se to týká neklopit a nemačkat, a nebo pozor skřehké a podobně. Někdy ta zásilka má podivný tvar. Samozřejmě okamžiku, kdyby jsem z té zásilky slyšel i dokonce nějaké zvuky, a teď to nechci, jakoby, aby se nad tím posluchači pousmáli, ale opravdu i takové to filmové tikání, anebo vyčuhující drátky, anebo nějaká část balíčku, která mi připomíná třeba baterie, to všechno prostě mi musí říct si, hele, tady musím být na pozoru a ani v tomto případě nikdy nikomu nevynadáme. Prostě máme oznámeno nebezpečnou zásilku, budeme postupovat jako vždycky a je lepší být ostražitý a spíše spustit ten falešný poplach, než abych třeba ohrozil celou budovu. Samozřejmostí je, pokud bych volal už tu policii s tím, že ta zásilka mi přijde podezřelá, nebezpečná, tak samozřejmostí je tu budovu, ty prostory od lidí vyklidit a počkat na příjezd policistů.
1: Ono samozřejmě i v kriminalistice jsou někdy takové paradoxy, že něco, co vypadá jako nějaká banalita, může potom způsobit nějakou paseku, čili vždycky je lepší, když je člověk ostražitý, vždycky je lepší ta jistota nechat to vyřešit toho odborníka, když si nejsem jistý.
2: Jednoznačně.
1: Samozřejmě to, co zaměstnává v současnosti kriminalisty nejvíce, troufnu si tvrdit, tak jsou internetové podvody, obecně řečeno kyberkriminalita. My se o tom ostatně bavíme v průběhu let neustále. Nedávno jsem četl, kolik takových případů se odehraje denně. Kolik jich je třeba jenom na území jihu Čech? Jsou jich, řekněme, desítky, nižší, vyšší nebo dokonce i stovky za den?
2: No, bavíme se zhruba o tisícovce za rok. Ty čísla postupně rostou přes všechny vlastně naše preventivní opatření, přes všechna varování. Je to o tom, že ty podvodníci neustále zkouší nové postupy, nové finty. My samozřejmě jako policisté, jakmile se objeví nějaká nová finta, nějaký nový způsob podvodu, tak se snažíme tu veřejnost jakoby varovat. Máme od léta spuštěné nové webové policejní stránky, kde je velká preventivní sekce a kde vlastně i v rámci tiskových zpráv píšeme vždycky ty nejžavější novinky. Nicméně těch možných podvodů, jak se vlastně podvodník dostane většinou k penězům toho dotyčného, těch je strašné množství, neustále se kombinují, neustále se obměňují, takže proto možná ty čísla takhle rostou, ale dost často také lidi sami si nahrávají, protože si nedají ten čas třeba zamyslet se nad tím, proč mi teď někdo volá s tím, že jsem si kdysi dávno založil nějaký účet před 10 lety, měl jsem tam pár euro a najednou tam mám prostě třeba 10 000 euro a je potřeba hned teď rychle něco s těma penězma dělat. Takže ty lidi kolikrát pod tím dojmem, že by se mohli k těm penězům dostat, tak vlastně přestanou být ostražitý, začnou komunikovat s někým, koho vůbec neznají, v životě o něm neslyšeli, nemají jeho telefonní číslo uložené a pak se prostě najednou diví, že se najednou přihlášení jsou do svého bankovnictví, někam posílají peníze, třeba pod záminkou nějakého jenom správního poplatku nebo manipulačního poplatku. No nicméně to je to, co ten pachatel potřebuje. Potřebuje si toho člověka zaháčkovat, dostat se prostě buď k němu do jeho bankovnictví, anebo ho pod nějakou záminkou přimět, aby on sám někam začal posílat peníze pod tím dojmem, že bude najednou zpátky dostávat mnohem větší částky.
1: To jste vlastně i zmínil jedno z pravidel, kterým se řídit, ale přesto bych vás ještě poprosil na závěr našeho dnešního rozhovoru, jestli byste mohl posluchačům připomenout, na co by si měli dát v tomto smyslu, řekněme, největší pozor a kde najdou třeba ty nejdůležitější informace, na koho se obrátit, na jakých internetových stránkách si to přečtou.
2: Tak máme policie internetové stránky policie.gov.cz, máme ale samozřejmě i sociální sítě. Tam se snažíme hnedka ty aktuální podvody, které běží, tak samozřejmě zveřejňovat, aby lidi mohli být připraveni, ale ty základní rady jsou jednoznačné. Neznáme telefonní číslo, musím být ostražitý. Přijde mi nějaká SMS-ka, kde je odkaz, abych ho využil, abych někde dál jakoby kliknul. Zase jednoznačně riziko pro mě. Nějaká komunikace po e-mailu, nějaká příloha. Pokud ten odesilatel má podezřelou tu adresu, nebo já ho vůbec v seznamu nemám, já ho neznám, mám tam najednou v tom mailu přiložené 3 přílohy. To, že ta příloha má tečku třeba PDF, to neznamená, že to tak je. To může být klidně skrytý soubor, kterým já si do toho počítače něco škodlivého nainstaluju. To znamená opravdu obyčejná taková opatrnost a počítat s tím, že ten pachatel se bude snažit mě manipulovat, bude na mě strašně chvátat, bude se snažit mě dostat do časového presu, bude mi možná i vyhrožovat tím, že bych mohl přijít o spoustu peněz, možná o všechny peníze, pokud neuposlechnu jeho rad. To znamená opravdu dát si vždycky těch pár minut klidu, klidně i ten telefon prostě vypípnout, protože kdykoliv přece, když by to bylo reálné, mohu zavolat zpátky a všechno si promyslet a ještě lépe s někým to, pokud možno hned zkonzultovat. Hele, kdo mi volal, kdo mi psal, co si ty o tom myslíš?
1: Upozorňuje jeho český policejní mluvčí Jiří Macner, který byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Díky moc za všechny cenné informace a přeji, ať se vám daří nejenom při vaší práci. Naslyšenou.
2: Naslyšenou a přeji všem krásný den a nenechte se nachytat.
1: Vám, milí posluchači, já přeji taky krásný den. Díky, že jste nám zachovali vaši přízeň a pozornost. No a zachovejte nám ji ještě taky za chvíli, kdy pro vás připravím rozhlasový sloupek, tradiční součást dnešního jihočeského dopoledne. Krásný den vám ještě jednou od mikrofonu přeje Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jeho české dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Je úterý 15. září, krátce před 11:45 a svátek, jak už jsme zmiňovali v našem dnešním vysílání, mají všechny Jolany a Jolanty. Co pak si asi přejí ke svému dnešnímu svátku? O jednom poměrně neobvyklém dárku k svátku bude i dnešní rozhlasový sloupek. Svému muži ho nadělila Mirka Nezvalová. Příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Můj muž Antonín není žádný vášnivý slavič narozenin a svátků a zásadně se brání dárků s tím, že už přece všechno má. Takže když letos projevil přání, projet se alespoň jednou pendolínem, zajásala jsem. Konečně dárek, který ho potěší. 13. června, tedy v den, kdy je v kalendáři svátek všech Tondů, Toníčků a Antonínů, jsme se ráno vydali běžným rychlíkem do Prahy, abychom si v našem hlavním městě užili krásný červnový den, v jehož závěru jsme měli nastoupit podle jízdního řádu přesně ve 20:31 do vlaku, který nás měl za hodinu a 34 minut dopravit zpátky do Českých Budějovic. Už na nástupišti nám ale aplikace Českých drah hlásila několikaminutové zpoždění. Když vlak konečně dorazil, mile nás překvapily sedačky, koberce i usměvavý průvodčí. Prostě pendolino je třída. Pochvaloval si můj muž s tím, že doufá i v rychlostní zážitek na trati. Jenže žádný takový se nekonal. Už do tábora jsme přijížděli s 30-minutovým zpožděním. Atakování hlášením palubního rozhlasu, že přestupující cestující nemusí mít obavy, protože všechny navazující spoje na ně počkají. Když jsme ale okolo Dynína podle aplikace přejížděli pouze 70-kilometrovou rychlostí, můj muž znejistil. Tohle, že je to super rychlé pendolino? V zápětí mu hlášení vysvětlilo, že před Českými Budějovicemi došlo k mimořádné události, což přeloženo do lidské řeči znamenalo, že někdo se prostě rozhodl přejít koleje ve chvíli, kdy tudy projížděl vlak. Tak jsme zastavili v Hluboké nad Vltavou a stále byli rozhlasem ujišťováni, že pochopitelně všechny navazující spoje na cestující na Budějovickém nádraží počkají. Když jsme tedy konečně s hodinovým zpožděním do těch Budějovic dorazili, měli jsme štěstí, že jsme ještě chytili autobus číslo 3 k nám na sídliště. Pro starší paní, která s námi seděla ve vlaku, raději dcera až z Ameriky objednala taxík. Ale konec dobrý, všechno dobré. Sváteční den jsme zakončili doma skleničkou vína. A České dráhy mi za několik dnů na účet vrátili pár desetikorun. A my máme příběh o tom, jak jsme cestovali nejrychlejším spojením z Prahy do Budějovic. Prostě pendolino. Dárek nad dárky.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice, písničky.

0: Český rozhlas České Budějovice pro všechny, kdo to mají rádi jihočeské. Koncertní ozvěny od tří lvů.
1: Oblíbení muzikanti, vnímavé jihočeské publikum a rozhlasové mikrofony.
0: Písničky pro radost a melodie podvečera.
2: Vaše splněná hudební přání.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Dnešní poledne ohlásí už za chvíli památný zvon zvaný Rožimberský, který je zavěšen ve věži kostela svaté Maří Magdalény v Černici na Českokrumlovsku. Má hlavní tón G1, průměr 115,4 cm a váží přibližně 1000 kg. Roku 1576 ho ulil konvář a zvonař Jošt Hintermayer v Českém Krumlově. Na zvonu je veršovaný český nápis, který zní: Já jsem měď zvučící a zvon znějící. Táhnutím a rozklácením hlas ze sebe vydávám. Lid věřící ke slovu božímu a k modlitbám do domu božího svolávám. Léta 1576. slil mne Jošt Konvář z Krumlova. Na plášti zvonu je odlita velká pečeť s obrazem rožimberského jezdce na koni. Patří významnému českému šlechtici Vilémovi z Rožimberka, který byl i nejvyšším půrkrabím království českého, tedy zástupcem panovníka Maximiliána II. Teď už nechme znít rožimberský zvon z Černice. Dobré poledne.

0: Odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: V řece Moravě v Olomouci kvůli nízkému průtoku uhynuly stovky kilogramů ryb. Prachatičtí zastupitelé udělí cenu města triatlonistce Anetě Grabmillerové Soldáty. Zápasem Karlovy Vary Třinec začne nová sezóna hokejová typ sport extraligy. Ve středu vystoupí teploty na jihu Čech k 26 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Stovky kilogramů ryb uhynuly v řece Moravě v Olomouci a jejím okolí, informoval o tom olomoucký magistrát. Důvodem je velmi nízký průtok vody. Kvůli tomu je ve vodě málo kyslíku a ryby se dusí. Magistrát mimo jiné kvůli nízkým průtokům na Olomoucku prodloužil do konce října zákaz odebírání vody z některých toků, pokračuje mluvčí města Lenka Jedličková.
2: Na jihu Olomouce se tyto vlivy v dlouhém úseku pod jezem opakovaně sčítají. Tentokrát je ale situace mimořádně závažná. Jde o stovky kilogramů uhynulých ryb a podle dostupných poznatků o nejrozsáhlejší úhyn zaznamenaný za dobu sledování rybího společenstva od 90. let.
0: U Velkého jezu v Českých Budějovicích začaly dnes stavební úpravy části Březové ulice. Týkají se úseku mezi ulicemi Vlastimila Rady a Antonína Janouška. Práce za 5 milionů korun budou hotové v polovině listopadu.
3: Komunikace získá nový asfaltový povrch. Pro auta bude jednosměrná, pro cyklisty bude průjezdná v obou směrech. Součástí stavby je i úprava vjezdů a přístupů k domům, odvodnění a kompletní obnova veřejného osvětlení. Z Českých Budějovic Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.
0: Triatlonistka Aneta Grabmillerová Soldáty letos dostane cenu města Prachatice. Rozhodli o tom zastupitelé na včerejším jednání. Ocenění ji udělí za úspěchy v terénním a zimním triatlonu.
4: Prachatická rodačka se v terénním triatlonu propracovala do světové špičky a Českou republiku reprezentuje na mezinárodních závodech. Přestože dnes žije a pracuje v Norsku, kde má rodinu, k Prachaticím má stále vazbu. Ve městě se narodila a vyrůstala a má tam taky trvalé bydliště. Z Prachatic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Začíná nová sezóna hokejové typ sport extraligy. Karlovy Vary nastoupí v 18 hodin proti Třinci. Západu Češi patří k pravidelným účastníkům play-off. Naposledy došli do semifinále a obsadili konečné třetí místo. Brankář Karlových Varů Dominik Frodl mluví o změnách v kádru.
5: Máme 5 nových obránců, bude to chtít i čas trošku, aby se to sjednotilo, aby jsme si na sebe zvykli. Útok zůstal vlastně, tam nebyla jediná změna, jediný odchod nebyl, jediný příchod. Ten tým bude zase o ten rok lepší, můžeme zase mít další kvalitní sezónu, ale hodně faktorů, který tohle to ovlivňuje, ale ten základ proto je dobrý.
0: Zbývající utkání úvodního kola typ sport extraligy jsou na programu zítra. České Budějovice přivítají Mladou Boleslav.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl před hodinou v Českých Budějovicích 1022 hektopaskalů. Odpoledne bude na jihu Čech polojasno až jasno s teplotami mezi 21 a 24 stupni Celsia, na horách do 21. Vítr je slabý, proměnlivý. V noci se ochladí na 12 až 9 stupňů. Zítra očekávejte polojasno až oblačno, ráno ojediněle mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpoledne bude od západu oblačnosti přibývat a k večeru dorazí déšť nebo přehání. Místy se vyskytnou i bouřky. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 22. Slabý proměnlivý vítr se odpoledne změní na mírný západní nebo severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na Písecku se vyšetřuje střet motorky s osobním autem na silnici číslo 19 u Kostelce nad Vltavou. Pozor také na dálnici D3 u Neplachova na Českobudějovicku ve směru na Prahu stojí Ukrajinice poruchané vozidlo.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Zelená vlna. Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
7: 12 hodin, k tomu 6,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České

Milá babičko, přejeme ti hodně zdraví, štěstí a aby si s námi měla co nejméně trápení. To přejí s láskou manžel Karel, dcera Jana s manželem Pavlem, dcera Petruška, syn Kája, tvoje zlatá vnoučátka Karolínka a Pavlík a připojuje se i druhá babička Anička a děda Pepa. Tak Lidéřovská kaplička od Glorie je připravená a bude hrát také nejenom paní Tumové do Dřítně, ale také do Vítějovic, kde 70. narozeniny má paní Jitka Plouharová. V dopise, který k nám přišel, se píše: Vážná redakce, prosíme o hudební gratulaci pro paní Jitku Plouharovou z Vítějovic, která dnes, 15. září, oslaví 70. narozeniny. A do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Sbor pro občanské záležitosti při obecním úřadu Vítějovice, jak píše paní Marková. Tak pro paní Jitku Plouharovou do Vítějovic k 70. narozeninám a také do Dřítně k 65. narozeninám pro paní Marii Tůmovou bude hrát Gloria Lidéřovskou kapličku.

Gloria dohrála, česká švitorka je připravená zahrát k 70. narozeninám, jednak do Číměře, ale také do Skal u Protivína, a právě tam začnu. Tam 70. narozeniny má paní Paula Hejná. A v přání, které k nám přišlo, se píše: jubilantce přejeme k jejímu významnému životnímu jubileu především pevné zdraví, spoustu lásky, štěstí, osobní spokojenosti, rodinné pohody a také spoustu radosti ze šikovných vnoučátek. Za zástupce a občany obce Skály přeje paní starostka. Tak do Skal u Protivína pro paní Paulu Hejnou za chvilku bude hrát Bílá orchidej.

jak je psáno, a v tom přání ta žádost přišla o tuto píseň, ale Bílá orchidej bude hrát také do Číměře, kde 70. narozeniny má pan Václav Zimmel. A obecní úřad v Číměři nás tedy žádá o předání blahopřání a také o pěknou písničku pro pana Václava Zimla z Číměře, který dnešního dne posílí řady sedmdesátníků. K významnému životnímu výročí přejí pevné zdraví, dobrou pohodu a spokojenost do dalších let a také mnoho radosti z práce u rybníka i v lese a z vycházek do přírody. Do Číměře k 70. narozeninám, panu Václavu Zimlovi a také do Skalu u Protivína, rovněž k 70. nám, paní Paule Hejné bude hrát česká švitorka Bílou orchidejí.

Tango v podání české švitorky teď vystřídá polka od Doubravanky. V písničkách pro radost budeme přát do Žabovřesk, ale také do Višňové a právě ve Višňové s přáním začnu. Ve Višňové 70. narozeniny má pan Václav Čanda. Milý oslavenče, k vašemu životnímu jubileu vám přejeme hodně štěstí a hlavně pevné zdraví, přeje obec Višňová. Tak pro pana Čandu do Višňové za okamžik bude hrát Doubravanka, ale bude hrát také do Žabovřesk, kde 75. narozeniny má pan Josef Anderle. Vážený pane Anderle, k vašemu dnešnímu jubileu vám přeji vše nejlepší, pevné zdraví, štěstí a hodně radosti do dalších let, píše pan starosta ze Žabovřesk. A právě do Žabovřesk, 75. narozeninám pro pana Josefa Anderleho, a také do Višňové, kde 70. narozeniny má pan Václav Čanda, bude hrát Doubravanka, píseň Háječku tichý.

0: Kuličky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice posloucháte 5,5 minuty po čtvrt na jednu. V písničkách pro radost je připravena zahrát Nektarka, jednak do Smetanovy Lhoty, ale také do Dobřejovic. A s přáním začnu v Dobřejovicích, kde 70. narozeniny má pan Václav Flaška. A v tom psání, které k nám přišlo, se píše, že právě dnes, 15. září, se dožívá, cituji, můj manžel, tatínek a dědeček 70 let. Všichni mu přejeme nadále hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let, aby si ještě mohl ve zdraví užívat všeho, co má rád. Miláčku, přeji ti všechno nej. Za dcery Drahušku, za dceru Danušku, Vendulku, Janičku, také za zetě Martina a Káju, za vnuky Filipka a Adámka a za vnučku Zuzanku, píše manželka Dana. Do Dobřejovic panu Václavu Flaškovi za okamžik bude hrát Nektarka, Strakonickou polku a bude hrát také do Smetanovy Lhoty, kde 79. narozeniny má paní Ludmila Brousilová. A v tom psání, které k nám přišlo, se píše, dobrý den, prosíme o zahrání písničky pro paní Ludmilu Brousilovou, která dnes, 15. září, oslaví své krásné 79. narozeniny a 16. září, tedy zítra, svůj svátek. Přejeme vše nejlepší a mnoho pevného zdraví a elánu do dalších let. To vše přeje Eva, Vašek, Petr, Tomáš s rodinou a přítel Josef. Do Smetanovy Lhoty k 79. narozeninám pro paní Ludmilu Brousilovou a také do Dobřejovic k 70. nám pro pana Václava Flašku bude hrát Nektarka Strakonickou polku.

Nektarka dohrála a připravena už je zahrát Budvarka. Přát budeme k 80. narozeninám, jednak do Bukové, ale také do Velechvína. Ve Velechvíně s přáním začnu, tam včera 80. narozeniny měla paní Marie Tuterová. A v tom dopise, který k nám přišel, se píše právě 14. září se dožila krásných 80. narozenin dlouholetá členka sboru dobrovolných hasičů ve Velechvíně, paní Marie Tuterová. A k tomuto významnému životnímu jubileu upřímně gratulují a přejí do dalších let nejen zdraví, a i štěstí, pohodu a mnoho spokojenosti členové sboru dobrovolných hasičů ve Velechvíně. A také kamarádi od Sršána. Hrát má paní Tuterové Teče potůček bublavý. Ta píseň je připravená a za chvilku hrát bude, ale ještě předtím tu mám přání také do Bukové, kde rovněž 80. narozeniny má paní Jitka Hovančíková. Vše nejlepší k vašim významnému životnímu jubileu, mnoho zdraví a spokojenosti, paní Hovančíková, přeje obec Olešnice. Do Bukové k 80. pro paní Jitku Hovančíkovou a také do Velechvína k včerejším 80. narozeninám pro paní Marii Tuterovou, tedy bude hrát Budvarka, Teče potůček bublavý.

Budvarku teď v písničkách pro radost vystřídá malá muzika na uše Pepíka, která bude hrát jednak do Jarošova nad Nežárkou, ale také do Českých Budějovic a také do Dvorce u Nepomuka. Budeme přát k 80. narozeninám. A s přáním začnu ve Dvorci u Nepomuka, kde 80. narozeniny má paní Helena Čatková. Respektive měla. Včera oslavila 80. narozeniny paní Helena Čatková, ale pořad gratulací byl tedy už plný a ten byl obsazen na ten den a tak přání je zařazeno až dnes. Milá Helenko, k tvým krásným narozeninám všechno nejlepší. Hodně zdravíčka, štěstí, pohody a ještě hodně šťastných let v kruhu svých blízkých přejí Jana, Zdeněk a Janina s rodinami. Paní Heleně Čatkové ke včerejším 80. narozeninám bude hrát malá muzika na uše Pepíka za chvilku. Přát totiž ještě budeme také panu Janu Štěchovi do Českých Budějovic k 80. Hodně zdraví, štěstí, pohody a klidu ke krásným kulatým 80. narozeninám přejí syn Václav, Blanka, Šárka a Jindra. Rádi by ti gratulovali i ti, co už s námi bohužel nemohou být. Manželka Jana, syn Jan a Doník. Vše nejlepší, milujeme tě. Panu Janu Štěchovi za okamžik také zahrajeme k 80. Ale ještě tu mám přání do Jarošova nad Nežárkou, kde 80. oslavuje pan Ladislav Lenkner. A tak zástupci obce Jarošov nad Nežárkou vám, pane Lenknere, k vašemu jubileu přejí klid, pohodu a pevné zdraví. Pro Ladislava Lenknera do Jarošova nad Nežárkou k 80. K 80. narozeninám také do Českých Budějovic pro pana Jana Štěcha a také ke stejnému výročí do Dvorce u Nepomuka pro paní Helenu Čatkovou bude hrát malá muzika na uše Pepíka píseň Muzikanti, pojďte.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: V písničkách pro radost už je připravená veselka Ladislava Kubeše, aby zahrála jednak do rybníku u Dolního dvořiště a také do Písku. A s přáním začnu v Písku, kde 84. narozeniny má pan Zdeněk Stropnický. A přišlo k nám psaní a v němž se píše: prosíme o písničku pro Zdeňka Stropnickýho k jeho narozeninám, který dnes žije v domovince v Sovově ulici v Písku. A přejeme hlavně hodně zdraví a štěstí, jak píší Sukovi od Hřebčince, kteří ještě připisují, že pan Stropnický má rád písničky zednické anebo rybářské. Bude hrát rybářská píseň pro pana Zdeňka Stropnického. A bude hrát také do rybníku u Dolního dvořiště, kde 85. narozeniny má paní Vlasta Gudhajzová. Přišli k nám dvě přání a v tom prvním se píše, že právě dnes, 15. září, se dožívá krásných 85 let naše maminka, babička a prababička, paní Vlasta Gudhajzová z Rybníka. Milá maminko, přejeme ti ze srdce jen to nejlepší, pohodu, spokojenost, ale hlavně zdravíčko do dalších let. To přejí dcery Hana a Dana s rodinami, vnoučata a pravnoučata. To bylo první přání pro paní Vlastu Gudhajzovou do rybníku u Dolního dvořiště a v tom druhém se píše: všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, štěstí a osobní pohody do dalších let přeje pan starosta obce Dolní dvořiště a občanská komise obce. Do rybníku u Dolního dvořiště k 85. narozeninám pro paní Vlastu Gudhajzovou a také do Písku k 84. narozeninám pro pana Zdeňka Stropnického bude hrát veselka Ladislava Kubeše píseň Rybáři lovili.

Veselku Ladislava Kubeše v písničkách pro radost teď vystřídají babouci, kteří budou hrát do Klatov. Přišel k nám ručně psaný dopis a v něm se píše: Vážená redakce, a prosím vás o zahrání od babouků písničku Kovářská pro moji sestru paní Janu Koželuhovou z Klatov, která právě dnes, 15. září roku 26, slaví své 85. narozeniny. Přeji jí hlavně dobré zdraví, hodně štěstí, lásky svých drahých a stále dobrou pohodu do dalších let. To přeje sestra Věrka s rodinou. Pro paní Janu Koželuhovou do Klatov tedy právě teď budou hrát k těm 85. narozeninám babouci píseň Kovářskou.

Babouci v písničkách pro radost dohráli, připravení jsou vodaři a právě o vorary přišlo přání, abychom zahráli do Milevska k 85. narozeninám panu Josefu Špánkovi. Přišly k nám dvě přání a v tom prvním se píše: Pepíčku, k tvému krásnému jubileu 85 let ti přejeme pevné zdraví, které je nejvzácnější, stále dobrou náladu, spoustu sil a radost ze života. Všechno nejlepší přeje manželka Anička, syn Josef s manželkou Janou, vnuci Filip a Adam, také pravnoučata Julinka a Pepíček a také Věrka Koterová. Panu Josefu Špánkovi od Mají hrát vodaři píseň Konkrétní lísteček z památníku. Ta píseň je připravená, ale ještě tu mám jedno přání, to je v ruce psané a v něm se píše: Prosil bych o zahrání písničky pro kamaráda Josefa Špánka z Milevska, který slaví právě dnes, 15. září, 85. narozeniny. Všechno nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti do dalších let přeje kamarád Josef a manželka. Tak pro Josefa Špánka do Milevska k 85. narozeninám teď hrajou voraři Lísteček z památníku.

0: vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: V písničkách pro radost je připravená černovická dechovka, aby zahrala do nesměně, kde 87. narozeniny včera oslavil pan Ludvík Vítů. A v tom přání, které k nám přišlo, se píše, že milý Ludvo, přejeme ti pevné zdraví, štěstí, spokojenost a ať je každý tvůj den plný úsměvů, radosti a překvapení. Velkou gratulaci posílají Vlasta, Luděk, Lenka, Martin, Tonda, Šárka, Štěpán a Lucka. A pro pana Ludvíka Vítu do nesměně k těm včerejším 87. narozeninám bude černovická dechovka hrát píseň Římovský můstek.

Černovická dechovka v písničkách pro radost dohrála, ale ještě bude hrát Moravanka, a to jednak do Klenovic, ale také do Pechovy Lhoty. A s přáním začnu v Pechově Lhotě, kde 90. narozeniny má paní Ludmila Habartová. Píše nám paní starosta z Hrejkovic, že právě dnes, 15. září, oslaví krásné životní jubileum paní Ludmila Habartová z Pechovy Lhoty. A tak paní starostka z Hrejkovic přeje paní Habartové hlavně hodně zdraví a pohody do dalších let. No, paní Habartové za okamžik zahrajeme, ale ještě předtím tu mám přání také k dnešnímu výročí 91 let pro paní Vlastičku Sudovou z Klenovic. Do dalších let přejeme pevné zdraví jako lano, to ostatní přijde samo. Štěstí a ti provází a nic neschází. Celá rodina děkuje za všechno, co pro nás vykonala, a máme tě moc rádi, jak se píše v tom přání a v dopise. Tak k 91. narozeninám pro paní Vlastičku Sudovou z Klenovic a také do Pechovy Lhoty k 90. narozeninám pro paní Ludmilu Habartovou bude hrát Moravanka, píseň Když jsem já šel kolem

Ty dnešní písničky pro radost hrozně rychle utekly a jsme v samotném závěru, a tak ještě připomenu obsazenost našeho pořadu. V září je ještě volno, 30. září, a jak se dívám tady na naše internetové stránky budějovice.rozhlas.cz v sekci písničky pro radost, se nám pomalinku plní také říjen. V říjnu už je obsazeno 1., 3., 4., 5. a 6. a pak ještě 24. října. Kdybyste chtěli, můžete se podívat na ten kalendář a využít té příležitosti a zdarma někomu nechat zahrát, udělat někomu radost. A teď ještě pozvánka za písničkou. Veselo dnes bude v kulturním centru Včelná, kde v 17:30 začne hrát Strejda Band. Ve čtvrtek 17. září bude muzika hrát v rámci tanečních večerů na Borku. Ve čtvrtek bude hrát Čtyřlístek. A pak tu mám ještě také pozvánku na sobotu 19. září na setkání heligonkářů v Kájově. Heligonky v Kájově slaví čtvrtstoletí. A tak od 14 hodin v kájovském Konibaru budou hrát heligonkáři z Moravy, Čech a také z Rakouska. Do dnešních písniček pro radost už se toho více nevejde. Za chvilku už nás čeká 13. hodina, tak nezbývá než popřát všem oslavencům ještě jednou všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví. A Luboš Voráček děkuje za vaši pozornost a všem přeji hezké úterý.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Český rozhlas připravil systém pro informování lidí v krizových situacích. Nejvyšší žalobkyně Bradáčová slibuje dodržování zásad trestního řízení. Podle ministra spravedlnosti by státní zástupci měli zohledňovat priority vlády. Lanovka na Šumavský Špičák bude od zítřka v provozu jen o víkendech a svátcích. Zítra naměříme až 26 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Český rozhlas vytvořil systém pro vysílání v krizích. Ve spolupráci s hasiči, policií a záchrannou službou připravil pro lidi zvukové návody, třeba při povodních, požárech, haváriích nebo blackoutu. Pro mimořádné situace chystá celkem až 22 scénářů. Český rozhlas chce o podobných mimořádnostech informovat posluchače co možná nejrychleji, říká ředitel zpravodajství Ondřej Suchan.
4: My jsme si nastavili dva limity, jeden je do 13 minut ověřená informace i s nějakým základním servisem pro posluchače a do 40 minut přes den, případně do 60 spuštění plnohodnotného speciálního vysílání, včetně všech servisních informací.
3: Český rozhlas mimo jiné s českými radiokomunikacemi testuje nový systém varování obyvatel. Ten v krizových situacích lidem sám spustí rádio, přeruší běžný poslech nebo přeladí na radiožurnál. Státní zástupci budou podle nejvyšší žalobkyně Lenky Bradáčové vždy postupovat podle všech zásad trestního řízení. Reagovala tím na výroky ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO. Ten žádá, aby státní zástupci zohledňovali priority trestní politiky schválené vládou. Podle Tejce by se měli odvolávat proti nepřiměřeně nízkým trestům, omezit stíhání kontroverzních projevů nebo častěji navrhovat dohled pomocí elektronických náramků. Na Šumavě se zítra uzavře takzvaná rozvodská cesta. Kvůli ochraně přírody je každoročně přístupná jen do 15. září. Svůj provoz zároveň omezí i sportovní areál na Špičáku. Z jehož vrcholu vedou na tuto cestu značené trasy. Upřesňuje mluvčí areálu Karel Samec.
5: Jako posledních 20 let každoročně je termín 15. září dnem, kdy v areálu Šumavského Špičáku končí každodenní letní provoz. Kvůli ochraně přírody se zavírají naučné stezky z vrcholu Špičáku na obě jezera Černé i Čertovo. Lanovka na vrcholu Špičáku k rozhledně, stejně jako bike park a další aktivity, jsou ale v provozu každý víkend nebo o státních svátcích až do konce října.
3: Strážníci Českobudějovické městské policie zadrželi dvě celostátně hledané osoby během kontroly cestujících v městské hromadné dopravě. Dnes o tom informovala jejich mluvčí Věra Školková. V noci z pátku na sobotu vyrazili společně s revizory dopravního podniku města do autobusů a trolejbusů. Revizoři při akci zjistili víc než 10 případů jízdy bez platného dokladu.
2: Počasí.
3: Poledne bude na jihu Čech většinou polojasno s teplotami do 24 stupňů Celsia. V noci klesnou teploty na 12 až 9 stupňů. Ve středu očekávejte polojasno až oblačno, odpoledne víc oblačnosti a k večeru déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Teploty 23 až 26 stupňů Celsia, na horách maximálně 22. Slabý proměnlivý vítr se odpoledne změní na mírný západních směrů. Biozátěž bude mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Pokračuje oprava silnice v Hořicích na Šumavě. Neprojedete po staré silnici z centra směrem na Lipno. Opravy mají trvat do 2. října. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
6: Rány uměl nejen rozdávat, ale také přijímat. Byl úspěšným boxerem, bronzovým mistrem Evropy, několikanásobným mistrem republiky. Pak boxerské rukavice vyměnil za štětec a ring za malířské plátno. Na konti má desítky výstav a chystá další. Rostislav Osička je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: super. Alex a host je s námi boxer, bývalý československý reprezentant, ale také malíř i básník Rostislav Osička. Ještě to někoho překvapí, či zarazí boxer, rváč a pak malíř a spisovatel?
1: No, napsal jsem knížku, to je pravda, ale nejsem spisovatel.
0: Tak básník, dobře.
1: Ani nejsem básník, i když básně píšu, mám jich asi přes 20 napsaných, ale nejsem básník, já se k ním neřadím.
0: Čili jste boxer a řadíte se k malířům?

0: Jakoby plánuji výstavu na Slovensku a možná, že to bude do budoucna taky Německo mě čeká, nebo Rakousko.
1: Na čem to závisí?
0: Závisí to samozřejmě i na finančních prostředcích, na prodeji a na zájmu mých obrazů. Takže ono to je takový jako někdy složitý. Malujete a ty obrazy se musí opravdu líbit. Kdo neprodává, tak nemaluje, to je známý. Kdo prodává, maluje dál a dělá výstavy.
1: A kdo boxuje, tak co?
0: Kdo boxuje, tak boxuje. A těch malířů, co boxují, moc není. Je to hubené.
1: Má něco společného box a malování?
0: I box je taky vnitřní boj, neustále. Tam je obrovská zátěž psychická a v malbě taky. Jako když se to, když dostanete ten obraz před sebe, to vlastně obraz je, namalovaný obraz je hmota. Hmota, příroda, hory, kopce, lesy. A to je opravdu zajímavé, že se to musíte ponořit a odputat se od postranních negativních věcí našeho života. A jenom ta malba vás musí jako zaujmout a pracovat na sebe.
1: Vy mluvíte o vnitřním boji, což jste označil jako to, co má box a malování společného. Nicméně ten vnitřní boj, kde je, řekněme, náročnější? Je to box nebo je to malování? Dá se to vůbec porovnat?
0: No já například, když třeba jsem na mistrovství světa z přátelných armád na Kubě, v Havaně, a boxoval jsem mistrem světa, olympijským vítězem, to byl fenomenální boxer, černoch, samozřejmě byl černý, a viděl jsem, že nemám šanci vyhrát, ale chtěl jsem s ním udělat zápas důstojný. No a to se mě napůl povedlo, napůl nepovedlo. Takže ono to srovnání je velmi těžký, ale v tom boxu tam je tam do rány, která vás může uzemnit. A v tom malování vás neuzemní rána. Tam maximálně obraz kazíte a pak jdete dál. Ale něco malinko je tam podobného.
1: Tak a kdy se to malování přetaví v radost? Vyloženě, že to není nějaký vnitřní boj, ale že vás to těší?
0: Ano. Dobrá otázka. Když už jsem ten obraz zmáknul a vím, že už jsem za to hranicí, že už vím, že tam bude něco, už se to tam mě to rysuje a je tam ta poenta a vím, že jsem nad tím obrazem zvítězil a už to nesmí zkazit.
1: Říká Rostislav Osička, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal boxer a malíř Rostislav Osička. My jsme v minulém vstupu jste porovnával box a malování. Teď to pojďme rozdělit. Začněme u toho boxu. Vy se mu stále věnujete, jen ale jako trenér už.
1: Ano, jsem jako trenér. Samozřejmě hýbat se musím i já pořád, neboť to tělo se musí zpevňovat. Kdo dělá vrcholový sport a přestane, tak se rozloží, se prostě rozsype. Je třeba furt na sebe pracovat. I když to bolí, tak musíte.
0: I když to bolí, tak musíte. Vy jste ale na bolest zvyklí, nebo je to jiná bolest teď?
1: Je to jiná bolest, ale je fakt, že ten prah bolestivosti se trochu mění. Už nejsem tak, jak jsem. Já jsem dříve vydržel to nemožného strašně moc. Tak teďka bych to asi už nedal, jsou roky, tady přijdou, ale myslím si, že to pořád tam něco zůstalo. Nějaká ta vůle a ta odolnost.
0: Když jste s boxem začínal, tak ten práh bolestivosti už jste měl vysoko, nebo jste si na ty rány a na tu bolest zvykal? Tělo si zvykalo?
1: Dobře, já jsem totiž se bál když jako kluk rány. Dělal jsem zápas, hodně jsem zápasil, běhával jsem, delší tátě a ty rány jsem se bál, tak jsem se vlastně tím, že jsem začal boxovat v 15 jsem se odnaučil bát rány.
0: A to byl ten důvod, proč jste začal boxovat?
1: Ne, byl to důvod, že jsem byl poměrně drobný kluk, 60 kilo a chtěl jsem se podrovnat s těma staršíma klukama, kteří byli silnější. Nechtěl jsem prohrávat. Když jsme hodně zápasili, zápolili jsme spolu a tím, že jsem to dával, tak jsem si vlastně na to zvyk. A pak jsem šel do oddílu do Hodonína, kde jsem začal boxovat a tam byla cikánská jedenáctka. Oni byli vyspělí, ti kluci, cikáni. A vždycky nám dávali najevo, že jsou lepší. A tak já jsem řekl, ne, jednou je všechny porazím. A to se taky stalo.
0: A to se také stalo. A dostal jste přeci jenom potom během toho aktivního, během té aktivní kariéru, těch zápasů nějakou ránu, která vás překvapila tou intenzitou a tou bolestí, kterou vám způsobila?
1: Ona, ta rána boxerská nebolí. To vás uzemní maximálně, vypne, vás to vypne, ale nebolí to. Akorát, že pak jste tak trošku jako přiožrali, když se postavíte na nohy znovu.
0: A stalo se vám, že vás ta rána vypla tak, že jste byl mimo sebe?
1: Nikdy mě nevypla. Nikdy, ne. Byl jsem trochu grogy, ale vždycky jsem se to schopil, dostal, oklepal, jak se říká, šel jsem dál. Nikdy mi nevypla.
0: Dnes je řada bojových sportů, třeba MMA. Je to něco, co byste vy mohl dělat, kdyby dnes jste začínal?
1: No, taky dobrá otázka. Víte, já bych to asi jako mladý kluk zkusil, ale nezůstal bych u toho.
0: Proč?
1: No, protože si myslím, že to dobíjení na zemi není sportovní. Je to tam v jejich pravidlech, ale já si říkám, že v boxu se nesmí zraňovat ani ve sportu žádné úmyslně. A když ho dobíjí na zemi, tak to vlastně úmyslně zraňuje.
0: Byl jste se někdy podívat tak na nějakém zápase?
1: Byl jsem mi pozvaný, ano, byl jsem na těch vrcholných MMA-ských zápasech. Znám kluky, znám, jsou to výborní kluci, znám je, prostě umí se. Jsou to moderní gladiátoři. Ale mě vadí to dobíjení na zemi. To je jediné, co mě vadí. Jinak ten sport je to není sport, to je disciplína bojová. Je komplexní.
0: A co ženy a box?
1: Ženy, tak chodili ke mně taky boxovat. Já je do ringu nepovedu v žádném případě. Nepůjdu ženskou jako Krocan vedle do ringu, to ne. Jak chodí některý trenéři hrdě, pyšně. Mysleli by, kdo ten sport je dobrý, když to dělají pro sebe, anaerobní pohyb, perfektní, ale ne do ringu.
0: Proč ne do ringu? Protože to jsou ženy?
1: Ženy, to jsou ženy, žena přece je to jemné stvoření, žena ani květinou, jak se říká, a aby si rozbíjeli obličej a ono se to pak mění, pak ona začne vypadat jako nějaký ranář a přece nikdo nechce mít vedle sebe ženu, která má rozbitý ciferník.
0: Rostislav Osička je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Rostislavem Osičkou, mimo jiné o jeho úspěšné boxerské kariéře. Co vám vlastně v dnešním boxu chybí oproti době, kdy vy sám jste stál v ringu?
1: Tak chybí mi, že není těch boxerů tolik, co za nás, ta konkurence. A extraliga vlastně jakoby vymizela, jsou jenom 4 oddíly a to je málo. Za nás jí bylo ze Slovákama 12. Takže to vysílala Česká televize, přenosy byly. A to dneska chybí. Mládež jako je, ale ta cesta je strašně daleká. Myslím si, že zatím ten box stagnuje.
0: Čím to? Má konkurenci box?
1: Konkurenci má, že nám utíkají kluci do bojových sportů, kde mají větší výdělky. U nás ty peníze nejsou takové zdaleka. Je to, a dřina to je přitom stejná, ještě snad větší. Tak si myslím, že tak to je. No.
0: Liší se nějak způsob tréninku? Vy sám jste trenér, tak musel jste změnit?
1: Já myslím, že jo, za nás byla větší dřina. Ale neumělo se odpočívat. Ty trenéři to neznali. My jsme šli stáhaní do ringu někdy a to byla velká chyba. Dneska kluci umí odpočívat, umí to naladit, tu formu, takže to je zase, tímhle se to posunulo dopředu.
0: A vy jste si to nepřinesl z té své kariéry,
1: to
0: neodpočívat?
1: Já už dneska vím, že ty kluci musí vysadit před zápasem tak 2-3 dny, ale už aby trénovali lehké tréninky, na uvolnění, ta příprava už je v nich. To už může jenom zkazit maximálně v tom závěru.
0: Když k vám přijde mladý muž a chce se věnovat boxu, za jak dlouho poznáte, jestli na to má talent, jestli na to zkrátka má?
1: Poměrně brzy, to jak už má v oku. Vidím kluka, který má zájem, který prostě nevnímá okolí, jenom chce boxovat, trénovat, naslouchá trenérovi, a ta vůle se rozvíjí postupně, tak to poznám hned.
0: Poznáte to hned?
1: Za pár tréninků.
0: Jakmile vezme telefon do ruky, tak je zle.
1: Jak se rozptiluje a není vnímavý, tak to nemá význam s ním pracovat. Nebo jenom tak pro sebe, aby sportoval a nebyl knedlík.
0: Nebyl knedlík, ale i to se počítá.
1: I to se počítá, ano.
0: A jak moc se proměnil box jako sport, jako ne trénování, ale sport jako takový?
1: Tak je to olympijský sport, mimo jiné pořád. Olympijský první z olympijských sportů, první olympiáda byla v roce 688 před Kristem, jo, to byly prostě zápasy úžasné, tam byl nějaký Epeios, který bojoval se svým soupeřem a jeho zápas komentoval dokonce sám Homer a ve 23. zpěvu Iliady popsal utkání, kdy vlastně to byl historický KO, kdy krev z poten tekla po věznicích se těle soupeřů. Padla rána na spánek a to bylo historie první KO. Tak tu popisoval Homer. Sam Homer, velký.
0: No vidíte, tam je možná zdroj vaší umělecké činnosti.
1: Ano. No a pak se box utopilo v krvi vlastně, jelikož ti Řekové si spletali kožené řemeny s kuličkama železnýma hrotama, aby si ulížili a tím pádem se ten box úplně vytratil a jak psali anály, utopil se ve vlastní krvi a probudil se až v roce 1721 ve Staré Anglii.
0: To má historii, má velmi dlouhou historii.
1: To je hluboká historie, opravdu hluboká. Já znám i ty případy, kdy se nám vlastně bojovalo, to chci říct na té moji vernisáži, aby věděli, že ten obraz, který se bude drážit, teďka prozrazuji, má takový příběh zajímavý, kdy, a to o tom řeknu až potom, až později.
0: Budeme o tom mluvit, ano. Určitě. Za malou chvíli. Naším hostem je Rostislav Osička.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s bývalým reprezentantem boxu bronzovým z mistrovství Evropy, několikanásobným mistrem republiky Rostislavem Osičkou. Když, no, než přejdeme k malování, tak ještě bych ráda chvilku zůstala u boxu a spíš u konce vaší kariéry, který způsobila jedna rvačka. Nicméně distanc byl původně doživotní, později byl zkrácen na rok a půl. Nicméně vy jste se nevrátil. Proč analytujete zpětně?
1: Jelikož jsem boxoval za uhelný sklady, ne, to byl Dukla Olomouc ještě. A musel jsem odejít z armády pryč a vyhodili mi z nároďáku. Byla to mimořádka, bylo to v době sjezdu. To si nikdo nemohl dovolit v době sjezdu se dát facku nějakému novinářovi nebo někomu z novinářské přízně. Tak jsem teda přestoupil do uhelných skladů. Jelikož u armády jsem skončil, šel jsem do uhelných skladů Praha. No a tam jsem si ještě odboxoval extraligové zápasy a další dva profi. Jsem si zkusil až po skončení kariéry. Protože to za socialismu nebylo, profi box, tak jsem si to ještě líznul, aby jsem to vyzkoušel. Jeden jsem vyhrál zápas, druhý jsem prohrál, nebo jsem usítil, byl jsem nějaký přetrénovaný, špatně jsem načasoval formu, to je další věc a viděl jsem, že už do ringu 40-letý chlapík nepatří.
0: A to už bylo tedy po revoluci, takže dva zápasy jste ještě zvládl po 89.
1: Ano a je fakt, že to bylo, to už jsem měl 305. zápas a to už bylo hodně. To tělo dostalo fakt zabrat.
0: V kolik té boxeři vlastně obvykle končí kariéru?
1: Když začne dříve, končí dříve, když začne později, končí později.
0: Takže
1: to tělo a taky, jaký má zápasy, jak je zatížený, já jsem teda asi ničemu nevyhýbal, těch zápasů bylo hodně silných, těžkých, mezinárodních, jo, v Koreji, severní, u Kim Il-sena, na Kubě, u Fidela Castra, ještě za kým seděl tam nahoře, díval se na nás, měl ve vojenským, byl to vlastně revolucionář, Che Guevara takový. No, zajímavý to bylo, hodně zajímavý. A zápasy těžký.
0: Takže box vás přivedl nebo umožnil vám také cestovat?
1: Hodně jsem cestoval, no.
0: Ale také třeba i zahrát si ve filmu? I to vám
1: taky,
0: přinesl
1: taky,
0: box?
1: Taky, to jsou ti různý filmy byly. Já jsem dělal s kaskadérama ve filmce u Jardy Tomsi a pak Ládi Lahody a byly to jako prostě zajímavé věci. Já z těch filmů byl asi, já vím, 15 filmů, kde jsem taky účinkoval. Já si trochu zahrál, Masaryk, první republika, Pěstět, mě kamarátor, ještě jednička, dvojka, no to byly dost zajímavý film. No, od Jardy Soukupa, který to točil, Pěstět, myslím, že byl kultovní, dle mýho takový nejlepší film.
0: Ano,
1: boxerský.
0: Hlavní roli, ano, Marek Vašut.
1: A vy jste zahrál špičkově, naučil se pro ten film výborně boxovat.
0: No vy jste ho naučil, no, přiznejte to.
1: S Jardou Tomsou. Já za tom jsem byl trenér, já jsem byl jeho sparring partner a on to fakt zvládl tu roli nádherně.
0: Jak dlouho jste ho připravoval na tu roli?
1: Více než půl roku.
0: Půl roku intenzivních příprav?
1: Intenzivní přípravy, tvrdé přípravy. To jako, myslím si, že to byl jeho velký výkon.
0: Jaký byl Marek Vašut, co by váš žák nebo svěřenec?
1: Jo, jako cílevědomý. Hrozně, on má hrozno, taky měl, ta vůle tam byla, vůle, jak kdyby měli do ringu, do skutečného.
0: Takže kdyby se věnoval boxu, tak možná dosáhne?
1: Možná, že by šel, ale on samozřejmě, Marek, je trochu z jiného těsta, ale ten box je mu tak blízký, že to pochopil do hloubky. A dokáže o tom mluvit, dokáže to komentovat a tak proto taky zveme jako komentátora. A je prostě fajn, Marek je dobrý.
0: Ano, a i vy jste se stali blízkými během té přípravy.
1: Taky tak se nás to spojilo.
0: Spojilo vás to a jak, tak o tom budeme ještě mluvit. Naším hostem zůstává Rostislav Osička.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Rostislavem Osičkou, bývalým boxerem, dnes malířem. Vy už máte na kontě desítky výstav po celé republice. Jak jste zmiňoval, chystáte se i do zahraničí. Teď vás čeká vernisáž, čeká vás výstava na podzim. Jak velká a kde?
1: Ano, tak ta výstava na podzim bude 15. října v galerii Lapidarium v Rámové 6 na Praze 1. A tam asi představím asi 50 pláten. Tematika bude část vážná a část bude veselá, aby se ty lidi taky přišli na jiné myšlenky a nebyli z toho zdeprimovaní s těmi výstavy. Ale je třeba ukázat tu pravdu.
0: Tu pravdu, že, jak jste říkal, jsou tu i vážná témata, která jsou ta vaše. Co je na vašich obrazech zachyceno?
1: Tak je tam, jsou tam týraní zvířat v kravíně. To je nechutné, to byla skrytá kamera, to dva studenti natočili, viděl jsem to v televizi na Dvojce, no to bylo hrozný, co se děje, jaký jsou lidi krutý a surový, sami se bojí, kdyby měli do ringu, tak by tam se pokadili asi, no a pardon, a pak jsou tam ryby v sítích, moři, kde se vlastně dusí ve starých sítích, které tam zanechají rybáři a ty ryby tam prostě umírají, želvy, žraloci, rejnoci, všechny možný druh ryb. Pak je tam ropný tanker rozlomený u aljašských břehů a ten ničí tu faunu, flóru a to je to opravdu drsný, když vidíte ty tučňáky zalepený tou ropou a ty různý tyto ptactvo mořské, to je taky hrozný. Tak to ukazuju na tohle, co se děje. Tedy rejdaři, aby ušetřili, tak pošlou starý vrak na vodu a ten se rozlomí ve vlnách a je to katastrofa. No, pak je to Haiti, tsunami, různé, válka na Ukrajině, to tam mám taky znázorněný. No, prostě jsou to věci bolestivé, docela se to špatně maluje, ale já vám do toho všechno, aby to bylo cítit, že to tam je.
0: Bolestivé a působí to bolest i vám v okamžiku, kdy to malujete?
1: Není mi to dobře, není, protože si vžívám do té situace, jak to tam asi funguje, jak to tam je ten moment. Abych to dal na to plátno, musím se s tím nějak zžít. A pak se o to odpoutat a zase malovat ty věci pěkný. Na to musím taky být naladěný.
0: Abyste to vyvážil.
1: A vyvážil, přesně, jak říkáte.
0: Nebyl jenom v té ponuré atmosféře. No, tak si to záměrně plánujete, že ty budu malovat vážný,
1: no, tak
0: závažný
1: mě to,
0: téma?
1: Mě to ten den, musí ten den být jako trošku jako zvláštní, abych to do toho vstoupil a taky maluji hodně sakrální věci, takový ty náboženský, to mě docela, protože jsem věřící člověk a věřím v to nejvyšší univerzum nad náma, který je nepochopitelný a nevysvětlitelný, ať se o tom čím dál víc pátráme, bádáme, tak o tom nic nevíme. Tak to je.
0: A možná, nebo řekla bych, že asi ani vidět nebudeme.
1: A to je dobře, protože asi bychom se chovali jinak. A teďka tam, kdo se chová, či nevím, jak to dopadne dobře, tak ten bude vysvobozen.
0: A myslíte na to?
1: Jo, taky.
0: V každodenním životě?
1: Dost, často.
0: A podle toho se chováte.
1: Jo, myslím, že člověk má být na světě užitečný a neškodit a neobližovat a pomáhat.
0: Tak my jsme trochu zamluvili toho Marka Vašuta, ale hned ho zmíníme v tom posledním vstupu. Naším hostem zůstává Rostislav Osička.
2: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jutá, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
5: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Rostislavem Osičkou, který už boxerské rukavice dávno pověsil na hřebík a nahradil je malováním. Na kontě má desítky výstav, chystá další vernisáž, plánovaná na 15. října. A jak jsme mluvili o Marku Vašutovi, kterého vy jste připravoval na legendární snímek Pěsti ve tmě, tak se během toho půl roku, co jste ho chystal, tak se z vás stali přátelé a právě Marek Vašut bude provázet tu vernisáží. Tak a vy určitě budete chtít doplnit něco.
1: Marek Vašut bude provázet večerem, ano. Moderovat večer, ale vernisáži bude provázet Zdeněk Sklenář. To je známý galerista, možná, že u nás nejznámější a taky nejlepší. Tak se těším na jeho výklad.
0: Kolik budete mít obrazů vlastně na té výstavě, která potrvá až do konce listopadu?
1: Obrazů bude to do 30. listopadu a obrazů bude zřejmě 50, jak jsem mu řekl, tematicky vážný téma i veselý téma.
0: Vážné téma,
1: aby si lidé vybrali.
0: O těch vážných tématech jsme mluvili. Co ta veselá témata? Který obraz třeba je váš nejoblíbenější? Jste na něj pyšný nejvíce?
1: Tak určitě je to Jízda králů, Slovácko vlastně, kde ten folklor. Já pocházím také ze Slovácka, z Moravského Žižkova, z Vinařské obce, kde jsem taky poznal, co to jsou kroje a dobré vínečko. A dobrý přátelé, kamarádi.
0: Vracíte se do svého rodného kraje?
1: Vracím se, ale už méně, jelikož je to daleko a ta cesta po té dálnici mě nebaví.
0: Je, naprosto vám rozumím. Ale je to váš rodný kraj. Nechystáte třeba nějakou výstavu, právě jak jsme v úvodu zmiňovali čtvrt století vaší malířské činnosti, tak nějakou výstavu právě do svého rodného města?
1: Tam už jsem vystavoval v mé obci. Bylo to pěkná výstava, plný sál lidí, příjemný to bylo, výborný, ale já myslím, že zase musím někde najít jinou část naší republiky, nebo Slovensko.
0: Když jste v tom procesu malování, tak jak se s vámi dá žít, ale vlastně to jako přeložím. Potřebujete mít absolutní klid? Potřebujete, aby třeba okolí na vás nemluvilo? Jste odstřižen od reality, když tvoříte?
1: Naprosto. Zabedním se, zavřu všecko a maluju. Musím se odpoutat od těch okolních věmů, kterých je dost, a jenom malovat.
0: Jenom malujete.
1: Tak se mnou to dlouho nikdo nevydrží.
0: A stane se, že třeba nespíte kvůli tomu, abyste obraz dokončil?
1: Taky, ten, to jste řekl dobře. Ten spánek je narušený, já o tom přemýšlím, o tom obrazu, já jsem na něj napojený. A jak to rozpojím, tak už pak se k tomu špatně vracím. A jak jsem napojený, tak vstanu a můžu malovat dál.
0: No a co se stane tedy, když to napojení zmizí, tak co, tak obraz můžete zahodit?
1: Čekám, to ne, tak buď ho přemaluju, nebo čekám, až to položím ho ke zdi, otočím ho, nedívám se na něj a pak se k tomu vrátím a to naskočí.
0: Naskočí, vždycky to naskočí, nebo byl obraz, který se nedokončil?
1: I to nenaskočí, ale většinou to naskočí.
0: Co vy osobně, nebo podle čeho si vybíráte to téma, které
1: malujete? No já nevím, jak to prostě přichází samo od sebe. Když jsem na té Moravě, tam dole na jihu, tak to vlastně vnímá ten folklor, ten cymbal tam, to veselý, to kolem toho vína, prostředí. No a když jsem ve sportovních, tak oni to sportovní, ale já říkám, nemaluju až tolik současný box, ale ten historický box. Tu starou Anglii, kde vlastně ten box začínal a to tam, kde to má hluboké kořeny.
0: Já moc děkuju, že jste tu byl, Rostislav Osička.
1: A bál se nebude.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Armáda zítra začne s průzkumem lokality na Šumavě, kde podle ministra životního prostředí jsou sudy s nebezpečnými látkami. Inspektoři našli v dalším kuřecím mase bakterie salmonely, nabízel ho znovu Lidl. Soubojem Karlových Varů s Třincem začne nová sezóna hokejové Tip Sport Extraligy. Zítřek bude nejteplejší den tohoto týdne, naměříme až 26 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré odpoledne. Armáda zítra zahájí průzkum kontaminované lokality na Šumavě. Českému rozhlasu to řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Že má lokalitu čistit právě armáda, řekl včera po jednání vlády premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Původně ministerstvo životního prostředí chtělo, aby zakázku získala soukromá firma Dekonta. Hlaváč vysvětlil, jaký teď bude postup armády.
2: Tam určitě zahájíme zítra tu rekognoskaci, no a potom cestou ministra obrany my navrhneme vládě, jak dál postupovat, jaké jsou naše možnosti, jaké jsou naše limity, tak určitě my ten úkol splníme.
0: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů minulý týden oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku je 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými látkami. Další kuřecí maso původem z Rumunska prodávané v Lidlu obsahovalo bakterie salmonely. Zjistila to státní zemědělská a potravinářská inspekce. Maso už není v prodeji, lidé ho ale můžou mít ještě doma zamražené. Podle inspekce šlo o výrobky s názvem kukuřičné kuře křídla a kuřecí zadní čtvrtky čerstvé s minimální trvanlivostí do konce července. Tři ženy na Českobudějovicku přišly během posledních 3 dnů kvůli podvodu dohromady skoro o 200 tisíc korun. Ve všech případech jim přišla zpráva od údajné dcery, která tvrdila, že má rozbitý telefon a nutně potřebuje peníze. Matky ve strachu o své děti poslaly peníze na účty, které jim pachatelé uvedli. Policejní mluvčí Lenka Krauzová upozorňuje, že podvodníci stále využívají obav lidí o jejich blízké.
3: Nenechte se napálit, když vám přijde zpráva od svých příbuzných, známých, že potřebují i hned peníze, nepanikařte. Zavolejte těm, kteří od vás peníze chtějí a vše si ověřte. Neposílejte své peníze na účty podvodníků, nezdělujte svá osobní data a přístupová hesla do internetového bankovnictví cizím lidem na telefonu.
1: Sport.
0: Začíná nový ročník hokejové Tip Sport Extraligy. V úvodním utkání nastoupí v 18 hodin Karlovy Vary proti Třinci. Zbývající týmy vstoupí do soutěže zítra. Sezóna přinese novinky. Například sudí budou vysvětlovat rozhodnutí nahlas a v každé třetině budou nově 3 komerční přestávky. Utkání by se ale podle ředitele Extraligy Martina Loukoty neměla prodloužit.
4: Je to po vzoru NHL a na mistrovství světa. Zároveň kluby projevily přání prostě a vyhodnotili jsme si, že to je samozřejmě i pro ně plus v rámci toho finančního příjmu, protože ty náklady jdou stále nahoru. Oproti tomu ale tady funguje nové pravidlo letošního roku a to bude prostě zrychlování těch bůlí, takže já věřím, že nakonec ten čas bude stejný.
1: Počasí.
0: Dne bude na jihu Čech polojasno až jasno s teplotami mezi 21 a 24 stupni Celsia, na horách do 21. Vítr je slabý proměnlivý. V noci klesnou teploty na 12 až 9 stupňů. Ve středu očekávejte polojasno až oblačno, ráno ojediněle mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpoledne bude od západu oblačnosti přibývat a k večeru dorazí déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia, na horách maximálně k 22. Slabý proměnlivý vítr se od poledne změní na mírný, západní nebo severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Z jihočeských silnic nemáme v tuto chvíli hlášenou žádnou dopravní nehodu. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Při příjemné, stále ještě letní úterní odpoledne z Jihočech. Začíná jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice, tedy čas, kdy se jako obvykle společně podíváme na zajímavá témata a necháme zaznít písničky, které nestárnou. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Radek Tibiš. Ze břehu Staré Vltavy, tak se jmenuje výstava v Horní Plané, která nabízí pohled na dno Lipenského jezera před jeho napuštěním. Dnes si je prohlédl náš regionální stopař a v této hodině se s ním živě spojíme. Moštárny prodlužují otevírací dobu. Jablka jsou letos pro jiná použití bohužel špatná, takže se lidé rozhodují, zda moštovat nebo vypálit. Více v reportáži. A těšit se můžete i na vaše oblíbené hudební interprety. V této hodině tu budou Cherry Halliwell, Valdemar Matuška v duetu s Helenou Vondráčkovou a právě teď zaspívá skupina Žlutý pes svou největší klasiku. Modrá je dobrá.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. My se teď vydáme za tématem, které by v našich prioritách mělo být vždy na prvním místě. Vrčení tlakoměru a ujišťování, že tu jehlu opravdu neucítíte. Nejen tak vypadal den zdraví v Bechyni na Táborsku, kam zamířili desítky lidí nechat si změřit hladinu cholesterolu a cukru v krvi. Zkontrolovat si kvalitu zraku nebo se ujistit, že to znaménko na zádech je v pořádku.
1: Zrovna navlékáme manžetu, kterou upevníme suchým zipem a zapneme přístroj, který nám bude měřit tlak systolický a diastolický.
2: Jako jeden ze zájemců mířím do Bechyňského kulturního střediska, abych si mohla projít kolečkem vyšetření. Nejprve jsem zamířila k paní Haně Novákové, dobrovolnici z oblastního spolku Českého červeného kříže Tábor, abych si od ní nechala změřit tlak.
1: Zrovna přístroj nafukuje manžetu. Až bude ta manžeta dostatečně nafouknutá, tak začne teprve ten přístroj odečítat. Ten krevní tlak se ukáže, kdy ta krev prorazí jakoby ten tlak té manžety a tím nám ukáže hodnotu.
2: Podle výsledku jsem na tom s tlakem dobře. Zamířila jsem proto k dalšímu vyšetření, kde jsem si od Marie Šticové, také z Táborského červeného kříže, nechala vysvětlit, jak vypadá měření hladiny cholesterolu a cukru v krvi.
3: Odezinfikujeme prstík, píchneme do prstíku a měřící přístroje zobrazí po pár sekundách hodnotu.
2: Nejen tato vyšetření nabízí zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra v rámci Dnů zdraví. Poprvé se akce uskutečnila i v Bechyni na Táborsku, řekla za zdravotní pojišťovnu specialistka marketingu Nikola Karasová.
4: Tady právě máme Táborský Český červený kříž, kdy jsme je oslovili v rámci spolupráce, jestli by nám tady poskytli vlastně zdravotní služby měřit tlak, cukr, cholesterol, saturaci krve.
2: Na vyšetření přišly podle Nikoly Karasové desítky lidí různých.

0: věčného věku. Paní Jaroslava Kočová se na Den zdraví chystala už delší dobu, proto si v Bechyni nechala zkontrolovat vše, co mohla.
1: Přišla jsem sem na ten cukr a na ten cholesterol, pak hlavně tale na znamínka a na vyšetření zraku.
0: Právě na vyšetření zraku a znamének čekalo nejvíc lidí. Optometristka prováděla měření zraku na dálku i na blízko a každému ze zájemců poskytla krátkou konzultaci ohledně jejich výsledku. Za plentou na druhé straně kulturního střediska pak čekala dermatoložka Libuše Sazmová.
2: Po dnešních konzultačních činností jsme našli 4 bazaliomy, jeden velmi suspektní melanom, jeden spinocelulární karcinom a 11 aktinických keratóz, které se musí následně řešit, aby pacienti předešli kožním nádorům.
0: Již tento čtvrtek se od 13 do 17 hodin můžete nechat opět vyšetřit. Tentokrát v Českých Budějovicích na náměstí Přemysla Otakara II. V rámci Dne jihočeského zdraví a prevence. Z Bechyně Barbora Klempířová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

až se nočním chladem chvěl, ať se na hucom zkýší vynajmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdy kus.

Vešla se dříve do hrabem. Jo-ho-ho, jo-ho-ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucom svý šípy najmou titán. Jo-ho-ho. Kdo chce zhrpnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já.

0: soncských šífech zpíval na vlnách jihočeského odpoledne Babi Daněk. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Nález nevybuchlé munice při výkopových pracích doma na zahradě. I s takovými situacemi se setkávají policejní pyrotechnici. Jak se v takových momentech zachovat? O tématu jsme mluvili v našem dnešním dopoledním vysílání. Podrobnosti nabídneme už za okamžik.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte jeho české odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Víc než 8 desetiletí po konci druhé světové války lidé stále při různých situacích nachází nevybuchlou válečnou munici. Možná vás, milí posluchači, překvapí, jak často se s takovými nálezy policejní pyrotechnici setkávají. O tématu si v našem dnešním dopoledním vysílání povídal Matěj Vodička s policejním mluvčím Jiřím Macnerem. Část rozhovoru vám nabízíme právě teď.
1: Tak skutečně to je ve své podstatě náš, dalo by se říci, každodenní chléb, protože přece jenom přes Jihočeský kraj několik armád přešlo, takže naši vlastně pyrotechnici tady z naší české expozitury, protože jinak je pyrotechnická služba celorepublikové oddělení, tak oni opravdu vyjíždějí několikrát týdně. Pro představu posluchačů, v rámci republiky jsou zhruba 4 výjezdy za den, a tady naši pyrotechnici jenom za loňský rok napočítali více jak 200 výjezdů.
2: To jenom ilustruje, jaké množství muselo za té války munice být. To je opravdu neskutečné. Jaké jsou to komponenty při takových nálezech? Můžeme si to představit jako třeba zbraně, granáty, nebo i nějaké střelivo, nevybuchlé letecké pumy taky?
1: Je to ve své podstatě naprostá všeho chuť většinou. Převažuje pěchotní munice, ruční granáty, dělostřelecké granáty, někdy i torza zbraní. Také naposledy, tuším před pár týdny tady u Českých Budějovic, spoustu opravdu pěchotní munice i nebezpečné munice a dokonce pancéřové pěsti. Nicméně třeba nález, co se dost často lidi ptají na našich přednáškách, třeba letecké pumy, je v celku ojedinělá záležitost, ale když vzpomenu na tábor, to vším bylo v roce 2015, tak v táboře při nějakých stavebních pracech vykopali leteckou pumu, ta vážila asi kolem 40 kg. Nicméně ověřoval jsem u pyrotechniku, jestli mi něco náhodou neuniklo, a oni mi ještě doplnili, že na Českokrumlovsku měli pumu o váze 70 kg, leteckou pumu, a ta byla v takovém stavu, že vlastně nešlo jí k nějaké bezpečné likvidaci převést, takže ta se vlastně likvidovala na místě, což je vlastně jenom taková ilustrace toho, že ty věci opravdu jsou nebezpečné, protože když ani pyrotechnik si netroufne převést, tak co potom člověk náhodný, který by nějak začal třeba s tou municí zkoumat třeba.
2: Teď se možná dostaneme k tomu nejdůležitějšímu, co by mělo v dnešním rozhovoru zaznít. A to je to, jak se při nalezení takových zmíněných nebezpečných předmětů zachovat. Co nejdůležitějšího by měli vědět posluchači v tomto směru?
1: Tak většinou není úplně přesně rozlišitelné, co jsem vlastně našel. Ke všemu bych měl přistupovat opravdu velmi obezřetně, to znamená v žádném případě na ten předmět nesahat, nijak s ním nemanipulovat, to znamená nesnažit se ho nějak třeba z té hlíny vydloubnout, ale ani ho nějak neotáčet, ani ho třeba nějak neskoušet třeba kapesníkem očistit, protože vždycky to prostě může být věc velmi nebezpečná. Takže doporučujeme nějak si to místo označit, třeba kapesníkem, který strčím někde do kůry stromu a vím, že poblíž teda je ten nález, odstoupit do nějaké bezpečné vzdálenosti, kontaktovat jednoznačně policisty na lince 158 a potom zpovzdálí, tak abych byl sám bezpečí, vlastně to místo i hlídat do příjezdu policistů, aby se nestalo třeba, že k němu zabloudí pomyslně nějaký jiný houbař, protože tyhle ty věci opravdu mohou reagovat i na nějaký slabý otřes té půdy a podobně.
0: Celý rozhovor s Jiřím Macnerem je k poslechu na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra si v našem vysílání popovídáme o léčivých houbách. Do studia za moderátorem Matějem Vodičkou přijde autorka knihy Houbová terapie, Monika Čechová-Golasovská. Nalaďte si nás tedy jako obvykle po 11. hodině dopoledne.
3: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Hudební vzpomínka na divoká 90. léta. Without You to byl celosvětový hit americké zpěvačky Mariah Carey z roku 1994. 14 hodin a 32 minut, jeho české odpoledne na Českém rozhlase České Budějovice běží dál a my k němu samozřejmě přidáme příjemnou hudbu i aktuální informace. Ovocnáři předpokládají letos zhruba poloviční úrodu proti loňsku. Stromy a plody poškodily jarní mrazy, následně jim neprospělo ani sucho. Z jablky, které se nehodí k uskladnění na zimu, teď míří zahrádkáři do moštáren. Sezóna začala i v moštárně a pálenici ve Veverce na Třebíčsku.
1: Zaměstnanci moštárny hází jablka z přepravek do stroje, který postupně z plodů zpracovává mošt. Paní Lída a pan Karel si jablek přivezli desítky kilogramů.
2: 96 kilo.
1: A to máte ze zahrady nebo?
2: No, máme.
1: Úroda jablek byla letos kvůli počasí horší než v předchozích letech.
2: Ono tím suchem a tím, jako, jak máme malou zahrádku, tak nám tam všechno padá, taky jsme tam měli jabka a se zvědavá, co to rozraje, jako ty jsou pozdější, takže ono opravdu to ovoce moc nebylo.
1: A když už úroda byla, tak jablka nejsou podle provozovatele moštárny a palírny ve Veverce Aloise Nováka ve zrovna dobrém stavu, což jemu ale přivádí více zákazníků.
3: Ta jablka, která vyrostla, nejsou příliš kvalitní a příliš se nehodí na uskladnění. To uskladnění by pravděpodobně nepřežili, tak proto ten zájem bude asi poměrně velký.
1: Doposud tady moštovali pouze ve čtvrtek, od příštího týdne přidají i středu. Provozovna se tak snaží předejít dalším frontám zákazníků. Podle Aloise Nováka je tak většinou problém občas jen v nepřipravenosti návštěvníků. Před příjezdem proto doporučuje postupovat podle návodu na webových stránkách pálenice Veverka.
3: Byl bych rád, kdyby přijeli připraveni, to znamená, měli dostatek nádob na mošt, protože to je nejčastější překvapení, že moštu je tolik, že nemají zákazníci nádoby, aby měli nádoby s velkým hrdlem, aby měli správné ovoce připravené na moštování.
1: A zatímco s jablky na mošt teď přijíždí hodně lidí, v případě přípravy pálenek očekává Alois Novák o něco horší sezónu než loni.
3: Na to, že je půlka září, tak si myslím, že je tady kvasu poměrně dost, ale rozhodně se to nedá srovnat s tou loňskou sezónou.
1: Například třešně už jsou v tuto chvíli podle Aloise Nováka vypálené a čekají na odběr. V kvasných nádobách jsou teď švestky, hrušky a lidé přichází postupně i s jablky. Z Veverky Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
5: Já teď nemám

Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraních.

0: sebe.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
2: Ladíte jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice a my už teď míříme do památníku Adalberta Štiftra v Horní Plané na Českokrumlovsku. Mají tam nově uspořádanou a rozšířenou výstavu, která nabízí pohled na dno Lipenského jezera před stavbou přehradní nádrže. Na místě máme našeho regionálního stopaře Petra Kubáta. Petře, dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Ta výstava se jmenuje celým názvem Ze břehu staré Vltavy příběhy řeky, krajiny a lidí. A vzhledem k té současné nízké hladině přehrady, která odhaluje základy starých mlýnů a domů a cest, je teď opravdu hodně aktuální. Na té výstavě jsou k vidění třeba unikátní velkoformátové fotografie od Josefa Seidla, zabírající takzvané srdce Vltavy, tedy staré koryto řeky, které bylo vidět z dobré vody u Horní Plané. No pak jsou tady snímky vesnic, starých cest a panoramat kolem řeky. A na panelech je taky spoustu zajímavostí. Já jsem se třeba dozvěděl, že při výstavbě vodního díla Lipno zmizelo 1670 hektarů lesů, 500 domů a nebo dva hřbitovy.
2: Petře, ukazuje výstava právě i ta zmizelá místa?
3: Ano, ukazuje. Třeba usedlosti, které stály poblíž dnešního přívozu v Horní Plané. Teď se k ním dá dojít skoro suchou nohou, protože ta hladina je skoro o 3 metry níž. No a v těchto místech jsem byl před časem taky s kustodkou památníku Adalberta Štiftra s Lenkou Hulkovou.
4: Tady byla úplně nejstarší zdejší usedlost, která byla postavena kolem roku 1400. Statek, který se jmenoval David, byl údajně postaven výměnou za hornoplánskou farní budovu. Tak a v blízkosti vedle Davidova statku stával hamerský mlýn. Tento mlýn je poprvé zmiňován v roce 1445 a jeho posledními majiteli byla rodina Jungbauer. Mlýn koupili v roce 1882. Posledním mlynářem zdejším byl Johann Jungbauer, který přesně 23. října 1945 odevzdal mlýn českému správci a o 10 let později musel mlýn ustoupit vodám Lipenské přehrady.
3: No a já doplním, že na výstavě je taky k vidění trojrozměrný model právě těchto předních hamrů a ukazuje, že tam bylo celkem 7 domů. Ta expozice je k vidění tady v památníku až do 15. prosince. Památník Horní Plané je teď během září otevřený každý den, kromě pondělí. A kromě té stálé expozice o Adalbertu Štiftrovi je tady teď taky ještě k vidění rozsáhlý soubor ilustrací knih tohoto šumavského spisovatele a přehledně zahrnuje práce umělců od poloviny 19. století až do současnosti.
2: Tolik živě z Lipenska náš regionální stopař Petr Kubát. Petře, díky a hezký zbytek dne.
3: Hezký den.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
5: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
6: Jupa, já už vím.
5: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
6: Opravdu? Jsi mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
5: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
7: Co by jsme to nestihli?
5: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
7: Na blbosti, jo?
5: Těší se Patrik Rozehnal.
7: Krasavče!

0: Do krásně modré oblohy hrajeme písně o dešti. Ladíte Český rozhlas České Budějovice. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept roku 2024 podle hlasování posluchačů. Šlo o jablkové tiramisu, původně od Kamily Jelínkové z Čáslavy. A my se ho teď naučíme dělat s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nevaří a nepečou znovu naši posluchači, ale porotci a profi kolegové, tedy Josef Maršálek, Roman Paulus, Naděja Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vorochodský a právě Vojtěch Vrtiška. U přípravy asistoval kolega Patrik Rozehnal a zjistil, že Vojta celý recept zmodernizoval a rozložil na základní suroviny.
1: A celé nám to bude sedět ve skleničce.
2: Paní Jelínkové, k překvapení jejímu i posluchačům, teď prozraďme, co si musí připravit, aby udělali tvou verzi.
1: Na jablečné kompoté budeme potřebovat 50 gramů cukru krupice, 20 gramů medu nebo glukózového syrupu, 250 gramů jablek, takže takové dvě jablka, 30 gramů citronové šťávy, což je šťáva zhruba z jednoho menšího citronu, citronovou kůru, 75 gramů sajdru, a 4 gramy citrusového pektinu a k ním si přidáme ještě 10 gramů cukru krupice. Pak máme buflery, tam budeme potřebovat zhruba 2 vejce, 50 gramů cukru krupice, 1 gram soli, kůra z poloviny citrónu, 10 gramů kukuřičného škrobu a 40 gramů hladké mouky. Na krém šantily si připravíme 150 gramů smetany ke šlehání, 50 gramů zakysané smetany, 15 gramů cukru moučka, 10 gramů citronové šťávy, to opravdu záleží na vaší chuti, ty gramáže jsou takové orientační, a citronovou kůru.
3: Pochoutkový rok.
2: Máme vysokou nádobu.
1: Rozdělíme si vejce na bílky a žloutky, bílky si vyšleháme spolu s cukrem, pak tam rychle všleháme nebo vmícháme žloutky.
2: Teď přidáme sůl.
1: Dáme sůl, kukuřičný škrob, přidáme mouku a citronovou kůru.
2: A to už mícháme potom jenom ručně, ne pomocí šlehače.
1: Je fajn to zamíchat rychle, ručně, než napočítáte do tří, ať máte hotovo, ať si neschodíte tu pěnu.
2: Dali jsme to do sáčku. Bude to mít nějakou špičku?
1: Nebudeme používat špičku, budeme stříkat normálně hladkým ustřiženým koncem. Je dobré to stříkat buď na pečící papír, na který si nakreslíte kolečka. Je fajn si posypat ty buflery moučkovým cukrem, ona na tom hezky skaramelizuje.
2: A peče se jak dlouho, při kolika stupních?
1: Nějakých 190-200 stupňů a kratší dobu, aby uvnitř zůstal vláčný.
2: Jak to nakrájíš, ta jablka, doporučuješ?
1: Chci nějaké hezké malé kostičky, klidně nějaké 3 mm x 3 mm až půl centimetrík. Plot na rendlík, nasypeme si cukr, přidáme si naši glukózu, nebo ve vašem případě klidně med, necháme karamelizovat cukr. A v okamžiku, kdy ho máme plně rozpuštěný, tak pak si přidáme horký cider.
2: Takhle to zní, když se tam přilije do karamelu tekutina.
1: A je důležitý pořád kontinuálně míchat, ať se vám ten karamel stihne rozpustit. Teď si tam lupneme naše jablíčka a přidáme si pektin rozmíchaný spolu s cukrem, aby se nám nesrazil do takových jako nehezkých hrudek, který by se pak nechtěli rozpustit. Tak. Chceme, aby to chytlo var. Jakmile chytnou ty jablka var, 2 minuty povaříme.
2: A ten citron, co nám zbyl?
1: To je kůra, tu si tam strouhnem. A tu jsem zapomněl.
2: Vojta teď drží v ruce misku se smetanou?
1: Ano, teď my si v podstatě už jenom vyšleháme smetanu spolu s cukrem. Pak si dáme zakysanou smetanu, trošku citronové šťávy, kůry, prošlehneme a máme hotové všechny komponenty, jenom si to naskládáme do skleničky.
2: Takové ty vinné. Takže co, ty dáš na dno kompoté, pak dáš tuhle tu šlehačku a zapíchneš do toho piškot?
1: Vlastně jo, který jsme si upekli.
2: Tak to je luxus. To vůbec není těžký, to je lehoulinký. Tohle je fakt koruna nějakého menu, když by to přinesli, i to vypadá krásně, lehce.
1: Ovocný až tropický.
2: Takže zdravíme Kamilu Jelínkovou.
1: Určitě, moc máváme.
0: Je jasné, že tato verze jablkového tiramisu nadchne každého. Recept cukráře Vojtěcha Vratišky najdete na stránce pochoutkovýrok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Kamily Jelínkové z Čáslavy. A v neděli si připomeneme třetí nejlepší recept roku 2025 podle Poroty. Půjde o dvoubarevné tvarohové řezy, které upeče kuchař Ivan Vodochodský.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas, České Budějovice. Zprávy.
1: Na Slovensku nalezli šarži vody Natura s žíravinou, může být i v Česku. Europoslanci schválili zastropování cen v systému obchodování s emisemi ETS2. Nové knihovnické a vzdělávací centrum v Prachaticích bude mít samoobslužný knihobox. Noční teploty klesnou na jihu Čech k 9 stupňům. Příjemné odpoledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Slovenští hygienici nalezli v lahvích vody Natura žíravinu. Půllitrové lahve jemně perlivé vody měly být plněné v Česku. Informoval o tom Slovenský úřad veřejného zdraví s tím, že testovaná voda měla vysoké pH. Zjištěné pH 14 znamená podezření na přítomnost silně alkalické žíravé látky. Konzumace takové vody může vést k chemickému poleptání dutiny ústní a trávicího traktu. Úřad nařídil mimořádné kontroly a vyzval spotřebitele, aby uvedenou vodu nepili. Výrobek může být i na českém trhu. Podle hygieniků se podezření týká šarže s datem spotřeby do 27. listopadu letošního roku. Evropský parlament schválil úpravu systému obchodování s emisemi ETS2, který má kontrolovat například silniční dopravu a budovy. Změny nově stanovily strop v přepočtu 1100 korun za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého. Poté se začnou automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability. Úpravu ještě musí schválit členské státy Evropské unie. Systém ETS2 od roku 2028 spoplatní emise ze silniční dopravy a vytápění budov. To se tak promítne do cen benzínu a nafty a u některých domácností taky doplatek za vytápění budov. Město bude pořizovat v několika samostatných zakázkách vybavení nového knihovnického centra v Prachaticích. Radní se teď seznámili s harmonogramem. Zakázky zahrnují atypický i typový nábytek, vybavení kavárny, elektronickou informační desku nebo například knihovnický odbavovací systém. Ten má zvýšit pohodlí čtenářů i zefektivnit provoz knihovny, doplnila asistentka vedení města Eva Suchá.
2: Knihovnický odbavovací systém usnadňuje půjčování a vracení knih, umožňuje samoobslužné výpůjčky a vracení knih prostřednictvím venkovního knihoboxu, zabezpečení dokumentů proti neoprávněnému odnesení z knihovny a ochranu knihovního fondu.
1: V komunitním centru Vltavotýnska se dnes uskuteční beseda se Stanislavem Vandou o pohlednicích z meziválečného období. Ten, kdo má doma staré pohlednice Týna nad Vltavou z meziválečného období, může je přinést ukázat. Akce začíná v 18 hodin a informuje o ní město na svém webu. Sport. České volejbalisty čeká večer čtvrtý zápas ve skupině mistrovství Evropy. V Modeně nastoupí s jistotou postupu do osmifinále proti domácím Italům. Zápas začne v 21 hodin a 5 minut. Univerzál Patrik Indra bere utkání s úřadujícími světovými šampiony jako výjimečnou událost.
3: Je to splněný sen nás všech hrát proti mistrům světa u nich doma, vyprodaný hale, atmosféra bude určitě elektrizující. My se budeme snažit hrát náš volejbal a určitě se neuspokojíme s tím, že si půjdeme zahrát nebo že si to jdeme užít, prostě půjdeme za vítězství. Počasí.
1: Odpoledne bude na jihu Čech polojasno až jasno s teplotami mezi 21 a 24 stupni Celsia, na horách do 21. Vítr fouká slabý proměnlivý. V noci klesnou teploty na 12 až 9 stupňů. Ve středu očekávejte polojasno až oblačno, ráno ojediněle mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpoledne bude od západu oblačnosti přibývat a k večeru dorazí déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia, na horách maximálně k 22. Slabý proměnlivý vítr se odpoledne změní na mírný západní nebo severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude na nejnižším stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Pozor si dejte na dálnici D3 z Kaplice do Českých Budějovic za exitem Krasejovka. Na mostě Otmanka může ještě ležet prkno. Dobře dojďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Hodin a téměř 5 minut. Příjemné úterní proslněné odpoledne z Českého rozhlasu České Budějovice. Jihočeské odpoledne pokračuje svou druhou hodinou, která vám i dnes nabídne řadu zajímavých informací nejen z regionu, ale i ze světa kolem nás. Od mikrofonu vám i nadále pěkné odpoledne a ničím nerušený poslech přeje Radek Diviš. Umělá inteligence se učí slyšet drony. Po celé Evropě odborníci vyvíjejí systémy schopné rozpoznat zvuk blížící se hrozby. Více v této hodině. V dnešní rubrice Co v učebnicích nebylo, bude v našem vysílání řeč o DNA. Zajímavosti spojené s nositelkou genetických informací vám představíme už za chvíli. Nenechte si je utéct. Přidáme také obvyklou porci písniček, které nestárnou a fungují jako lék na dobrou náladu. Chybět nebudou charismatický zpěvák Robbie Williams, Vítězslav Vávra a jeho Citronová holka. A právě teď přichází píseň Na vodě zaspívat Xindl X.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. A my se nyní budeme věnovat našim školou povinným ratolestem, za kterými vyrazila naše reportérka do Jindřichova Hradce. Do školy pěšky, na kole nebo na koloběžce. Vyrážejí tento týden děti po celém Česku. Jubilejní 10. ročník výzvy pěšky do školy je má inspirovat k přirozenému pohybu a zároveň omezit ranní provoz aut před školami. Jednou ze zapojených je 5. základní škola v Jindřichově Hradci.
1: My radši teda chodíme pěšky, protože jsou na vzduchu, vyvětrají se. A potom, když přijdou domů, tak by přijde, že jsou méně unavený, než když jsme přijeli domů autobusem, jak jsou z té cesty prostě v pohodě.
2: Hned dva školáky doprovodila pěšky do školy, maminka a
1: Martina.
2: A co si o tom myslíte vy? Radši byste jeli autem nebo se radši projdete?
3: Já bych šla ještě autem, pěšky.
4: Tam i lidi, kteří jezdí jako do té školy a mají to třeba 200 metrů.

0: Ty spolužáci, kteří jezdí autem, to ten týden zvládnou?
1: Jo, zvládají, v pohodě. Spousta lidí to chválí.
0: Do výzvy pěšky do školy se zapojila i 8. třída, do které chodí
1: Jakub. Není to tak těžké, jako mi přijde.
0: Než se otevře škola, čekají
2: Melissa,
3: Vanessa.
0: A jak jste přišli do školy dneska?
3: Pěšky. 2,5 kilometru.
4: Já jsem jela autem z Lodhéřova, ale jinak jsem to došla pěšky.
0: Do školy ne pěšky, ale na koloběžce. Dneska přijela
5: Olivia. Já jezdím nejprve autem a pak vystoupím, vemu si koloběžku a jedu do školy na koloběžce.
0: Výzvu pěšky do školy má na 5. základní škole na starost učitelka tělesné výchovy Anděla Mrkvičková.
6: Výzva se k nám dostala před 4 roky a nám se to líbilo. Sice na první dojem jsme si říkali, tady my máme klid na tom sídlišti, ale když se jako pokoukáte, tak máme tady parkoviště, ráno děti, opravdu rodiče přijíždějí, děti vykládají, takže jsme řekli ano, jdeme do toho, tak jsme to vyzkoušeli, takže letos po 4.
0: Není to jenom o tom, že děti prostě týden chodí do školy, je s kým spojený i nějaký program?
6: Samozřejmě, záleží trošku na třídních učitelích nebo na těch, kteří dětem dopřejou trošku jiný ten program.
0: Kolem chodí děti všechny zdraví.
6: Výtvarná výchova, takže malovali obrázky, malovali i plakáty vlastně na ten týden pěšky do školy, malovali dopravní prostředky. Je to taková jako nenásilná dopravní výchova, takže ke značkám se dostali. Měli jsme výbornou třídu před 2 roky 8. kteří dělali program pro ty nižší ročníky.
0: Cestu do školy využili k tomu, aby si taky spolu popovídali, protože kus šli společně 2 kluci.
7: Martin,
8: Mikuláš.
7: A jedu chvilku autem z Číměře a pak zaparkuju.
0: A zbytek dojdeš?
7: S ním my se setkáme pak u jednoho z paneláků.
6: Součástí ty výzvy není jenom, že jdou pěšky nebo na koloběžce, na kole. I autobus se počítá, protože tam se vyloučí to auto, že od autobusu od zastávky k nám taky musí kousek, ale i tím autem, a tam je taková mírná podmínka, pokud to auto zastaví dále od školy a děti jdou pěšky, tak je to taky fajn.
0: A jedna věc je ta dopravní a druhá asi ta, že přijdou pěkně už rozhýbaný, nadýchaný čerstvého vzduchu, to byste jako tělocvikářka mohla ocenit.
6: Ano, to rozhodně, oni dokonce třeba říkali, že dělají takový vláček, nebo popoběhnou, popojedeme rychle, takže i třeba rychlou chůzi do toho vložej a tu náladu.
0: Poprvé zvonilo, chodí poslední opozdilci a vy budete muset běžet na hodinu. Poslední otázka, i učitelé chodí pěšky do školy?
6: I učitelé chodí pěšky do školy, já dojíždím taky, takže dneska jsem si to auto dala ještě dál než jindy, takže jsem taky aspoň od toho auta kusla pěšky.
0: Do 10. ročníku výzvy pěšky do školy se letos zapojily 100 škol po celé republice. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Za chvíli bude v našem vysílání řeč o DNA. Zajímavosti spojené s nositelkou genetických informací nám po písničce skupiny Elán představí Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že DNA lidí a šimpanzů je téměř totožná? Zkratka DNA znamená deoxyribonukleovou kyselinu, kterou obsahují všechny živé organismy s výjimkou některých nebuněčných. Přezdívá se jí nositelka života a můžeme si ji představit jako takový počítačový program, který předurčuje vývoj buněk a vlastnosti celého organismu. Legendární dvoušroubovici vědci kompletně dekódovali až ve 21. století. Detailnímu poznání jednotlivých částí DNA a jejich funkce se věnuje genetika, která umí odhalit příčinu mnoha nemocí a někdy je i napravit. Srovnání DNA lidí a ostatních živých organismů přineslo zajímavá zjištění. Třeba s obyčejným banánem máme shodných 50% genetické informace. Na 70% jsme si podobní se slimáky a nejblíže máme pochopitelně k primátům. Od šimpanzů se lišíme jen o 1,2%. Výlučně lidská část genomu ovlivňuje hlavně mozek a také naši imunitu. Díky tomu jsme odolnější vůči některým vážným nemocem, které jsou třeba právě pro lidoopy smrtící. Naproti tomu vývoj mozku nás učinil náchylnějšími k Alzheimerově chorobě a také autoimunitním onemocněním.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 15 hodin a 37 minut. Na frekvencích Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte jeho české odpoledne. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak postupovat při výjezdu z levého pruhu na kruhovém objezdu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná to znáte z vlastní zkušenosti. Jedete po vícepruhovém kruhovém objezdu ve vnitřním pruhu a potřebujete ho opustit. Jenže v tom pravém vedle vás jedou další auta. Může v takovém případě řidič odbočit z levého pruhu na kruhovém objezdu a sjet z něj? Vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Za prvé, co je nejdůležitější, je číst ten kruhový objezd už předtím. Většinou bývá označen už předem dopravními značkami, jsou tam nějaké návěsti před křižovatkou, kde je vidět, do kterého směru mi která konkrétní větev toho kruhového objezdu vede. To znamená, já už v tu chvíli bych měl mít rozmyšleno, kam jedu, abych potom na tom kruhovém objezdu zbytečně nezmatkoval.
2: Platí i tady nějaké nepsané pravidlo?
3: Čím ten kruhový objezd je větší, tak tím je to důležitější samozřejmě. To znamená, já si najíždím na ten kruhový objezd, blížím se k němu, vím, že budu vyjíždět druhým výjezdem a podle toho, jak je ten kruhový objezd velký, si můžu vybrat, jestli pojedu v jednom nebo v druhém pruhu, v tom nájezdovém.
2: A jak je to tedy s tím výjezdem?
3: Pakliže tam ten kruhový objezd nemá ten průběžný jízdní pruh, tak v podstatě vždycky, když najíždím na kruhový objezd, dávám přednost. A to tak, že dávám přednost všem vozidlům, které jedou na tom kruhovém objezdu. Pokud má ten kruhový objezd pruh, který umožňuje to, že z toho pravého nájezdového pruhu můžu průběžně pokračovat do toho kruhového objezdu, tak tam samozřejmě já při tom nájezdu můžu pokračovat v kruhovém objezdu a potom další směřování na tom kruhovém objezdu už se opět řídí těmi pravidly jízdou v jízdních pruzích a tak dále.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme, jak na kruhovém objezdu postupovat při křížení najíždějícího vozidla s vozidlem výjíždějícím z levého pruhu.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte jeho české odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Následující téma mě osobně velice znepokojuje, ale taková je bohužel současná doba. Před dronovým útokem nás mohou varovat automatické uši. Právě zvuk je podle odborníků slabé místo bezpilotních letounů. Na systému, který by drony uslyšel i v horších podmínkách, pracují také čeští vývojáři.
1: Takové zvuky nechcete, abyste slyšeli, že vám to letí nad hlavou, to je pšahý dron.
2: Předvádí Pavel Konečný ze společnosti Neuron Soundware, která se zabývá strojovým zpracováním zvuku. V současnosti zkouší, jak přesně dokážou odhalit letící drony.
1: Bylo slyšet, jak ten dron vlastně předí kolegům nad hlavou. Tady ta modrá tečka na obrazovce ukazuje, kde algoritmus si myslí, že ten dron je.
2: Malé nízkoletící drony nejsou vidět na radaru a špatně se zaměřují i dalekohledem. Jejich motory ale podle odborníků vždy budou vydávat nějaký zvuk. Přístroje schopné slyšet drony proto vyvíjí nebo už i nabízí řada firem po celé Evropě, říká odborník na zpracování zvuku z Fakulty elektrotechnické ČVUT Jan Holub.
3: Profesionální komerčně dostupné systémy vyrábí typicky třeba Rheinmetall, německá zběračská firma.
2: Umělá inteligence se dokáže ve směsici zvuků soustředit na jeden z nich, podobně jako to děláme my lidé.
3: Když jste někde na nějaké akci, kde hovoří spousta lidí, tak dokážeme se zaměřit třeba na jednoho vzdáleného mluvčího, ty ostatní hlasy jakoby upozadit. To neznamená, že by ten člověk mluvil hlasitěji než ti jeho spolumluvčí.
2: Přesto se ale v hluku můžeme přeslechnout a stává se to i systémům na rozpoznávání zvuku. Pro odhalování dronů je proto lepší mít víc uší na různých místech.
3: Na Ukrajině podél fronty systém jednoduchých jednomikrofonních čidel v počtu řádově desítek tisíc, často třeba mobilní telefony, jenom když se třeba na mapě zobrazí čidla, která hlásí podnět, tak už je vidět na té mapě, že něco letí, odkud, jakým směrem a tak dále.
2: Zkušenostmi z Ukrajiny a také pobaltských států se inspiroval i Pavel Konečný. V našich podmínkách by se podle něj hodilo mít protidronové umělé uši, například na elektrických rozvodnách.
1: Tady těch transformátorů je opravdu hodně, v České republice je 60 tisíc, každá vesnice má jeden, dva.
2: Čidlo uslyší dron jen malou chvíli předtím, než přiletí. Navíc ho nemusí zaměřit dokonale přesně. Proto nakonec nestačí drony jenom slyšet, ale další systémy by se po nich měly ještě podívat, aby je zneškodnili. Martin Srb, Český rozhlas.
4: Po rekordně suchém létě začátek podzimu konečně udělal radost houbařům. Houby ovšem nejsou jen oblíbenou pochoutkou tuzemských domácností. Věděli jste, že se dají využít taky k léčebným účelům? Bylinkářka Monika Čechová-Golasovská rozmanitosti tohoto nepříliš známého odvětví detailně popisuje ve své nedávno vydané knize s názvem Houbová terapie. A my si s ní o tématu popovídáme ve středu 16. září po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
5: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice, počasí aktuálně přináší slunce i téměř jasnou oblohu a k večeru to, doufejme, nebude jiné.
1: Počasí.
0: Jaké počasí nás čeká v následujících dnech? Na to se právě teď zeptáme meteoroložky Evy Houbové, kterou zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak bude v noci a zítra?
2: Té oblačnosti přibude, protože se od západu k nám dostane zvlněná studená fronta. V noci čekáme postupně polojasno až oblačno, ráno ojedinělé mlhy a taky se ojedinělé můžou objevit slabé přehánky. To bude platit až do dopoledne. Později odpoledne od severozápadu přibude oblačnost té studené fronty a přidá se déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Teplota ráno klesne na 12 až 9 stupňů, přes den vystoupí na 23 až 26 a na horách bude do 22. Slabý proměnlivý vítr se odpoledne změní na mírný západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách bude zesilovat. Bio bude na nízké zátěži.
0: A jaký bude další den v týdnu?
2: Zvlněná studená fronta odejde a počasí u nás bude i v následujících dnech ovlivňovat okrajové proudění kolem tlakové níže nad severní Evropou. Ve čtvrtek čekáme zataženost doznívajícím deštěm, ten bude hlavně v jihovýchodní polovině kraje, ale už dopoledne bude ustávat a oblačnost bude ubývat, takže odpoledne nás čeká polojasná obloha. Teplota ráno klesne na 15 až 11 stupňů, přes den vystoupí na 17 až 21. Vítr, mírný západní nebo severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu, se odpoledne změní na slabý proměnlivý.
0: A máte pro nás dobré počasí na pátek a sobotu?
2: Myslím, že ano. Bude oblačno až polojasno, jenom ráno ojedinělé mlhy. Sluníčka bude zřejmě více v sobotu než v pátek, ale i tak to bude příjemné. Teplota ráno kolem 8, odpoledne do 22 stupňů a vítr slabý západních směrů.
0: Říká Eva Houbová, které děkujeme, přejeme pěkné odpoledne a klidný zbytek služby. Naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Evropská komise navrhuje premiéru Babišovi řešení jeho možného střetu zájmů. Rakousko o půl roku prodloužilo hraniční kontroly, týká se to i Česka. Dnes zdraví na jihu Čech zařídí lidem změření cholesterolu nebo cukru v krvi. Středa bude slunečná s letními teplotami do 26 stupňů. Zprávy připravil Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Evropská komise navrhuje premiéru Andreje Babišovi z hnutí ANO dvě řešení jeho potenciálního střetu zájmů. Vyplývá to z dopisu komise, který má k dispozici server iRozhlas. Babiš by podle doporučení neměl být majetkově spjatý s Agrofertem. Další možností je, že holding nebude čerpat unijní peníze. Evropská komise už dřív oznámila, že převedení Agrofertu do svěřenského fondu, který má po Babišovi odchodu z vlády přejít do rodinné správy, neřeší premiérův střet zájmů. Kvůli tomu už Agrofertu v minulém týdnu zastavila část dotací. Babiš střet zájmů dlouhodobě odmítá. Rakousko prodloužilo hraniční kontroly s Českem, Slovenskem, Maďarskem, Slovinskem o dalších 6 měsíců, oznámil to rakouský ministr vnitra Gerhard Karner. Podle něj jsou stávající opatření proti nelegální migraci a pašerákům dál nezbytná. Kroky Vídeň koordinuje se sousedními státy. Rakousko kvůli nelegální migraci začalo zavádět kontroly postupně od roku 2015. V případě Česka to bylo před 3 lety v říjnu. Lidé z Bechyně na Táborsku využili vyšetření při Dni zdraví. Zdravotníci jim včera změřili tlak nebo hladinu cholesterolu a cukru v krvi. S vyšetřeními, mezi kterými nechybělo ani prohlížení mateřských znamének, pomáhal oblastní spolek Českého červeného kříže Tábor, řekla za pořádající zdravotní pojišťovnu specialistka marketingu Nikola Karasová.
2: Akce, které mají zdravotní tematiku, tak spolupracujeme vlastně s Českým červeným křížem. Tady právě máme Táborský Český červený kříž, kdy jsme je oslovili v rámci spolupráce, jestli by nám tady poskytli vlastně zdravotní služby měřit tlak, cukr, cholesterol, saturaci krve.
0: Další den zdraví bude tento týden ve čtvrtek na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích od 13 do 17 hodin. V úterý 22. září pak ve Strakonické nemocnici. Výjezdová jednotka dobrovolných hasičů z Bernartice na Písecku se díky dotaci Jihočeského kraje dočkala nového vybavení. Jedná se o přetlakový ventilátor určený k rychlému odvětrání zakouřených prostor a benzínovou rozbrušovací pilu. Ta je potřeba hlavně při technických zásazích nebo při odstraňování překážek. Akceschopnost jednotky se díky novému vybavení zvyšuje, informuje Městys na svém webu.
1: Počasí.
0: V noci klesnou teploty na jihu Čech na 12 až 9 stupňů Celsia. Ve středu očekávejte polojasno až oblačno, ráno ojedinělé mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpoledne bude od západu oblačnosti přibývat a k večeru dorazí déšť nebo přehánky, místy taky bouřky. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia, na horách maximálně k 22. Slabý proměnlivý vítr se odpoledne změní na mírný, západní nebo severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude zítra mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech se teď jezdí bez nehod. Průjezd Strunkovic nad Blanicí dnes a zítra ale omezují opravy poblíž pošty na náměstí. Projíždí se tam jedním jízdním pruhem. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Ptáčník. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Ahoj, ahoj, já jsem tady velice rád, jsem rád, že jsem dokvačil, nebo spíš, že jsem dojel a tak jsem naštvaný na to, jak to funguje, jak to nefunguje ten provoz, že musím říct jeden vtip, za který možná budou nějaký sankce, ale doufám, že ne. Víš, co by se stalo, kdyby se za krádež v České republice sekali ruce? Neví. V parlamentu by se hlasovalo pedálama.
2: Už jsme všichni připraveni na luxusní pobavení.
1: Humoriáda.

0: Ilona Čáková a La Isla Bonita. Písnička o nádherném ostrově. Jirko, toužil si být, nebo si možná i byl, co já vím, na nějakém takovém nádherném ostrově?
1: Toužil být na ostrově právě teď, když jsem se měl.
0: A s tou dopravou nepřestane.
1: Došel pěšky všude. A ne v Praze, kde to je za hranicema hrůzy.
0: No tak já, když se všichni pořídí auta, tak jak se tu máme hnout?
1: No tak já si pořídím vznášedlo, do zadku si strčím vrtuly a budu tady na to
0: tata. Na MHD a všude dojedeš.
1: No to já si nemusím kupovat, já jsem tak starý, že já mám a můžu jezdit.
0: On to má zadarmo a nevyužívá to.
1: No využívá, ale ne vždycky.
0: Dobře.
1: Jako to je na mý jako vůli, ne? Jestli, dobře. Jak se rozhodnu,
0: nejsme tady v žádné debatě, jsme tady v zábavném pořadu.
1: No tak proč to takhle vedeš?
0: Já jsem začal ostrovem krásným.
1: Myslíš?
0: No ty jsi to odvedl zase do pražských ulic.
1: Já jsem se vrátil k tomu, co mě trápilo na začátku, to snad můžu, nebo ne?

0: Ale co? Paní odpověděla. Jej, ty by si se taky bál. Pak se pan dědoch odebral na komisařství, aby převzal věci, které zločinci byly odebrány.
1: Tak co pak tu máme? Rozhodil balík pan komisař. Jeden pár florových punčošek, dámský střevíčky, tadyhle jeden živůtek. Rač nepoznávat ji, že? A tadyhle košilka, teď nevím, denní nebo noční. Noční. Tak napíšeme noční košilka. A tadyhle nějaká paráda z krep žoržetu s krajkovinou. A tady to jsou podvazky. Pan komisař se zasmál. Všecko to vzal. Tak, jak se milostivá večer odstrojila. Všecko odnesl. A ještě tu je... To bychom vás pěkně ošidili. Ještě tu je... To zase leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo inu, jak už to bejvá. Tohle je zase vaše. Jedna pánská kvítkovaná košile, jedny šle, tadyhle podvlékačky... Tak prosím, panu dědochovi naběhly spánky. Rty zesinaly. Praví, že toho dne nebyl vůbec doma. Nikterak nepoznává ani šle, ani podvlékačky. Nikdy nenosil kvítkovaných košil. Ale úředníkovi se sluší úřadovati. Jak račte, ale tohle leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo pánský, jestli je libo, račte si stěžovati. Zdrcen ber se pan dědoch domů.
0: Zasolil si mu, mazlí se paní mezi dveřmi. Zasolil si ošklivýmu bekanýmu pánovi, který okrad tvou malou zenušku?
1: Tohle leželo ve spod, řve pan dědoch. Paní zaúpěla. Ježíš, Maria, ukaž.
2: Dnes kde kdo manželku poškozuje. Zločinec vezme to první, co u postele nahmátne, a manžel pak s manželkou kolikrát ještě zle naloží. Pro přestupek zlého nakládání mezi manželi octl se pan dědoch před soudem, ale byl zproštěn ze žaloby, neboť paní ustoupila od trestního stíhání.
0: Já, dnes jsou manželky laskavé, ale býti manželkou je krušno.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak tolik Jan Pivec, budeme tu mít první souboj, a to souboj klasiků, dá se říct, protože proti panu Pivcovi z našeho archivu vylovíme Miroslava Moravce s Václavem Postráhneckým. Tak posluchači si rádi vyberou SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04 nebo na telefonu 731 800 900. Jirko, ty jsi se potkal s někým z těchto umělců?
5: S Mirkem Moravcem i s Vaškem Postráneckým jsem se potkal docela často. S panem Pivcem ne, toho jsem samozřejmě potkával, když jsem chodil do divadla, do Národního divadla, kde on byl úžasný. Já si myslím, že to byl jeden z nejlepších českých herců vůbec. No, to byla radost se dívat na něj, protože a kromě toho samozřejmě, kromě Národního divadla, úžasný inscenace, které běžely v televizi, tak to byla nádhera. Zaplať pámbu, zůstali zachovaný.
4: A možná pan Moravec teď mě napadá, když slyším tvůj hlas, tvůj guru?
5: Tak to bych, se vůbec ani jako k tomu nesnažil přiblížit, to ne. On byl jako opravdu velmi strnou. On tedy tvrdil, protože někdo se ho ptal, takže to jako není pomluva, někdo se ho ptal, jak to, že má tak krásný hlas, a on říkal, že to chce galony whisky a jako tuny cigaret. No,
4: to přijde pěkně draho. No, na zdraví se to možná taky pak podepíše. No, nevím, jestli to stojí úplně
5: je
4: to, za to.
5: Je to možný, ale v každém případě jako na ten hlas to mělo vliv dobrý.
4: Mm-hmm. Teď si dáme písničku muže, kterého po hlase také jednoznačně poznáme, a song se jmenuje Mistr zkratky.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, Jiří Ptáčeník s námi ve studiu jako host. Aktuální výběr pro dámy a pány a možná chlapce i děvčata u rádia je Jan Pivec nebo Miroslav Moravec s Václavem Postráneckým. A Jirka si vybavil něco úžasného od pana Pivce?
3: Ano, to mi naskočilo v momentě, kdy o něm byla řeč. Úžasná, úžasná televizní inscenace nebo televizní film Láska jako trám. Režíroval to František Filip a kromě Jana Pivce tam hrála paní Jiřina Šejbalová, Bohuž Záhorský, Mařenka Rosulková a další a další. Bylo to úžasný, protože byl to příběh lidí, já to nebudu vyprávět, protože to se musí vidět, to by nebylo ono, ale oni byli opravdoví mistři. Oni slaví zlatou svatbu a teď se prostě dostaví jeden i druhý dostanou nevhodné dárky. No ale jak to řešit, to je prostě, o tom to je a to je neskutečný, neskutečná paráda.
2: Takže až uvidíme v programu někde Lásku jako trám, tak se určitě podíváme. Děkujeme za tip, teď budeme poslouchat tipy našich posluchačů na telefonu 731 800 900. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Ptáčníka.
3: Ano, já vás taky.
2: Dobrý den.
4: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro pana Pivce.
2: Máme zapsáno, Honzo. Mějte
3: děkujeme.
2: Se.
4: Zbytek ne, díky.
3: I vám, naschle.
2: Naslyšenou, tak kdo pak je s námi v tuto chvíli? Dobrý den.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Jiřího Ptáčíka. Dobrý den, pane Ptáčík.
3: Dobrý den, já vás taky moc zdravím.
5: Děkuji, přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko, ano. A všem přeju krásný večer či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne, přeje posluchačka Růža z Rychnovska. Naschledanou.
3: V nestenčené míře přejeme totéž.
2: Nestenčená míra, to je zajímavý pojem. Dobré odpoledne, kdo dál je tu?
3: Dobrý den.
6: No, z Prahy 8, ale z Přehovoří. No, stenčená míra, ono už je zajímavý, to neustále, že je podvečer, ale nechme to být. Pana Ptáčíka zdravím, já bývalý televizák taky.
3: Ano, dobrý den.
6: A podepisuju to s tím Láskou, jako tam, že jeho dceru, pana Pivce, tam hrála spolužečko mojí mámy, Růženka Mirunková, a to celý je nádherný, opravdu nádherný.
3: Ano.
6: Pan Filip o tom i krásně vyprávěl v jedných hovorech s panem Horníčkem, takže opravdu, to byla ještě doba, kdy se to dobře napsal, dobře narežíroval, že?
3: To by souhlasil, ano.
6: A byl bych pro pak i pana Pivce, protože to se musí poslouchat.
3: Dobře.
6: Zrovna já s tím vyjadřováním se musím krotit, když ho slyším. Mistr oboru. Mějte se rád.
2: Výborně, děkujeme.
3: Mějte se nádherně. Naschledanou.
2: Naslyšenou. Sečítáme všechny dorazivší hlasy sem k nám do dnešní Humoriády. No a pan Pivec bude pokračovat o dámě v slzách.
7: Všude se ukládá o život. Dnes nutno předvídat i neuvěřitelné, má-li člověk holý život zachránit. Hodnej člověk to byl, naříká vdova paní Hrcmanová. Moc hodnej bejval můj neboštík. Jednou jsme taky byli spolu a to jsem si dala kapra. Takovýho nemoc tlustýho, ne bahnitýho, takovýho akorát, jen se rozsejpal. Vzdychla. A velký charakter to byl. Moc velký charakter bejval neboštík. To jsme byli na vejletě. A nebylo k dostání než karbanátky. Ale všecka čest byly ohromný. Přiměřeně housky, pepře, hořkých mandlí i zázvoru. Ono se řekne, že zázvor není pro žaludek zdravej. Ale já vám povídám. A vdova se rozplakala. Škoda jeho. Věčná škoda neboštíka. To byl mužskej. Víte, kolikrát slyším různý dámy, jak prej si pochutnaj u cukráře. To já nemůžu.
8: Já takhle kousek masa a půl litru černýho. Škoda, neboštík. Škoda takovýho člověka.
7: Vdova pláče a pan Vrtilip rozjímá. Aha, jistě chudáka sežrala. Nutno dát pozor. Však já tě, vdovo, prostuduju. Jen mluv. Vdova slzí.
8: Takhle paprička, kdyby byla. Malá paprička. Malininka.
7: Dejte pokoj v Praze s papričkou, odpovídá pan Vrtilip. V České Třebové mají papriku. Tam mají svý vlastní pěstění.
8: Tak salám, šeptá vdova. Kousek salámu, jen tak na oblíznutí.
7: Pan Vrtilip odpovídá. Kdyby jsme byli v Brně, tak beze všeho. Opečenej salám, to je tam ohromná specialita. Ale tady to nedovedou.
8: Tady mají dobrý párečky, co?
7: Dychtí vdova.
8: Křupavý páreček s houskou.
7: Pan Vrtilip mávl rukou. Dobrý párky mají v Lužnej Lišanech. To je na Rakovnicku. Vdova supěla.
8: Tak alespoň rohlík, slaný rohlík, suchej. Hergot, já bych jich zprásla 20.
7: Pln opovržení praví pan Vrtilip. Kam vás vede? Tady a rohlík. To jsou píďata a ne rohlíky. Jo, dobrý rohlíky mají v dušníkách. Takový dlouhý, propečený a jak voněj. Tam to je vůbec pekařský kraj. Vdova zakoulela očima. Ale pan Vrtilip prudce povstal. Aha, říkal si v duchu. Sežrala neboštíka a už zase koulí očima. Ale já ti, vdovo, prchnu. A tak se zachráním. Já se mám ještě moc rád. Máš mě vidět, vdovo. Před okresním soudem pro přestupky byl pan Vrtilip odsouzen pro nedodržení slibu manželského do vězení na 14 dní. Ale dnes všude se ukládá o život a má-li člověk holý život zachránit, aby předvídal všecko. Je to pořád lépe, než zmizet v jícnu vdovy. Humoriáda.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Zdraví vás dnešní posádka Humoriády, Pavel Kučera a náš host Jirka Ptáčník, a ten je na řadě se svým dalším výběrem. Koho nabídneš posluchačům?
2: Pokud vám to vyhovuje, tak si dopřejeme hasičskou osvětu, první část showbiznisu a uslyšíme Richarda Genzera a Michala Suchánka.
3: Dovolte, abychom využili volného vysílacího času na trochu osvěty. Prosíme diváky, aby omluvili zhoršenou kvalitu inteligence. Je léto a v tomto období jsou lidé často náchylní na požáry víc než jindy.
4: Proto si hned na úvod heslovitě připomeneme, co všechno o ohni a požáru víme.
3: Opakujte po mně. Není kouře bez ohně.
4: Není kouře bez ohně.
3: Jaký oheň, takový požár.
4: Jaký oheň, takový požár. Oheň je nejlepší kuchař.
3: Oheň je nejlepší kuchař.
4: Kam vítr, tam oheň.
3: Kam vítr, tam oheň. A bez ohně do lesa neles.
4: Bez ohně do lesa neles. A proto jsme tu my, soukromí hasiči, abychom vám v boji s tímto živlem pomohli.
3: Proč by pořád měl všechno hasit stát, když nám stejně nejvíce požárů zakládají soukromníci nebo rodiče s dětmi?
4: Proto jsme se rozhodli založit soukromou hasičskou firmu Panthenol SRO.
3: Světlu zdar, dýmu zmar.
4: A tato firma vás naučí, že oheň je úplně normální živel, jako vy, jako já, nebo jako tady kolega. Tak snad jen o něco teplejší než on.
3: Ano. Abych mohl práci požárníka vykonávat co nejlépe, snažím se ohni maximálně přizpůsobit. Veškerý svůj volný čas trávím v sauně a udržuji si chronický zápal plic, při kterém se dostavují opravdu vysoké teploty.
4: S ohněm se naučíte vycházet, pakliže budete dodržovat námi vypracovaná pravidla hořícího provozu, která jsou vypracovaná v námi vypracované brožuře. Nyní přistoupíme k brožuře. Bod číslo 1. Při požáru zásadně nepropadat panice. Hoří? Dobrá, svět se kvůli tomu nezboří. Pakliže hoří zatím jenom u nás doma, snažíme se oheň ututlat.
3: Otevřeme všechna okna do kořán, abychom vytvořili průvan, a doufáme, že vítr oheň sfoukne.
4: Jestliže nás sousedé začnou upozorňovat na oblaka dýmu, který se valí z oken, odbědeme je pro tento případ pečlivě nacvičenou takzvanou obranou větou. Obraná věta zní, předvedu. Máma zase spálila buchty. Ona se je snad nikdy nenaučí.
3: V krajním případě můžeme použít i takzvanou větu útočnou, která zní: zalez, dětku.
4: Teď, když jsme uklidnili sousedy, by jistě každý ohňový amatér volal nás hasiče.
3: Chyba. V tomto stádiu je požár ještě v trenkách. Promiňte, v plenkách, takže bychom vám byli doma stejně na nic.
4: Tak to byl bod číslo 1, který najdete v kapitole Kdo se je oheň, sklízí požár.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Richard Genzer a Michal Suchánek a jejich hasičská osvěta. Můžeme v tom pokračovat, nebo nastoupí Jiří Krampol a poví nám o Pepovi Fouskovi, tak jak to říkal Alexandru Hemalovi. A heleďme se, koukejme se, další pán z hlasatelny televizní je tady.
2: Ano, ano, připraven. Ano. No podívejme.
1: Kamarádili jste se?
2: No je, samozřejmě, on byl moc fajn, on psal služby a tak a byl velmi charakterní. Já můžu říct jednu takovou příhodu, my jsme v té době losovali čísla ve Sportce a Saša psal služby jako hlasatelně a taky samozřejmě to losování. A já jsem s jednou kolegyní točil takový ty upoutávky na vysílání a přišel jsem, bylo to brzo ráno, od 8 hodin jsme točili a já jsem se vrátil ze zájezdu ve 3 hodiny v noci a tak jsem jako trošku zazýval. Říkal, co pak, ty jsi flámoval? Já jsem říkal, ne, já jsem byl na zájezdě a tak. Říkal, jo. No a ten Saša mi potom říká, víš, co se stalo? Ta kolegyně přišla a říkala mi, hele, on je Jirka unavený, já bych vzala nějaký to losování za něj. Ono tenkrát za to byly docela takový jako celkem laskavý peníze, no takže to samozřejmě bylo malá domů. A on na to odpověděl velmi přesnou věc, řekl, to by mi musel říct Jirka sám.
1: Aha, nebudeme jmenovat tuto
2: ne,
1: samozřejmě. Není to ani jedna, co chodí do humory.
2: Ne, to v žádném případě. No ale opravdu ne.
1: Máme
2: to jsou bezvadný holky, ty by tohle to neudělali.
1: No,
2: to jsou velmi charakterní, milí holky a tohle by se nedopustili. Já si myslím, že tahle ta dáma zapadla.
1: Dobře, necháme to být. Děkujeme za historku z československé televize.
2: Tak, a české a taky.
1: Připomenu onen výběr, tak tedy Richard Genzer, Michal Suchánek, Ačko, humor mezera A, to je ta správná SMS. Humor mezera B je SMSka pro pana Krampola s panem Hemalou. Tak si vyberte na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
1: Juká, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Nám by pustil?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
4: Dnešní Humoriáda pokračuje dalším soubojem. Aktuálně vybíráte mezi Richardem Gensenem s Michalem Suchánkem a Jiřím Krampolem s Alexandrem Hemalou. A nebo B. Ptáme se i vás na telefonu. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Jirka z Čerčan. Zdravím vás, Pavle, i vašeho hosta, pana Ptáčníka. Přeju vám oběma hodně zdraví.
4: Děkujeme.
5: Také my vám.
6: No, to je potřeba v dnešní době. A jedině, a to jedině Krampola, nic jiného.
4: Máme zapsáno, děkujeme.
5: A zdravíme do Čerčan.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
7: Dobrý den, já vás zdravím, Logaři.
5: Tak, tady to bude Petr z Moravy. Někdo?
7: Právě. Ano. Tady Petr Zezdounek.
4: Ano.
7: Zdravím Juru a Pavla.
5: Ano,
7: a také zdravím humorédnici Růženu, která vždycky nám přeje hezký večer a dobré ráno.
4: Mm-hmm.
7: A dál bych si tého Krampola.
4: Máme zapsáno. Ano. Mějte se hezky i vy.
5: Naschledanou.
4: Pozveme dalšího do našeho vysílání. Kdo pak to bude?
5: Dobrý den. Haló, haló.
4: Haló.
5: Špatně vás slyšíme?
4: Je tam někdo?
5: Je tam někdo?
4: Je tam naše ozvěna, ale tak to nebudeme poslouchat, my se známe, že? Tak další, prosím, dobrý den.
5: Dobrý den.
8: Ještě jedno, Honzo z Vlkavy.
4: No, výborně.
8: A chlapi, určitě tentokrát hlasuji pro pana Krampola u panu Fouskovi.
4: Děkujeme.
5: Dobře.
4: Naslyšenou.
5: Naschle.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
9: Halo, halo, tady pejskar ze Dvora Králové. Moje pejsanda vás zdraží.
5: Slyšíme. Ano, slyšíme. Ano, ale velmi
9: takže
5: výrazně.
9: Zdravím. Oba dva humoristy do rádia.
4: Děkujem.
9: Tady komika jeho svět. Dáváme pana Krampoula.
5: Ještě nám řekněte, co to je za pejska.
9: To je křižetka. Aha. Vypadá to jako zmenšená labradorka.
4: A je to správná žena, je pěkně upovídaná. Ano.
5: Ještě nám to přeložte, co nám sděluje.
9: Abych tak blbě nekecal.
4: Jo, takhle.
9: Že jsem ukecanej, tak mě sprdla teďka.
5: Dobře, dobře, dobře.
4: A dává taky Bčko, jo? Tak děkujeme.
5: Děkujeme moc, naschledanou.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
10: Dobré odpoledne, Pavlíku. Zdravím vás i pana Ptáčníka.
5: Ano, já vás taky.
10: Jsme se zasmáli s pejskem. A já bych byla určitě pro pana Krampola. Přeju vám krásný zbytek dne a obzvlášť hezké podzimní dny, zbytek léta.
5: Prostě. My vám přejeme tež.
10: Mějte krásně, chlapci.
4: Děkujeme, mějte se.
5: Vše dobré, naschle.
4: Tak, sečteno, podtrženo, Jiří Krampol o Pepovi Fouskovi bude vyprávět. Z pořadu do důchodu jedině ve třetí nápravné skupině.
11: No ten Fousek prostě to je, on má takový, on má neuvěřitelné věci. A některý ani mě jako neřekl, jo. Já jsem se dozvěděl nakladně, že třeba nakladně utek z blázince nějaký šílenec, který ohrožoval na pěší zóně DAF. A Fousek šel, Fousek je prostě typ, který, jak je někde katastrofa, tak je Fousek u toho. A tam zastavil normální, zastavil kamion, který vez vězně z Vinařic, tam pracovali na stavbě ty vězňové. A ten správce, teda správce, ten strážce, ten bachař od těch vězňů byl Fouskův známý, protože tam bydlel někde vedle a povídá, tamhle je nějaký šílenec. A Fousek, který boxoval mládí a je trošku jako z toho... tak povídá, hele, půjč mi ten kabát od toho jednoho vězně, já s ním něco provedu. Pojá, no neboj se, já mu to vrátím. Tak ten vězeň jeden sundal ten kabát, Fousek si přehodil normálně bundu, vzal si ten vězeňský kabát a teď ten dav ustupoval, protože ten s nožem, ten šílenec dělal takhle a Fousek sebral klacek, ten skoval za záda a šel k tomu Magorovi z toho blázince a pojá, hele, podívej se na mě. Ty jsi utek z blázince, já utek z kriminálu, ty to vemej zleva, já to vemu zprava. Jak se ten Magor otočil, Fousek ho řekl přes hlavu. A už ho měli prostě, jo. Nebo já jsem ho neviděl a pově, on je hrozně ješitný a pán Fousku, ty jsi přibral nějak, jako, ty sportovec, ty máš asi o 5 kilo víc, no pá, o 6, kamaráde. A víš proč? Já pám, ne. My jsme se přestěhovali. Já pám, no a co, že jste se přestěhovali, takže to, co to má s tím společně, že si slousnou, povídá, kamaráde, my nemáme moc peněz a tam rostou u silnice hrušky a já se přežírám hruškama a jak jsou ty hrušky u silnice, tak jsou samý volovo a on je to těžký. Nebo mě povídal Fousek, povídá, hele, tady ukladná, tady je takovej krám, bazar, tam prodávají americký kravat, jedem tam, za 5 korun kravat, já pám Fousku, nech si ty fóry, jako, to nemá cenu, tohleto, pá, přísám, tak jsme tam, jak jsem byl, pán, ale jestli je to blbej fórak, dobrý, jak jsme tam přijeli, přijedeme do krámu, tam bazar a skutečně tam ty kravaty měli vyřazený takový kravat, jako, jak jsme koupili asi 5 do různých her, jako ne teda normálně, ale jako na jeviště, jako do nějaký srandy, ty kravaty byly použitelné. A přišla tam taková mladá, hezká holka, já pám, dobrý den. Na pá, dobrý den, Fousek pá, dobrý večer. Ona povídá, snad dobrý den, ne? Fousek povídá, já vím, slečno, ale já jsem blázen. A ta holka pá, já vím. Fousek znejistila, povídá, a jak to víte? Na pá, tatínek to povídal. Nejednou se otevřeli dveře, přišel tatínek, pá, nazdar, Pepo.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
12: Tak tolik Jiří Krampol o Pepovi Fouskovi. S Jirkou jsme se tady scházívali v Humoriádě s Pepou. Doufejme, ještě scházet budeme.
5: No určitě, on tak, je vitální.
12: Můžete je mít z našeho archivu takto pomyslně společně. A nebo tady bude Bohumil Bezouška vyprávět o milosrdné oponě. To by mohlo Jirku zajímat jako herce.
5: No, to bych velice rád slyšel.
12: Zažil jsi nějakou milosrdnou oponu, kdy jsi jako, říkal, ať už se zatáhne, nebo ať už spadne, ať už si jde dolů?
5: No, zažil jsem mnohé situace, které vypadaly na to, že bude muset padat opona, spadnout opona, ale naštěstí takhle daleko to nedošlo. Vždycky jsme se nějakým způsobem z toho vylhali. Nebo...
12: Zvládli jste to.
5: Takhle, pokud divák ví, čemu se směje herectvo na jevišti, tak je to v pořádku. Pokud se jenom smějou a diváci to nevidí, tak je to o naštvání samozřejmě. Takže se to dá překlenout.
12: Ano, koho pobavíme, nebo kým pobavíme naše posluchače v závěru, už jsem naznačil Jiří Krampol nebo Bohumil Bezouška. Hlasujte SMS-kou Humor Mezera A nebo B, číslo je 90 011 04 pro vaše SMS, a nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Tak zpíval nám Sak Vantofy písničku Z kamaráda do deště. Prý si místo toho Vaculíka měl hrát ty, Jirko.
2: No, tak, takhle prosím vznikají pomluvy.
1: Ano, to bylo něco pro bulváře, se to chytnou, pěkně si napíšou. A my jdeme vyhlásit vítěze závěrečného kola. Tak Jirka asi tuší, kdo pak nám to vyhrál.
2: No, netuším.
1: Netypoval bys? Dobře.
2: Typoval bych Božu Bezoušku, ale možná se pletu.
1: Pan Bezouška bývá hodně vtipný, ano. Ale tentokrát posluchači měli zájem o Jiřího Krampola, o Pepovi Fouskovi. Takže fajn. Mu dáme přednost.
3: To má krásný věc, já si jenom si můžu vstoupit, Jiří. My jsme odehda jeli na nějaké vystoupení, a to bylo v Bratislavě a jakože teda dál, tak nám zaplatili letenku a bylo nás tam víc, to bylo nějaký takový jako estrádní pořad a ten Fousek seděl takhle vedle mě a ještě jsme si tam dali jednoho paňáčka, aby nám ta cesta rychleji utíkala a v tom letadle on si tak jako zdřímnul, tak jako podřimoval a tam bylo několik dětí a tím už byla dlouhá chvíle, tak tam běhali v té cestičce, načež ten Pepa Fousek se tak probere, podívá se na ty děti, jak tam lítá, říká, haranti, nezlobte, nebo si půjdete hrát ven. To jsme byli někde nad Českomoravskou vrchovinou, jo. Tak na něm je krásný, že on dovede tak jako nádherně zareagovat na každou situaci, no.
4: No, on má takový, on dostal od Šimka, dostal takový starý americký kabát, že jako v něm bude chodit do lesa, jenže do lesa v něm nechodil, ale normálně ho vzala, jeli jsme do Karlových Varů, ubytovali nás v Pupu a ten Fousek, on vypadá jako, ne z dálky, ale i zblízka jako terorista. On má takový ten klobouk černý, teď toho mrožáka, ty šedivý dlouhý vlasy, teď měl na sobě tenhle ten invazák příšernej, strašně světej, že ty džíny vorvaný, teď s tou kytarou prostě jako bídník takovej. A šli jsme, já si jdu dát tadyhle kafe, tak jsme šli tam v tom Pupu na terasu, já jsem si tam sedl, Fousek si sedl vedle, že si tam bude něco psát, přišel číšník a viděl tohle toho homlesáka, povídá, tady je obsazeno. Fousek povídá, tady nikdo není, pane, povídá, pro vás je tady obsazeno. A ten číšník mě poznal, povídá, pane Krampol, ten pán patří k vám. Já pám, no dovolte, já se s lůzou nekamarádím. A tam seděl takovej nějaký noblesní pán, který tam jedinej tam byl na té terase a povídá teda, že se nestydíte, pane Krampol. Já o vás měl takový mínění a vy toho chudáka takhle o něm mluvíte. Pojďte si sem, pane, sednout, dejte si něco k jídlu, něco k pití. Tak ten Fousek si dal dvojky červenýho na jedce normálně, zmrzlinu si dal jako všecko, koňák jako tohleto. Povídá, a co děláte, pane? Fousek povídá, podívejte, spím pod mostem, sem tam pomůžu stařence přinést uhlí, takhle víte. Jsem sice jako teda ošuntělej, ale nekradu. Páno jo, a co teďka budete dělat? A Fousek pá, tak teďka momentálně, protože mě děsně bolej kolena, jdu tady do Čedoku si zaplatit na měsíc Kanárský ostrovy.
1: No a Jiří Ptáčník jako správný humoriádník přidá ještě nějaký ten fórek?
2: Ale jo. Jo. Slyšel jsem, líbil se mi, doufám, že se bude líbit i vám. Policejní služebna zazvoní telefon a v telefonu zoufalá žena volá a říká: Policie České republiky, ano, prosím, prosím vás, mě se do bytu dostal sexuální maniak. Aha, prosím vás, i hned v pondělí si ho musíte odvést.
1: Tak parlamentem to začalo, policií to končí. Děkujeme za návštěvu,
2: ano,
1: Jiří Ptáčník. I Pavel Kučera se loučí. Dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Nebezpečná šarže minerální vody Natura jemně perlivá podle hygieniků v Česku není. Na čištění půdy na Šumavě bude stát muset najmout specializovanou firmu, řekl to ministr obrany Zuna. Dálnice D20 v budoucnu propojí západ Čech s Moravou přes jižní Čechy. Projektanti hledají územně průchozí trasu. V noci se ochladí k 9 stupňům, zítra se oteplí k 26. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Nebezpečná šarže jemně perlivé vody Natura se podle hygieniků v Česku nevyskytuje. Její výrobce tvrdí, že ji dodal jen na slovenský trh. Slovenský úřad veřejného zdravotnictví dnes informoval o vysokém pH vody a o podezření na přítomnost silně alkalické žíravé látky v šarži se spotřebou letos v listopadu. Látka se našla v jedné půllitrové lahvi. Hygienici nařídili mimořádné kontroly a vyzvali spotřebitele, aby uvedenou vodu nepili. Část sanace znečištěné půdy na Šumavě bude muset dělat specializovaná firma, řekl to ministr obrany za SPD Jaromír Zuna. Průzkum a analýzu území u Zhůří na Klatovsku provede od zítřka armáda spolu s hasiči. Následný odvoz, uložení a likvidaci toxického materiálu ale podle Zuny bude muset zajistit specializovaná firma. Armáda k tomu totiž nemá vybavení a specializaci, říká Zuna.
2: Chemické vojsko je připraveno k tomu, aby dokázalo pracovat s bojovými otravnými látkami, ale něco jiného jsou průmyslové chemikálie. Zde má mnohem větší kompetenci hasičský záchranný sbor.
0: V Národním parku Šumava se podle ministerstva životního prostředí nachází asi 1000 tun kontaminované zeminy a zhruba 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Ředitelství silnic a dálnic zadalo zpracování studie, která má prověřit varianty vedení plánované dálnice D20. Týkat se to má úseku mezi jihočeskou D4 v Písku a D1 v Jihlavě. Na dnešní konferenci Pražské dopravní fórum to řekl ředitel úseku výstavby ředitelství silnic a dálnic Petr Kůrka. I když je podle něj výstavba úseku dlouhodobým plánem, je nutné zafixovat do budoucna trasu do územních plánů. Studie provede sdružení vedené firmou Sudop a bude stát asi 24 milionů korun. Projektanti dostali za úkol zabývat se propojením dálnic D4, D3 a D1. Zbytek trasy bude ŘSD řešit jinak. Ode dneška jsou na Pražském hradě znovu vystavené korunovační klenoty. Jako první si nejvzácnější české insignie mohli dnes prohlédnout školáci.
3: Svatováclavská koruna, žezlo a jablko jsou umístěné v bezpečnostní vitríně ve Vladislavském sále. Do pátku se tu vystřídá přes 300 školních skupin. Přišli třeba žákyně arcibiskupského gymnázia v Praze.
4: My jsme se těšili, máme jako celá třída rádi dějepis. Většina z nás nikdy nebyla na klenotech.
3: Doprovodná výstava k 500 letům od nástupu Habsburků na český trůn popisuje osudy klenotů do počátků národního obrození, popisuje kurátor výstavy Štěpán Vácha.
5: Ty korunovační klenoty se stávají tím naprosto jako srozumitelným symbolem pro tu tehdejší společnost.
3: Veřejnosti budou klenoty přístupné od soboty až do 28. září. Jakub Vik, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci klesnou teploty na 12 až 9 stupňů. Ve středu očekávejte polojasno až oblačno, ráno ojediněle mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpoledne bude od západu oblačnosti přibývat a k večeru dorazí déšť nebo přeháňky, místy i bouřky. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia, na horách maximálně k 22. Slabý proměnlivý vítr se odpoledne změní na mírný, západní nebo severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Z jihočeského kraje nemáme hlášené dopravní nehody. Nové kruhové objezdy vznikají u Sudoměřic u Bechyně na Táborsku a u Zvíkovského Podhradí na Písecku. Počítejte tam proto s omezením. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Krátce po páté startuje úterní vydání Dne v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. I v této hodině nabídneme vydatnou porci zajímavých publicistických příspěvků našich redaktorů a přidáme další pečlivě sestavené koření pro vaše uši, samozřejmě v podobě písniček, které nestárnou. řízky, smaženice nebo omáčka z hub. Na těchto pokrmech si v září už pochutnali tisíce lidí. Pomyslné houbařské žně jsou na svém vrcholu. Neplatí to ale všude. Kam se vydat na houby v Jihočeském kraji, aby to nebylo na houby obrazně, prozradíme v této hodině Dne v kraji. A jaká bude hudba, chybět nebudou legendární a nestárnoucí zpěvačka Kim Wilde. Skupina Olympic a právě teď přichází Karel Gott zaspívat píseň Holka v domě.
1: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: 17 hodin a 9 minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. A vedle ve studiu už je s dnešním zpravodajským souhrnem připraven kolega Lukáš Pelikán.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Jihočeští záchranáři dnes pomáhali při dopravní nehodě u Krašovic na Příbramsku. Odpoledne se tam srazila 3 auta. 4 lidé utrpěli zranění. Seniorku s podezřením na vážné poranění hlavy přepravil vrtulník do Českobudějovické nemocnice. Mluvčí záchranářů Vojtěch Míra dodal, že zbylé 3 lidi s lehkými až středně těžkými zraněními záchranáři převezli do Písecké nemocnice.

0: chvíli. Stavební úpravy části Březové ulice u Velkého jezu dnes začaly v Českých Budějovicích. Týkají se úseku mezi ulicemi Vlastimila Rady a Antonína Janouška. Komunikace získá nově asfaltový povrch. Pro auta bude jednosměrná, pro cyklisty obousměrná. Práce za 5 milionů korun budou hotové v polovině listopadu. Exponáty jihočeských muzeí a galerií si můžou ode dneška zájemci prohlédnout z pohodlí svých domovů. Nový web jihočeské sbírky.cz takto zpřístupní tisíce sbírkových předmětů. Portál propojuje digitalizované sbírky 6 krajských muzeí a Alšovy jihočeské galerie. Navštěvníci na něm najdou například archeologické nálezy, staré knihy, historické zbraně, lidové kroje, umělecká díla nebo přírodovědné exponáty. Na Šumavě a na Táborsku se letos nejvíc daří houbám. V lese můžou houbaři nejčastěji najít hřiby pravé a masáky. Podle třeboňské mykološky Libuše Kotilové by ve větším množství měly růst taky kotrče nebo bedly.
1: Kromě tedy hřibů pravých, dubových i smrkových můžeme najít hřiba kováře, strakoše, babek je hodně.
0: O houbařských žních budeme mluvit podrobněji krátce po 17:30.
2: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Stovky škol po celém Česku se snaží inspirovat děti, aby do školy přišli pěšky, přijeli na kole nebo na koloběžce místo s rodiči autem. Do celoreprovodu

0: republikové výzvy pěšky do školy se zapojili také školáci 5. základní školy v Jindřichově Hradci. Výzva je má inspirovat k přirozenému pohybu a zároveň omezit ranní provoz aut před školami. V reportáži se tam vydáme právě teď.
1: My radši teda chodíme pěšky, protože jsou na vzduchu, vyvětrají se. A potom, když přijdou domů, tak mi přijde, že jsou méně unavený, než kdybychom přijeli domů autobusem, jak jsou z té cesty prostě v pohodě.
2: Hned dva školáky doprovodila pěšky do školy, maminka a
1: Martina.
2: A co si o tom myslíte vy? Radši byste jeli autem nebo se radši projdete?
3: Já bych šla ještě autem, pěšky.
4: Tam i lidi, kteří jezdí jako do té školy a mají to třeba 200 metrů.
2: A i ty spolužáci, kteří jezdí autem, to ten týden zvládnou?
4: Jo, zvládají, v pohodě. Spousta lidí to chválí.
2: Do výzvy pěšky do školy se zapojila i 8. třída, do které chodí
4: Jakub. Není to tak těžké, jako mi přijde.
2: Než se otevře škola, čekají
5: Melissa,
6: Vanessa.
2: A jak jste přišli do školy dneska?
6: Pěšky, 2,5 kilometru.
7: Já jsem jela autem z Lodhéřova, ale jinak jsem to došla pěšky.
2: Do školy ne pěšky, ale na koloběžce. Dneska přijela
8: Olivia. Já jezdím nejprve autem a pak vystoupím, vemu si koloběžku a jedu do školy na koloběžce.
2: Výzvu pěšky do školy má na 5. základní škole na starost učitelka tělesné výchovy Anděla Mrkvičková.
9: Výzva se k nám dostala před 4 roky a nám se to líbilo. Sice na první dojem jsme si říkali, tady my máme klid na tom sídlišti, ale když se jako pokoukáte, tak máme tady parkoviště, ráno děti, opravdu rodiče přijíždějí, děti vykládají, takže jsme řekli ano, jdeme do toho, tak jsme to vyzkoušeli, takže letos po 4.
2: Není to jenom o tom, že děti prostě týden chodí do školy, je s kým spojený i nějaký program?
9: Samozřejmě, záleží trošku na třídních učitelích nebo na těch, kteří dětem dopřejou trošku jiný ten program.
2: Kolem chodí děti všechny zdraví.
9: Výtvarná výchova, takže malovali obrázky, malovali i plakáty vlastně na ten týden pěšky do školy, malovali dopravní prostředky. Je to taková jako nenásilná dopravní výchova, takže ke značkám se dostali. Měli jsme výbornou třídu před 2 roky osmáků, kteří dělali program pro ty nižší ročníky.
2: Cestu do školy využili k tomu, aby si taky spolu popovídali, protože kus šli společně, 2 kluci.
10: Martin,
11: Mikuláš.
10: A jedu chvilku autem z Číměře a pak zaparkuju.
2: A zbytek dojdeš?
10: S ním, my se setkáme pak u jednoho z paneláků.
9: Součástí ty výzvy není jenom, že jdou pěšky nebo na koloběžce, na kole. I autobus se počítá, protože tam se vyloučí to auto, že od autobusu od zastávky k nám taky musí kousek, ale i tím autem, a tam je taková mírná podmínka, pokud to auto zastaví dále od školy a děti jdou pěšky, tak je to taky fajn.
2: A jedna věc je ta dopravní a druhá asi ta, že přijdou pěkně už rozhýbaný, nadýchaný čerstvého vzduchu, to byste jako tělocvikářka mohla ocenit.
9: Ano, to rozhodně, oni dokonce třeba říkali, že dělají takový vláček, nebo popoběhnou, popojedeme rychle, takže i třeba rychlou chůzi do toho vložej a tu náladu.
2: Poprvé zvonilo, chodí poslední opozdilci a vy budete muset běžet na hodinu. Poslední otázka, i učitelé chodí pěšky do školy?
9: I učitelé chodí pěšky do školy, já dojíždím taky, takže dneska jsem si to auto dala ještě dál než jindy, takže jsem taky aspoň od toho auta kusla pěšky.
2: Do 10. ročníku výzvy pěšky do školy se letos zapojily 100 škol po celé republice. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.
12: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: Ladíte den v kraji na Českém rozhlase České Budějovice, pokračujeme příspěvkem, který je potřeba brát s nadhledem. Dá se o nadváze mluvit s humorem? Ano, dá. Například v příběhu Špeky. Špeky to je název scénického čtení ze stejnojmenné knihy od autora Roba Granta, na které se dnes večer od 20 hodin můžete zajít podívat do kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí. Pokud vám jméno spisovatele připomíná Červeného trpaslíka, britský science fiction sitcom, jste na správné adrese. Vraťme se ale ke Špekům. Jsou o tom, jak těžký život mají tlusťoši. V našem dopoledním vysílání si dnes o tom povídali kolega Matěj Budička a jeden z protagonistů scénického čtení, herec Pavel Oubram.
1: Tak my vlastně máme dva hrdiny, oni původně v knize jsou tři, ale u nás je to Granville Roberts, což je špičkový šéfkuchař, který právě trpí poměrně nadměrnou nadváhou a je to velký cholerik. A pak je tam ještě mladá holka, teenagerka Hailey, která si myslí, že trpí nadváhou, ale je to přesně naopak a je podvýživená velmi.
2: Předpokládám, že toho kuchaře asi budete stvárňovat vy.
1: Ano, to stvárňuji. Já moc mě to baví, protože já absolutně nejsem cholerický a strašně mě baví dělat postavu, která je úplně jiná, než jsem já.
2: No, zároveň můžu posluchačům prozradit, že vy nejste žádný tlusťoch, takže ani v tomhle případě není shoda. Ale čím vás Špeky oslovili?
1: No, to vlastně tehdy vymyslela Kamila Janovičová, která dnes taky bude hrát ve Veselí. A protože je to jeden z jejich nejoblíbenějších autorů, tak mě nejdřív řekla o knižce Neschopnost, což je další román od Roba Granta. A já jsem si pak přečetl ještě ty Špeky a říkal jsem si, že to bude úplně ideální pro nás. Protože je tam úžasný humor, takže proto.
2: Vy na tom projektu Listování spolupracujete dlouho. Dlouho vlastně jezdíte takhle po celé republice. Jak je to odlišné od třeba hraní na pódiu? Protože přeci jenom nějakou tu scéniku do toho člověk musí dát.
1: Jo, tak jako je to hodně odlišný, protože hrajeme v různých prostorech. Hrajeme i v kavárnách nebo v kulturních domech velkých. A je to prostě trošku jiný způsob seberealizace než v klasickém divadle.
2: A dá se v tom představení Špeky najít nějaká útěcha pro ty, kteří se svými Špeky třeba, řekněme, celoživotně zápasí, aby to mělo takové hezké poselství?
1: No já myslím, že jo, tak pro někoho to může být posílení v tom, že v tom třeba není sám a myslím, že hlavně je to pohled na tu problematiku z velmi zábavného úhlu.
0: To byl herec Jihočeského divadla Pavel Oubram, kterého dnes večer můžete vidět při scénickém čtení v kulturním domě ve Veselí nad Lužnicí.
3: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: 6:03. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Houbařino na mnoha místech v Česku nosí z lesa koše plné hub. Na jihu Čech mohou houbařské žně ale zažít jen na některých místech. Nejen o tom, kde a jaké druhy v lesích právě rostou, si v našem ranním vysílání povídal kolega Luboš Voráček s třeboňskou mikološkou Libuší Kotilovou.
1: V Jihočeském kraji je to opravdu mizérie letos, protože rostou prakticky ve větším množství jenom na Šumavě a eventuálně na Táborsku, Soběslavsko, Táborsko, ale jinak třeba Českobudějovicko, dokonce Novohradské hory, Třeboňsko, nic.
2: To je smutné pro ty, kteří tam žijí v těch lokalitách. Mám podobnou zkušenost, když zase někteří mi známí jako huby našli. Tak ta druhá pestrost hub je opravdu velká. Tak co kromě těch praváků, tedy hřibů, můžeme nejčastěji najít?
1: No, letos právě ani ta druhová pestrost není zatím nějak závratná, ani v těch místech, kde ty houby rostou, protože třeba za hodinu bych normálně viděla nějakých 50-70 druhů hub a včera se mi poštěstilo pouhých 20. Takže ta druhová pestrost není velká, ale kromě tedy hřibů pravých, dubových i smrkových můžeme najít hřiba kováře, strakoše, babek je hodně, babky, hřib žlutomasý neboli babka. Je málo hřibu hnědého a pak už jsou to spíš masáci, tam, kde právě napršelo, tak muchomůrka růžovka neboli masák, ta roste v hojném počtu. Co ještě bych tak z těch jedlých. Lišek jsem viděla hodně málo, takže lišek taky nic moc zatím. Není to žádná sláva, ani tam, kde ty houby rostou.
2: Je pravda, že i z mých zkušeností většinou jsem nacházel bedly, tak těch taky jsem na to moc neviděl.
1: Bedly také jsou, tam je třeba opravdu dát pozor, aby člověk nezaměnil za některé jedovaté bedly a dát si pozor na bedlu zahradní, která by se mohla splést s tou obyčejnou bedlou vysokou, není tak vysoká.
2: No ale tuhle jsem našel kotrče se povedlo, takže ty také jsou.
1: A kotrče jsou, ano, kotrče také jsou, to je jediná houba, která aspoň trošku roste.
2: Každoročně vždycky v Českých Budějovicích bývají, nebo na jihu Čech bývají výstavy hub. Tak budou také na jihu Čech letos ty výstavy?
1: V Českých Budějovicích se chystá někdy v říjnu, tam je dobré sledovat stránky muzea. Já třeba tady v Třeboni výstavu ruším, protože už třetí rok za sebou vlastně se nepodařilo v tom zářijovém termínu najít houby, je tady sucho. Možná budou i kolem Soběslavska nějaké výstavy, ale těch výstav bude málo, protože spousta právě houbařů i výstavy ruší.
2: Asi se budou budete souhlasit, paní Kotilová, že každým rokem se někteří houbaři také bohužel otráví. Jaké druhy jedovatých hub si nejčastěji spleteme s těmi jedlými?
1: Teď je to zejména muchomůrka panterová, která se dá splet právě s muchomůrkou růžovkou. Tam je třeba dávat pozor jednak na trošku tu barvu klobouku. U panterové je tmavší a hlavně ten prstýnek, který je na třeni, tak u masáka růžovky je rýhovaný, kdežto u muchomůrky panterové je to takový bílý, nenarůžovělý vůbec střeň a ten prstýnek je úplně hladký. Muchomůrku zelenou jsem v tuto chvíli ještě vlastně neviděla. Ona bývá spíš v létě, možná, že už na ní bude naštěstí pozdě, protože to je naše nejjedovatější houba. Jedna plodnice stačí otrávit dva dospělé lidi, takže tam je třeba dávat pozor.
0: Tolik třeboňská mikološka Libuše Kotilová k současné nepříliš dobré houbařské sezóně na jihu Čech. Tak věřme, milí posluchači, že nám zaprší a hub si užijeme dosyta.
3: Den v kraji. Po rekordně suchém létě začátek podzimu konečně udělal radost houbařům. Houby ovšem nejsou jen oblíbenou pochoutkou tuzemských domácností. Věděli jste, že se dají využít taky k léčebným účelům? Bylinkářka Monika Čechová-Golasovská rozmanitosti tohoto nepříliš známého odvětví detailně popisuje ve své nedávno vydané knize s názvem Houbová terapie. A my si s ní o tématu popovídáme ve středu 16. září po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: počasí. Jaké počasí nás čeká v následujících dnech? Na to se právě teď zeptáme meteoroložky Evy Houbové, kterou zdravím. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak bude v noci a zítra?
1: Té oblačnosti přibude, protože se od západu k nám dostane zvlněná studená fronta. V noci čekáme postupně polojasno až oblačno, ráno ojedinělé mlhy a taky se ojedinělé můžou objevit slabé přehánky. To bude platit až do dopoledne. Později odpoledne od severozápadu přibude oblačnost té studené fronty a přidá se déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Teplota ráno klesne na 12 až 9 stupňů, přes den vystoupí na 23 až 26 a na horách bude do 22. Slabý proměnlivý vítr se odpoledne změní na mírný západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách bude zesilovat. Bio bude na nízké zátěži.
0: A jaký bude další den v týdnu?
1: Zvlněná studená fronta odejde a počasí u nás bude v následujících dnech ovlivňovat okrajové proudění kolem tlakové níže nad severní Evropou. Ve čtvrtek čekáme zataženost doznívajícím deštěm, ten bude hlavně v jihovýchodní polovině kraje, ale už dopoledne bude ustávat a oblačnost bude ubývat, takže odpoledne nás čeká polojasná obloha. Teplota ráno klesne na 15 až 11 stupňů, přes den vystoupí na 17 až 21. Vítr, mírný západní nebo severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu, se odpoledne změní na slabý proměnlivý.
0: A máte pro nás dobré počasí na pátek a sobotu?
1: Myslím, že ano. Bude oblačno až polojasno, jenom ráno ojedinělé mlhy. Sluníčka bude zřejmě více v sobotu než v pátek, ale i tak to bude příjemné. Teplota ráno kolem 8, odpoledne do 22 stupňů a vítr slabý západních směrů.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte den v kraji Českého rozhlasu České Budějovice. Více než 8 dekád po skončení druhé světové války lidé stále při různých situacích nacházejí nevybuchlou válečnou munici. Možná vás, milí posluchači, překvapí, jak často se s takovými nálezy policejní pyrotechnici setkávají. O tématu si v našem dnešním dopoledním vysílání povídal moderátor Matěj Budička s policejním mluvčím Jiřím Macnerem. Část rozhovoru si můžete poslechnout právě teď.
1: Tak skutečně to je ve své podstatě náš, dalo by se říci, každodenní chléb, protože přece jenom přes Jihočeský kraj několik armád přešlo, takže naši vlastně pyrotechnici tady z naší české expozitury, protože jinak je pyrotechnická služba celorepublikové oddělení, tak oni opravdu vyjíždějí několikrát týdně. Pro představu posluchačů, v rámci republiky jsou zhruba 4 výjezdy za den, a tady naši pyrotechnici jenom za loňský rok napočítali více jak 200 výjezdů.
2: To jenom ilustruje, jaké množství muselo za té války munice být. To je opravdu neskutečné. Jaké jsou to komponenty při takových nálezech? Můžeme si to představit jako třeba zbraně, granáty, nebo i nějaké střelivo, nevybuchlé letecké pumy taky?
1: Je to ve své podstatě naprostá všeho chuť většinou. Převažuje pěchotní munice, ruční granáty, dělostřelecké granáty, někdy i torza zbraní. Také naposledy, tuším před pár týdny tady u Českých Budějovic, spoustu opravdu pěchotní munice i nebezpečné munice a dokonce pancéřové pěsti. Nicméně třeba nález, co se dost často lidi ptají na našich přednáškách, třeba letecké pumy, je v celku ojedinělá záležitost, ale když vzpomenu na tábor, tuším bylo v roce 2015, tak v táboře při nějakých stavebních pracech vykopali leteckou pumu, ta vážila asi kolem 40 kg. Nicméně ověřoval jsem u pyrotechniku, jestli mi něco náhodou neuniklo, a oni mi ještě doplnili, že na Českokrumlovsku měli pumu o váze 70 kg, leteckou pumu, a ta byla v takovém stavu, že vlastně nešlo jí k nějaké bezpečné likvidaci převést, takže ta se vlastně likvidovala na místě, což je vlastně jenom taková ilustrace toho, že ty věci opravdu jsou nebezpečné, protože když ani pyrotechnik si netroufne převést, tak co potom člověk náhodný, který by nějak začal třeba s tou municí zkoumat třeba.
2: Teď se možná dostaneme k tomu nejdůležitějšímu, co by mělo v dnešním rozhovoru zaznít. A to je to, jak se při nalezení takových zmíněných nebezpečných předmětů zachovat. Co nejdůležitějšího by měli vědět posluchači v tomto směru?
1: Tak většinou není úplně přesně rozlišitelné, co jsem vlastně našel. Ke všemu bych měl přistupovat opravdu velmi obezřetně, to znamená v žádném případě na ten předmět nesahat, nijak s ním nemanipulovat, to znamená nesnažit se ho nějak třeba z té hlíny vydloubnout, ale ani ho nějak neotáčet, ani ho třeba nějak neskoušet třeba kapesníkem očistit, protože vždycky to prostě může být věc velmi nebezpečná, takže doporučujeme nějak si to místo označit, třeba kapesníkem, který strčím někde do kůry stromu a vím, že poblíž teda je ten nález, odstoupit do nějaké bezpečné vzdálenosti, kontaktovat jednoznačně policisty na lince 158 a potom zpovzdálit tak, abych byl sám bezpečí, vlastně to místo i hlídat do příjezdu policistů, aby se nestalo třeba, že k němu zabloudí pomyslně nějaký jiný houbař, protože tyhle ty věci opravdu mohou reagovat i na nějaký slabý otřes té půdy a podobně.
0: Celý rozhovor s Jiřím Macnerem je k poslechu na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra si v našem vysílání popovídáme o léčivých houbách. Do studia za moderátorem Matějem Vodičkou přijde autorka knihy Houbová terapie, Monika Čechová-Golasovská. Naleďte se nás jako vždy po 11. hodině.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio

0: Den v kraji.
1: Dnešní Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice je ve svém finále a já pro vás mám ještě pozvánky k zítřejšímu poslechu. Zemědělci v Česku snížili letos osevní plochy s řepkou zhruba o 20%. Její pěstování se jim v posledních letech nevyplácí. Chemická ochrana nezabírá, řepku ničí škůdci a náklady na výrobu rostou. Reportáž, ve které zazní také názor farmáře z Dubného na Českobudějovicku, si můžete poslechnout zítra po zprávách v 8. S nastupujícím podzimem se zkracují dny, přibývá mlhy i deštivého počasí. Při zhoršené viditelnosti roste i riziko střetů se zvěří na silnicích. Od začátku letošního roku zaznamenali jihočeští policisté už víc než 4000 případů. Povídat si o tom budeme zítra po 8:30 s policejní mluvčí Lenkou Krauzovou. Jak se změnila Šumava poté, co ji začali objevovat první turisté? A kdy tam takové období vlastně nastalo? Nejen na tyto otázky zítra odpoví etnoložka Anna Kolářová, která připravila středeční přednášku v muzeu ve Volyni. My ji budeme volat zítra kolem 10:30. Tak si nás nalaďte.
0: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Co když nastane blackout a neb 72 hodin civilizačního výpadku v běžném pražském bytě. Premiéra pořadu Rozpleteno, když zhasne svět. ČT2. Los jako totem, průvodce i zrcadlo člověka. 6 podivuhodných setkání s majestátním obrem v premiérovém dokumentu A můst losí Odysea. A ČT Art. Hvězdná kariéra si začíná vybírat svou daň. Marilyn, vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
2: Hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Český rozhlas, hasiči, policisti a záchranáři společně už rok budují systém vysílání pro krizové situace. Počet kybernetických incidentů v Česku byl v srpnu nadprůměrný. Prachatičtí zastupitelé udělí cenu města triatlonistce Anetě Grabmillerové Soldáty. Zítřek bude slunečný a teplý, večer ale dorazí studená fronta. Dobrý podvečer u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Český rozhlas vytváří nový systém pro informování lidí v krizích. Společně s hasiči, policií a záchranáři se chystá na 22 scénářů. Konkrétně třeba na velké požáry, povodně nebo kybernetické útoky.
4: Třeba při výpadku mobilního signálu nebo elektřiny může být rozhlasové vysílání jediným zdrojem informací. Když totiž lidé nevědí, že jim hrozí nebezpečí, je to problém, říká ředitel hasičského záchranného sboru Petr Ošlejšek.
5: Právě tady tyto osoby mohou eskalovat celou tu mimořádnou událost. Díky jejich informování, popisování té situace vlastně můžeme zmírnit i ten dopad.
4: Od nahlášení třeba požáru nebo výbuchu se ověřená informace dostane do vysílání podle ředitele zpravodajství Českého rozhlasu Ondřeje Suchana do 13 minut.
6: Do 13 minut ověřená informace i s nějakým základním servisem pro posluchače a do 40 minut spuštění plnohodnotného speciálního vysílání.
4: Aby mohli reportéři v krizových oblastech pracovat aspoň 24 hodin, budou mít u sebe nově taky zásahové kufry s léky, bateriemi nebo zásobami jídla a pití. Jiří Svatoš, Český rozhlas.
2: Počet kybernetických útoků v Česku roste. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost jich v srpnu řešil 28. To je druhý nejvyšší počet za poslední rok. Útočníci nejčastěji napadali e-mailové servery, uživatelské účty i aplikační servery ve veřejné správě, vzdělávacím sektoru a zdravotnictví. Za letošek bylo zatím nejvíc kyberútoků v lednu, a to 32. Strážníci českobudějovické městské policie zadrželi 2 celostátně hledané osoby během kontroly cestujících v MHD. Dnes o tom informovala jejich mluvčí Věra Školková. V noci z pátku na sobotu vyrazili společně s revizory dopravního podniku do autobusů a trolejbusů. Revizoři při akci zjistili víc než 10 případů jízdy bez platného dokladu. Písečtí hasiči včera po 19. hodině vyjížděli do Soběšic. Po bezpečném přistání došlo k zaháknutí plachty horkovzdušného balónu do koruny stromu a bylo nutné je bez poškození vyprostit, což se hasičům za pomoci automobilového žebříku podařilo. Nikdo nebyl zraněný, informovali o tom na síti X. Triatlonistka Aneta Grabmillerová Soldáty letos dostane cenu města Prachatice. Zastupitelé o tom rozhodli na svém včerejším jednání. Ocenění ji udělí za úspěchy v terénním a zimním triatlonu.
7: Prachatická rodačka se v terénním triatlonu propracovala do světové špičky a Českou republiku reprezentuje na mezinárodních závodech. Přestože dnes žije a pracuje v Norsku, kde má rodinu, k Prachaticím má stále vazbu. Ve městě se narodila a vyrůstala a má tam taky trvalé bydliště. Z Prachatic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: V noci klesnou teploty na jihu Čech na 12 až 9 stupňů. Ve středu očekávejte polojasno až oblačno, ráno ojediněle mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpoledne bude od západu mraků přibývat a k večeru dorazí déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia, na horách maximálně k 22. Slabý proměnlivý vítr se odpoledne změní na mírný, západní nebo severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Záchranáři zasahují u vážné nehody motorkáře a auta v Českém Krumlově pod nemocnicí v Objížďkové ulici. Jezděte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu ČR.

18 hodin a 5 minut. Začínají vaše oblíbené melodie podvečera, kdy si můžete plnit svá hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím pěkné písničky. A to na telefonním čísle 221 55 44 11. Tak neváhejte, volejte a přejte si právě teď. A pokud by píseň mohla aktuálně zlepšit vaši náladu, udělejte to samé. Zůstaňte s Českým rozhlasem České Budějovice, jsme rádi, že posloucháte. Příjemný podvečer vám od mikrofonu Melodii podvečera přeje Radek Diviš.

0: Ladíte úterní melodie podvečera Českého rozhlasu České Budějovice a pokud byste si chtěli udělat radost nebo zahrát někomu jinému píseň, potom vezměte do ruky telefon a vytočte číslo 221 55 44 11. A právě na tomto čísle už vítám paní Věru, které přeji příjemný podvečer.
1: Já taky příjemný podvečer. A tady paní Věra z Ostrova u Prachatic není ve Vodňanech. Já bych se chtěla nechat zahrát mýmu přítelovi Jirkovi báječnou ženskou teda. A protože to je báječný chlap, na kterýho jsem dlouho čekala, až jsem ho našla, no.
0: No tak to gratuluji. To je lepší než výhra ve sportce, předpokládám.
1: No, já si myslím.
0: A má báječnou ženskou?
1: No já mu uvařím, co chce, nebo i v noci, to je úplně jedno. A ještě bych chtěla do Maruše Forvarský do Prachatic, jak měla svátek, jak 12.
0: Tak fajn. Mějte se hezky, díky.
1: Jo, vy taky mějte hezky, naschledanou.

0: Švédská skupina ABBA, píseň přesně o tom, co je potřeba právě teď udělat. Ring ring, neboli volám, zavolám, a to na telefonní číslo 221 55 44 11. A tam se právě teď dovolal pan Honza, kterému přeji příjemný podvečer.
1: Dobrý den, já vás taky zdravím. Moc bych vás poprosil zahrát paní Ludmile Kupkové z Českých Budějovic, která bude mít zítra svátek. Přejeme jí samozřejmě všechno dobré, hodně zdraví, štěstí a pohody. Pozdrav posílají i sousedi Horákovi a Součkovi a domluvili jsme se, že bychom nechali zahrát oblíbenou Ivetu Simonovou.
0: Ta píseň se jmenuje Santa Ana Maria, je to tak správně?
1: Santa Maria.
0: Hrajeme a přejeme jen to nejlepší. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
1: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že?
4: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na Havel.
5: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Dobrý den, vážení posluchači. Tradice je tradice, to se nedá nic platný. Máme tady úterý a to znamená, že tato půlhodinka je vyhrazena pořadu, který se jmenuje Folkový antikvariát. Že je vysílán ze studia Českého rozhlasu z Českých Budějovic už k té tradici, jak si patří, stejně jako skutečnost, že vás jím provede Pavel Zajíc, na což už jste si za ta léta mohli zvyknout. Vypadá to, že léto už definitivně skončilo, že je za námi se všemi svými negativními i pozitivními příznaky a studny, potoky a nádrže se snad začnou zásluhou vody z hůry utěšeně plnit. Za letošní průběh léta s jeho nezvyklými vedry a suchy prý může nějaké děťátko. Španělsky mu říkají El Niño, ale lidi to vždycky svedou na někoho, pokud možno bezbraného, protože od toho nehrozí, že by dostali do čenichu. El Niño, tak dobře, hlavně, že to nebylo jezulátko. Příští rok to bude 80 let, co se narodil zlínský bard a písničkář Vaby Daněk. Působil při svém vstupu na písničkářskou scénu jako zjevení a jeho píseň Ročník 47 byla při svém uvedení na Portě v roce 1979 mnohými hudebními publicisty považována za generační výpověď.

času se podívá a řekne, je to dobrý.

Vaby Daněk ovšem, než se zjevil jako hvězda na písničkářském nebi, působil v sokolovské kapele Plížáci, s nimiž obdržel v roce 1971 velkou portu. Po návratu do rodného Zlína, za celou dobu, co jsem ho znal, jsem ho nikdy neslyšel vyslovit Gottwaldov. Tedy po návratu ze severních Čech založil kapelu Rosa a jí do štítu napsal slavnou Rosu na kolejích.

Se Zlínskou rosou dostal Vaby v roce 1974 portu podruhé, ovšem kromě toho je držitelem třech autorských port a také zlaté porty. Zní to trochu blbě, ale za zásluhy a přínos pro trumpskou hudbu. V březnu 1986 vychází Vabyho druhá LP deska Vítr a já pro vás mám její titulní píseň.

tady foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal svadlé hlavy strom, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak ty stromy. Potom došlo taky na mě a já rázem poznal, co mi tam.

voda pádí kolem zhromáždění rádců. Jeden radí, druhý svádí, první jistější je zůstat, druhý krásnější je skočit. Potom zapoukal můj vítr, tam si odvanul je vítr.

Vaby Daněk během své tvorby pozvolna přešel od ryze trampské tématiky k folkovější podobě svých písní. Stejný vývoj prodělali téměř všichni autoři z počátku trampští a později se zabývající všeobecnějšími tématy, ať už to byli bratři Rivalové, Žalman, Samson, Kapitán Kit nebo Honza Nedvěd. A nevyhnul se tomu ani výhradní autor písní brněnského Kamelotu Roman Horký.

Jednou z mála výjimek v repertoáru Kamelotu je píseň inspirovaná francouzským televizním seriálem, který si starší z vás možná budou pamatovat. Byl to příběh malého cikánského chlapce a bílého čuvače, pro neznalé to je psí plemeno, jménem Bela. Seriál se jmenoval stejně jako následující píseň s převzatou melodií Bajbra Hajmena Bela a Sebastián.

Asi nejznámější písní z repertoáru Kamelotu je dojemný příběh o požáru v koňské stáji, který hrával Roman Horký s efektním sólem na kytaru drženou za hlavou. Na této nahrávce z první kamelotské desky zpívá ještě Radek Michal řečený Bůček a zlí jazykové podsouvají nadšenému publiku, že se nejedná o drama v koňské stáji s názvem Zachraňte koně, ale o vodáckou píseň s názvem Zachraňte konev. Ale znáte zlé jazyky.

Peckou z první desky Kamelotu jsme se rozloučili s dnešním dílem folkového antikvariátu, a tak tedy musíme končit. Mějte se hezky, zpívejte si a blbů si nevšímejte. Byli by rádi, a to přece nechcete. Nechce to ani Pavel Zajíc, který se těší příště naslyšenou.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Armáda zítra začne s průzkumem lokality na Šumavě, kde podle ministra životního prostředí jsou sudy s nebezpečnými látkami. Výplaty za škody způsobené předloňskými povodněmi stouply na 18 miliard korun. 21 škol z kraje motivuje děti, aby ráno raději chodili pěšky. Celorepubliková výzva Pěšky do školy slaví letos 10 let od svého vzniku. V noci se ochladí na 9 stupňů. Dobrý večer u zpráv, přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Armáda zítra zahájí průzkum kontaminované lokality na Šumavě. Českému rozhlasu to řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Že má lokalitu čistit právě armáda, řekl včera po jednání vlády premiér Andrej Babiš s ANO. Původně ministerstvo životního prostředí chtělo, aby zakázku získala soukromá firma Dekonta. Hlaváč vysvětlil, jaký teď bude postup armády.
2: Tam určitě zahájíme zítra tu rekognoskaci, no a potom cestou ministra obrany my navrhneme vládě, jak dál postupovat, jaké jsou naše možnosti, jaké jsou naše limity, tak určitě my ten úkol splníme.
0: Ministr obrany za SPD Jaromír Zuna dnes oznámil, že část sanace bude muset dělat specializovaná firma. Týká se to odvozu, uložení a likvidace toxického materiálu. Pojišťovny za škody způsobené povodněmi v Česku před 2 lety vyplatily už 18 miliard korun. Celkové pojištěné škody pak pojišťovny odhadují na víc než 21 miliard. Podle České asociace pojišťoven tak jde o třetí největší přírodní katastrofu od vzniku samostatného Česka. Děti po celé republice tento týden vyrážejí do školy pěšky, na kole, koloběžce nebo veřejnou dopravou. Do 10. ročníku výzvy Pěšky do školy se letos zapojilo bezmála 600 škol z celého Česka, z toho 21 jihočeských. A chceme omezit hlavně ranní provoz aut přímo před školami. Proč je to důležité, vysvětluje mluvčí spolku Pěšky městem Eliška Vidomus.
3: Je to takový začarovaný kruh. Aut před školami přibývá a výzva Pěšky do školy nabízí vykročení z tohoto začarovaného kruhu, protože ve chvíli, kdy motivujeme děti, rodiče a celé rodiny, aby se dopravovali jiným způsobem než autem, tak najednou to prostranství se úplně promění. Často je tam prostor i třeba pro to uspořádat nějakou akci.
0: Plánovaný obchvat Třebíče získal souhlasné závazné stanovisko krajského odboru životního prostředí. Dopad na okolí hodnotili u této trasy úředníci opakovaně. Původní souhlasné stanovisko zrušilo loni v březnu ministerstvo životního prostředí.
4: Navrhovaná varianta trasy obchvatu vede převážně mimo zastavěná území. Odpůrcům ale vadí, že by silnice vedla částečně přes obydlená místa a také přes přírodně cenná údolí. Krajský úřad dostal k návrhu trasy 8 připomínek od obcí, 2 vyjádření spolku a skoro 230 připomínek od občanů. Zapracoval je proto do závazného stanoviska. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci klesnou teploty na 12 až 9 stupňů, zítra očekávejte polojasno až oblačno, ráno ojediněle mlhy, k večeru dorazí přehánky, místy i bouřky. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia, na horách maximálně k 22. Slabý proměnlivý vítr se odpoledne změní na mírný západních směrů, biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody jsou aktuálně v Bechyni na Táborsku, v ulici Plechamr a v Českém Krumlově v ulici Objížďkové a pod nemocnicí. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Český rozhlas vám přeje dobrou chuť. No a dáme si brinzové halušky, oblíbené jídlo. Nedávno jsem slyšel nějaký rozhovor s Tatera, mluvilo se tam o nich a zbíhaly se mi sliny, tak jsem poprosil, abyste právě brinzové halušky vybrala. Taky jste si je dala?
2: Dala jsem si je nedávno a mám je hrozně ráda.
1: No a brinzu na nich samozřejmě, kde se vzalo slovo brinza?
2: To je docela zajímavé, totiž tohle slovo ku podivu existuje třeba i v italštině, anebo v polštině, nebo v ukrajinštině, ale k nám přišlo ze slovenštiny a do té slovenštiny přišlo z rumunštiny. A to je otázka historického vývoje. Ve slovnicích se i píše, že je to staré pastýřské slovo. Tedy šlo o souvislost s pasením ovcí, někdy i koz nebo krav, a šlo samozřejmě o to, že se z jejich mléka vyráběl takový ten rozmělněný slaný sýr.
1: S výraznou vůní.

0: Galka tedy zdrobnělina, gala jako koule, a šlo také o botanický název. Je to druh jedné vodní rostliny, která na těch částech, co jsou pod vodou, má přesně takové ty kuličky, hlízy.
1: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že DNA lidí a šimpanzů je téměř totožná? Zkratka DNA znamená deoxyribonukleovou kyselinu, kterou obsahují všechny živé organismy s výjimkou některých nebuněčných. Přezdívá se jí nositelka života a můžeme si ji představit jako takový počítačový program, který předurčuje vývoj buněk a vlastnosti celého organismu. Legendární dvoušroubovici vědci kompletně dekódovali až ve 21. století. Detailnímu poznání jednotlivých částí DNA a jejich funkce se věnuje genetika, která umí odhalit příčinu mnoha nemocí a někdy je i napravit. Srovnání DNA lidí a ostatních živých organismů přineslo zajímavá zjištění. Třeba s obyčejným banánem máme shodných 50% genetické informace. Na 70% jsme si podobní se slimáky a nejblíže máme pochopitelně k primátům. Od šimpanzů se lišíme jen o 1,2%. Výlučně lidská část genomu ovlivňuje hlavně mozek a také naši imunitu. Díky tomu jsme odolnější vůči některým vážným nemocem, které jsou třeba právě pro lidoopy smrtící. Naproti tomu vývoj mozku nás učinil náchylnějšími k Alzheimerově chorobě a také autoimunitním onemocněním.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jutá, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
1: Krasavci!

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

Elačerat Hešukar Šuniben, Samra Dohojsan Adadživez Amensa. Pěkný večer. Dnes si budeme povídat s výtvarnicí Lucí Vlasákovou. Pro filmový romský festival IROV, který se konal v Praze, připravila výstavu portrétů inspirativních romských osobností z celého světa. Výstava představila 10 pláten. No a po písničce představíme Vlada Sendreje z kapely Sendrejovci.

0: Tak to byla kapela Rytmu Gitano a vy posloucháte Oroma Vakeren. Slovenská kapela Sendrejovci z Kokavy nad Rimavicou se věnuje tradiční romské hudbě a za roky svého působení vystupovala na Slovensku i v zahraničí. Jádrem kapely jsou manželé Janka a Vladimír Sendrejovi. Jejich hudba zaujala také filmového skladatele Hanse Zimmera, který je přizval ke spolupráci k hudbě k filmu Sherlock Holmes Hra stínů. Sendrejovci spolupracují i s dalšími slovenskými hudebníky a svojí tvorbou pomáhají uchovávat romskou hudební tradici.
1: Dnes zahráváme na velkých podiach a myslím si, že šíříme dobrou takovou tu hudbu, tu romsku, která znie na celém světě. To je temperament.
2: Co říkáte na to, že se ta romská tradiční hudba jakoby pomalu vytrácí anebo se nechá ovlivňovat například umělou inteligencí?
1: Toto je zajímavá otázka. Podle mě přesně aj my cítíme to, že veľa Romů strašně jich zaujímá romský pop. Romský pop je hudba, kterou počúvame aj my, ale tým pádom u tých mladých sa stráca ta tradičná romská hudba. To znamená cymbalová hudba, alebo spev, ktorý sa spieva staré romské piesne. No, čo je zaujímavé, že neromovia nás počúvajú. Neromovia chcú tú romskú hudbu počuť, starú romskú hudbu, tradičnú romskú hudbu v tom našom štýle sendrejovskom. Romovia to nemajú veľmi radi, mladí, tých zaujíma rap a romský pop.
2: Tak jsou to mladí lidé a vy jste ti, kteří předáváte ty romské tradice, včetně vlastně těch romských krásných textů.
1: Zachováváme i ten romský jazyk. Romský jazyk se pomalu ztrácá v některých dědinách a městách. Ale přesně to, ten jazyk musí být zachovaný aspoň tou romskou starou hudbou, kde ty slova jsou o láske, o životě. Jasné, že my nemůžeme zatrácať tu mladosť, ten pohyb toho mladého štýlu. Jasné, aj my to počúvame, zopakujem sa. Ale musíme sa vrátiť aj k tým starým koreňom.
2: Dáváte šanci těm mladým lidem? S vámi taky jsou jako hosté mladí romští zpěváci a zpěvačky.
1: Presne tak. My máme komunitné centrum, kde máme veľmi zaujímavý krúžok tanečný romských tancov a zaujímavé aj to, že spevácky zbor. Volá sa Čerchenora a tam presne nás zaujíma to, že vrátiť sa k tým starým pesničkám a tých mladých učíme staré skladby, staré pesničky. A tance je tiež zaujímavé, že tiež sa vytrácajú tie staré romské tance slovenské alebo české a veľa mladých ľudí a súborov tancuje aj rumúnske už tance alebo ruské tance. Aj to je pekné, ale znova treba sa vrátiť tým koreňom. A my nemôžeme tak pracovať na sebe s tými vedúcimi krúžkami, alebo s tými vedúcimi súborov, alebo s tými manažermi kapiel, že stále budeme sa vrácať ruským nejakým. Alebo my máme slovenské, máme české tance, takže musíme to udržať a naozaj tie tradície pomaly sa môžu vrátiť tým mladým ľuďom, týmto štýlom.
2: Když se ohlédnete vlastně za vaší muzikou, přebíráte tradiční romskou hudbu a skládáte svoje vlastní texty a hudbu?
1: Tiež sa trošku modernizujeme Sendrejovci, skládáme v poslednom čase nové veci, ale aj tak sa snažíme neromom spievať staré romské piesne. Veľa neromov pozná napríklad Opoštár Javel, veľa neromov pozná Duj, duj, dešu, duj. A keď my to zaspievame našim štýlom, neromovia sa bavia na svadbách, na koncertoch. A toto je zaujímavé, že poznajú naše slova. Poznajú ešte aj tí mladí neromovia, poznajú tie slova a spievajú s nami. Tak toto je naozaj veľmi pekné zachovať to aj u neromov.
2: Vy ste vydal také nové album?
1: Volá sa Ringišpír, preklade to Kolotoč. Veľmi zaujímavé je to, že dostaneme ocenenie za jednu skladbu Hej Roma, le, hej čavale, 19. záži za jednu skladbu z toho albumu Ringišpír, kde vlastne zapôsobíme do World Music. Je známá skladba, ale spracovali sme ju podľa toho nášho štýlu a hrávame celé album je cymbalovou muzikou a sú tam algatovi a sú tam čardáše a presne to v štýle, čo by sme chceli zachovať.
0: Dodává Vladko Sendrej a teď už kapela Sendrejovci Hej Romale, hej Čavale.

0: V rámci festivalu IROV se v doprovodném programu konala vernisáž portrétů proslulých inspirativních romských osobností z celého světa. Výtvarnice Lucie Vlasáková je zachytila na 10 plátnech. Výstava se konala v Listově institutu Maďarském kulturním centru Praha. Na vernisáži natáčela Iveta Durdoňová. Jako první se představil Jimmy, syn Lucie Vlasákové, mladý talentovaný hudebník, působící v pražské formaci Django Olvej.
1: Jimmy, tobě je 10 let. Ty vyrůstáš v hudební rodině, kde tatínek se starším bratrem hrají na kytaru, hrajou jazz, Django Reinharta. Ty jsi se přidal před rokem?
2: Ano, přidal jsem se. Mě to vlastně bavilo. Jsem hrál od mala, jenom brkal jsem.
1: Kdy jsi chtěl vystupovat se svým tátou a bratrem?
2: Před 2 lety. A vlastně jsem tam chtěl furt, i do Německa jsem chtěl. Tam se vždycky zajímalo, jak to tam vypadá.
1: Na Mezinárodním romském filmovém festivalu IROV na vernisáži obrazů ty jsi tam vystupoval s tátou a s bratrem.
2: Jako docela ty obrazy byly pěkný a dokonce jsem si chtěl některý nechat. Třeba toho Chaplina, toho Elvisa, to mám nejradši.
1: A jakou ty nejraději hraješ hudbu?
2: Nejvíc tak My Noble Blues a Love. No je to od Django Reinharta.
1: U mikrofonu mám Lucii Vlasákovou. Jsme na vaší vernisáži, kde vystavujete obrazy, které jste namalovala. Jak dlouho vám trvalo namalovat obrazy?
3: No tak na jeden obraz byl jenom týden, což pro mě teda jako hodně málo. A 2 měsíce jsem to dělala.
1: Kolik hodin trvá namalovat obraz, třeba Chaplina?
3: Když počítám ty hodiny, mě to někdy trvá i 10 dní, jak 30 hodin, tak jako se k tomu dostanete, že máte rodinu, že jo, práci. Když vás vyrušejí, tak musíte zase jakoby naskočit na to, zase chytit nějaký ten. To se snad na hodiny ani jako nedá.
1: Jak dlouho vy malujete a kam jste se posunula?
3: Maluju od malinka. Co si pamatuju, tak jsem čmárala absolutně všude. Začínala jsem obkreslováním obrázku. A kam jsem se posunula, jsem se ani jako nikam posouvat jako nechtěla, jo. Já jsem maluju sama pro sebe, protože mě to uklidňuje. Jsem tam jako v tom svém světě, nic jiného neřeším, že jo, člověk si maluje.
1: Vy jste umělecká rodina, vy malujete, oni hrají, už váš nejmladší 10letý také hraje, vystupuje a jezdí s nimi do Německa, kde vlastně váš manžel má workshop.
3: Oni tam učí děti hrát, no, i ten malej učí. Už tam jezdí několik let, tak 5-6.
1: Chodíte vy s nima na jejich koncerty, vystoupení?
3: Tak když to mají tady v Praze, tak jo, to já se vždycky vecpu, jo, že se chci se bavit. Takže jdu. Doufám, že pojedu na to otvírání toho Django placu, že tam bude mít park Django, tak tam se jako chystám. Jejich manažer o to usluje už asi 4 roky, aby tam byl Django Reinharta plac, taková jako vzpomínka na něho, bude tam mít i svoji sochu a bude to v Hildesheimu a oni ho vlastně otvírají, ale tenhle rok určitě ještě do Vánoc.
1: Tato vernisáž je vlastně součástí Mezinárodního romského filmového festivalu.
3: Je, no. Takže bude jezdit jako s tím festivalem ty obrazy, no.
1: Jaká byla pro vás nejnáročnější zakázka obrazu?
3: Nejnáročnější zatím bylo tohle, protože to bylo narychlo a já neuznávám jako čas, já mám svůj vlastní. Takže tohle to pro mě bylo asi nejnáročnější.
1: Vy jste říkala, že jste neměla moc čas na nic. Jak to vypadalo u vás doma? Jimmy, pomáhal jsi mamince?
2: Asi moc ne. Jen uklízení jsem pomáhal.
3: A jinak všichni musí být v pozoru, protože já jsem byla nervózní. Manžel Maře uklízel a byl ticho. A když nebyli doma, tak je to lepší.
0: To je z dnešního Roma Vakeren vše. Palika Rauhojsana z Amenca a Čende Vleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Slovensko prověřuje nebezpečnou šarži balené vody. Na český trh se zřejmě nedostala. V řece Moravě v Olomouci kvůli nízkému průtoku uhynuly stovky kilogramů ryb. Zítra bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Slovenští hygienici oznámili, že v půllitrovém balení minerální vody Natura našli patrně žíravinu. V Česku šarže této vody není. Informovala o tom Česká hygienická služba. Podle ní výrobce tvrdí, že se jemně perlivá voda s datem spotřeby do 27. listopadu dostala jen na slovenský trh. Zástupce hlavního hygienika Matyáš Fošum řekl, že nebezpečná látka byla v jedné láhvi.
2: Mám potvrzeno, že se jedná pouze o jednu láhev. Tím, že z té lahve se napilo 7leté dítě, které následně mělo zažívací potíže, pocit pálení v oblasti trávicího traktu a bylo obratem záchrannou službou převezeno do zdravotnického zařízení.
0: Ministerstvo zdravotnictví a hygienická služba podle Fošuma situaci aktivně monitorují. Stovky kilogramů ryb uhynuly v řece Moravě v Olomouci a jejím okolí. Informoval o tom olomoucký magistrát. Důvodem je velmi nízký průtok vody. Kvůli tomu je ve vodě málo kyslíku a ryby se dusí. Magistrát mimo jiné kvůli nízkým průtokům na Olomoucku prodloužil do konce října zákaz odebírání vody z některých toků. Pokračuje mluvčí města Lenka Jedličková.
3: Na jihu Olomouce se tyto vlivy v dlouhém úseku pod jezem opakovaně sčítají. Tentokrát je ale situace mimořádně závažná. Jde o stovky kilogramů uhynulých ryb a podle dostupných poznatků o nejrozsáhlejší úhyn zaznamenaný za dobu sledování rybího společenstva od 90. let.
0: Policie rozšířila pátrání po pohřešované Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku. 38-letou ženu hledá i za hranicemi Česka v zemích šengenského prostoru. Pohřešovaná je už 13 dní, potvrdila moravskoslezská policejní mluvčí Eva Michalíková. Upřesnila, v jakém oblečení odešla.
4: Na základě dalšího šetření bylo kriminalisty zjištěno, že pohřešovaná žena mohla mít při odchodu z bydliště na sobě černou mikinu s dlouhým rukávem a kapucí, lesklé tmavé legíny, bežové boty, nadtkaničky a šedý batoh.
0: Policie nadále žádá o pomoc veřejnost. Lidé můžou jakékoliv informace související s pohřešovanou ženou oznámit na lince 158 nebo na kterékoliv policejní služebně. Sport. Fotbalisté Mladé Boleslavy a Liberce porazili druholigové soupeře a postoupili do osmifinále domácího poháru. Mladá Boleslav vyhrála 3-0 v Třinci a Liberec 2-0 ve Vlašimi. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle s mlhami. Během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Později večer čekáme v jihovýchodní polovině území i vydatnější srážky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 246 ve směru na Ostravu stojí na krajnici porouchané auto. Opatrně na silnici 38 u Libenic na Kolínsku srazila se tam tři osobní auta a na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. A na silnici 35 u Zašové na Vsetínsku je po nehodě dodávky s motorkou kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Rány uměl nejen rozdávat, ale také přijímat. Byl úspěšným boxerem, bronzovým mistrem Evropy, několikanásobným mistrem republiky. Pak boxerské rukavice vyměnil za štětec a ring za malířské plátno. Na konti má desítky výstav a chystá další. Rostislav Osička je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: super. Alex a host je s námi boxer, bývalý československý reprezentant, ale také malíř i básník Rostislav Osička. Ještě to někoho překvapí, či zarazí boxer, rváč a pak malíř a spisovatel?
1: No, napsal jsem knížku, to je pravda. Ale nejsem spisovatel.
0: Tak básník, dobře.
1: Ani nejsem básník, i básně píšu. Mám jich asi přes 20 napsaných, ale nejsem básník. Já se k ním neřadím.
0: Čili jste boxer a řadíte se k malířům?
1: Jo. Už jsem ve svazu umělců. Už jsem oficiálně v DOXu ve svazu umělců, takže jsem malíř.
0: Tak já položím otázku ještě jednou. Jestli ještě někoho překvapí ta kombinace boxera, drsňáka, rváče a malíře?
1: No, oni si na to zvykají, že už jsem malíř, jelikož mám asi kolem 50 výstav po České republice. Od roku 2002 vystavuji. Takže 24 let.
0: Tak to by k čtvrt století vašich výstav chtěl něco speciálního. Nezamíříte do zahraničí třeba?
1: No, ano, děkuji. Plánuji výstavu na Slovensku. A možná, že to bude do budoucna taky Německo mě čeká, nebo Rakousko.
0: Na čem to závisí?
1: Závisí to samozřejmě i na finančních prostředcích, na prodeji a na zájmu mých obrazů. Takže ono to je takový jako někdy složitý. Malujete a ty obrazy se musí opravdu líbit. Kdo neprodává, tak nemaluje, to je známý. Kdo prodává, maluje dál a dělá výstavy.
0: A kdo boxuje, tak co?
1: Kdo boxuje, tak boxuje. A těch malířů, co boxují, moc není. Je to humené.
0: Má něco společného box a malování?
1: I box je taky vnitřní boj. Neustále. Tam je obrovská zátěž psychická. A v malbě taky. Jako když dostanete ten obraz před sebe, to vlastně namalovaný obraz je hmota. Hmota, příroda, hory, kopce, lesy. A to je opravdu zajímavé, že se to musíte ponořit a odputat se od postranních negativních věcí našeho života. A jenom ta malba vás musí zaujmout a pracovat na sebe.
0: Vy mluvíte o vnitřním boji, což jste označil jako to, co má box a malování společného. Nicméně ten vnitřní boj, kde je, řekněme, náročnější? Je to box nebo je to malování? Dá se to vůbec porovnat?
1: No já například, když třeba jsem na mistrovství světa z přátelných armád na Kubě, Havaně, a boxoval jsem mistrem světa, olympijským vítězem, to byl fenomenální boxer Černoch, samozřejmě byl černý, ale viděl jsem, že nemám šanci vyhrát, ale chtěl jsem s ním udělat zápas důstojný. No a to se mě napůl povedlo, napůl nepovedlo. Takže ono to srovnání je velmi těžký, ale v tom boxu tam jdou rány, která vás může uzemnit. A v tom malování vás neuzemní rána. Tam maximálně obraz kazíte a pak jdete dál. Ale něco malinko je tam podobného.
0: Tak a kdy se to malování přetaví v radost, vyloženě, že to není nějaký vnitřní boj, ale že vás to těší?
1: Ano. Dobrá otázka. Když už jsem ten obraz zmáknul a vím, že už jsem za to hranici, že už vím, že tam bude něco, už se to tam mě to rysuje a je tam ta poenta a vím, že jsem nad tím obrazem zvítězil a už to nesmí zkazit.
0: Říká Rostislav Osička, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Pozvání do Alex a host přijal boxer a malíř Rostislav Osička. My jsme v minulém vstupu se porovnával box a malování. Teď to pojďme rozdělit. Začněme u toho boxu. Vy se mu stále věnujete, jen ale jako trenér už?
1: Ano, jsem jako trenér. Samozřejmě hýbat se musím i já, pořád, neboť to tělo se musí zpevňovat. Kdo dělá vrcholový sport a přestane, tak se rozloží, se prostě rozsype. Je třeba furt na sebe pracovat, i když to bolí, tak musíte.
0: I když to bolí, tak musíte. Vy jste ale na bolest zvyklí, nebo je to jiná bolest teď?
1: Je to jiná bolest, ale je fakt, že ten prah bolestivosti se trochu mění. Už nejsem tak, jak jsem, já jsem dříve vydržel to nemožného strašně moc. Teďka bych to asi už nedal, jsou roky, tady přijdou, ale myslím si, že to pořád tam něco zůstalo. Nějaká ta vůle a ta odolnost.
0: Když jste s boxem začínal, tak ten práh bolestivosti už jste měl vysoko, nebo jste si na ty rány a na tu bolest zvykal? Tělo si zvykalo?
1: Dobře, já jsem totiž se bál, když jsi jako kluk rány. Dělal jsem zápas, hodně jsem zápasil, běhával jsem další tátě a ty rány jsem se bál, tak jsem se vlastně tím, že jsem začal boxovat v 15, jsem se odnaučil bát rány.
0: A to byl ten důvod, proč jste začal boxovat?
1: Ne, byl to důvod, že jsem byl poměrně drobný kluk, 60 kilo a chtěl jsem se podrovnat s těma staršíma klukama, kteří byli silnější. Nechtěl jsem prohrávat. Jsme hodně zápasili, zápolili jsme spolu a tím, že jsem to dával, tak jsem si vlastně na to zvyk. A pak jsem šel do oddílu do Hodonína, kde jsem začal boxovat a tam byla cikánská jedenáctka. Oni byli vyspělí, ti kluci, cikáni. A vždycky nám dávali najevo, že jsou lepší. A tak já jsem řekl, ne, jednou je všechny porazím. A to se taky stalo.
0: A to se také stalo. A dostal jste přeci jenom potom během toho aktivního, během té aktivní kariéru, kariéry a těch zápasů nějakou ránu, která vás překvapila tou intenzitou a tou bolestí, kterou vám způsobila?
1: Ona, ta rána boxerská nebolí. To vás uzemní maximálně, vypne, vás to vypne, ale nebolí to. Akorát, že pak jste tak trošku jako přiožrali, když se postavíte na nohy znovu.
0: A stalo se vám, že vás ta rána vypla tak, že jste byl mimo sebe?
1: Nikdy mě nevypla. Nikdy, ne. Byl jsem trochu grogy, ale vždycky jsem se to schopil, dostal, oklepal, jak se říká, šel jsem dál.

0: Nikdy mi nevypla.
1: Dnes je řada bojových sportů, třeba MMA. Je to něco, co byste vy mohl dělat, kdyby dnes jste začínal?
0: No, taky dobrá otázka. Víte, já bych to asi jako mladý kluk zkusil, ale nezůstal bych u toho.
1: Proč?
0: No, protože si myslím, že to dobíjení na zemi není sportovní. Je to tam v jejich pravidlech, ale já si říkám, že v boxu se nesmí zraňovat ani ve sportu žádné úmyslně. A když ho dobíjí na zemi, tak to vlastně úmyslně zraňuje.
1: Byl jste se někdy podívat tak na nějakém zápase?
0: Byl jsem mi pozvaný, ano, byl jsem na těch vrcholných MMA-ských zápasech. Znám kluky, znám, jsou to výborní kluci, znám je, prostě umí se. Jsou to moderní gladiátoři. Ale mě vadí to dobíjení na zemi. To je jediné, co mě vadí. Jinak ten sport je to není sport, disciplína bojová. Je komplexní.
1: A co ženy a box?
0: Ženy, tak chodili ke mně taky boxovat. Já je do ringu nepovedu v žádném případě. Nepůjdu s ženskou jako Krocan vedle do ringu, to ne. Jak chodí některý trenéři hrdě, pyšně. Mně se líbí, ten sport je dobrý, když to dělají pro sebe. Anaerobní pohyb, perfektní, ale ne do ringu.
1: Proč ne do ringu? Protože to jsou ženy?
0: Žena přece mi to jemné stvoření, žena ani květinou, jak se říká, a aby si rozbíjeli obličej a ono se to pak mění. Pak ona začne vypadat jako nějaký ranář a přece nikdo nechce mít vedle sebe ženu, která má rozbitý ciferník.
1: Rostislav Osička je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Rostislavem Osičkou, mimo jiné o jeho úspěšné boxerské kariéře. Co vám vlastně v dnešním boxu chybí oproti době, kdy vy sám jste stál v ringu?
1: Tak chybí mi, že není těch boxerů tolik, co za nás, ta konkurence, a extraliga vlastně jakoby vymizela, jsou jenom 4 oddíly a to je málo. Za nás jí bylo ze Slovákama 12. Takže to vysílala Česká televize, přenosy byly. A to dneska chybí. Mládež jako je, ale ta cesta je strašně daleká. Myslím si, že zatím ten box stagnuje.
0: Čím to má konkurenci box?
1: Konkurenci má, že nám utíkají kluci do bojových sportů, kde mají větší výdělky. U nás ty peníze nejsou takové zdaleka. Je to, a dřina to je přitom stejná, ještě snad větší. Tak si myslím, že tak to je, no.
0: Liší se nějak způsob tréninku? Vy sám jste trenér, tak musel jste změnit?
1: Já myslím, že jo, za nás byla větší dřina, ale neumělo se odpočívat. Ty trenéři to neznali. My jsme šli stáhaní do rinku někdy a to byla velká chyba. Dneska kluci umí odpočívat, umí to naladit, tu formu, takže to je zase, tímhle se to posunulo dopředu.
0: A vy jste si to nepřinesl z té své kariéry, to neodpočívat?
1: Já už dneska vím, že ty kluci musí vysadit před zápasem tak 2-3 dny, ale už aby trénovali lehké tréninky, na uvolnění, ten trénink, ta příprava už je v nich. To už může jenom zkazit maximálně v tom závěru.
0: Když k vám přijde mladý muž a chce se věnovat boxu, za jak dlouho poznáte, jestli na to má talent, jestli na to zkrátka má?
1: Poměrně brzy, to jak už mám v oku. Vidím kluka, který má zájem, který prostě nevnímá okolí, jenom chce boxovat, trénovat, naslouchá trenérovi, a ta vůle se rozvíjí postupně, tak to poznám hned.
0: Poznáte to hned?
1: Za pár tréninků.
0: Jakmile vezme telefon do ruky, tak je zle.
1: Jak trénuje, jak se rozptiluje a není vnímavý, tak to nemá význam s ním pracovat. Nebo jenom tak pro sebe, aby sportoval a nebyl knedlík.
0: Nebyl knedlík, ale i to se počítá.
1: I to se počítá, ano.
0: A jak moc se proměnil box jako sport, jako ne trénování, ale sport jako takový?
1: Tak je to olympijský sport, mimo jiné pořád. Olympijský, první z olympijských sportů, první olympiáda byla v roce 688 před Kristem, jo, to byly prostě zápasy úžasné, tam byl nějaký Epeios, který bojoval se svým soupeřem a jeho zápas komentoval dokonce sám Homer a ve 23. zpěvu Iliady popsal utkání, kdy vlastně to byl historický KO, kdy krev z potem tekla po věznicích se těle soupeřů. Padla rána na spánek a to byla historie první KO. Tak tu popisoval Homer. Sam Homer, velký.
0: No vidíte, tam je možná zdroj vaší umělecké činnosti.
1: Ano. No a pak se vlastně posunul, box utopil v krvi vlastně, jakožto Řekové si spletali kožené řemeny s kuličkama, železnýma hrotama, aby si ulížili a tím pádem se ten box úplně vytratil a jak psali anály, utopil se vlastní krvi a probudil se až v roce 1721 ve Staré Anglii.
0: To má historii, má velmi dlouhou historii.
1: To je hluboká historie, opravdu hluboká. Já znám i ty případy, kdy se nám vlastně bojovalo, to chci říct na té moji vernisáži, aby věděli, že ten obraz, který se bude dražit, teďka prozrazuji, má takový příběh zajímavý, kdy, a o tom řeknu až potom, až později.
0: Budeme o tom mluvit, ano. Určitě. Za malou chvíli. Naším hostem je Rostislav Osička.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s bývalým reprezentantem boxu bronzovým z mistrovství Evropy, několikanásobným mistrem republiky Rostislavem Osičkou. Když, no, než přejdeme k malování, tak ještě bych ráda chvilku zůstala u boxu a spíš u konce vaší kariéry, který způsobila jedna rvačka. Nicméně distanc byl původně doživotní, později byl zkrácen na rok a půl. Nicméně vy jste se nevrátil. Proč analytujete zpětně?
1: Já jsem se, jelikož jsem boxoval za uhelný sklady, ne, to byla Dukla Olomouc ještě. A musel jsem odejít z armády pryč a vyhodili mi z nároďáku. Byla to mimořádka, bylo to v době sjezdu. To si nikdo nemohl dovolit v době sjezdu se dát facku nějakému novinářovi nebo někomu z novinářské přízně. Tak jsem teda přestoupil do uhelných skladů. Jelikož u armády jsem skončil, šel jsem do uhelných skladů Praha. No a tam jsem si ještě odboxoval extraligový zápasy a další dva profi. Jsem si zkusil až po skončení kariéry. Protože to za socialismu nebylo, profi box, tak jsem si to ještě líznul, jsem to vyzkoušel. Jeden jsem vyhrál zápas, druhý jsem prohrál. Nebo jsem už cítil, byl jsem nějaký přetrénovaný. Špatně jsem načasoval formu, to je další věc. A viděl jsem, že už do ringu 40-letý chlapík nepatří.
0: A to už bylo tedy po revoluci, takže dva zápasy jste ještě zvládl po 89.
1: Ano, a je fakt, že to bylo, to už jsem měl 305. zápas. A to už bylo hodně. To tělo dostalo fakt zabrat.
0: V kolik té boxeři vlastně obvykle končí kariéru?
1: Když začne dříve, končí dříve, když začne později, končí později.
0: Takže
1: to tělo a taky, jaký má zápasy, jak je zatížený. Já jsem teda asi ničemu nevyhýbal. Těch zápasů bylo hodně silných, těžkých, mezinárodních. Jo, v Koreji, severní, u Kim Il-sena, na Kubě, u Fidela Castra, ještě za kým seděl tam nahoře, díval se na nás, měl ve vojenským, byl to vlastně revolucionář, Che Guevara takový. No zajímavý to bylo, hodně zajímavý, a zápasy těžký.
0: Takže box vás přivedl nebo umožnil vám také cestovat?
1: Hodně jsem cestoval, no.
0: Ale také třeba i zahrát si ve filmu, i to vám
1: taky,
0: přinesl
1: taky,
0: box?
1: Taky, to jsou ti různý filmy byly. Já jsem dělal s kaskadérama ve filmce u Jardy Tomsi a pak Ládi Lahody a byly to jako prostě zajímavé věci. Já z těch filmů byl asi, já vím, 15 filmů, kde jsem taky účinkoval. Já si trochu zahrál, Masaryk, První republika, Pěstět, mě kamarátor, ještě jednička, dvojka, no to byly dost zajímavý film. No, od Jardy Soukupa, který to točil, Pěstět, myslím, že byl kultovní, dle mýho takový nejlepší film.
0: Ano, boxerský. Hlavní roli, ano, Marek Vašut
1: to zahrál špičkově, naučil se pro ten film výborně boxovat.
0: No vy jste ho naučil, no, přiznejte to.
1: S Jardou Tomsou. Já za tom jsem byl trenér, já jsem byl jeho sparring partner a on to fakt zvládl tu roli nádherně.
0: Jak dlouho jste ho připravoval na tu roli?
1: Více než půl roku.
0: Půl roku intenzivních příprav?
1: Intenzivní přípravy, tvrdé přípravy. To jako, myslím si, že to byl jeho velký výkon.
0: Jaký byl Marek Vašut, co by váš žák nebo svěřenec?
1: Jo, jako cílevědomý. Hrozně, on má hrozno, taky měl, ta vůle tam byla, vůle, jak kdyby měli do ringu, do skutečného.
0: Takže kdyby se věnoval boxu, tak možná dosáhne?
1: Možná, že by šel, ale on samozřejmě, Marek, je trochu z jiného těsta, ale ten box je mu tak blízký, že to pochopil do hloubky. A dokáže o tom mluvit, dokáže to komentovat a tak proto taky zveme jako komentátora. A je prostě fajn, Marek je dobrý.
0: Ano, a i vy jste se stali blízkými během té přípravy.
1: Taky tak se nás to spojilo.
0: Spojilo vás to a jak, tak o tom budeme ještě mluvit. Naším hostem zůstává Rostislav Osička.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s Rostislavem Osičkou, bývalým boxérem, dnes malířem. Vy už máte na kontě desítky výstav po celé republice. Jak jste zmiňoval, chystáte se i do zahraničí. Teď vás čeká vernisáž, čeká vás výstava na podzim. Jak velká a kde?
1: Ano, tak ta výstava na podzim bude 15. října v galerii Lapidarium v Rámové 6 na Praze 1. A tam asi představím asi 50 pláten. Tematika bude část vážná a část bude veselá, aby se ty lidi taky přišli na jiné myšlenky a nebyli z toho zdeprimovaní z té mý výstavy. Ale je třeba ukázat tu pravdu.
0: Tu pravdu, že, jak jste říkal, jsou tu i vážná témata, která jsou ta vaše. Co je na vašich obrazech zachyceno?
1: Tak jsou tam týraní zvířat v kravíně. To je nechutné, to byla skrytá kamera, to dva studenti natočili. Viděl jsem to v televizi na Dvojce. No to bylo hrozný, co se děje, jaký jsou lidi krutý a surový. Sami se bojí, kdyby měli do ringu, tak by tam se pokadili asi. Pak jsou tam ryby v sítích. Moří, kde se vlastně dusí ve starých sítích, které tam zanechají rybáři a ty ryby tam prostě umírají, želvy, žraloci, rejnoci, všechny možný druh ryb. Pak je tam ropný tanker rozlomený u Aljašských břehů a ten ničí tu faunu, flóru a to je opravdu drsný, když vidíte ty tučňáky zalepený tě ropou a ty různý to ptactvo mořské, tak to je taky hrozný. Tak to ukazuju na tohle, co se děje. Tedy rejdaři, aby ušetřili, tak pošlou starý vrak na vodu a ten se rozlomí ve vlnách a je to katastrofa. Hmm. No, pak je to Haiti, tsunami, různé, válka na Ukrajině, to tam mám taky znázorněný. No, prostě jsou to věci bolestivé, docela se to špatně maluje, ale dávám do toho všechno, aby to bylo cítit, že to tam je.
0: Bolestivé a působí to bolest i vám v okamžiku, kdy to malujete?
1: Není mi to dobře, není, protože si vžívám do té situace, jak to tam asi funguje, jak to tam je ten moment. Abych to dal na to plátno, musím se s tím nějak zžít. A pak se o to odpoutat a zase malovat ty věci pěkný. Na to musím taky být naladěný.
0: Abyste to vyvážil.
1: A vyvážil, přesně jak říkáte.
0: Nebyl jenom v té ponuré atmosféře. No, tak si to záměrně plánujete, že ty budu malovat vážně,
1: no, tak
0: závažný
1: mě to, téma? Mě to ten den, musí ten den být trošku zvláštní, abych to do toho stoupil a taky maluji hodně sakrální věci, takový ty náboženský, to mě docela, protože jsem věřící člověk a věřím v to nejvyšší univerzum nad náma, který je nepochopitelný a nevysvětlitelný, ať se o tom čím dál víc pátráme, bádáme, tak o tom nic nevíme. Tak to je.
0: A možná, nebo řekla bych, že asi ani vědět nebudeme.
1: A to je dobře, protože asi bychom se chovali jinak. A teďka tam, kdo se chová, či nevím, jak to dopadne dobře, tak ten bude vysvobozen.
0: A myslíte na to?
1: Jo, taky.
0: V každodenním životě?
1: Dost, často.
0: A podle toho se chováte?
1: Jo, myslím, že člověk má být na světě užitečný a neškodit a neobližovat a pomáhat.
0: Tak my jsme trochu zamluvili toho Marka Vašuta, ale hned ho zmíníme v tom posledním vstupu. Naším hostem zůstává Rostislav Osička.
2: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jupa, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Rostislavem Osičkou, který už boxerské rukavice dávno pověsil na hřebík a nahradil je malováním. Na kontě má desítky výstav, chystá další vernisáž, je plánovaná na 15. října. A jak jsme mluvili o Marku Vašutovi, kterého vy jste připravoval na legendární snímek Pěsti ve tmě, tak se během toho půl roku, co jste ho chystal, tak se z vás stali přátelé a právě Marek Vašut bude provázet tu vernisáží. Tak a vy určitě budete chtít doplnit něco.
1: Marek Vašut bude provázet večerem, ano. Moderovat večer, ale vernisáží bude provázet Zdeněk Sklenář. To je známý galerista, možná, že u nás nejznámější a taky nejlepší. Tak se těším na jeho výklad.
0: Kolik budete mít obrazů vlastně na té výstavě, která potrvá až do konce listopadu?
1: Obrazů do 30. listopadu a obrazů bude zřejmě 50, jak jsem mu řekl, tematicky vážný téma i veselý téma.
0: Vážné téma,
1: aby si lidé vybrali.
0: O těch vážných tématech jsme mluvili. Co ta veselá témata? Který obraz třeba je váš nejoblíbenější? Jste na něj pyšný nejvíce?
1: Tak určitě je to Jízda králů, Slovácko vlastně, kde ten folklor. Já pocházím také ze Slovácka, z Moravského Žižkova, z Vinařské obce, kde jsem taky poznal, co to jsou kroje a dobré vínečko. A dobrý přátelé, kamarádi.
0: Vracíte se do svého rodného kraje?
1: Vracím se, ale už méně, jelikož je to daleko a ta cesta po té dálnici mě nebaví.
0: Je, naprosto vám rozumím. Ale je to váš rodný kraj. Nechystáte třeba nějakou výstavu, právě jak jsme v úvodu zmiňovali čtvrt století vaší malířské činnosti, tak nějakou výstavu právě do svého rodného města?
1: Tam už jsem vystavoval v mé obci. Bylo to pěkná výstava, plný sál lidí, příjemný to bylo, výborný, ale já myslím, že zase musím někde najít jinou část naší republiky, nebo Slovensko.
0: Když jste v tom procesu malování, tak... jak se s vámi dá žít, ale vlastně to jako přeložím. Potřebujete mít absolutní klid? Potřebujete, aby třeba okolí na vás nemluvilo? Jste odstřižen od reality, když tvoříte?
1: Naprosto. Zabedním se, zavřu všecko a maluju. Musím se odpoutat od těch okolních věmů, kterých je dost, a jenom malovat.
0: Jenom malujete.
1: Tak se mnou to dlouho nikdo nevydrží.
0: A stane se, že třeba nespíte kvůli tomu, abyste obraz dokončil?
1: Taky, ten, to jste řekl dobře. Ten spánek je narušený, já o tom přemýšlím, o tom obrazu, já jsem na něj napojený. A jak to rozpojím, tak už pak se k tomu špatně vracím. A jak jsem napojený, tak vstanu a můžu malovat dál.
0: No a co se stane tedy, když to napojení zmizí, tak co, tak no, obraz tak můžete
1: čekám,
0: zahodit?
1: Čekám, to ne, tak buď ho přemaluju, nebo čekám, až to položím ho ke zdi, otočím ho, nedívám se na ně a pak se k tomu vrátím a to naskočí.
0: Naskočí, vždycky to naskočí, nebo byl obraz, který se nedokončil?
1: I to nenaskočí, ale většinou to naskočí.
0: Co vy osobně, nebo podle čeho si vybíráte to téma, které máme?
1: No já nevím, jak to prostě přichází samo od sebe. Když jsem na té Moravě, tam dole na jihu, tak to vlastně vnímá ten folklor, ten cymbal tam, to veselý, to kolem toho vína, prostředí. No a když jsem ve sportovní, tak oni to sportovní, ale já říkám, nemaluju až tolik současný box, ale ten historický box. Tu starou Anglii, kde vlastně ten box začínal a to, kde to má hluboké kořeny.
0: Já moc děkuju, že jste tu byl, Rostislav Osička.
1: A bál se nebude.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas zprávy.
4: Poslanci budou jednat podle nových pravidel. Začala platit protiobstrukční novela. Kvůli akceleračním zónám chce přes 10 obcí ze Zlínského kraje žalovat stát. Zítra bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Začala platit nová pravidla jednání sněmovny. Poslanci na nejbližší schůzi už například nebudou moct navrhovat změny pořadu bez časového omezení. Limit dostanou i poslanci s přednostním právem. Úprava jednacího řádu má omezit obstrukce. Koalice se na změnách dohodla s většinou opozice. Novela vychází z návrhu předsedy poslaneckého klubu ODS Marka Bendy z minulého volebního období, který ale sněmovna nestihla projednat.
5: Úprava má hlavně zracionalizovat jednání sněmovny, které není takovým problémem v tomto volebním období, ale které bylo naprosto bizarní v tom minulém volebním období. Ten hlavní přínos, který by tam měl být, je, že i ta přednostní práva mají nějakou limitaci.
4: Nově se taky prodlouží hodiny, kdy můžou poslanci schvalovat zákony ve třetím čtení. Podle nových pravidel začnou poslanci jednat příští týden, kdy je v plánu nejbližší schůze. Více než 10 obcí ze Zlínského kraje bude podávat žalobu na stát kvůli akceleračním zónám. Českému rozhlasu to řekli jejich starostové s tím, že postup koordinují v rámci mikroregionů. Žalobu tak připravují téměř všechny obce, do kterých plánované zóny zasahují. Důvody z Dounek na Kroměřížsku vysvětluje nezávislý starosta Martin Drkula, který kandiduje v letošních komunálních volbách.
6: Vadí nám, že akcelerační zóny byly vybrány bez jakéhokoliv našeho vědomí jako samosprávy. Za druhé, akcelerační oblast, kde mají stát soláry, je strašně blízko zastavěného území u naší místní části Měčice. Dále prostě, že to je na orné půdě.
4: Žalobu naopak nechtějí podat Zborovice na Kroměřížsku. Podle jejich právního rozboru není akcelerační zóna na jejich území v rozporu se zákonem. Cestující mezi Českou Lípou a Děčínem čeká od zítřka výluka na železnici. Potrvá do 22. září. Informace zveřejnil na svém webu krajský dopravní koordinátor Korit LK. Místo většiny osobních vlaků pojedou vždy dva náhradní autobusy.
7: Jeden bude z důvodu návaznosti v cílové stanici vyjíždět skoro o půl hodiny dříve, druhý ve standardním čase. Autobusy nahrazující rychlíky budou pomalejší, přijedou proto do cíle později. Výlukový jízdní řád najdou cestující na stránce iidol.cz. Z České Lípy Adéla Jindrová, Český rozhlas. Sport.
4: Hokejisté Karlových Varů v prvním utkání nové sezóny Tip Sport Extraligy prohráli 0-2 s Třincem.
0: Počasí.
4: Zítra bude oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle s mlhami. Během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Později večer čekáme i vydatnější srážky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy došlo na 50. kilometru k nehodě osobního auta s nákladním. A na dálnici D1 na 44. kilometru směrem do Prahy stojí v odstavném pruhu kamion s defektem. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Fernet. Alkoholický nápoj řadící se mezi kořeněné bitry. Černý švihák, lak na rakve, mačkané štěnice, fermeš, nafta, dech mrtvé milenky. Společně s tonikem pak oblíbený bavorák. To všechno je Fernet.
1: Co vám říká značka Fernet?
2: Alkoholický nápoj vyrobený v Česku.
3: No je to dobrý alkoholický nápoj.
4: Já ho ochutnávám velice často.
5: Alkoholu moc neholduji, ale ochutnala.
6: Ale není to, co bych si kupovala běžně.
1: A jakou má podle vás chuť?
2: Po bylinkách a pak má to různé příchutě.
5: Výraznou bylinou chuť s citrusem.
6: Záleží na příchuti, ale určitě výraznou po bylinkách.
4: Velice příjemně trpkou.
3: Takovou nahořklou.
0: Historie výroby alkoholu je předlouhá. Proces kvašení a destilace poznali lidé už před tisícovkami let. Na profesionální úroveň přivedli výrobu alkoholu arabští učenci v raném středověku. A dali mu jméno Alkohol, arabsky znamená duše vína. Do Evropy se dostal díky křižáckým výpravám. Kolébkou Fernetu je Itálie. Tamní mniši před více než 200 lety hledali lék na žaludeční potíže a další neduhy. Sbírali tedy bylinky, experimentovali s nimi a macerovali je v lihu. První zmínka o Fernetu je ale spojená s italským lékařem a bylinkářem Bernardinem Brancou. I on zasvětil život hledání zázračného likéru. Zkoušel smíchat aloe, hořec, rebarboru, mirhu, šafrán, peliněk, bezinky, heřmánek a další rostliny. Celkem jich prý bylo 40. V roce 1845 ve své domácí milánské laboratoři vyrobil bylinkový likér, který testoval na rodinných příslušnících a sklidil úspěch. Na pomoc si přibral své tři syny, Luigiho, Giuseppeho a Stefana, a zanedlouho si v Miláně otevřel vlastní lihovar a také prodejnu. Likér nazval Fernet Branca. K prvním zákazníkům, kterým zachutnala nová hořká senzace pana Branky, patřili příslušníci milánské smetánky. Pak se přidala vhodně zvolená reklamní kampaň, vyzdvihující medicínské účinky likéru a antiseptické účinky bylinek v něm obsažených, a jeho obliba začala růst. Manželka Brankova syna Stefana, Maria Scala, se také zapojila do propagace a cílila ji na ženy. Zdůrazňovala, že Fernet přináší úlevu při menstruačních potížích, podporuje chuť k jídlu a trávení, pomáhá od bolestí hlavy i břicha, léčí slezinu a dokonce zpomaluje stárnutí. Navíc tou dobou řádila v Itálii epidemie cholery, a tak paní Maria užívala bylinkový macerát jako prevenci proti hrozivé nákaze a pan Branca si dokonce domluvil v místním špitále možnost testování likéru na pacientech. A protože měl úspěch, dostal doporučení i do ostatních nemocnic. Původní lék se brzy přestěhoval z nemocnic do lokálů po celé rakouské monarchii. Historie českého Fernetu se ale začala psát až po jejím rozpadu, před necelou stovkou let. Návštěvu plzeňské likérky Božkov začneme společně s redaktorkou Světlanou Lavičkovou a Kristýnou Demelovou, vedoucí provozu Prádlo. Tam se odehrává to zásadní – míchání.
7: Tady na stolku jsou rozložené různé bylinky, krásně to tu voní, vypadá to tady trošku jako v lékárně. Paní Demelová, co všechno se do toho fernetu dává?
8: Dává se tam 14 různých druhů bylink, které všechny mají hodně hořčin. 14 bylin je směs tajná. Odtajnili jsme 6 druhů pro marketing, ale i tak nemůže každý namíchat fernet, když nezná přesný poměr těch 14 druhů.
7: Ale vy to namíchat umíte.

0: Kuchyňský a Čubet Benedikt. Některé bylinky znáte určitě, ale některé jsou poměrně exotické a ne tak často používané.
1: Mně nejvíc exoticky zní ten Benedikt Čubet. Když se na to tadyhle podívám a přičichnu, tak moc to nevoní a vypadá to trochu jako rozšmelcované seno smíchané se slámou.
0: Je to druh bodláku, takže tam vidíte i takový ty drobný bodlinky. On opravdu nějak zvláštně nevoní, ale ta hořkost je u něj typická.
1: Součástí fernetu nejsou jenom bylinky, které se dají naškubat tady na našich českých, moravských a slezských stráních a lesích.
0: Hodně bylin je dováženo úplně ze zámoří. Je to opravdu Střední Amerika, Asie, Čína, Severní Afrika. Tady ve střední Evropě, dá se říct, rostou asi jenom 4 druhy bylinek.
1: Můžeme se teď jít podívat do míst, kde ty bylinky skladujete?
0: Budeme se podívat a načuchat příjemné vůně.
1: Tady to už začíná intenzivněji vonět. Každá bylinka v jiném pytli jiné barvy a z jiného materiálu. Záleží na tom, jak jsou ty bylinky uskladněné.
0: V každém případě to nesmí navlhnout, takže se musí udržovat stabilní teplota a vlhkost, aby se byliny neskazily.
1: Na každé té hromadě jsou jedny ty bylinky?
0: Byliny jsou skladovány odděleně a ještě máme vlastně jeden sklad, kde se skladují celý byliny. Nakupujeme některý v celém stavu, takže kořeny, kůry a ty si potom řežeme těsně před tím nakládáním do lihového roztoku. Tyhle byliny, co tady vidíte, jsou už od dodavatele nařezaný, jsou to většinou ty naťové věci, tvrdý, dá se říct, ty tvrdý kořeny si řežeme před nakládáním sami. Poměrně je to i fyzicky náročná práce, těch bylin se tady ročně zpracuje 80 až 100 tun sušených bylin, takže je to poměrně velký množství za ten rok.
1: Když se takhle rozhlédnu po těch pytlích, tak jsem se těšila, že tady najdu nápis pomerančová kůra a další byliny a že třeba dojde k odtajnění. Tak to ne, to jsem se spletla.
0: Vzhledem k tomu, že se tady objeví i občas nějaký návštěvníci, tak právě aby nedošlo k takovému úniku, že by si někdo vyfotil název na těch pytlích, tak jsou všechny nápisy strhávány a víme jenom my, co v těch pytlích je. Každá dodávka se musí kontrolovat ještě předtím, než to potom sypeme do maceračních nádob, takže se kontroluje všechny fyzikální vlastnosti, které to má mít a hlavně třeba pro nás je důležitý číslo hořkosti, jestli to má opravdu tu hořkost, jakou očekáváme. Může se měnit vlivem počasí ta hořkost. Tohle všechno hlídáme.
1: Aby prostě ten fernet měl pořád stále stejnou chuť jako ten první uvařený.
0: Přesně tak. Je pro nás důležitý ten finální macerát, ne to, že se tam musí dát přesně 5,5 kg. Pokud to nemá hořkost, musí se tam přidat o něco víc té byliny.
1: Ale když tu bylinu objednáváte, tak přece teď všechny objednávky jdou přes počítač a tam by se dalo proniknout.
0: I tohle máme ošetřené. Nákup bylin je taky tajný. Dělám ho já přímo kontaktem s dodavateli.
1: No a odsud už ty bylinky jdou do té macerační místnosti?
0: Ano, odsud se sypou, buď přímo tady pod náma jsou otvory, tak tam se sypou suché byliny, zalije se 60% lihem a nechá se to minimálně 2 měsíce louhovat.

0: příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Přemýšlíte o tom, kde se vzalo slovo fernet? Jedna z verzí se kloní k tomu, že v názvu máme hledat železo, latinsky ferrum. Druhá praví, že fernet je fernetem proto, že prapůvodní recepturu vynalezl švédský lékař Fernet Svedese, který pravidelně popíjel tuto hořkou bylinou lahodu a proto se dožil pozoruhodně vysokého věku 104 let. Což ještě nebylo nic proti jeho matce, která měla oslavit 112. narozeniny a otec dokonce 130. Tahle historka je sice milá, ale je prý bohužel vymyšlená pouze z reklamních důvodů. Jak se fernet dostal do české kotliny? Může za to pan Lionello Stock. Mladík, jehož rodina pocházela z Frankfurtu, ale usadila se na Jaderském pobřeží. Lionello se prý jednou procházel podél přístavu ve Splitu. Bylo mu teprve 18 a pozoroval lodě, které vyvážejí hroznové víno. A tu se mu v hlavě zrodila myšlenka. Co takhle místo révy vyvážet rovnou hotové víno? Spojil se s přítelem Karlem Kamisem a roku 1884 založili nedaleko Terstu firmu na výrobu vína a koňaku. Kamis a Stock. Podnikání se dařilo a lodě s jejich produkty brzy mířily do celého světa. Po skončení první světové války a rozpadu Rakouska-Uherska ale začaly problémy. Dříve domácí trhy se staly zahraničními a export narážel na všemožné překážky. Celní poplatky, kvóty a tak dál. Ale nebyl by to Lionello, aby nedostal další nápad. Založí si v zemích bývalého mocnářství vlastní pobočky. Tím se všechno vyřeší. U nás mu oko padlo na Božkov. Od nepaměti tam byla oblíbená ovocná pálenice, kam své výpěstky svážili lidé ze širokého okolí. V roce 1894 Heinrich Planer pálenici přebudoval na malou výrobnu ovocných destilátů a dařilo se mu. Populární byla zejména pivní brandy, pálenka z pivní mladiny a sladiny. Díky nedaleké Plzni měl suroviny dost a dost. V roce 1914 továrna vyhořela a málem by zanikla, jenže v roce 1920 ji znovu postavil na nohy právě Lionello Stock. V Plzni Božkově založil dceřinou společnost nazvanou Stock Cognac Medicinal. Vyráběl likér podle receptury, kterou měl uloženou v sejfu a střežil jí jako oko v hlavě.
2: Prošli jsme dveřmi s nápisem macerace. Tady už jsou nerezové tanky. Stoupáme po schodech. Teď se otevřela káť. V ní je tmavá, voňavá tekutina, ale víc už nerozšifruju.
3: Určitě voňavá je hodně, ale cítíte taky hodně alkoholový výpary, protože je to 60% roztok, aby se ty byliny co nejlépe extrahovaly. Kdybyste ochutnala, tak ucítíte velmi intenzivní hořkou chuť. Pít se to nedá určitě, ale na ochutnání a na olíznutí určitě to stojí za to.
2: Takže když takhle ponořím prst, kalíšek bych toho nevypila, ale na olíznutí dobré. To je ten macerát.
3: Ano, to je macerát, což je bylinný výluh do alkoholu za studena. Není to nějak zahřívaný a můžete mít macerát nejenom bylinný, ale třeba i ze sušeného ovoce, jakékoliv suroviny.
2: Když ten macerát leží v těch tancích, leží jak dlouho a jde potom kam?
3: Minimální doba louhování je 2 měsíce. Pokud je to tady déle, v podstatě se nic neděje, ten roztok už je nasycen. Po stažení z těch bylin se musí nechat ještě jemnej kal usadit. A celková ta doba, než to opustí areál prádlo, dá se říct, že minimálně 30 dní, než se dostane do Božkova.
2: Co se s tím macerátem děje, když odejde odsud z prádla?
4: Do Božkova k nám přijde už hotový macerát.
5: Dodává Petra Lišková, vývojář tekutin v Božkově.
4: Kde podle receptury, která už není tajná, tak se z něj vyrobí ten finální produkt Fernet Stock Original.
2: To jste řekl hezky, vyrobí, ale jak? To znamená, že se to namíchá s tím čistým alkoholem?
4: Daný poměr macerátu se přidá do melasového lihu, vody do barvy karamelem, přidá se trochu cukru, to vše se smíchá a zase se to nechává zrát další minimálně 2 až 4 měsíce. Stáčení do lahví následuje až poté, co zkušení senzorici vždy musí danou výrobní šarži fernetu uvolnit ke stáčení, tím, že ji nejdříve ve skupině 5 degustátorů prochutnají a až daná šarže získá ty správné senzorické vlastnosti, tak je teprve uvolněná do stáčení.
2: Cesta od těch pytlů, které jsme viděli tam v tom skladu bylinek, až k tomu fernetu do lahví je pěkně trnitá a dlouhá. Dlouhá jak? Kolem roku?
4: Kolem roku, to jste se strefila úplně správně. Záleží to taky na ročním období. V teplejších měsících k dozrávání dochází rychlejš než v zimních měsících, ale plus minus rok to vždycky je.
1: Jak Fernet Stock vznikl? Lionelo měl s konkurenční firmou Fernet Branca Distillery gentlemanskou dohodu. Stock nebude vyrábět hořké bylinné likéry, Branca nepůjde do výroby brandy, tedy alkoholických nápojů získaných destilací fermentovaných ovocných šťáv. Branca tuto dohodu porušil. A tak Lionelo v roce 1927 namíchal svůj první Fernet Stock. První výrobek Stocku Plzeň bez obsahu vinného destilátu a tím pádem i cenově dostupnější.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Fernetstock. Žaludeční specialita chrání vaše zdraví. Zdravotnická ročenka československá 1935.
2: Už při uvedení na trh provázela Fernetstock masivní reklama, což za první republiky rozhodně nebylo tak běžné jako dnes. Reklamní prospekt, a to dokonce v několika jazykových verzích. Neonové reklamy, malby na štítech budov, potištěné podtácky či účtenky v restauracích. Lionel Stock jako jeden z prvních také začal pro reklamu využívat rozhlasové vysílání a zorganizoval dokonce spotřebitelskou soutěž. Jejíž vítěz získal motocykl značky Java Ogar. A jestli pak jste věděli, že do reklamy se zapojili i Spejbl a Hurvínek. Po nástupu nacistů k moci museli Stock Plzeň opustit všichni neárijští zaměstnanci. Vedoucím výroby ale paradoxně zůstal Žid Arnošt Müller, mistr destilatér. Příčina byla jednoduchá. Němci sami nebyli schopni fernet vyrábět a pan Müller jako jediný tehdy znal recepturu. I pan Lionello, sám původem Žid, měl na mále, ale podařilo se mu nacistické řádění přežít. Po válce přešla likérka pod národní správu. V roce 1947 se nakrátko vrátila zpět do rukou italského majitele a Lionello Stock mohl opět výrobu Fernet Stocku rozjet naplno. To trvalo pouhý rok. Po komunistickém převratu byla firma znárodněna. Krátce na to pan Lionello zemřel. Bylo mu 82 let. V dobách plánovaného hospodářství nebylo nazbyt deviz potřebných k nákupu dovozových surovin. Zisky z výroby kvalitních lihovin byly využívány na dotování jiných, méně lukrativních oborů a tak se stal fernet za bolševika nedostatkovým zbožím. K největšímu nárůstu výroby mohlo dojít až po roce 1989. Mezi léty 1990 a 97 se produkce zvýšila o 500%. Nedávno dostal likér novou láhev. Nižší, širší a poprvé za dobu existence hranatou. Nechybí ale letopočet 1927, od kterého se počítá historie Fernetu Stock. Vzhled lahve, etiket i nového loga odkazuje na základní hodnoty firmy. Řemeslnost, poctivost a ruční zpracování.
3: Z Božkova se Fernet vydá na svou cestu ke spotřebitelům. Kam vlastně?
4: Nejvíc samozřejmě ho konzumuje český a slovenský spotřebitel, protože to je tekutina, která se vyrábila už za Československa a lidé na to jsou zvyklí. Ale opustí i hranice našeho bývalého československého státu a část se toho prodává i v zámoří. Mimo Fernet Stock originálu ale vyrábíme i nemalé množství dalších příchutí. Velké objemy také si vyžaduje náš oblíbený Fernet Stock Citrus, který už máme taky několik let na trhu a teď nádherně vyladěný medem zjemněný Fernet Honey, neboli Fernet medový, který je skvělý pro hlavně ženy nebo lidi, kterým vadí na Fernet Stock originálu právě ta hořká chuť, tak ta je zjemněná tím medem. A potom jsme se ještě vydali další cestou, Fernet Stock Spiced, neboli kořeněný, kde jsme nepoužili jen tu těch 14 bylin toho základního fernetu, ale ještě jsme se vydali do té apotéky pro další bylinky a je to zase trošku nasládlý, není to tak hořké jako Fernet Stock originál, ale krásná, nasládlá, kořeněná, plná tekutina.
2: Kolébkou původního fernetu je Itálie, ale získal si velkou popularitu i v jiných zemích. Na Slovensku mají Armin Stark Fernet, který také nese jméno svého duchovního otce. V roce 1867 si v Liptovském svatém Mikuláši založil podnikatel Armin Stark lihovar a dal si za cíl vyrábět ty nejkvalitnější lihoviny z těch nejjakostnějších surovin. Na přelomu století už měl velký a moderní závod, který se proslavil i za hranicemi mocnářství. Jeho následovníci dodnes vyrábějí klasický fernet milánského stylu. Fernet Branca udělal díru do světa také v Americe, severní i jižní. Milují ho například v Argentině. Ročně ho tam prý vyrobí přes 25 milionů litrů. Třetina se prodá v Buenos Aires, kde frčí zejména v koktejlu s kolou. Píseň skupiny Vilma Palma e Vampiros Fernet con Coca v 90. letech královala argentinským hitparádám. Ve Spojených státech amerických byla poptávka tak velká, že si potomci doktora Branky v roce 1932 otevřeli v New Yorku továrnu na jeho výrobu. V době, kdy za velkou louží zuřila prohibice, se rozhodli vrátit k původní myšlence a fernet opět prezentovat jako léčivo. Tak byl likér jediným alkoholem, který se dal sehnat prostřednictvím lékáren. Prvenství ve spotřebě fernetu na hlavu dnes ve Spojených státech drží San Francisco. Celá čtvrtina celkového objemu se vypije právě tam. Kultovní podnik s názvem Air Bar je prý dokonce místem s nejvyšší celosvětovou měsíční spotřebou fernetu na hlavu. Tam se však nemíchá s kolou, ale zapíjí se zázvorovým pivem. Pije se při divokých párty a osvědčil se prý i jako vyprošťovák.
4: Ideálně doporučujeme skladovat v pokojové teplotě a taky nabízet v pokojové teplotě, aby vynikly všechny vůně a chutě 14 bylinek. A určitě nedoporučujeme servírovat podmražený, protože naopak tam dojde k zániku tady těch výrazných chutí a vůní.
1: Doporučuje Zuzana Prokopová z marketingu.
4: A v dnešní době lidi často si rádi dají i trošku lehce vychlazený a toto servírování je v pořádku, ale při té pokojové teplotě pro ty fajnšmekry to vynikne určitě líp.
3: Pravda je, že fernet je nádherně aromatický. To znamená, že bych ho měla servírovat i v širších takových baňatějších sklenicích?
4: Určitě a ideálně trošku nechat odstát, aby se zase mohly všechny ty aromatické bylinky rozvonit a nechat si je pak vychutnat.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas zprávy.
1: Armáda zítra začne s průzkumem lokality na Šumavě, kde jsou podle ministra životního prostředí sudy s nebezpečnými látkami. Dva roky po povodních pokračují na jižní Moravě opravy škod na řekách. Zítra bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Armáda zítra zahájí průzkum kontaminované lokality na Šumavě. Českému rozhlasu to řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Že má lokalitu čistit právě armáda, řekl včera po jednání vlády premiér Andrej Babiš z ANO. Původně ministerstvo životního prostředí chtělo, aby zakázku získala soukromá firma Dekonta. Hlaváč vysvětlil, jaký teď bude postup armády.
2: Tam určitě zahájíme zítra tu rekognoskaci, no a potom cestou ministra obrany my navrhneme vládě, jak dál postupovat, jaké jsou naše možnosti, jaké jsou naše limity, tak určitě my ten úkol splníme.
1: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů minulý týden oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku je 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými látkami. Dva roky po povodních pokračují v Jihomoravském kraji poslední opravy poškozených vodních toků. Povodí Moravy aktuálně připravuje k zahájení ještě 4 projekty. 2 na Dyji a 2 na řece Moravě. Jedním z důvodů zpoždění těchto staveb je taky nutnost zásahu do významného krajinného prvku. Podrobnosti přibližuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
3: Ve dvou případech se jedná o složitější projektové dokumentace na zajištění průsaku hráze. Je to u Litrobrstřického potoku a u Polního potoku. A potom v případě řeky Moravy u Rohatce a u Vnorov se jedná o dokončovací práce na projektové dokumentaci s tím, že zahájení prací předpokládáme v příštím roce.
1: Jižní Morava patřila při předloňských povodních k méně zasaženým regionům. Povodí Moravy na celém svém území připravilo 108 projektů za téměř 3 miliardy korun. Víc než polovinu staveb už dokončilo nebo na nich pracuje. Policie pátrá po osobě, která na Semilsku odložila mrtvého novorozence do kontejneru na odpad. Podle informací médií se událost stala v Rovensku pod Troskami. Případ začali policisté vyšetřovat v neděli večer, říká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
4: Oznámení jsme přijali na lince 158 krátce před 19. hodinou. V souvislosti s uvedeným případem můžeme dnes sdělit to, že se jednalo o mrtvého novorozence, který byl nalezen v kontejneru na odpad. Po osobě, která ho tam odložila, kraští kriminalisté intenzivně pátrají. Sport.
1: Fotbalisté Mladé Boleslavy a Liberce porazili druholigové soupeře a postoupili do osmifinále domácího poháru. Mladá Boleslav vyhrála 3-0 v Třinci a Liberec 2-0 ve Vlašimi. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle i s mlhami. Během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Později večer čekáme v jihovýchodní polovině území i vydatnější srážky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 na kilometru 245 směrem do Ostravy je odstavené porouchané osobní auto. A na dálnici D11 mezi 20. a 22. kilometrem směrem na Jaroměř je kvůli práci silničářů až do ranních 5 hodin uzavřený pravý jízdní pruh. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Sliby se mají plnit a takto dnešní divadlo pro vaše uši bude patřit muži, o kterém jsem tu mluvil docela nedávno, jenomže to jsem jenom připomínal některé jeho literární drobničky. Jako skvělý vypravěč se spisovatel, prozaik a dramaturg Vladimír Kalina představí dnes poprvé.

0: se do kala večerní vánek se do vlasů vplétá.
1: A po té obloze na křídle rogala s tím vánkem ve vlasech Markéta léta.
0: Lepe je modrý jako míčíny, tak jsme si zpívali s klukama za mlada.
1: Zmizely smutky a

0: Lerogala s tím vákem ve vlasech Markéta léta.
1: Nete je motý jako míčíny, tak jsme si zpívali s klukama za mlada.
0: Zmizely smutky a podzimní splíny, prostě to všechno, co Markéta nerada.
1: Vysoko na nebe, hluboko do polí Markéta léta, přitom si zpívá.
0: Co oči nevidí, to srdce nebolí, je totiž podzima, brzo se stmívá.
1: Zmizely splíny a přívaly pláč a s nima ty protivný přizraky z minula.
0: Připravte obvazy, dlahy a fáče, kdyby se náhodou se zemi minula.
1: Podzimní obloha dala se do kala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
0: Podzimní obloha dala se do kala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
1: Podzimní obloha dala se do kala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
0: Podzimní obloha dala se do kala, večerní vánek se do vlasů vplétá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: Pamatuju si Vladimíra Kalinu z přednášek na vysoké škole. Jeho charisma a taky patřičné reakce dámské části naší třídy jsme mu všichni potichu i nahlas neskrývaně záviděli. Gentleman, s dýmkou, která k němu neodmyslitelně patřila i na těch přednáškách. Mistr povídky a skvělé poenty, jak ostatně dokázal už dřív v 60. letech v partě rozhlasových sedmilhářů, společně třeba s humoristou Zdeňkem Jirotkou a spisovatelkou Jindřiškou Smetanovou.
2: Já si myslím, že na to musí mít člověk talent, umět zacházet se zvířetem. A někdo se narodí a prostě ten talent má. Ale trošku se bojím, že se to nedá naučit. Ale naše rodina, ku podivu, talent na tohle to neměla. A teď přišla válka a my jsme bydali v židovský čtvrti a všichni naši kamarádi a spolužáci byli židovský děti. A tak se stalo, že jedna rodina z protějšího domu, když šla do transportu, tak nám přinesla kanárka. Ta rodina byla velice bohatá a my jsme se tam chodili vždycky s úžasem dívat na to, že všechno, co oni měli, bylo to nejlepší, co se jaksi v té kategorii vůbec dalo sehnat. Když nábytek, tak nejlepší nábytek, když prádlo, tak nejlepší prádlo. A teď oni nám přinesli toho kanárka, bylo to hrozně smutný, ten kanárek byl albín. A když ho ta paní přinesla těsně před tím odchodem do transportu, tak říká, prosím vás, starejte se o něj, to je úžasně vzácný kanárek. No prostě v kategorii kanárků to byl taky nejvzácnější, co se tou dobou dalo sehnat. A ta paní říká, on velice krásně zpívá. No tak jsme toho kanárka měli doma, ale fakt je, že ode dne příchodu ten kanár byl úplně němej. On prostě nezavrněl. My jsme mu dávali všechno možné, co nám lidi říkali, že se kanáru má dávat, jenže jsme to jako obyčejně přeháněli. Takže ten kanár jen šíleně tloustnul, ten už byl tak vypasený, že se nemohl udržet na bydle a když spadl z bydla dolů, tak to vždycky pláclo, ale vůbec se neměl ke zpěvu. Tak my jsme se samozřejmě snažili si to vysvětlovat a říkali jsme, a doví, jestli on opravdu někdy zpívala, to je třeba samička a tak dál. Ale teď ten kanár, kromě toho, že stloustnul, on se stal těžkým neurastenikem v naší rodině, protože my jsme pořád u té klece byli, pořád jsme jako shledávali, že mu něco schází a ono mu opravdu začalo scházet. A k nám chodila taková stará babička ze sousedství. Tady, když k nám přišla poprvé, ona se pokládala za znalkyni kanárku, přišla v tom klobouku, nachýlila se ke kleci a v tom naše matka povídá, Ježíš Maria, tomu kanárovi je špatně, já to vidím, jak má bledej zobák a plác, ten kanár vomdlel. To bylo poprvé, co jsme viděli toho kanára vomdlit. A naše matka říká, to je strašný, teď my jsme toho kanára úplně zničili, ale úplně zničili. A ta babička říká, on asi teda nesnáší klobouky, tak nikdo nesměl přijít v klobouku k té kleci. No a já jsem si tehdy vydělala svoje první peníze a koupila jsem si za ně krásný klobouk z mašlí, takovej žiradňák a přihrnu se domů. Samozřejmě chtěla jsem, aby mě všichni obdivovali v tom klobouku a jenom slyším, jak oni na mě křiče, ať teda nechodím do pokoje, ale já jsem to přece jenom prosadila, vstoupím do pokoje, prásk. Kanár už ležel teda na zádech a tatínek se hrozně rozčil a říkal, vždyť to je opravdu i volický zdraví, já jsem taky div nevomdlel, když jsem tě v tom klobouku viděl. Tohle není možný a já už nikoho nechci taky v klobouku vidět. Ten kanár má pravdu, ten kanár reaguje úplně normálně na takový pitomosti, jako ty máš na hlavě. No zkrátka, my jsme toho kanára drželi až do konce války. On měl takový charakter, že nikdy ani nezavrzal. A protože jsme se stěhovali, tak maminka říkala, já už nemám to srdce toho kanára tahat do nového kvartíru. A chodili jsme do Majzlovy ulice k jednomu ševci, ten se jmenoval pan Radosta a byl toho jména hoden, protože měl plnou ševcárnu kanáru, který tak jásavě zpívali a on seděl mezi nima a přištipkoval boty a zpíval taky. Tak my jsme tohle kanára tlustýho, vondlívajícího neustále. K tomu panu Radostovi zanesli. Hrozně jsme se mu omlouvali, ještě jsme mu přinesli kilo semence. A mě takhle za půl roku napadlo se tam jít na toho kanára podívat. A přijdu tam a ten kanár Poletoval úplně volně po krámě, dokonce mohl i před krám sedl si na ten vývěsní štít. A ten kanár zpíval tak úchvatně, že si to nikdo neumí představit. Ten mohl jít rovnou teda na nějaký závody, ale krom toho, že tak nádherně zpíval, on se naučil za toho půl roku spoustu takových všelijakých kousků, jako že ten Švec, ten pán Radost, tam mu říkal, vybírej mi vešky, a ten kanár mu probíral takhle vlasy a porád lítal po tom krámě. No a já tím chci říct, že se tedy potvrdily dvě věci. Za prvé, že my jsme rodina, která vůbec nemá talent na kanáry, a za druhý, že ta rodina, která si ho koupila, obchodu rozuměla.
3: No. Výborně. A ta jeho reakce jenom velmi stručně. Jednou malíř Karel Vaca vykládal, že měli doma nějakého psa, a to, že byl fantasticky ostražitý hlídač, výborný, a ten, když uviděl neznámého člověka nebo vandráka, tak se tak rozčilil, že omdlel.
4: No já o zvířatech jednu. To se natáčela jednou na Barrandově pohádka. A byl tam prostě záběr, jak na takový malý zíce v ateliéru sedí.

0: věč a pořád prostě nevěděl, co tam s tou kočkou dělají. A už to bylo asi 5 hodin, tak tam prostě přišel a povídá, co prosím vás pěkně chcete od té kočky. Oni povídají, prosím vás pěkně jděte stranou, tady my děláme film a
1: umění.
0: Děláme tady umění a kočka má koulit očima. A on povídá, za 5 piv. A on říká, tak povídaj, no tak prostě za 5 piv. Tam on pár, tak to zasviťte. Řekněte, kamera, šel k té kočce, chytí za vocas a roztočil jí, posadila kočce, koulely se oči a když to skončilo, tak povídá, vidíte, ono se zvířatu musí rozumět.
2: Ten dovětek je krásný.
3: Teda řeknu vám, kdybych nevěděl, že Vladimír Kalina a Vladimír Svitáček, i když byli generačně docela blízko, tak od sebe navzájem neopisovali, asi bych věřil, že se i dobré historky kradou. Ale ať už to bylo jakkoliv, základem je přece pokaždé ten originální původní příběh, který Vladimír Svitáček vyprávěl takhle.
4: Já jsem se seznámil s Janíkem Roháčem na FAMU a my se potom spolu dělali 15 let. Já mám dojem, že jsme v televizi autory toho žánru televizní písničky, že až do přestávek bylo potřeba tu 5 minut, tu 8. A tak pro tyto příležitosti bylo potřeba krátkého čísla, kterým by se to vybatovalo. Já jsem vám chtěl donést malý kotě, malý kotě mám rád. A tam jsem udělal malý forn nakonec, já nevím, jestli si na to pamatujete, pojar to fázoval ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí 2 koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když jsem měl točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hruze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí 2 koťata a jedno se zhnuseně odvrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal, Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všechno se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si, kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takovýhle tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty 2 koťata, posvítili jsme na ně, koťata se bohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem a říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste pro vás s těma koťatama dělal. On říkal, já jsem je na tu 15 minut dal do ledničky. Já jsem... Jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.

malé kotě, spalo v kotě, nehas co tě, nepá, nepálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě. Necha, nechali to, co kotě povídě jedním pohledem, to mi ani slovy povědět nesvedem.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Sedmiláři Dity Skálové našli i po listopadu 1989 své pokračování. Samozřejmě to už většinou nebyli ti původní vypravěči z konce 60. let, ale Vladimír Kalina jakoby nestárnul. Myslím, že i přes přísná bezpečnostní a protipožární opatření ho ta jeho dýmka neopustila ani v rozhlasovém studiu, kde byl hostem společně s veterinářem Jaromírem Svobodníkem, hercem Josefem Vinklářem a věhlasným českým porodníkem Antonínem Doležalem.

0: To je o režiséru Františkovi Vláčilovi, což je nesmírně zajímavá kumštýřská osobnost. A jednou, to už je před mnoha lety, byl filmový festival v Banské Bystrici, což byl takový festival, který v podstatě střihnul celé to období. A my jsme přijeli do Sliače, až nás ubytovali ve Sliači a jezdili pro nás autokárky na představení do Banské Bystrice. A František Vláčil přijel do toho Sliače a první, co udělal, je, že si na celou dobu objednal koupele. A protože dole byl výborný bar s takovou báječnou barmankou, tak v podstatě trávil celou tu dobu, aniž tušil, co se všechno odehrává v té Banské Bystrici. A přece jenom ten poslední den, když už bylo to závěrečné představení, tak se v něm hnulo svědomí a vyšel z toho baru na tu ulici a tam stála 603, u ní stál takový chlap v koženým kabátě. Tak ten Vláčil šel k němu a povídá: heleď, podívej, já jsem režisér František Vláčil a ještě jsem tady, už jsem tady týden, ale ještě jsem nebyl v tom Banské Bystrici, nemohl bys mě tam hodit? A ten jako chvíli mlčel a pak otevřel dvířka, ty nasedli a přišel šofér zase za volant a to byl ministr kultury.
1: Všechno a tím pádem i zoologická zahrada vyžaduje určitou údržbu a proto je tam určitá četa údržbářů, který udělají tu a tam opravu a tak dál a tak dál. A bylo třeba svařit tady v tomto pavilonu šelem kus mříže, která už vykazovala vlastnosti, že by ztrácela na své pevnosti, tudíž, že by zvíře mohlo touto vytvořenou cestou tu klec nějakým způsobem opustit. A byl tam přivolaný údržbář nebo nasazený údržbář, který si tam instaloval autogen, tu svářecí soupravu a svařoval. Samozřejmě předtím ta klec byla uvolněna, on byl v té kleci s tím svářecím přístrojem a svařoval. A mezi tím ty ošetřovatelé přepouštěli ty zvířata do venkovních výběhů a poněvadž si nějakým omylem popletli ty tahací dveře, kterým se říká šubry, tak vám otevřeli ten šubr, neboli ty padací dvířka, do té klece, kde údržbář Sochor svařoval tady tuhletu mříž. A jestli si pamatujete, na ten pavilon měl takový napřed palandy, ano, takový zvýšený a teď do té klece vstoupil statný samec jaguára a poněvadž viděl před sebou nějakýho člověka, tak se zarazil a s napětím to zvíře pozorovalo, co ten údržbář tam vyvádí. A mezi tím přišla do pavilonu skupina nějakých žen ze Slovácka s takovýma těma holínkama, s těma širokýma sukněma na zádech, takový, jak se to jmenuje, takový typ, co, nevím,
2: volány,
1: to není volán, takový ten divný ruksak, co se tam nosí na těch zádech. A teď stojí zděšeně před tou klecí a dívají se na toho údržbáře, jak tam svařuje a ta jedna se osmělila a říká: panko, za váma je lev. Jo, on to považoval za vtip, říkal: já vím, matko. Jo, a dál svařoval. Jo. A té ženě to nedalo, takže poněvadž považovala tu situaci za nebezpečnou, tak znovu na něj útočila tady touhletou otázkou a říkala: za váma je lev. Jo, a on znovu říkal: já vím, tak dělal hrdinu, jako svařoval. A když ta žena už po třetí na něj obrátila s touto otázkou, že za ním něco je, tak skutečně mu to nedalo a teď se otočil a byl několik metrů teda tváří v tvář tomuto statnému samci jaguára. A on pustil vám tady tu svařecí soupravu. Plavmo proskočil takovýma dvířkama, který měly rozměry zhruba asi takových 40 na 40 cm, kterýma se vešel se tam úplně, takhle se sesul, sebral se a teď vycházel zcela otřesen tedy na tu chodbu a začal si stěžovat všem přítomným a říkal jim: když mě sem ještě někdo pošle něco spravovat, tak se mu na to a řekl jedno velmi nemravné slovo.
0: Ten vztah k přírodě, ten je zvláštní, protože řada lidí, kteří se dostanou do svého oboru jako A pokud jsou to teoretici, tak se samozřejmě vzdalují tomu životu přírody. To vám, pane profesore, hned můžu potvrdit na tom, že manžel spisovatelky Heleny Šmahelové byl profesor Trost, což byl filolog neuvěřitelně vzdělaný, který samozřejmě žil jenom ve své knihovně, ve svých přednáškách, ve svých problémech. A jednou jeho manželka ho v podstatě donutila, aby vešli do přírody. Tak vešli do přírody a to bylo na jaře a tam se objevily první sedmikrásky. A ona mu povídá, podívej, sedmikrásky. A on se tak dlouze na tu sedmikrásku díval a pak povídá, ano, to znám z Heineho.
2: Měli jsme takovou průvodci cizinců ve Španělsku, která mohla koukat z okna a dívat se na tu krajinu, kde jsme jeli. Ona namísto toho vyndala cestu do Španěl od Karla Čapka a četla toho Čapka nám všem. A já jsem si pak ptal, jestli to tam jako viděla, tu krajinu. A ona řekla, že ne, ale že jí to stačí, ta představa. Ale ona mohla tam koukat, ale jí stačila to jako ta představa. Já bych chtěl říct, víte, jednu věc, takovou trošku vážnější. Je taková věc, že na mnoze není pokládána medicína, fyzika, matematika za součást kultury. Jo? Že kultura je jenom chodit do divadla nebo na výstavy nebo, a není, takže normálně se lidé chlubí tím, že nevědí, co je první a druhá termodynamická věta. Jo? A kdyby teda jako někdo z těch fyziků řekl, že neví, kde je Van Gogh, no tak by řekli, no to je teda pěkný hlupák. Takže já bych jako chtěl říct, že já si jako vážím všech lidí, kteří něco umí. Každý umí jenom něco. A protože jste byli příliš vznešení, tak dovolte, abych to vzal na věci, které jsou naprosto nevznešené. Tak znova řečený mysliveček, když tam sloužil na ty patologii, tak si udělal hrubý žert ze svého kolegy z pilky, vzal psí exkrement, to je to, co psi ze sebe odstraňují, jo?
3: A ten
2: psí exkrement on vložil do formalinu, udělal z toho preparát a dal to tomu Spilkovi, aby se na to podíval. No a Spilka na to koukal, nevěděl, co s tím, nevěděl, kam to zařadit, tak to odnes panu profesorovi Hlavovi. Hlava to vzal, dostal to v sobotu, v pondělí potkal toho myslivečka a řekl mu, tak voni vole, podruhý až tomu volovi Spilkovi budou zase dávat psího, tak mě to napřed řeknou, protože já vůl stará jsem nad tím strávil celou neděli.

0: Já bych jenom ještě chtěl k těm figurkám vzpomenout mého strýce Emana, což byla taky povaha člověka, který nesmírně miloval tu chvíli života, který neměl to, co má většina lidí, že se pořád pachtí za určitým cílem a zapomíná na to, že v podstatě žije. A strýda Eman žil v podstatě každou minutou a byl to můj nejmilovanější strejda, kterýho jsem měl.
1: To jsou tohle takový strejdové.
0: A tenhle ten strejda Eman, když měl před první světovou válkou narukovat, tak neustále prosil dědečka, teda tatínka, že chce k námořnictvu. A tenkrát v tom Rakousko-Uhersku samozřejmě brali k námořnictvu lidi od moře. Samozřejmě. Proč by brali někoho z Prahy?
2: Od Vltavy.
0: No ale ten Eman neustále ho prostě lákali ty dálky a všecko. A tak dědeček prostě běhal po Praze, po všech těch místodržitelstvích. No ne, po armádě. Že jo, všecko to bylo složitý a psal do Vídně a všecko. A pak se stal neuvěřitelný zázrak, protože někdy v tom 12. roce přišel strejdovi Emanovi povolávací rozkaz k námořnictvu. A strejda Eman nastoupil, vím, že mě maminka říkala, že se loučil u Wilsonova nádraží, se loučil s koněm, protože byl totálně opilý radostí. A tak prostě odjel na to moře a samozřejmě netušil, co to je námořnictvo. On nevěděl, že první, co ho čeká, je výcvik na školní plachetnici, kde takřka první den dostal službu na stěžni v tom koši a byla bouřka. Takže asi za měsíc přišel od strejdy Emana domů dopis, který začínal nádhernou větou. Tam bylo napsáno: milý tatínku, jak si běhal po těch všech úřadech, abych se sem dostal, tak to oběhni ještě jednou, aby mě dostali pryč. A tak nakonec se dostal na známou loď Viribus Unitis, že? Což byla bitevní loď, reprezentativní. A potom, když se těsně před první světovou válkou potápěl baron Gauč, což byla taková známá loď, tak tam strejda nějak s tou lodí jeli jim na pomoc. A v té chvíli tam strejda pochopil, že to je příležitost a poněkud začal hrát pomatenýho. Protože on skutečně zachraňoval ty tonoucí a říkal si, tak to mě taky čeká vlastně. Tak v podstatě využil toho a začal předstírat určitou duševní poruchu. Že? Takže byl superarbitrován, vrátil se z vojny, takže do první světové války nenastoupil a stal se telegrafistou na železnici. A tam strejda hned od začátku měl takovou malinkou kancelář, kde měl takový ten veliký mosazný telegraf s tím kolem, tam se navíjel ten pásek a neustále ťukala morzeovka. A jak tam byl v takový té kopce, tak vlastně najednou se mu strašně začalo stejskat po tom moři. A ten strýda, jak měl tu kancelář, tak tam měl tři skříně. A jedna byla veliká. Takže ten strýda tu jednu skříň vyklidil, pak ji zamknul, zlomil klíč, takže už do ní nešlo nikdy vtáhnout. A tu bočnici proměnil v tajný dveře, který se dali na takovej malinký puntík otvírat. A v té skříni on si udělal malinký lehátko a zavedl si tam elektřinu. A měl tam malinkou lampičku a měl tam přístroj, kterému se říká laterna magica. V podstatě diaprojektor. A když byl takový ten čas, kdy strejda věděl, že nikdo z těch oficiálů tam za ním nepřijde, tak stisknul ten puntík a zmizel v té skříni, zavřel ji. A protože tu stěnu těch dveří nalakoval na bílo, tak si tam pouštěl diapozitivy všech moří, který kdy viděl, anebo který neviděl, a prožil tam snad 10-15 let v tomhletom nádherným vězení a vždycky pak odpoledne vyšel z té své kanceláře, šel k parku u Wilsonova nádraží, tam na rohu prodávali kukuřici, tak si koupil pytlí kukuřice a šel krmit holuby a labutě a vždycky říkal, ta Praha taky není špatná.
2: Já jsem na Žižkově žil přechodně prostě 4,5 roku. Musím říct, že se mi tam strašně líbilo, že tam byli hrozně hodní lidi, ale já jsem tam neměl zapuštěný kořeny a proto jsem se tam moc chtěl přestěhovat. Protože to prostě nešlo, ale poznal jsem tam prostě báječný kluky, báječný chlapy a oni mají zvláštní povahový rys, oni mají kromě vlastností, o kterých mluvil Vladimír, oni mají ještě jazykovou schopnost, no, kde se opravdu domluví. To není jenom žargon, to je nesmírný jazykový bohatství, protože oni třeba říkali, hochu, to byl včera nálet na Prahu, já povídám, což znamenalo flám, jo? Nálet na Prahu, ze Žižkova nálet na Prahu. Já povídám, no a jak jste dopadli? On říkal, ale čiče, ani se neptej, granty lítaly jako vlašťovky. to je prostě, to je, že to nemůže nikdo vymyslet, to nemůže nikdo napsat.
3: Teďka má granty jiný smysl.
2: No ne, ano, to já vím, ale u nich, u Žižkovy, že tam nikdo nepoužije, prostě když se řekne, to je bezvadný chlap, tak tam se neřekne. To je prýma chlap, to je senzační chlap. Říkaj, to je bourák, hele.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Proč to nepřiznat? Bál jsem se, jak budou ty historky Vladimíra Kaliny v rozhlase vypadat, když je nevypráví on sám a nemá vedle sebe tu partu posluchačů s rozzářenýma očima a hlasitým smíchem. A vidíte, když se ty drobné anekdoty ze života dostanou do správné ruky Pavla Soukupa, Miroslava Moravce a Milana Neděli, nemusíme se vůbec bát. Tak všechno dobré a ve zdraví. To vám přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Scénárista František Vlček byl nedostižný vypravěč. Častokrát jsme ho prosili, aby už přestal, protože nás všechno bolelo od smíchu. Když jsme se jednou vraceli z natáčení Sedmilhářů v rozhlasovém studiu, prozradil mi, jak se dělají historky. Povídal, já ti nejdřív řeknu příběh, jak se skutečně odehrál. Třeba jednou v létě jsem se vracel autem z Vepřových Hodů se svými dvěma strýci. Ten střízlivější řídil a druhý vyspával na zadním sedadle. V jedné vesnici jsme se vyřítili ze zatáčky na náves a plnou rychlostí jsme vjeli do Hejna Husí. Odmlčel se a dodal, jak vidíš, nic k smíchu na tom není. Jenomže to musíš vyprávět takhle. Jednou v létě jsem se vracel autem z Vepřových Hodů se svými dvěma strýci. Ten střízlivější řídil a druhý vyspával na zadním sedadle. V jedné vesnici jsme se vyřítili ze zatáčky a plnou rychlostí jsme vjeli do Hejna Husí. V tom okamžiku se strejda na zadním sedadle probudil, nechápavě zíral z okénka a do toho vedra povídá v naprostém úžasu, ono sněží.
3: Musím vám říct, že hrozně obdivuju čiperné staříky. To už bylo spisovateli J. Eškubínovi 99 let, ale stále byl čilý a zvídavý. Jednou jsem přišel na Dobříšský zámek, píše Vladimír Kalina, a on seděl u okna nad sklenkou vína. Tušil kolem jeho stolu Jiří Fried v okamžiku, když starý pán seděl nad knížkou. Zvedl hlavu a protože nedoslýchal tak zvučně a trochu nazlobeně povídá, prosím vás pěkně, kdo pak je ten Otčenášek? Jan Otčenášek seděl za ním o dva stoly. Pro mistra to byl zřejmě mladíček, neboť ten za svého dlouhého života si dával už i s Nerudou. Starý pán držel ve své chvějivé ruce knížku a stěžoval si hlasitě. Občan Brych. Jak může český spisovatel použít tak nečeského jména? Brych. To je starý nešvar v české literatuře a máme přece tolik krásných českých jmen. Mistr Josef Štefan Kubín se uklidnil a pak řekl zase zvučně na celou jídelnu, že jsme se všichni jen nadechli, jako by kolem nás prošla živá historie české literatury. Povídal, Ondino jsem potkal Dika.
4: Já znám podobnou historku. Když se v klubu spisovatelů zastavil pan profesor V.V. Štech, chvíli jsme si povídali o Vojanovi a o Mošnovi a pak si pan profesor všiml knížky s krásnou pestrobarevnou obálkou. Zeptal se, co pak je to? To je o kosmonautice, pane profesore. Držel chvíli knížku v ruce, prolistoval pár stránek a zase nám ji vrátil. Řekl, to už nebudu číst. Já se totiž rozhodl, že tohle století přeskočím.
3: Já bych vám teď rád pověděl něco jiného, ale taky o literatuře. Znáte tu hru Duchcovský viadukt? Uváděla se počátkem 50. let snad ve všech divadlech v republice. Její autor Vojtěch Cach bydlíval tenkrát v podnájmu u tiché a slušné paní, která si svého věhlasného nájemníka vážila a oslovovala ho pane inženýre. A Vojtěch Cach jí ze slušnosti neodporoval. Pokládal její titulování za starosvětskou radost starších lidí, kteří si potrpí na okázalost. Až po čase, kdy v neděli dopoledne paní Bitná upekla bábovku a seděli spolu nad svátečním servisem, využil chvíle jistého zblížení a vysvětlil jí, že vůbec není žádný inženýr. A paní Bitná překvapeně spráskla ruce a dobromyslně vyhrkla a já pořád myslela, že vy jste ten duchcovský viadukt postavil.
4: Když už jsme u spisovatelů, neměli bychom zapomenout na autora těchto střípků. Dozvěděl jsem se od něj, že přes své chatrné zdraví a nadměrnou výšku byl také na vojně. V Jindřichově Hradci jako vysokoškolák. Vyprávěl mi, že měl štěstí, protože ho všichni velitelé počínaje svobodníkem tolerovali, až na jednoho malého majora, který vedl střelby. Byl to prý tehdy jeden z nejlepších střelců v armádě a naprostý fanatik svého oboru. Říkalo se o něm, že každé ráno odchází do lesa, pověsí se na větvi za nohy hlavou dolů a přes zrcátko musí nastřílet 50 ran do černého na terče za zády. Ve svém střeleckém fanatismu nemohl pochopit, jak může šťastně existovat člověk, jenž se už od mládí vyhýbal i pouťovým střelnicím. Nakonec si však vymohl, že i Vladimír, který byl uvolněn pro přípravu zábavného večírku na rozloučenou, se musí zúčastnit střelby. Odvedl vojáky na louku, nařídil jim ulehnout do trávy a u každého stál vojín základní služby, který dohlížel na nabití zbraně. Major vysvětloval: terče jsou od vás vzdáleny 50 metrů. Nejdříve všichni vystřelíte 5 cvičných ran. Každý terč má vaše jméno. Já půjdu od jednoho terče ke druhému a podle zásahu budu říkat více doleva, více doprava, více dolů, více nahoru. Jasné? Vladimír vystřelil 5krát za sebou s nejlepším úmyslem. Pak všem střelcům pušky odebrali a major šel od terče k terči, vytahoval je z rámečků, díval se na ně proti světlu a říkal: Horčička, více doleva. Kantor, více doprava. Jaroš, více doleva. Kalina. Umlkl a s naprostou nechápavostí se díval na Vladimírův neporušený terč. Pak zrudl a zařval: Kalina, proč jste nestřílel?
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Já si myslím, že každý musí čas od času prožít nějakou málem neuvěřitelnou příhodu, i když to nemusí být zrovna legrace na vlastní triko. Jednou v létě odpoledne jsme seděli v klubu Mánes s Ladislavem Khásem, dávným redaktorem slavné epochy Lidových novin, a jeho manželkou Eliškou Junkovou, slavnou automobilovou závodnicí. Obrovskou skleněnou stěnou jsme se dívali na poklidnou scenérii Národního divadla. Řeč plynula v družné zábavě a ani jsme nepostřehli, že se náhle zešeřilo. A najednou Láďa Khás vyskočil, zíral na hrozivý ocelově šedivý mrak, který zatemnil celý obzor, a vykřikl: rychle nasedat, jedeme držet okna. Nebyl čas na vysvětlování, naskákali jsme do auta, co se nás vešlo, a uháněli jsme liduprázdnými ulicemi, jimiž se prosmykly již první nápory větru. Dojeli jsme na Hradčanské náměstí a oblohu křižovaly blesky a blížilo se vzdálené hromobytí. Vběhli jsme do domu a řítili se schodištěm do posledního patra. A když jsme se ocitli v prostorném bytu, spatřil jsem něco, co jsem ještě neviděl a nedovedu si představit. Okna se nadouvala jako plachty. Jako v závrati jsem si uvědomil obrovskou výšku nad celou pražskou kotlinou, která se v návalu smrště tlačila do oken a rámy jen praskaly a skřípěly, zvětšující se škvíry jako trysky propouštěly poryvy studeného vzduchu, že se vzdouvaly záclony i ubrusy a obrazy se houpaly jako kivadla pendlovek, okenní tabulky řinčely a zlomky tmelu odskakovaly jako kroupy. Jeden vedle druhého jsme drželi okenice, cítil jsem tlak nezadržitelného živlu a pochopil bezmocnost mořeplavců, jejich pokoru a odevzdanost před silami, které děsí svou neskutečností. Praha zmizela jak ve víru vesmírných mlhovin. Zdálo se mi, že se dům houpe a přídí naráží do zmítajících se vln. A najednou na sklo dopadly první kapky, v jejíž odrazu se zmnožily blesky ve stovky rozžhavených sopečných jícnů. A zvuky zvenku i zevnitř, táhlé a nepřestávající hučení s nepravidelnými údery smrště, hvízdavý tón průvanu a praskání parket, dunivé rány blesků a vrzavé vibrace dřeva a skla. Najednou osilnivá šupa, že se otřásly zdi. A skoro současně příval deště, jako by se protrhla obloha. A Láďa Khás odstoupil od okna a klidně řekl: už je to za námi. Skutečně, cítil jsem v rukách, jak tlak skoro naraz ustal. Do pokoje vstoupila paní Eliška s podnosem grogů. Uvědomil jsem si, že jsem prokřehlý a třesou se mi nohy. Usedl jsem do klubovky a zahříval si skřehlé prsty o sklo skleničky. A Láďa Khás povídá: můžeš si dát nohy na stůl. To je výsada námořníků, co přežili tajfun.
4: Já si myslím, že podobný tajfun prožila i dvě děvčata, která jednou stopovala na silnici. Ačkoliv byla v rozpuku svých 16 let, najednou nepomáhaly ani výstavní nohy v bermudách, ani naditá trička. Stopovala už přes hodinu a provoz začal povážlivě slábnout. A v tom okamžiku se blížila stařičká muzeální Tatrovka. A jedna z těch dvou přišla na spásný nápad. S výkřikem "to chce inovaci" sundala děvčata naráz trička a mávala jimi vysoko nad hlavami. Vůz zastavil, vystoupil starý pán a současně se ozval jeho skřehotavý, káravý hlas, jako by stál ve třídě před katedrou. Wagnerová, Valášková. Obě stály vyděšeně před svým profesorem v provinilém úžase se skříženýma rukama přes prsa. Pan profesor se ohlédl a řekl v lítostivém zamyšlení: "A já vás dosud jen hodnotil podle znalostí staré české literatury."
2: Milovník Pálavy, Beskyd a Jeseníků, spisovatel Jaromír Tomeček, přijel na zámek Dobříš těsně po své 80. Druhý den brzy ráno vyšel do lesů na své toulky až za Nový Knín. Vrátil se popolední, růžolící a plný dojmů. Na otázku, jak se mu to líbilo, odpověděl diplomaticky: "Máte v Čechách celkem slušný lesy." A dodal se zaujetím: "Potkal jsem i 12. To byl krásný kus." Na chvíli se odmlčel, uznale pokývl hlavou a pak řekl se zamyšlenou vážností: "Stejně si myslím, že se k vám zatoulal z Moravy." Vítězslav Nezval věřil na horoskop. A tak před smrtí, jejíž blížící se čas mu sdělili hvězdy, chtěl ještě naposledy vidět Itálii a rozloučit se s ní. Na cestě ho provázel Ladislav Fikar, který se stal zároveň hospodářem celé malé výpravy. Peněz nebylo moc na zbyt, ale Ladislav Fikar dokázal splnit každé přání, neboť miloval Nezvala s celou pokorou své básnické duše. Zaplatil i nosiče, kteří v Pompejích vynesli už těžko chodícího básníka až na vrcholek Vezúvu, odkud byl nádherný rozhled. Objednával nejlepší vína i večeře vybraných jídel v restauracích nad mořem. A tak se hotovost společné pokladny pro mimořádné výdaje den ode dne tenčila a nakonec už bylo jasné, že starostlivý Fikar dotuje položky i z vlastního kapesného, aniž by se o tom slovem zmínil. Vítězslav Nezval se tím pádem ocitl v paradoxu výčitek provázejících jeho nezměrnou touhu vypít poslední kalich italské révy až do dna. Ve chvíli okouzlení, kdy za horké noci seděli pod zářící fontánou di Trevi, podlehl zjitřelé náladě upřímností a s provinilým výrazem řekl: "Já ti to všechno vrátím, Láďo." A v zápětí si uvědomil vágnost svého slibu, jehož nereálnost byla zjevná, a opravil se: "Láďo, já ti něco musím dát." Na vteřinu se zamyslil, pak mu položil ruku na rameno a řekl v návalu bezelstnosti: "Já ti dám radu, Láďo. Prosím tě, nekuř tolik." Po operaci mě poslali do Mariánských lázní a když jsem ráno poprvé vešel do jídelny léčebny Pacifik a rozlížel se po volném místě, zamával na mne od stolku u okna pár rukou výtvarník Zdeněk Seidl a spisovatel Ludvík Aškenázy. Sotva jsem usedl, zaplnil se takřka celý stůl bohatýrskou snídaní šunkou, párkem, sýrem, džemem, máslem, pudinkem a sladkým pečivem. Teprve po chvíli jsem pochopil, že všechno patří pouze mé výživné dietě. Seidl a Aškenázy dostali každý po talířku se dvěma jablky a mrkví, neboť tu byli na redukčním léčení. Cítil jsem se trapně a nabídl se, že se rád rozdělím, ale zásadový Zdeněk Seidl bryskně odmítl a smutný Ludvík Aškenázy se mlčky podřídil. Oba tu byli už týden a z očí jim koukal hlad. A tak jsem se jich zeptal, jaký program mívají dopoledne. Odpověděli, že pravidelně chodí do hotelu Golf na kávu. A protože jsem měl také volno, navrhl jsem se za společníka. A v zápětí jsem litoval, že jsem to vyslovil. Souhlasili totiž po kratičkém váhání, kdy se po sobě beze slova podívali. Vyšli jsme a bylo už pěkné červencové horko. Stoupali jsme lesními cestami do strmých kopců a já je mlčky obdivoval. Oba moji společníci si už sundali propocené košile a zdálo se, že každým supícím krokem nechávají za sebou pár deka přebytečné váhy. Šli jsme volným tempem déle než hodinu a když se konečně zřítili do proutěných křesel na stinné zahrádce před hotelem a já ocenil jejich léčebnou kázeň, ti dva se na sebe opět podívali stejným pohledem, jako když jsem se jim nabídl za společníka a Ludvík Aškenázy sklopil provinile hlavu a s výrazem dítěte, které něco provedlo, se přiznal. My jsme se ti styděli říct, že sem jezdíme taxíkem.

0: Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Je úterý 15. září. Hodiny ukazují 11 hodin a začíná noční linka Českého rozhlasu. Od mikrofonu z Línského studia vás zdraví Jarka Barbuříková a budu moc ráda, když dnešní 2 hodiny strávíte se mnou. Čeká nás téma, ke kterému neodmyslitelně patří silnice, vůně benzínu, vítr ve tváři a možná také ten zvláštní pocit svobody, který člověk zažije právě na 2 kolech. Dnešní noční linka má název Na motorce životem. Vzpomínáte si na svou úplně první motorku, na první jízdu, první další cestu, nebo třeba na stroj, na který byste dodnes nedali dopustit? Kam nejdál jste na motorce dojeli a co jste cestou zažili? Zažili jste někdy třeba nějakou autonehodu nebo nehodu na motorce? Možná už dnes nejezdíte, ale bývaly časy, kdy jste na motorce projeli půl republiky. Možná jste na ní jezdili do práce, na rande, na dovolenou nebo jenom tak bez velkého plánu a s chutí někam vyrazit. A možná jste nikdy neseděli za řídítky, ale dobře znáte místo spolujezdce. Tak zavzpomínejte na motorky, které vám prošly životem, na lidi, se kterými jste jezdili, na cesty, které se povedly, i na příhody, kterým se smějete ještě po letech. Telefon do noční linky je 731 800 900. Volat můžete celou noc. Já se na vás, na vaše příběhy moc těším. Tak nastartujeme, alespoň tedy obrazně. Dnešní noční linka právě začíná.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer u noční lince Českého rozhlasu. Vůně benzínu, vítr ve tváři, silnice před vámi a pocit svobody. Pro někoho je motorka koníčkem, pro jiného vášní na celý život a pro dalšího vzpomínkou na časy, kdy se na dvou kolech vyráželo za dobrodružstvím i obyčejně do práce. Teď je s námi paní Jana Strutnová, která nám dnešní povídání, noční povídání otevře. Vítejte.
1: Dobrý den.
0: A povídejte.
1: Tady je Jana. A já jsem jela na motorce velice záhy. Tímto zdravím všechny hodný a příjemný lidičky z Českomoravské Vysočiny, protože tam se to odehrálo. Já jsem tam měla dědu a byli jsme tam s tátou na prázdninách a bylo to ve vesničce Benátky vedle městysu Křížová. A mezi těmi Benátkami a Křížovou vedla dlouhatánská polní cesta jenom. A děda měl takovou velikou, těžkou motorku, obrovskou. A já jsem byla holčička z třetí třídy a moc se mi obdivovala. A táta mě na ní vozil teda, já jsem seděla vzadu, jenomže to nebylo úplně ono. Protože já jsem chtěla řídit sama. Tak jsme jednou s tatínkem jeli do toho městysu Křížová a potom, když jsme jeli zpátky, tak on mě dovolil, že jsem si mohla sednout k tomu řízení. Tatínek šel a já jsem krokem jela na motorce. No, taková malá holka a strašně se mě to líbilo a dojela jsem úspěšně. A bylo to moc hezký, do dneška na to vzpomínám a musím říct, že to byl jeden z nejhezčích zážitků v mém životě. Jinak potom už jsem motorkářka nebyla.
0: A víte, kde skončila ta motorka?
1: No, to už potom asi děda prodal nějak tak a potom umřel, potom jsme dlouho čekali, než zdědíme ten baráček a když jsme ho zdědili, tak už tam ta motorka nebyla, co si pamatuju, to už je dlouho.
0: No a když se vám to tak líbilo, tak proč jste se potom k tomu ještě nepřičichla někde v budoucnu? Nebyla příležitost?
1: No, já vám to povím, já jsem přičichla k jízdě na kole a to bylo vlastně v době, kdy ještě silnice byly téměř prázdné, takže jste se na kole, tehdy to bylo od 10 let, že mohlo dítě jet samostatně, takže já jsem se od těch 10 let proháněla na kole po silnici a to bylo ještě lepší než na té motorce, no.
0: No, tak to nevím, jestli se to tak úplně dá porovnat. Já myslím, že když jednou sednete na takový stroj, tak potom už ta láska většinou zůstává. A když třeba vidíte motorky někde v televizi, nebo šla jste někde na nějaký sraz nebo přehlídku nějakých krasavců motorek?
1: No, tak to jako už teďka ne, protože já jsem si uvědomila, jak jsem tak rostla, že vlastně ta jízda na motorce je strašně nebezpečná a bohužel vím o velikém množství případů, že vlastně ty kluci se na tom zabili, jo. Takže ono na motorce není člověk nějak zvlášť chráněn a může jezdit hodně rychle, že jo. Když to na tom kole jezdíte, to jen tak, jak šlapete a je to takový ředitelnější a mě baví všechno, co jezdí. Ale potom jsem se prostě zamilovala do toho kola a dokud to šlo, tak jsem jezdila na té silnici. A to třeba takový túry jsme jezdili s kámoškou, že jsme ujeli i 60 kilometrů za den na tom kole, no. Ale to už nebylo na motorce.
0: No, Jeni, já jsem se dívala, když jsem se připravovala na téma k tomuto vysílání, na jednu anketu a tam se ptali, co láká motorkáře nejvíc na té jízdě na motorce a byl tam na výběr svoboda, dobrodružství a potom za třetí nebezpečí, pomlčka adrenalin. Co si myslíte, že vyhrálo? Svoboda, dobrodružství nebo nebezpečí, pomlčka adrenalin?
1: No, možná, já nevím, možná ta svoboda.
0: taky bych řekla. Taky jsem to typovala.
1: Ale bylo to poslední,
0: přesně,
1: že jo?
0: Přesně tak, přesně tak. To mě teda překvapilo, no, ale jak jste o tom mluvila? Prostě to tak je, že to není příliš bezpečné, protože člověk se může snažit jezdit co nejbezpečněji, ale nikdy neovlivní to okolí na té vozovce.
1: Ano, a právě, že já mám ráda takovou jistotu a život je mně nade všechno. Takže radši oželet něco, co by bylo nebezpečné a mávnout nad tím rukou, než se někde třeba zabít nebo těžce zranit. Že? Tak já to beru takhle ten život. No.
0: To kolo je bezpečnější.
1: Já jasně.
0: Mám stejný názor. Tak děkujeme za zavolání, Jani. Děkujeme za milou vzpomínku na dědečka a společné jízdy. Je hezké, že i po tolika letech se vám ten pocit z motorky vybaví a zůstává. Klidnou noc přeju a někdy příště naslyšenou.
1: Mějte se moc hezky, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Aktuální čas 23 hodin 14 minut, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A ta dnes voní benzínem a vede po silnicích, na kterých možná zůstala i část vašich vzpomínek. Jaký příběh se vybaví vám, když se řekne motorka a život na motorce? Odpovídá paní Magdalena z Hradce Králové.
1: Krásný večer přeji všem.
0: Dobrý večer.
1: Já jsem nejdelší cestu na motorce, tehdy na skutru, zažila se svým tehdy manželem až na střední Slovensko jako svatební cestu.
0: Mm-hmm.
1: Asi 500 kilometrů, bylo to krásný, protože na tom skutru jsme projeli celý střední Slovensko, který je krásný, malebný, a na motorce vůbec je to okouzlující.
0: A jak dlouho jste byli na té svatební cestě? Kolik jste toho vezli sebou na tom skútru?
1: Vůbec nic. Jenom to nejnutnější, protože my jsme tam nemínili zůstat nějak dlouho, pak jsme tam teda zůstali, ale vzhledem, že tam manžel měl sourozence a už i jejich děti, takže nebylo nouze o oblečení. A zpátky jsme se vraceli a celou cestu nám pršelo. Takže celou cestu jsme jeli promočený.
0: Kdybyste si mohla tu svatební cestu zopakovat, jela byste znovu na dvou kolech?
1: Já jsem blázen. Možná, že jo.
0: Tak to jste odpověděla.
1: Vůbec miluju motorky, protože já mám kousek od oken, mám podzemní garáž, kde parkují motorky a já tam chodím poslouchat tu labutí píseň. Jak ty motorky krásně bublají, do dneška mi to drží. Každý rok se vždycky najde soused, který mě sveze. Letos už jsem i měla strach, protože já bydlím kousek pod Hradubický a tam je rovná několika kilometrová silnice, takže to mě teda provez. A miluju motorky, protože jsem s manželem jezdívala a pak s přítelem na srazy motorkářů, protože už jenom ten pohled na ty krásný pomalované motorky a celý život já toužím se svíst, co se mě už nepodaří na Harley. To je prostě kouzlo všech motorek. A když vidím v nějakým filmu, si to pamatuju, že to bylo ve filmu, jak ty holčině tam vlály ty vlasy a jak si jela překrásným přírodním okolím, a tak prostě potom toužím. A mám koloběžku, elektrokoloběžku, takovou masivní. My kamarádi a rodina říkají, bába vyjela na Harley.
0: Ano. Takže paní Magdalenko, rozumím tomu dobře, že vy jste ale nikdy neřídila a jenom se vždy vezete?
1: Ano, nikdy jsem neřídila.
0: Jste to nikdy neskusila?
1: Já vám ani nevím.
0: A kde se teda vlastně ta láska k motorkám ve vás vzala? Ono to není u ženy až tak obvykle, bych řekla.
1: Asi tím, jak jsem s manželem jezdila, my jsme jezdívali i na motorkářské závody, tady v Nový Pace bývali a teď si všude nespomenu. Takže to mě asi ta vůně, ten zvuk a to všechno. Ale tím, že jsem viděla jako i, možná, že mě odradilo, že jsem viděla na silnici, protože já jsem jako brzy začala jezdit autem. A když jsem na silnicích viděla ty nehody motorkářů, až i smrtelný, tak asi to mě odradilo.
0: Ano.
1: A já jsem neměla, i když jako toužila jsem si zajet, ale tenkrát jsem ze začátku neměla ještě řidičák. A pak teda už jsem začala jezdit autem.

0: Ale jako na sedadle jako pasažera, jako to mě nevadí.
1: No, rozumím tomu dobře, že když kolem vás projede motorka, tak se za ní otočíte. Každá druhá žena se možná otočí za nějakým sympaťákem a vy za motorku.
0: A když vidím někde, jak je sezóna a máme tady blízko kemp, takže ty motorkáři jezdí i nakupovat do supermarketu a tohle, tak já tam očumuju, dívám se, prohlížím. Jo, pořád mi to láká.
1: Teda, Magdalenko, a řekněte, kde je ta motorka vašeho muže? Po vašem muži. Ježiš,
0: tenkrát jsme asi na ní nějak dojezdili, ale pamatuju si, že nevlastní bratr mýho táty měl Maneta. A to mám před očima pořád. To byla taková docela lehká motorka. Tak jestli to byla 25, možná ani ne to. Takže a moje sestřenice, ta jezdívala celý život na motorce. Měla svoji vlastní, tam měla jedině motorku. Až teď na starý kolena, myslím, má auto. Ale jinak, já nevím, proč jsem nejezdila jako řidič.
1: Jako, máte to prostě v krvi, v rodině.
0: No. Tak, ale kdybyste viděla, nebo to, ty krásné motorky, jak oni to mají vyšlechtěný, pomalovaný, vycíděný na těch srazech, to je nádhera, to je pohled prostě pro boji.
1: No já bych vám přála, aby se vám splnil ten sen, no. Třeba to stane.
0: Potom, protože, ale ten Harley, to je prostě, to je motorka, to je něco. Něco. Kdyby mě někdo dneska řekl, jestli vyměním jako jízdu autem za jízdu na Harleji, neváhala bych.
1: Magdalenko, tak moc vám děkuju za krásné vzpomínky od svatební cesty na skútru až po dnešní každoroční projížďky se sousedy. Jde vidět, že ta láska k motorkám vás za ta léta vůbec neopustila. Tak přeju, ať najdete někoho, kdo vás brzy sveze. Mějte krásnou noc a děkuju, že jste zavolala.
0: Já taky přeju všem krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdo si pamatuje svou první motorku do posledního šroubku, jiný hlavně člověka, se kterým jezdil. Na koho nebo na co vzpomínáte vy? Krásnou noc, přejeme další návštěvnici, zdravíme vás. Paní Drahomíra je tam, je to tak?
1: Ano, ano.
0: Odkud voláte?
1: Dobrý večer. Benátky nad Jizerou.
0: Aha, tam jsme před chviličkou byli v Benátky.
1: No, ale to jsou jiný, no.
0: Ano.
1: Ale ono jich je asi osmero v České republice, Benátek. Ale my jsme Benátky nad Jizerou.
0: Tak povídejte, tak, co máte vy k tému.
1: No, tak je to velice zajímavý. Znám to jenom z vyprávění, ale mě rodiče vezli z porodnice na motorce. To znamená, že maminka mě držela v náručí.
0: No teda.
1: takže to mě vyprávěl tatínek. A jinak teda moje dětství hodně doprovázela motorka, protože auto jsme neměli. Takže s tátou jsem jezdila hodně, tak i třeba 100-kilometrový trasy na návštěvy. Potom bratr jezdil na motorce a jak říkala paní přede mnou, tak mě to strašně vonilo celý. Brácha se v té motorce pořád hrabal, něco opravoval a mě ten benzín strašně vonil, takže jsem to měla dlouho spojený s tím dětstvím. No a pak se najednou motorky z rodiny vytratily a
0: začalo přišlo auto,
1: řidičák, ano. Takže pak jsem začala jezdit autem.
0: No. No, byla jste pyšná jako dítě na to, že je váš tatínek motorkář?
1: No, asi jo, protože on byl dost dobrý a zároveň teda byl zodpovědný. Protože já nevím, jaký byly tenkrát pravidla, ale vozil mě dost malou, třeba 7-8 let. A on si mě vždycky k sobě přidělal páskem, abych mu nespadla. Ale ještě jsem se musela držet, no, tak nevím, byly to nějaký poslední 60. léto, začátky 70., takže já jsem tenkrát neřešila nějaký pravidla, prostě jsem tačkovi věřila a takhle jsme vyletěli, no.
0: No, když se na to díváte s odstupem času, tak teď se to zdá jako fantazie,
1: no,
0: že byste jela
1: to
0: na páskem,
1: přesně tak, no.
0: K řidiči na motorce. Samozřejmě tehdy taky člověk neovládal tak rychle stroje, jako třeba jezdí dnes, nebylo tolik aut, takže
1: no je fakt,
0: všechno
1: když jsme jeli stovkou, tak to už byla rychlost, no. To se nedá s těma dnešníma motorkama vůbec srovnávat.
0: A nějaká nehoda byla v rodině, když
1: no,
0: jezdil i bratr?
1: No, nehoda nebyla, ale pamatuju si, vzpomínám si, když jsme jeli s bratrem, a to jsme jeli taky docela dálkou do těch 100 kilometrů, tak při zpáteční cestě se nám, já tomu moc nerozumím, ani nerozuměla, utrhla rozeta. Asi motorkáři jedí na těch starých motorkách. A protože to bylo zrovna no, v takovém místě, kde nebyla šance nějaký opravy, no tak
0: motorkáři asi tlačili, vědí, co to je rozeta, ale tak kdybyste nám to popsala, to je nějaká teda součástka na motoru, nebo?
1: No, tak takhle mi to vysvětlil bratr, ne, to je, jak je to zubatý kolo vzadu pro řetěz, tak se to protáčelo, protože to netočilo tím kolem, tak tam něco.
0: Dobře,
1: něco,
0: tak co se dělo?
1: Něco, točí tím kolem, no. No a výsledek byl ten, že jsme to tlačili domů 30 kilometrů.
0: No tak to věřím, že to je zážitek, na který tak se nezapomíná.
1: To byl zážitek, no.
0: No a kdy jste jela naposledy?
1: Jejda.
0: Už tehdy, jak by s tím tatínkem, nebo pak ještě někdy byla příležitost do dospělosti? Měla jste s kým jezdit?
1: No to já jsem nejdřív s tím tátou, potom s tím bratrem, to už mě bylo třeba nějakých 15-16. A no to jste mě zaskočila, no jela jsem na Pioníru. Tenkrát jsem si potřebovala změnit nějaký úsek, tak jsem potají vzala Pioníra v garáži a odjela jsem takovou polní cestou. No a jinak ještě teda taková vsuvka, že my jsme bydleli ve statku, takže tam byl velký dvůr. Takže jsem to zkoušela i sama, ale to už bylo při dohledu táty, no. Ale že bych na silnici, na nějaký rychlostní trase, to ne, to určitě ne. Když já jsem na to ten řidičák vlastně tenkrát neměla, když jsem si udělala na auto, tak tam to bylo jenom na ty malý motocykly a to už pro mě nebylo zajímavé.
0: Drahomíro, a když vidíte dnes auto, ty velké moderní motorky, líbí se vám nebo máte raději ty staré, na kterých jste vyrůstala?
1: No tak mně se líbí všechno, když vidím veterány motocyklový, tak to oceňuju. Ale třeba příbuzným jezdili na návštěvu na těch Harleyích, tak to se mi taky moc líbilo. Oni tam byli, na jedný byl v předklonu, na jedný skoro ležel a tak, takže to se mi taky líbí, no. Ale jinak, co předvádějí za rychlosti, to už se mi moc nelíbí, no. Já občas jedu na kole, nebo jezdím na kole a občas mě míjejí tyhle ty divoši. A to je jejich rychlost, no. Musím si říct, chlapci, je to vaše věc. Nechtěla bych se za to brát odpovědnost, určitě ne.
0: Drahomíro, moc děkuju za zavolání, za vaše vzpomínky. U vás byla motorka opravdu součástí života od samého začátku, když si vás rodiče na motorce vezli z porodnice, to, co asi vůbec neumím představit. Tak ať na ty společné chvíle pořád děkuji. Ráda vzpomínáte.
1: Děkuji.
0: Krásný noční
1: čas. Hezký večer všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kolik kilometrů musí člověk ujet, aby z obyčejné cesty vznikla vzpomínka na celý život? Dnes mě zajímají vaše nezapomenutelné cesty na dvou kolech. Životem na motorce, téma dnešní noční linky, téma i pro
1: pana Laďa
0: Stopolné. Já se teď říkám, jestli tady vůbec s náma dneska byl na návštěvě nějaký muž, jestli jsme tady neměli zatím samé ženy. Co?
1: Ano, samé ženy.
0: Tak konečně teda, když je to téma spíše mužské nebo pro muže, tak co to máte pro k tématově? Těšíme se.
1: Pro mě je to jako dobré a vzpomínkové téma, protože to mě tatínek naučil, jak spravovat kola, potom pionýry, motorky, to jsem všecko dokázal spravit a potom asi tak v 17 rokoch jsem si koupil 350, to byla, dá se říct, tehdy nejvýkonnější motorka tady, Java, bylo pár pětistovek, no, ale toho, takže měl jsem tu 350, tak s tu jsem jezdil dost a jsem tak prostě si dokázal nastavit se řídit, že aj ruku jsem to nastartoval, jenom drcil a to krásně to jelo. Nekolik jsem jich spravoval tak různě kamarádom, když si aj jeden pán si chtěl dělat jeli buginu a že tam bude mít dva motory z 350, tak mě to dovezl. Jeden úplně v krabici a druhý byl aj na kolách, to jsem mu taky poskládal. A mám aj takovou vzpomínku, že jsem, měl jsem aj babetu, na té jsem jezdíval a jel jsem jak když dom do Hluku a tam je takový, za Kunovicema taky dlouhý táhlý kopec a jel jsem na té babetě a za chvíli mě předjížděl trabant a ten z toho okénku, že uhni, nic. A potom jsem jel po určité době na té 350. A zase jsem potkal toho trabanta, tak potom jsem ho zas předjel já, tak jsem mu začukal na okénko, tak jsem mu řekl, uhni.
0: To je tak, hezké.
1: No, ale tak, jako vzpomínky jsou to pěkné, najdál jsem byl asi, to bylo vlastně od Hradiště až za Opavu, až k polským hranicám. Mm-hmm. No, to jsem tam tehdy jel na svatbu. A na nosiči jsem vezl 10 litrů slivovice. Tady jako od Hradiška tam do té Opavy.
0: No, je nějaká, jinak, jsem, kterou jste prodal a potom jste toho litoval?
1: No,
0: teď se ty stroje prodávají za neskutečné peníze.
1: No teď
0: ty starší,
1: ano, to jo.
0: Ty, na kterých vy jste jezdil, ty Javy.
1: Neprodal, ostala doma, ale potom, jak jsem se oženil, už se pořídilo auto, už jsem na to moc nejezdil, tak potom už kluk s tím dělal takové nějaké a nakonec to dopadlo tak, že nekončil to a to a to a už neví komu a motorka zmizela. No teď už to má obrovskou cenu. No. A to byla ještě ta sportovní, to mělo větší kola, hrazdu na tom, na řídítkách, tož. No, myslím, že když jsem ve dvou, jsme na to měli asi tak 130. No, to taky taký táhlý kopec, tak jsem měl těch 80 a teď vidím, za náma se blížila, tehdy jezdili 100, i Škoda 100, a tak se rychle blížila k nám, a jak jsem přidal, no, jsem viděl z desátka, jak se ztrátá, to opravdu by. Já vím, ty 350 to byly opravdu živé motorky.
0: No a chybí vám někdy ten pocit, když člověk sedne na motorku a někam vyrazí?
1: Tož jsem tam někdy. Potom jsem se svezl už na modernější. Jenom jsem projel dědinu, ale tam se muselo ležat, jak když na řídítkách. Potom mě tak bolely ruky. A jsem objel, dojel, no. Ale teď už a i kdybych chtěl, nemůžu na motorce, protože před pár rokama jsem měl takový problém, prostě, že jsem něco dělal, teď jsem se ohnul, už nenarovnal a teď mám trošku problémy, jak když zrovnováhu. Potom jsem sedl na kolo a ruky mě šly na druhou stranu, než jsem chtěl. Tak musel jsem se dívat tak 100 metrů před sebe, aby jel dom. Tak radši už si netroufám na kolo nebo na motorku sednout. A v autě to nevadí, tam člověk sedí a tam se toto, ale...
0: Tak už radši aspoň, že tak, když někam potřebujete, tak se dopravíte autem a na krásné časy na motorkách můžete vzpomínat.
1: No, teď už no. A tady to plné každý rok před koncem prázdnin bývá motosraz. To je, no, to je tak 200 metrů od baráku. Takže každý rok se to tam sjede, tolik potom dělají. Spanilá jízda je. Jedu přes dědinu, na hradiště, teď jeli až Luhačovice a tak to objížděli. A potom uprostřed dědiny, kde tam u pekárny je takové nádvoří, tak tam vždycky letos tam byl nějaký jakýž kaskadér, tož se tam předváděl a dělají tam takové různé, jezdí po předním, po zadním kole, na čtyřkolkách a to je tady vlastně každý rok. Takže furt je co vidět, na co vzpomínat. A nejvíc mě voní právě ten benzín u dvou taktů, kde je benzín s olejem. To je prostě typická vůně, to teď ty moderní motorky, to jsou čtyřtakty a to už není ona. Prostě ta vůně, to se nedá zapomnět.
0: No tak jde vidět, že kus motorkářského světa ve vás ještě stále je, když jezdíte na ty srazy. Láďo, no.
1: Ještě jsem si vzpomněl takovou, to jsme byli někde takyž na Lůce a teď tam jako kamarád, tehdy bylo moderní bílé gatě pěkně, no a že aby ho zvezl, tak jsem trošku přidal. Teď to se postavilo na zadní kolo, teď on spadl a tak krásně ty zelené, potom místo bílé, tak měl krásný zelený pruh na těch, no, gatě kaloty, no. Mm-hmm. Takže to je taková to, ale jinak wow. Se mě podařilo, nikdy jsem nespadl, nebo neměl nějakou nehodu.
0: To je dobře.
1: Vycházalo
0: Láďo,
1: to.
0: Vy jste sice bývalým majitelem Javy, jste říkal 350, že?
1: Ano, Java 350.
0: Já vám ano. Teď na rozloučenou pustím alespoň Javu 250 a těch 100
1: jo,
0: kubíků,
1: ano,
0: nebo jak se to říká, my snad odpustíte, protože Věra Špinarová naspívala prostě 250.
1: Ano, to rád poslouchám, ano. Java bílá, Java 250.
0: Tak pro vás
1: jo.
0: Do to polné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Motorka může být dopravní prostředek, koníček, ale pro někoho doslova životní vášeň. Co znamenala nebo stále znamená pro vás, Veroniko? Zdravím vás v noční lince Českého rozhlasu do Liberce.
1: Dobrý večer. Já jsem se k motorkám vlastně dostala skrz přítele. On ty motorky učí ty lidi jakoby naučit se na té motorce jezdit na ní. Takže jsem vlastně dostala se k těm motorkám spíš takhle. A úplně jako nezapomenutelný pro mě zážitek bylo, když jsme poprvé vyjeli spolu do Itálie na dovolenou na motorkách. A jeli jsme asi 5 dní, možná 6. Dostali jsme se až do Vatikánu. A to ve mě zanechalo vlastně tak jako strašně velký ten zážitek, že to vlastně říkám úplně všem, aby to zkusili, aby se toho nebáli.
0: No, teda, to jste vyrazila na velmi dlouhou cestu, to musela být nádhera, no a samozřejmě tady nešlo o ten cíl, ale o tu cestu, o tu samotnou jízdu. Je to tak, zvládnout ano. Déšť, vedro, dlouhé hodiny v sedle, tak
1: ano,
0: v tom jste se našla. To byla jedna cesta, byla ještě nějaká taková podobná dlouhá, nebo chystáte něco?
1: Letos jsme byli ve Francii zase pro změnu.
0: Zase na motorce. Dostali.
1: Ano, přesně tak.
0: No, klobouk dolů. Kolik dní jste byli na cestě? Děláte si vždycky dlouhé přestávky, třeba půl den, nebo jedete co nejvíc na jeden zátah?
1: No, snažíme se jet kolem těch 300 kilometrů za den, protože si dáme úplně jako nesmyslný cíl, jo, například, že se za den chceme dostat do Rakouska, nebo
0: jo, že přejedete klidně Alpy. Až na... Mm-hmm.
1: Tak, ano, přesně. A nebo zase někde uvidíme nějaký krásný paso, který chceme sjet, tak tam jedeme. Ale kolem těch 300 až 400 kilometrů denně máme jakože cíl, no.
0: A jeli jste teda ve dvou? Jezdíte ve dvou na jedné motorce, anebo každý na své? To jsem se vlastně nezeptala.
1: Nejdřív jsme jeli na jedné motorce, ale to už jsem to absolvovala jakoby na své druhé motorce.
0: To jste dobrá. No tak na druhou stranu máte toho nejlepšího učitele, profesionála, co víc si člověk může přát. Jak moc vás rozčiluje, když vám říká, to dělá špatně, to dělá jinak. Jak to vnímáte? Máte na to nervy? A nebo on?
1: Hrozně. Já ho jako tlačím, aby jel přede mnou. Aby jako neviděl mě. Takže já mu říkám, prosím tě, jeď přede mnou a vůbec mi neříkej, co dělám nebo nedělám, já si to musím udělat sama. Takže jako hrozně mě vytáčí, když jede za mnou a kraje mi ty záda.
0: A co zavazadla, jak se jako žena dokážete úsporně zbalit na takovou dlouhou cestu?
1: Bylo to náročné teda jako, jo, ale zvládla jsem to prostě opravdu jenom spodní prádlo, nějaké tričko, jedny legíny a tím to jako končilo, takže jako nějaký žádný velký parády jsme nedělali.
0: A jak vnímáte tu bezpečnost?
1: Tak jako je to nebezpečný, ale od toho to je ve finále. Samozřejmě nikdo neví, jak co se může stát na té motorce a nejenom na motorce, ale i v autě, nebo když jdu na přechodu nebo na chodníku, takže já to beru tak, že když spadnu nebo se mi něco stane, tak mě najdou na zemi. V lepším případě v nemocnici, v horším už mě to nebude zajímat. Takže já to spíš beru takhle, no.
0: No, teď jsem se snažila vybavit tu anketu, o které jsme se bavili s paní, proč člověk jezdí na motorce, tak byla tam svoboda, pak tam byl adrenalin, pomlčka, nebezpečí, takže co byste dala vy, proč máte ráda, milujete motorku, jízdu na motorce?
1: Já bych řekla, že to je kvůli dobrodružství. Přece jenom, když si jízdíme... A nemusí to být jenom Alpy, ale prostě když si jezdíme jakoukoliv zatáčku nebo tak něco, není to o tom nebezpečí, o tom adrenalinu, je to spíš o tom dobrodružství, co vidím, přece jenom na motorce to mám vítr a všechno to jede jako proti mě. My jezdíme na naháčích, takže ten vítr tam máme hodně silný. A takže to vlastně vnímám tak, že vidím ty věci úplně jinak, než když je vidím třeba z auta.
0: Děkuju vám, Veroniko, že jste teď se mnou vysílala noční linku. Přeju, ať máte pořád chuť objevovat šťastné kilometry, no a hlavně, ať se vždycky bezpečně vrátíte oba domů. Krásnou noc.
1: Děkujeme. Přejeme. Dobrou noc.
0: To byla Veronika z Liberce a toto je Rod Stewart.

0: Noční linka.
1: Půlnoc je za námi, před námi je druhá hodina dnešní noční linky Českého rozhlasu. Podle vašich telefonátů je jasné, že motorka není jenom stroj na dvou kolech. Jsou za ní lidé, rodinné vzpomínky, první lásky, dobrodružství a někdy i pořádná dávka odvahy. Dnes se společně vzpomínáme na motorky, které prošly vaším životem. Už jsme se na nich vydali na svatební cestu, vzpomínali na tatínky, kteří své děti učili jezdit na motorce, ale také motorky opravovat. Dostali jsme se na motorce dokonce do Itálie, do Francie a jedna paní říkala, že ji dokonce rodiče vezli na motorce už z porodnice. No a teď je řada právě na vás. Jaká byla vaše první motorka? Kam nejdál jste na ní dojeli? Co jste cestou zažili? Nebo jste byli celý život tím, kdo seděl vzadu a řidiči důvěřoval? Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900, protože druhá hodina našeho motorkářského nočního putování právě začíná. No a pojďme se podívat na telefonní linku hned. Máme obsazeno. Kdo je s námi? To byla rychlost, co?
2: No.
1: O co jste nečekal?
2: Tady, no, Jiří od Zlína, kousek od vás, od rodiště. No, já jsem začínal na Pionýrovi 555 v 8 letech, kde jsem si nahněl našetřil a pak mě přidali, jsem si koupil starší.
1: V 8?
2: Takže na tom, no, v 8 letech, no, už. Naši, když šli na procházku, tak v lesi jsem jel dopředu, dozadu. No a pak jsem měl dvousedlového, dalšího dvousedlového, pak devadesátku, pak jsem měl 150, 170 už terénní, ve 13, v 15 2,5 a v 16 360 ČZ a od 17 už jsem začal jezdit motocross, pak jsem jezdil na vojně motocross, kdy se jelo v Přerově 1971 poslední mistrovství světa. No a pak už jsem měl úraz, takže už jsem nemohl. A pak jsem měl už jenom takové ty ČZ 250, Java 250. Tak no a tak teď mám Yamaha 600 Fazera, takže před dvěma roky jsem to zkoušel na dálnici 240, ale protože už mám 75, tak už moc nebrbnu, tak jak dřív, že, nebo jak ti mladí.
1: No, no a teda, jestli tolik jedete po dálnici jako běžně a
2: to
1: říkáte, že
2: zkoušel,
1: neblbnete,
2: tak zkoušel, kolik to jede.
1: Kdybyste teda roubířil, no, tak kolik byste jel? Kolik jste jel nejrychleji na motorce?
2: No, těch 240. Asi by to jelo, byl boční větr, asi by ty 250 dostal, ale právě tak, jak ten jeden říká, že leží v té kapotáži, tak proto to tak jede dobře, no.
1: Zažil jste někdy jinak nějaký pád? Třeba při těch závodech?
2: Ve 100 kilometrů. No, ve 100 kilometrů. Jako při motokrosu, tak to padáte pořád. To bylo dřív. To. Když jsme měli trénink, tak nám dělali caviky, že jsme proletěli chrastím a tak dále. To už to nic, ale měl jsem pád asi tak v 70 při 100 kilometrové rychlosti. No, tak to mě stalo asi tak 30 tisíc na opravy.
1: No. A co se vám stalo?
2: Tak,
1: jste to vyzvládl zdravotně?
2: Vy jste tady z okolí, takže Hocka, víte, kde jsou, ještě nebyla ta cesta. Bylo přes dědinu takové esko a předtím byl takový horizont a když tam byl tak stovkou, tak vyskočil, jako ho to odlehčilo. Tak viděl jsem auto dost daleko před sebou, tak říkám si, jo, on, skočím si a on bude v zatáčce, já přibržím a pojedu pomalu za ním. Jo, já jsem naraz vyskočil a teď vidím auto jedno táhá z příkopy druhé a to, co bylo přede mnou, zastavilo. Tak jsem se musel nahnout, aby ho netrefil. A jak jsem, protože takové motorky většinou přední brzda brzdí nejvíc, že ta váha jde na to, tak jsem ohl tlumiče a kotouče ohl všecko. No a to tam ožrali, tahali auto, no. Překopy. Pak mě přišli vytáhnout motorku.
1: A kolik kilometrů za rok přibližně najedete?
2: Já moc ne. Já jsem měl auto dopravu. Tady vždycky jsem říkal, že nakladňákem jedu rekreačně, osobákem svižně a když si chci zabrnout, tak jedu na motorku. Někde to třeba předjedete 5 aut odrazu, ale ten druhý, třetí většinou žena to byla bez blinkru, nebo dala blinkr a předjížděla a já byl vedle. Jo, takže tady u ty Lhoce, teď je to širší, takže tam to jde, ale vytlačí mě, takže to už nedělám. Až přijedu za auto a vidím, že uhne malinko doprava, tak už pojedu, už ví o mě. A jak neví, tak... Protože už jsem viděl, že mě vyhli kousek přede mnou a i na polní cestu bez blinkru. Takže už nepředjíždím 5-6 aut odrazu.
1: A řekněte, Jiří, jak vypadaly motokrosové tratě na začátku těch 70. let v porovnání,
2: to bylo v každé dědině. To bylo v každé dědině. To byly Ratibor, Jablunka, Rožnov, Valmez, Valašské Klobouky. To bylo v okolí, to se jelo. No teď je akorát třeba Lačnov a Uspěti Hněvy a tak, ale tak jsou taky, nebyly takové skoky, jak jsou teď. A já vím, že ty motorky nevydržely to, co teď. Dřív motorku musel šetřit, aby vydržela celý závod, ale teď je to tak, že motorka vydrží a ten chlap už nemůže. už na to nestačí, jo? Buď nestačí fyzicky, nebo technicky. Ale motorka se už nekazí. To už jsou ty japonské a ty už toho člověka zničí. Jo?
1: No, vy jste říkal, že teda v tom roce, kolik jste říkal, 1971 se jel v
2: Přerově. No, to bylo mistrovství světa poslední, no.
1: No a tam jste teda jako se účastnil jako závodník a na kolikátém místě jste byl?
2: To je vzadu úplně, tak jak teď jsou rádi, když jsou kolem 20. místa. Akorát teď jeden mě překvapuje, že kolem toho 10. se objevuje nějaký mladý, který byl 5 roku v Itálii, trénoval. Tak sleduju to, ale já už teď s kamošama jezdím na přírodní okruhy a teď třeba sobota, neděla je to v Brně, poslední závody na okruhu. Mm. Jo, tak jezdím se s nima dívat, jako. Byl jsem si tam raz zaplatil a šel si zajezdit, no taky. Dobře.
1: Pane Jiří, no tak já vám přeju spoustu krásných kilometrů a hlavně vždycky bezpečně. S rozvahou a se šťastným návratem domů. Mějte
2: krásnou noc. No a jinak mám nachystané veterány pro ně, aby měli starší 50 let od nich. Já budu 256. ČZ to 250, 62. A vnučka chtěla taky, tak má pionýra. Tak to mám pro ně nachystané.
1: Tak to se mají. To si myslím, že teď spousta posluchačů...
2: Ale ještě to nechápou.
1: Ale pochopí. Nebojte se. Jsou to poklady.
2: Časem, no.
1: Mějte se hezky.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Omlouvám se, už jsem myslela, že jsme se rozloučili. Už jsem pustila jingle a teď taky Lenku Filipovou. Píseň Zamilovaná, 11 minut po půlnoci. Tenkrát

0: Takže já jsem sice měl řidičák už od 15 roku na Pionýra, ale to byl brácho Pionýr. Ale potom jsem si našetřil s naší pomocí mojich rodičů na motorku Čizu 175 sportku na 19 kola, ale která byla taková zvláštní, že to byla nějaká série, která měla jít do Anglie a měla takový nátěr, který potom měli policajti, bežové blatníky, světle červená kapotáž. A jak jste říkal, nějaký ten zážitek, tak když si to bylo tak kolem 80. roku, čili 1980, sedl na motorce a teď někde jsem zastavil, bylo to blízko trati železniční a tam byla střešňa a teď najednou vidím, kluci skáčou se střešně dolů a letí pryč. A co se děje? Potom jsem si uvědomil, že si mysleli, že jsou policajt a tak proto skočili jste střešně dolů a letěli pryč. A to bylo i tím, že jednak jsem měl tu motorku, kterou potom měli ty 250-ky a vy policajti takového barevného značení a taky jsem měl takovou přilbu bílou. A tak to se mi asi spletli a tak toto se vždycky dávám k lepšímu. Já tu motorku samozřejmě ještě mám, ale už na ní nejezdím, protože značky jsou v depozitu, ale už si každý rok vždycky říkám se zimu, to musím dát do rychtíku zase a zkusit, jestli to jede a případně, že bych si ty značky z toho depozita vyzvedl. Takže tak asi.
1: No, řekněte, co je pro vás to nej, co podle vás láká motorkáře k tomu, aby sedli do sedla a vyrazili?
0: Tak je to, že kolem vás slyší ten větr a je to takové jakési příjemné a úplně to fascinuje, protože něco jiného, když jedete autem a něco jiného, když jedete na motorce. To je úplně paráda.
1: No, jak se zeptal, nebezpečí? Vnímáte to, že to není bezpečný stroj?
0: No, tak měl jsem asi dvakrát pády nějaké, ale jeden ten pád to byl takový, bych řekl, kdyby dopadl špatně, tak jsem tu nebyl, nebo nebyly to moje děcka, protože vezl jsem z Halenkovi svarební šaty, a tam z Halenkovic do Napaje, to sama serpentina, jednu proze, tu zadáčku jsem nevytočil a skončil jsem v Kříkopě, ale naštěstí to byla jenom ohnutá stupačka a trošku jsem byl podřený. No.
1: Počkejte, vy jste vezl svatební šaty, rozuměla jsem dobře?
0: Dobře jste rozuměla, no.
1: Jak to přežili ty? Počkejte, jak dopadly ty svatební šaty?
0: Svatební šaty bez problémů, ale říkám trochu ohnutá stupačka, takže svatba byla a skončila to jako jenom jako pěkný takový příběh, který příběh s dobrým koncem.
1: Ale to nebyla vaše svatba, nebo ano?
0: Moje svatba.
1: Aha, tak to je teda něco.
0: To jsem zatajil po tomhle věstě a jsem to říkal daleko pozdě, protože nevím, co mě řekla. A tak asi by si mě vzala určitě.
1: No, když teda jste zmínil tu spojitost svatba motorka, tak můj taťka se vyboural půl roku předtím, než si měl brát moji mámu a svatba se kvůli tomu musela posunout o celý rok. Takže já, když se řekne motorka, tak no, vždycky se do toho našeho vnímání vlastně všeho propisují naše vzpomínky a ty zkušenosti, takže já jsem se těšila na to, co mi budete dneska říkat a těšila jsem se, jak vám budu oponovat, že to není bezpečné a zatím teda jste všichni mluvili tak hezky a s takovým respektem k té rychlosti, že bych si s váma vlastně, kromě toho pána, který volal před váma, který jede 270, tak s tím bych nesedla, ale ne, asi s vámi všemi ano.
0: Ta motorka nikdy nejela, ale tak já si myslím, že takový 160, 180 jsem jel, což bylo na tu motorku hodně už. Tak to jsem jel, ale jako takové spíš byly takové zážitky pěkné. A ještě jeden jsem měl takový pěkný vůzovka zážitek,

0: byli jsme na Halenkovicích, tam vystupoval Pavel Novák a potom, když jsme jeli dom, tak nějak byl nějak, protože no byl prostě předtím dva bouřka, tak jsme jeli dom a teď v zatáčce nad Svitinovem, mezi Svitinovem a Halenkovicem, prostě to podjelo a už jsme jeli poprdela, když to řeknu. A teď je, stoku jsme se dali dohromady a ale zjistili jsme, že kamarád tak měl odřené loktě, nějaký nový svetr, úplně všechno, tak trochu tento vál říkal, ale teď ty nemáš prdel vůbec. Tak jak jsem spadl, jak jsem měl to, že bílé gatě a ty se úplně prodřeli a až na holu to tam na cestě nic nebylo, ale on, protože byl trochu podrýn, tak jsme zasplatili ve Spitinově a tam nás ušetřila se paní, co byla Červený kříž, ale už to zase potom nahlásila na policajti, tak nás pozvali k policajtům, tam seděli v úterý a ten pán, co nás vyšetřoval, tak byl nepříjemný, tak na mě křičel už, že jsem zdareval, že jsem byl ožralý a proto jsem to nenahlásil. Říkal, já jsem uklidnil, že jsem byl strojvedoucí na dráze, říkal, ne, já prostě nepiju a tak to na, on potom zmírňoval. No a potom, když viděl, že jsou klidný, tak mě nabídl, že by mohl studovat vysokou školu na policii. Tak to jsem potom odmítl, ale takový to byl jakýsi dobrý pocit, že nejsou až takový darebák, jak on to z začátku myslel. No.
1: Dobře. Tak děkuju za milou návštěvu, za vaše povídání, za sdílení a zase někdy. Budeme se těšit, ano?
0: No, někdy vás zase uvidívají osobně, protože párkrát jsem vás viděl osobně a byla jste příjemná velice.
1: Byla jste tady třeba na dnu otevřených dveří nebo na nějaké akci?
0: Ne, teď ne, ale bylo to, myslím, v loni nebo předloni, když bylo tak ten, o těch osobách, kteří něco dokázali a bylo to pro ty žáky ze školy vždycky psali.
1: Příběhy naše sousedů. Ano, to je můj oblíbený
0: projekt. Bylo to právě o jednom pánovi od nás, kterého já jsem vždycky uznával, pan Šohajek, takže o to bylo takové příjemnější.
1: Tak třeba zase někdy, když byste měl pro nás nějakého pamětníka, tak se ozvěte. Opatrujte se a zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Chvíli nad vodou, písnička Anika.

0: Na motorce člověk cestu nejenom vidí, ale také ji mnohem intenzivněji prožívá. Kam vedla ta nejkrásnější, kterou jste kdy na dvou kolech absolvovali? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu, která má název Na motorce životem. Jitka z Přerova si teď s námi bude povídat.
1: Ano, vítejte a povídejte. Já mám trochu trému, protože volám poprvé. Takže tak mi bude třeba asi hlas, ale to nevadí.
0: Já to je úplně jenom v pořádku, pokračujte.
1: Já bych chtěla jenom říct, že teda já jsem neměla ani kolo, neměli jsme ani motorku doma, my jsme měli později jako auto, ale já jsem jezdila jako holka k dědečkovi na Svatý kopeček, protože jsem bydala v Olomouci a vždycky, když jako mě vezl dědeček domů, tak to byla motorka taková, kterou mám pořád jako na mysli, taková legrační. A nevím, jak se jmenovala, ale vím jenom, že to bylo, jako sedadla byly dvě, na to zadní to bylo jako zvýšený a držela se tam taková rukojeť, jako před tím, co se jeli, jako za tím. A ještě si pamatuju, že ten dědeček, on je jako, to bylo krátce po válce, jo, to bylo asi 5 roků zase válce nebo to. A on tu motorku měl, mě to právě tak jako fascinovalo, že on tam měl takový ten balonek s tím jako troubil, nebo jo, prostě, haló, slyšíte mě?
0: Ano, posloucháme.
1: No, a tak to mě jako tam zaujalo a potom ještě mě zaujalo, že tenkrát jako nějak asi ty příruby nebyly nebo něco, ale on si nasadil takovou čepici koženou nebo něco. To jako tak jako děcko, tak ještě jsem podnímala, jo. Tak to byla taková motorka, to byly jenom takový vzpomínky, jako co říkám, protože jsem nevlastnila ani motorku, ani nic, jo.
0: To byla taková kožená kukla, že?
1: No, ano, ano. Takže tohle to mám v mysli, jako co by malá holka nebo mladá, taková školačka. A pak, když už jsem byla jako větší, už jsem byla slečna, tak si pamatuju, že stric ten právě měl tu Javu 250, jak zpívá právě ta Věra Špinárová. A opravdu to byla tak pěkná motorka, že je opěvovaná, no jako ještě dneska, když tak člověk poslouchá. To se mě hrozně líbilo, to měl stric. Tak na to mě taky kolikrát vezl. A potom třetí motorka, která se mě líbila, tak to byla skuter. A ta se mě líbila jenom proto, že tam se mohla dáma sedět, nebo žena sedět bokem, jo. To nevím, jestli to vy mladí jste slyšeli nebo něco. Ale to se mohlo sedět, pokud jako nejela někam daleko, tak si mohla sednout bokem a jelo se. Takže to byly vlastně jako motorky. Ale jinak jako motorky se mě vůbec nelíbějí. Mám z nich strach prostě. Já to ani nemusím prohlížet, jako mě to vůbec jako prostě mám z těch motorek strach. A když začnou jako třeba přidávat plyn a začne ta motorka ještě tak řvát, jako, tak já bych toho zbláznila úplně, jo, co to je prostě jako za pocit. Takže chtěli akorát to, že tyhle ty vzpomínky, jako co jsem řekla, tak ty mám pořád jako v hlavě. Ale co se týče tady těch dnešních, tak to mě vůbec nezajímá, protože mám z nich strach. A to je
0: Jitko, no já to teď mám v hlavě od té doby, co jste řekla, že se sedělo na straně jako na dámičku. Jak si to mám představit? To nebyla. Jestli to bylo jako speciální sedátko, nebo jestli se tam prostě jenom takto žena z boku sedla?
1: To byly 60. leta a to byla motorka prostě jako i na pohledě z kamu, že zepředu bylo takový plexisklo a bylo tam jako to sedátko tak, že prostě jako jste mohla sedět bokem, jo, když třeba měla ženská úzký sukně, jo, a nejela daleko pochopitelně, tak mě taky vozil jenom do práce. Takže taky to jste mohla mít boty na kramflíčkách, jo, a prostě z boku se sedělo, no. Takže to jako, to byla hezká motorka. Možná, že si na to někdo vzpomene, jestli třeba k tomu něco řekne. No, tak to jsou ty moje takové ty lásky takový, který mám ráda, na který ráda vzpomínám.
0: Jestli jsme počítali dobře. Jitko, moc děkujeme za návštěvu, za telefonát. Bylo to milé.
1: Já taky děkuji. Třeba se mě hlásil, já bych třeba mluvila ještě něco třeba víc, ale už jako...
0: Bylo to perfektní, premiéra se vám povedla, číslo uložte, jsme tady každý den od 23. až do 1. A jsme
1: číslo
0: tu
1: mám uložené, já vás poslouchám od začátku, ale já jsem nikdy neměla, prostě jako nemohla jsem zavolat, prostě pořád jsem, to odkládala.
0: Tak já jsem ráda, že jsme konečně našli téma, při kterém jste se odhodlala, stálo to za to. Ať se vám daří a krásnou noc.
1: Děkuji vám pěkně, taky vám přeju krásnou noc a všem nashledanou.
0: Ze Zlína do Přerova jsme pozdravili paní Jitku a posíláme Pavla Bobka. Vám všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, je 7 minut po 1 a mluvíme o motorkách. Motorkářské historky často začínají větou, to jsme jednou vyrazili a pak se stalo něco, s čím nikdo nepočítal. Jakou takovou příhodu máte schovanou vy? Volejte noční linkou Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat, čekáme na vás. Ano, slyšíme se? Tam byla paní Helenka, která volala z Krkonoš, ale nestihla nás pozdravit do vysílání a odpojeno. Tak jdeme na telefonní linku číslo 2. Někoho překvapíme, protože se budeme spojovat živě.
2: No, dobrý den.
1: Dobrý den, kdo volá?
2: Volá Karel Brnojich.
1: Karle, vítejte a povídejte, no. Už jste v éteru.
2: No, na motorce jezdím 61 let.
1: Aha.
2: Takže ten skúter, co paní vykládala před chvilkou, byl skúter 675 a fakt se na něm v 60. letech mohlo sedět z boku.
1: No a víte, co mě zajímá, jestli to bylo speciální sedátko pro ženy, aby seděly na boku, anebo jestli to byla klasická motorka a ženy si na to sedaly z boku, jestli mi rozumíte.
2: Spolujezdec se musel dobře držet řidiče.
1: No, tak to...
2: A ženy mě předávali z boku a i v letáci na ten skútr byla reklama, že tam žena seděla z boku na tom skútru, jinak se mu říká prase, to byl strašně pěkný skútr ze Strakonic, se vyráběl.
1: Aha, no a myslíte, že to bylo teda populární, říkáte, bylo to hezké, ale bylo to žádané dost, jako že to byla výhoda, že to je pro ty ženy?
2: Ne, to byla spíš taková výjimka, taková reklama, jo.
1: Aha. No, tak a teď o vás. Říkáte, že jezdíte přes 60 let.
2: Na první motorku jsem měl v 15. To byla Javeta, skúter náš, který vyráběný taky ze Strakonic, jo. Tak jezdil jsem na něm 5 let. Potom jsem měl skúter Manet 100. To jsem měl, až jsem udělal 18 roku řidičák, jo, tak jsem mohl, tam měl obsah 100, ten jsem měl asi 8 let, jo. Potom byla přestávka, že jsem měl Trabanta, jsme měli jako a favorita. No a teď v 60 jsem si koupil Betku na jezdění do práce. To je čínský moped, ale s japonským motorem. A od 70 mám motorku Yamaha skútera, na které mám najetý 16 000 km a jezdím na něm 6 let úplně bez problému. Každý den, když se dá, tak jedu nakupovat na zahrádku. Jezdím na skútru každý den.
1: Každý den.
2: Teď když v sezóně.
1: No a kdy bude čas zazimovat?
2: No, zazimuji, až je mi prostě zima, jo. Až se na něm nedá vydržet, jo.
1: Aha.
2: Tak prosinec, leden, únor, jo, nejezdím. V listopadu ještě do ní jsem jezdil, teď jsou teplé zimy, tak...
1: A vydáváte se často i na dlouhé cesty?
2: Dlouhé trasy s kamarádama jsme byli nejdál v Trenčíně, jo. Na Hradě a na Výletě a na Lopeníku a na Slovácku.
1: Mhm. No a jezdíte nejraději sám, nebo ve dvou?
2: Jezdím sám. Ještě jsem ten na skútru jsem ještě nikoho nevezl, jezdím sám.
1: Hmm. A jak teda vnímáte bezpečnost versus nebezpečí, no, na silnici pro motorkáře? Třeba motorkáři versus řidiči automobilu?
2: No, jezdím aj po městě, po Brně, ale člověk musí být velice opatrný, ale ten skútr má výhodu, že tím autem na křižovatce ujedete, přidáte plyn a ty auta zůstanou za váma, jo, takže skútr je do města velice šikovný, jakkoliv se zaparkuje a musí člověk být strašně opatrný, no, taky jsem se vyboural, ne, když jsem měl tu první Betku, to Javetu, to jsem měl 15 roku, tam v autoškole mě udávali jako ostrašující příklad, že jsem nejlepší uměl vyhlášku a první jsem se vyboural.
1: No, ale tak nic vážného, to bylo předpokládám.
2: S kamarádama jsme blbli, já jsem měl za ním blízko, on si vzpomněl, že se musí podívat, kolik má benzínu a já jsem nestihl zabrzdit a před něho jsem přeletěl. Teda. To byla první havárka v 15.
1: První a nic horší už pak nepřišlo?
2: Ne, no potom ještě jednu havárku jsem měl, to jsem měl zase od tety z Hoštejna do v Přerově. Ona mě strašně nabalila, to jsem měl toho skútra, tam se mohly před kolenama tašky nosit. A jsem jela, taška mě spadla na brzdový pedál, přede mnou jela auto, ono přibrzdilo, já jsem chtěl přibrzdit a stoupil jsem na tašku, tak jsem jel do příkopí a smůla byla, že tam byl mostek, tak jsem skútr zůstal před mostkem a jsem ho přeletěl, jo, v příkopě. Nic se mě nestalo, ale nešli otočit řídítka, to bylo před Přerovskýma strojinama, tak jsem ho tam rozdělal, Přerovský strojinárně to vyrovnali a dojel jsem domů.
1: No tak my vám přejeme, abyste pokaždé přijel šťastně a bezpečně domů. Poslední otázka, bylo komu předat vaši lásku k motorkám, nějakým mladším generacím?
2: Ne, máme dceru, ale denně jezdím, říkám, nakupovat teď na zahrádku, jako a jezdím 61 let na motorce, no.
1: Klobouk dolů. Tak i nadále spousta bezpečných
2: kilometrů přeji. A strašně rád vás poslouchám, abyste nejpříjemnější hlasatelka ze všech nočních línek. Jo, strašně vás rád poslouchám.
1: Děkuju, já se snažím a mám vás ráda všechny, tak doufám, že to necítím.
2: No, taky pocházím ze Slovácka, jo, takže...
1: Tak to jste tady...
2: Tady v Brně jsme, u Brna jsme jako Kofi. Náplava, no.
1: Elán, kapela, láska moja, písnička i pro vás, tak vás moc zdravíme.
2: Děkuju, všechny zdravím a dobrou noc.
1: My děkujeme.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pro někoho je nejkrásnější na motorce rychlost, pro jiného krajina, cesta, pocit volnosti. Co jste na jízdě milovali právě vy, tak o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. A přichází ze Zlína pan Dan, vítejte.
1: Dobrý večer.
0: Tak my už jsme mimo éter probrali tu jízdu žen na motorce, na té Četřizetě, jestli to říkáte.
1: Na tom skútru, na skútru.
0: No a, aha, tak to ještě něco jiného, no to, vidíte co, a úplný like jsem, ale o to víc mě to baví poslouchat a seznamovat se třeba s nějakými novinkami pro mě, novinkami, o kterých mluvíte, třeba motorka pro ženy, vy jste teda připomněl, že to je kvůli tomu, že měly dámy sukně. A teď
1: to bylo pro spolujezdce, myslím si, že to asi nešlo řídit, určitě to bylo jenom jakoby spolujezdkyně, že mohla sedět bokem vzadu na té motorce kvůli dlouhým šatům. A bylo to jenom na tom skútru vlastně povolené. Já, samozřejmě, že kdo jezdí na motorce, tak tohle dost dobře nechápe, není mu ani jasné, jak tohle mohlo fungovat s bezpečností a s ovladatelností té motorky, ono, jako to asi dost nefungovalo, spíš to byla taková reklamní věc, zase pomalu. No, jak ta motorka dokázala jet relativně rychle, ta jako klidně ke 100 km, 80 to určitě jelo. Ale tohle bylo zajímavé, no, že se sedělo takhle bokem, ta doba byla úplně specifická tenkrát, bylo dovolených spousta zvláštních věcí. Prodával se ostříc žiletek do zrcadla, kdy do rána byla naostřená žiletka, jenom vlivem malé pyramidy, ta se normálně dala koupit v té době. Bylo zajímavých, spousta věcí se prodávalo. To už o tom dneska už nikdo neví a ještě se o tom vlastně dokonce pochybuje a přitom to vlastně fungovalo, jo, tenkrát. Nikdo to vůbec neprožíval, koupil to hotovo. Klasicky v socialistickém sektoru.
0: Tak zkuste teda teď vy povídat o těch vašich zážitcích na motorce. Jste teda motorkář tělem i duší?
1: Jo, asi nejsem, ale jezdil jsem celé dětství jako na motorce, nejdřív kolo, závodil jsem na kole a pak vlastně přišla ta motorka. V podstatě logicky člověk chtěl jít rychlej a víceméně celé to dětství na tom člověk strávil, hodně se naučil a čerpá z toho celý život. Dneska je to složité, když vidím někoho, kdo sedne na motorku a krátká sukně a tak dál, vůbec žádné vybavení. A ta motorka je především, musí člověk počítat, že je to nebezpečné, že tam dojde k pádu, jo. Je tam ta možnost, že dojde k pádu. A musí všechno pro to udělat, aby se to nestalo, ale musí s tím počítat, že se to může stát. Samozřejmě se to stává jednou za čas. Záleží, jak se jezdí na té motorce, jestli se jezdí citem, anebo jestli je to jako dopravní prostředek třeba do práce a člověk přizpůsobí tu rychlost, anebo to vnímá jako pocitem, takže vlastně jezdí i rychleji a tak dále, tím vlastně se vystavuje tomu riziku. Dneska je to hodně složité. Jo. Dneska v zásadě motorka, motorku jsem nahradil kabriem, to byla jediná možnost, si myslím, že dneska je aspoň částečně eliminovat problém. Jo, který vlastně s tím je a to, co tady je v té republice, jak vlastně ta společnost je celá polarizovaná, tak ta zášť mezi cyklisti, motorkáři, uživatelé stezek, ať už třeba chodci versus kdokoliv, kdo se pohybuje po silnici, tak není to stmelené, jo, ne, ale jde to ze zhora, si myslím, jako to je můj názor, že tam, kdyby přišlo k tomu stmelení nějakému těch lidí, aby se k sobě chovali líp, tak to bude fungovat. A tohle nefunguje. Jo, jsem z toho takový zoufalý, protože člověk jezdí na tom kole a pohybuje se v tom klasickém provozu. A tohle úplně to dobře nefunguje s tím a zatím to nikoho nenapadlo to nějak jakože stmelit.
0: Žádnou souhru nevnímám, takže s vámi souhlasím. Jakoby si ta jedna skupina účastníků toho silničního provozu neuvědomovala tu druhou. A vlastně ani nevím, kde se to vzalo. Vy jste říkal, že to jde zhora, ale
1: jde to
0: vlastně
1: ze zhora 100%. I každá informace proč. Každá hodí se to, té společnosti se hodí, aby jsme nebyli jednotní. Jo, já nevím, teď asi to určitě ten vstup. Tady to rádio není úplně o tom to takhle jakoby politicky nějak stočit, ale ono to bohužel k tomu všechno spěje, tam to začíná. Takže vlastně začalo někdy, zhruba to vypuklo někdy před covidem, kdy se snažili nás jakýmkoliv způsobem rozdělit a od té doby to pořád pokračuje. Pořád nás někdo dělí a nutí nás tomu, aby jsme se rozdělili a aby jsme vyslovili jakýsi názor, a který není založený úplně na pravdě. Je založený na informaci, která ta informace nějakým způsobem podujatá a tímhle tím směrem míří, aby my jsme si vybrali.
0: Kam až jsme se dostali od těch motorek, vidíte? No, tak vy teda na motorce teď aktivně nejezdíte, ať jezdíte na čemkoliv, zejména tedy na kole, když jste o tom mluvil, tak vám přejeme, abyste vždycky bezpečně dojel, kam míříte. Děkujeme za to vysvětlení té jízdy na skútru pro ženu. Našla jsem si to na obrázku, vypadá to zajímavě, našla jsem si takový reklamní leták černobílý, který tehdy asi propagoval tady ten stroj. No. Je to zajímavé. Opatrujte se a zase zavolejte. Naslyšenou.
1: Mějte se moc hezky, nastanou.
0: A dnešní motorkářská linka, noční linka Českého rozhlasu bude končit. Ano, dívám se na čas a je to tak. Tak děkuju za všechny telefonáty, příběhy, vzpomínky. Myslím, že jsme dnes společně ujeli opravdu pořádný kus cesty. Přeji tedy klidnou noc, pokud vás zítra čeká nějaká cesta, ať už na dvou, čtyřech kolech nebo pěšky, hlavně ať vede bezpečně do práce, domů, na nákup, kamkoliv. Od mikrofonu z Línského studia se loučí Jarka Barboříková. Já se na vás budu těšit zase ve čtvrtek v Noční lince. Do té doby se opatrujte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Už dlouho jsme v Divadle pro vaše uši neseděli v kavárně, já nevím, jen tak nad partií šachu, anebo ještě lépe nad stránkami otevřených novin. Co třeba takové Národní listy? Může být? A v nich pár fejetonů spisovatele a novináře Jana Nerudy. Tak dobrý večer a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: Tohle mě, poslechněte Věru, hodně pobavilo. Když jsem v archivu hledal, co z Nerudových fejetonů máme ve zvukové podobě, nejenom, že jsem našel ty známé Vzpomínky vandrovní, přečte je pan Miloš Nedbal, ale taky fejeton O cestě tramvají. Ale pozor, nejenom to. Ten fejeton totiž začíná tady na Invalidovně. Tady začínala vůbec první koněspřežná tramvaj v Praze, jenom malý kousek od místa, kde to dnešní Divadlo pro vaše uši pro vás natáčíme.
2: Pomalu vlézají lidé. Naproti mě usedne pán nějaký, zcela měl ho stejný. Vedle mne usedne slečinka v černých šatech a s tvářičkami jako plamená broskev. Zároveň s ní vstoupla prostěji oblečená mladá ženská s nemluvnětem na ruce. My jedem až k prašné bráně, povídají jakási maminka s dorostlou dceruškou, stojící venku ještě na dláždění. A salutující konduktor ukazuje mlčky dovnitř. Ještě několik mužských a ženských, konduktor vstoupil dovnitř, otevřel koženou kabelu, vyndal jízdní lístky, znamení to, že chce peníze. Nakonec Smíchova, pravím, co možná Nedbale, a s vynecháním slůvka až, aby bylo vidět, že jsem zvyklý konat větší cesty. 15 krejcarů. Až nakonec Smíchova, pravím teď s důrazem. No ano, 15. A podává červený lístek. Na Josefské náměstí zašveholila broskvička vedle. Konduktor hvízdnul, vůz se hnul. Že prý pořád ještě nemůžou nalézt ty poklady, které měl Abdul Aziz, míní mužský hlas kdesi ve vagónu. Ať prohlídnou jeho prádlo, snad si je dal do punčoch, jako má babička Ptolary, míní jiný. Ale falešných bankovek je prý v Haliči, no, plné noviny jsou jich. Tedy ať pozbírají ty noviny. Jungmanovi sady, hlásí konduktor. My jedeme až k prašné bráně, volají ty dvě ženské, jakoby ve strachu, že je někdo z vozu vyndá. Lidé přibývají a vystupují, málo co se mluví. Skoro každý dá se do lektury jízdního svého lístku. Teď znějí ty lístky už dost slušně česky. Pak se dívá mlčky ven. Poříč, Josefské náměstí. Tak. A teď se mě broskvička vykutálela z vagónu ven. To je nějakých štací a notiční knížka pořád prázdná. Žádný cestovní dojem. Snad bych se mohl vpravit do nějakého filozofování, ne? Například ty štace mizí, lidský život mizí. Fuj, to zní už trochu známě. Štíhlý černý muž s černým vousem a černýma očima, hotový neapolitán, jenže mluví česky. Na hlavě francouzská čapka, na těle druh francouzské uniformy. Pan kontrolor. Velmocný pán, zajisté. Mohl by nás všechny vyhnat z vozu, kdyby chtěl. Na svém lístku jsem četl poznámku, že ztráta tohoto lístku se nějak trestce. Honem teď lístek hledám. Pan kontrolor vbodnul zrakem do konduktora, pak se vbodnul do nás. To pán Bůh ví, kam já ty jízdní lístky vždycky vstrčím. Tady není v žádné kapse. To pán Bůh, snad jsem jej nedal do portmoné. Nebo jsem jej snad strčil do hodinek? A tady je hloupost. A hledal jsem jej v té kapse třikrát. To ale dělá ten strach. Tak, a jsme už u Šlikova paláce. Namáhám se vmyslit se do toho, že jedu jako někde cizím městem. Ale kam vyhlídnu samé známé tváře? Támhle paní S. má teď lejtnanta. Támhle pověstný lichvář A. Holomek. Tamhle blondýnka z baletu. Věru. Nejde to představovat si cizí město se samými známými lidmi. Národní divadlo. Jak velebně se vypíná, ale nechám je se vypínat. Dnes mě už nenapadne bez toho pranic poetického. Nemám den. Také nemám čas na poezii, musím pěšky přes Řetězový most. Nesu si svá zavazadla, totiž slunečník a jízdní lístek. Jízdní lístek držím v ruce, abych ho nehledal zase v hodinkách. Na Střeleckém ostrově hudba hraje a láká, sedí tam dole 100 lidí. Hlupáci, za polovičku outra ty mohli by vykonat cestu. Vagon za mostem už čeká. To byl nějaký kompliment od konduktora. Dobrý muž, patrně, a vzdělaný. Chvilinku čekáme, ale už nikdo nepřichází a konduktor cinknul. Vagon hraší, u náhlého záhybu oujezdského skřípe, jsme za branou a já sedím ve vagónu sám. Divný cit. Není mě jaksi volno v té samotě. Ven vyhlížet? Co pak člověk na Smíchově uvidí? Napravo šíře hledím, nalevo zrak bystře otáčím, než mé darmo oko v tramvaji lidstvo hledá. Není ho. Štace, nevím jaká, opět nikdo nepřistoupil. Dodám si srdnatosti. Na Smíchově nejezdí mnoho lidí, co? Pravím ke konduktorovi. V neděli máme plno, všedního dne je smutno. Štacion Plzeňská silnice. Opět nikdo. Kočí hladí svého líného koně bičem a pořád něco k němu nebo k sobě mluví. O, samoto, samoto. Člověk potřebuje půvabu ze společné zábavy a když nemá nikoho, mluví sám se sebou. Ale cítím, že samota začíná na mého ducha již působit. O samotě rostou nejvyšší palmy a pnou se cedry do nebes. V samotě budí se vyšší život. Cítím, jak ke mně přistupuje poezie. Nebešťanka, rychle. Už stojí první verš v notiční knize. O samoto, o samoto. Já vím, co při tom verši cítím. Teď jen jak dál, ve mně všechno víří. Přemýšlejme. O Tannenbaum, o Tannenbaum. Tannenbaum nevede k ničemu. Kdybych se okamžitě propadl, nenapadne mě jiný rým než o samoto, ty turecká holoto. A to přece nejde. Zahleděl jsem se na koleje před námi. Jakoby někde po nich musil rým běžet. Koleje jdou do nedozírna. Náhle se mně zdá, jakože ty koleje vyjeli kolonisté před námi, kteří se první ubírali pustým pralesem. Prales stojí, musíme navlas v těch kolejích za nimi. Nevím, kolik jsem tak prosnil štací. Náhle stojíme. Jsme na samém konci Smíchova. Kolem velebné ticho. Na nádraží ani človíčka, na silnici ani duše. Co teď? V tom vyskočila tam z jednoho hostince sklepnice, zatočila se vesele, zakvikla a zase zmizela. Pěkná holka. Vidím u hostince zahradu. V ní sedí lidé. Ženské. Snad tam najdu pro svou samotu rým.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Víte, my jsme cestovávali přece jen pěkněji, nežli se cestuje nyní. Nejsem chvalořečníkem minulých dob. Je ale zcela přirozeno, že také ty doby minulé měly své zvláštní, své půvabné stránky a pamětník jich, že tedy o nich mluví. My cestovávali, abych tak řekl, hloub. Dojmy nemíjeli tak rychle. A to je dobře, zvláště pro mladou duši. Kde se člověku líbilo, tam se pozdržel, natáh a díval. Obraz, ať kraje, ať lidí, měl času dost ponořit se až na dno duše. Člověk mohl kraj a lidi si zamilovat i musil milovat vlast a národ, když sám poznal, co je v nich krásy a dobra. My cestovávali tedy češtěji. Dnes přelítneš za 6 hodin půli Čech a naučíš se považovat zemi svou rodnou za nepatrnou. A dále. Jak vstoupíš do vagónu, cítíš se už jaksi v cizině. A jakže se chová i dnes ještě Čech nečesky v cizině, žalno mluvit. My, ale nač pak potřebuju mluvit tak vážně a důkladně, já zkrátka pravím ještě jednou. My cestovávali pěkněji a punktum. Kde pak například spíte dnes, vy cestovníci? Ha? V posteli. A zítra zase v posteli. A pozejtří a za 14 dní a pořád v posteli. Jediný rozdíl, že postel je dnes dražší a zítra lacinější, že je dnes špinavější a zítra čistší, že dnes je na ní pokrývka delší a zítra kratší. Já ale spal jeden den na půdě v seně a druhý na slámě ve světnici a třetí na snopech ve stodole a čtvrtý v peřinách u faráře a pátý zase v seně na formanském voze. To se vám zbíhají sliny v ústech. A jak já jsem například umýval zmoknout, o tom nemáte vy už ani pojmu. Zmoknete snad taky někdy, ano, ale pak otevřete s

Pobíhali kolem nás a usmívali se přívětivě. Chudáček študent z Prahy, člověk by ho mohl ždímat. A kliky cvakali a dveře bouchali a hospodyně už tu nesla košili hospodářovu. Vemte to honem na sebe, pane študent. A člověk se stydlivě postavil někam do kouta a už byl v té košili hrubé a seděl za stolem a ženské se smály a rozvěšovali to promoklé prádlo a stavěli boty k peci. I bože, to byla krása. Študent z Prahy byl vítán všude a všude. Ach, a taková cesta s formanem. Člověk mohl slézt a hodinku se projít a třeba si jít trochu i jahody sbírat. A zase, kdykoliv chtěl, vylezl si na vůz a zakolíbal se v seně do dřímoty. To bylo jiné pohodlí, než i dneska ve vagóně. Ach, ty krásné staré časy. Ach, to krásné staré cestování. Já neříkám, že moderní cestování nestojí snad pra za nic. Ono má také své výhody jisté. Rychlost, poměrnou láci, ještě snad jiné věci, ale ta bývalá romantičnost, ta romantičnost. Nezoufejme si ale. Snad je ta doba nynější jenom přechodní. Snad se vrátíme přece zase ke svým zvykům dávným. Jednotlivé známky naplní už nyní mou duši věru radostí upřímnou. Nepodnikají někteří moudří jednotlivci už teď daleké opravdové cesty, například na bicyklech nebo na malých veslových loďkách? Není v tom snaha po cestovatelské samostatnosti? Návrat ke starým časům? Myslím, a téměř jsem přesvědčen, že skutečná zlatá doba pro cestovatele vlastně teprve přijde. Že přijdou časy, kdy cestovatel bude užívat si se všech možných pokroků lidských, ale také vyhovovat každé své osobní lákavé choutce. Kdo bude chtít, ať si pak letí třeba po balónu. Kdo bude muset, ať se třeba dá naložit na vlak. Kdo bude chtít užít cesty doopravdy, vezme si zase pinkl nebo se smluví s formanem. To bude radost, až povandrujou zase mladí i staří. Arci, rozdíl bude přece vždycky, podle stavu, podle věku. Nějaký pan Rada pinkl asi neponese. Ten si koupí pěkný malý vozík, přepnutý plachetkou nízkou, zapřáhne pěkného psa, postaví se sám s popruhem přes prsa k podsední straně voje, milost paní Radová chytne se vzadu rozpěráku, aby pomohla tlačit a hajdy kupředu. Pes začne vesele štěkat, pan Rada začne rozpustile vejskat. Ej, to bude radost, to bude radost. Na večer si pak zajedou do hospody. Paní Radová zasedne si na lavici, pan Rada vyjde si ještě do obce. A pak se vrátí a s pýchou položí na stůl před svou milostivou hrstku drobných. To jsem sežebral. Teď vidíš, že bych tě uživil, i kdybych nebyl Radou.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Tématem Nerudových podčárníků, fejetonů, bylo ledasco. Jako milovník Verneovek, však si je z Paříže přivezl k vydání do Prahy, snil Neruda třeba o tom, co s námi jednou udělá nebo co s námi dokáže udělat moderní technika. A jindy zase stačil jako námět pro jeho novinový článek, jak záhy uslyšíme, třeba jenom dopis jedné z čtenářek.
2: Přece jen to byla jen jedna jediná řádka, ale zajela jako dýka. I hned v úterý přilétl ten rozčertěný andělskou rukou psaný lístek. Když navrhujete výstavu starých panen, proč pak nenavrhujete také výstavu starých mládenců? Vyzývám vás, abyste navrhl hned příští neděli. Jste-li muž poctivý a spravedlivý. Zalezl jsem do své poctivosti a spravedlnosti jako zajíc do zelí a byl jsem tichý. S bohorovnou nonšalancí mluvil jsem příští neděli o něčem zcela jiném. Ale i hned zase v úterý byl tu lístek. Tedy jste nenavrhl. Já vím, teď co si o vás inu nenavrhnul, protože kdyby tam byla starých mládenců celá sbírka, za 24 hodiny by stromovka uschla a spustla. Děti po širé Praze by dostali psotník. Na 4 míle kolem ovoce by zčervivělo, brambory schněly, ptactvo vyscípalo po nebi i po zemi. To by byl ukrutný pohled, hrozný, hrozný. Už to slovo starý mládenec, naznačující něco naprosto protismyslného, nepřirozeného, baziliška, velikou potvoru hadov, to se přiznám, něco protivnějšího na tom světě neznám. Naproti tomu, bože, jak krásný výraz, jaký vznešený pojem je ve slově stará pana. Stará, ale lilium, nedotknutá, nedotknutelná, bytost tichá, obraz oddanosti svaté. Snad, že kamenitý svět a trnitý život do její duše naházeli zloby, ale pana dovedla všechnu svou zlobu vpravit aspoň do společenské formy a ještě nás, andílek, tou zlobou svou baví. Za to, starý mládenec, jed, jed a jed, zloba neskrocená, společensky protivná, tvor, kterému se snad každý na světě vyhne, vždyť pro pána Boha, starý mládenec, nesmí s jinými lidmi zasednout dnes už ani k témuž stolu. Je tomu zrovna půl hodiny, co mě pošta vysypala na můj stolek gratis exemplář knihy Starý mládenec sám sobě kuchařkou, čili 300 receptů. Ach ano. Stará pana dojímá, budí soucit, politování, aspoň u toho, kdo ji nezná. Ano, četl jsem na staropanenský osud již i výborné básně. Se starým mládencem ale politování nemá nikdo. Literatura se ho bojí, i ten rozpustilý úsměšek národní písně se mu vyhýbá. Není divu, prosicená zloba. Říkáli se, že ve dvou babách vězí tři čerti, mělo by se věru říkat, že v jediném starém mládenci vězí 5 krokodýlů, 7 štírů a 11 netopírů. Já netvrdím, že starý mládenec je už od narození zlý. Ach ne, on také je synem lidské matky. Jenže on stal se zlým. A když pak už jednou začal, také pokračoval. A to jen pro ukrutnou lítost vnitřní. Ne snad lítost nad tím, co ve svém životě hanebného spáchal, nýbrž čeho kdy kde v tom směru zameškal. I vždyť já to vím. Já mu to řekl už několikrát do očí. Vidíš, trdlo, řekl jsem, co bylo v loni, nikdo nedohoní. Vlastně je to nemoc, tohle staromládenectví. A nemoc nakažlivá, až nebezpečná. Dnes, jak tvrdí úsloví, je v Čechách mnichů víc než před usem. Choďte pak po nich, po těch mnižších mládencích a ptejte se po příčinách. Interview je dnes módou. První vám řekne, nemohu vystát děti. Druhý, ženy dnes požadují mnoho, kdo nemá 3000 ročně, musí na ně krást nebo dluhy dělat. A třetí, i když ono trvá manželství tak dlouho. A z tohohle chumlu by se tedy měla udělat výstava? Jak pak? A měla by se ta výstava udělat světová? Pouze česká? Jenom pražská? A jak to pak uspořádat? Starý mládenec se neusmívá, neodpovídá, nebaví. S ním se nemůže na podium jako na výstavě krasotinek. Dát ho tedy do klece jako medvěda hyenu s nápisem nedráždit? Nejlíbe by asi bylo postavit hradu celý, jako v klášteře, chodbou kolem nich by proudilo obecenstvo a hledělo dovnitř dveřmi ze skla jasného, neprolomného. Pohled by to byl náramně poučný. Pro mladé holky, pro jejich otce a matky, pro pány manželi. Bohužel arci poučná stránka lákává jen málo.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Jan Neruda umřel v roce 1891. Bylo mu teprve 57 roků. Kdyby žil, řekněme, do svých 70 či 80 let, mohl číst a určitě by četl fejetony Karla Čapka. A mohl by poslouchat a určitě by poslouchal první české rozhlasové vysílání. Neruda znal ze všech našich dnešních technických vynálezů jen začátky telefonu, telegrafu a fonografu. Ve svých fejetonech často téma nových vynálezů rozvíjel, lehce s humornou nadsázkou, s nerudovskou ironií, aniž by věděl, jak blízko je budoucí realitě. Nesmějte se. Nesmějte se naivitě jeho fejetonu. Usmějte se a obdivujte ryzího básníka a ryzího novináře, který zemřel vlastně docela nedávno. Jan Neruda, telefon a telegraf optický. Kdybyste se mne pojednou a nenadále ptali, co všechno myslím, že se z telefonu ještě vyvine, řekl bych, na mou duši já to nevím. Není to žádná skromnost ode mne, že tak mluvím, já to v skutku nevím. Prozatím vyslovuju slovo telefon v rozmluvě 50krát denně jako každý jiný, hraju si s hezoučkým telefonkem hodinu denně jako každý jiný a občas zdvihnu oči do výše a pravím důmyslně obdivuhodné lidstvo. Tvůj duch nemá mezí pro sílu svou, co ještě vše vynalezneš, kam ještě poletíš, orle, duchu lidský. A za chvilku pravím rovněž důmyslně, pitomci, blbci ličtí, tolik tisíciletí jste tedy potřebovali k tomu, abyste vynalezli věc tak zázračně jednoduchou a jasnou, jako je telefon nemotorové. Je to pravda. Kousek pouzdra, kousek plíšku, malý magnétek a kousek drátu. Od předevčírka jsem přesvědčen, že bych dovedl telefon vynalézt kdykoliv sám a sám. Lidstvo vynalézá, ale trochu pomalu. Chci mu trochu pomoci, myslím, že je to mou povinností, když mám talent. Zvuk už nesem do dálky a to rychle. Elektrickou jiskru také nesem do dálky a to ještě rychleji. Navrhuju, abychom nesli do dálky také světelný paprsek. Zkrátka, já dnes v památný den 1. prosince roku 1877, a to v městě Praze, vynalézám právě telegraf optický. Když si pomyslím, že paprsek světla za jedinou sekundu urazí 40 000 mil, jde mě nad mým vynálezem samotnému hlava kolem. Je to ale zcela jednoduché. Chci například slečně NN nebo paní NN telegrafovat milostný, sladký, přímo plamený pohled. Dobře, zřídím si k ní tedy optický telegraf ze samých zrcadel, posadím se ve svém pokoji luzně před zrcadlo první, podívám se tam a slečna NN, paní NN, už se štěstím rozplývá. Nebo já jsem například podnikatelem velkého politického žurnálu a právě se očekává úplevna velká bitva. Mít všude zvláštního zpravodaje je nepohodlno. Také zprávy telegrafem elektrickým podávané jsou už nám pomalé a k tomu jsou velmi kusé. Dobře. Zřídím si tedy v plevnu pomocí zrcadel svůj telegraf optický a jakmile se bitva strhne, vidím ji v zrcadle nad svým psacím stolem do nejmenších podrobností a dám ji prosazeče ze zrcadla prostě obsat. Ze samých zrcadel jsem řekl a tím jsem řekl všecko. Jsem naprosto proti telegrafování světelného paprsku drátem. Už jde elektřina drátem, zvuk drátem, už je svět zdrátován dost a dost. A hlavně se jedná o to, jak dostat paprsek kolem rohu. Elektrický telegraf, každý se o tom může přesvědčit sám, jde také všude po Praze kolem rohu. A to zdá se tedy být hlavní věc. Jedno zrcadlo se postaví semhle druhé, tamhle třetí, tamhle, jak se postaví, do toho mě nic není, do takových maličkostí se pouštět není mou povinností. Já zkrátka sděluju vynález svůj veřejně a nezištně. Já lidstvu činím kavalírský dar svým ať se jmenuje to moje telátko už jak chce. Svlékám ze sebe kavalírské roucho a vracím se zas mezi obyčejné lidi. Ti mluví teď jen a jen o telefonu. A přeci je telefon ještě chudinka, dítě samá nedokonalost. Z dálky někomu šeptat do ucha dovede. Někomu ale do dálky vytahat za ucho to neumí. Jak vítáno by bylo takové spojení například mezi některými žurnálovými redakcemi. Ostatně, kdo ví, co se ještě stane? Slyšel jsem už, jak telefon sdílel klepy. Slyšel jsem i docela, jak telefon lhal. To je zřejmý talent, to slibuje pro budoucnost mnoho. Nejrozmanitější kruhy přemýšlejí, jak ho prakticky využitkovat. Starostliví otcové rodin pomýšlejí, šlo-li by to rozvinovat cestou z domova drátové klubko za sebou, mít telefon zrovna na rameně pod uchem a slyšet stále, co se děje doma. Čeští herci sobě slibují zvláštních výhod. Již se každý vidí, jak s telefonkem elegantně do ucha zatknutým kráčí po jevišti, jak nebude naprosto třeba úlohu umět a nápověda, jak to svede všechno sám. Schází jen ještě, aby jiné drátky ze sufit jim zdvihaly ruce a nohy a ideál upřímně to myslícího herce bude dosažen. Ředitelstvo divadelní tone rovněž v nejrůžovějších nadějích. Když bude divadlo už vyprodáno, budou se později příchozímu obecenstvu za slušnou cenu pronajímat telefonky. Obecenstvo půjde si na pivo a vyslechne tam pohodlně operu akt za aktem, chci říci sklenici za sklenicí. Také dotyčné abonmá může se přijímat. Rozkvět telefonie bude as rychlý. A myslím sobě, že jako jsou už všude po částech velkých měst filiálky poštovní a telegrafní, budou as velmi záhy v každé ulici štace telefoní. Budu ležet po půlnoci už v posteli, tu se zazvoní, úřední sluha vejde, přiloží mi telefon k uchu a já budu slyšet, jak mě odněkud z hospody nadávají. Rozkoš. Jenže lidstvo trpí přitom trochu na klidu svém. Jaké to byly rajsky pokojné časy, když milení příbuzní pro velkou obtíž psaní a skládání dopisů psali člověku na nejvýš dvakrát ročně. A i tu měl člověk naději, že pošta alespoň jeden ze dvou listů ztratí. Teď listy letí parou, telegraf nás pere, telefon do nás hučí k zbláznění. Člověk, aby dal do novin jednou provždy inzerát à la Voltaire. Jistému neomrzelému dopisovateli totiž, který ho stále přípisy svými sužoval, odpověděl konečně Voltaire přec a sice pane, já jsem umřel a nemohu tedy žádný z vašich listů zodpovídat. Posud vytýkají telefonkům slabý hlas, že prý jen šeptají. Že prý musí člověk těsně přiložit ucho, aby slyšel, vedle stojící, že už nic neslyší. Což je to chyba? Jaká je v tom síla pěkných náhod, přímo veseloherně pikantních situací, z nich jedna i hned zde následuje. Manžel jde po ulici. Drát se za ním šourá, manžel v chůzi drží telefonek u ucha, tvář jeho se usmívá. Potká ho přítel. Přítel, co se tak usmíváš, kamaráde? Manžel, bavím se cestou se svou milou žínkou. Roztomilá, roztomilá, ta má nápady. Přítel, ty jsi šťasten. Manžel, klasický nápad, tu máš. Telefonuj jí honem něco, ta bude překvapena. Přítel telefonuje. Jemnost paní, bavím se právě s vaším manželem. Velebíme vás. Přikládá si telefonek těsně k uchu. Panička telefonuje. To jste vy? Výborně. Jsem sama doma, nechte truhlíka mého manžela stát a pospěšte si honem ke mně.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: S Janem Nerudou se mi připomíná i skoro zapomenuté slovo, totiž hokynář, kupec nebo obchodník smíšeným zbožím, od potravin až po domácí potřeby. Někdy se taky říkalo hrstkář, protože se počítalo a vážilo na hrstě. Dneska máme místo hokynářů oblíbené malé prodejny nebo taky večerky a hokynář už nám zůstal jenom vzpomínkou, třeba právě v Nerudově fejetonu, který přečte Bořivoj Navrátil. Mějte se dobře a zase někdy naslyšenou.
2: Když se někdo už dost nasloužil, zatouží panovat. Voska od fiakru, který si cosi nahospodařil, desátník nebo šikovatel, který sloužil 20 let a má za nevěstu vyhlédnutou kuchařku s několika sty zlatými, venkovský řemeslníček, který prodal chalupu. Ti a jim podobní se touží usadit v Praze při nějaké tiché práci. Třeba stát se domovníkem, být druhým po domácím pánu, shlížet s chladně vytaženým obočím na hemžení na ulici a s nedbalou elegancí krátce odpovídat jo, ne. Mít k dispozici dřevěnou židli v průjezdu a sedávat na ní s dýmkou v ústech a koštětem v ruce. Nebo se stát hokynářem někde ve čtvrti, kde je převáha chudého lidu, který ještě nedospěl k tiché práci. Panovat zkrátka buď nájemníkům, nebo v úkolní chudině. Jde-li však spojit obojí, být současně hokynářem i domovníkem, je pro takové lidi ideál ideálu. A za 20 let je z domovníka sám domácí pán. Dnes se chci především věnovat hokynářům, kterých je v Praze jako máku. Mimo Příkopy je v Praze sotva 10 ulic, kde by aspoň v průjezdu nebyl nějaký ten malý krámek. Přiznám se, že nevím, kolik jich je. Vzal jsem několikrát do ruky anotaci, ale při pohledu na drobně počištěných 20 sloupců, kdy každá řádka značí jednoho hokynáře, sklesly mi vždy ruce a řekl jsem si, že to ponechám mladším očím. Vím, že ve Vídni jich loni bylo 3800, tedy v Praze předpokládám něco kolem třetiny. Zprávu o hokynářích mám z vídeňského Frankfurter Zeitung. V němž Theodor Scheibe uveřejňoval na pokračování velký román Der Greisler von Spittelberg. Oni totiž oba pojmy Frankfurter a Greisler značí švec a obuvník. A jen Frankfurter zní noblesněji. Takovéhle prázdné pýchy a namyšlenosti nemá pražský hokynář zapotřebí. On není v žádném zvláštním hokynářském spolku, který o sobě vydává časopis. A musím říct si, že jsem také nikde po Praze nečetl nápis Dvorní hokynář. Snad protože pražský hokynář nemá důvěru v pražské prince, kteří by s krejcarem od maminky hned k němu přiběhli koupit si cud špalek. A přitom, o bože, co jsme se my praští neprincové nalítali k nejbližšímu hokynáři. Jak věrně jsme mu donesli každý krejcar, ať už poctivě či nepoctivě nabitý. Jak ochotně jsme k němu zaskočili, když matka potřebovala ještě kousek zeleniny. Jaké to bylo gusto tajně si uštípnout růžek marcipánu, vyrýpnout z bečky na nehet povidel nebo ukrást z hromádky jablko. Jak dychtivě jsme do sebe nasávali silné zvláštní aroma hokynářského krámu, skládající se z výparu povidel, petroleje, kyselého zelí a vepřového sádla, míšeňských jablek a zrajícího síru. Dnešní aroma hokynářských krámků je ku podivu stejné jako před lety 30. Vůbec celý krám je uvnitř uspůsoben úplně stejně jako dřív. Venku na ulici jsou ošatky a koše se zelnými hlávkami a bramborami, které se i dnes nakupují podle staré dřevěné mírky, neboť pražský hokinář je nepřítel všeho novátorství a pokroku a nehodlá nic vážit na kila. Na veřejích visí klec s kanárkem, vedle otýpky špejly na jitrnice. Ohřebík vedle, svazek makovic a svazek peroutek na pomazání buchet či masa a kolíky na prádlo svázané do věnce se naparují hned vedle. Pátravé oko vidí, že výše jsou rozvěšeny bílé hliněné dýmky a měchy na tabák, věnce česneku a cibule. Na polici pak stůčky hadrů kmití podlahy a malé kartáčky na mazání bot. Vedle se naparují větší kartáče rýžové na dlaždice a podlahy z prken, slaměné mošny, štětky na bílení, válce na nudle a trsy rozličných vařeček. Půl vchodu do hokinářství zabírá stůl, na něm housky, rohlíky, bochničky chleba. Na šteláři několik sklenic se starým cukrovým a zaprášeným marcipánem, pak lahve s kořálkou značky Hulán, Višňovka, Hořká. Poslední dvě kořálky jsou hokinářova pýcha. Ty vyráběl on sám. Zvlášť Hořká je po celém okolí slavná pro svůj přímo zázračný léčebný účinek a hokinář by svůj recept nesvěřil za živý svět nikomu. Inu, je na ní zapotřebí 7 koření, a sice země žluč, hořký jetel, peliněk, kaktus benediktus, pak... Jo, já kdysi znal všechny přísady, ale člověku paměť slábne. A to já jí měl výtečnou. Já dokonce uměl odříkat celé desatero. Pod stolem se válí košťata, smetáky a bílý písek na drhnutí. Uvnitř krámu pult, na něm váhy a závaží, od stropu visí librové svíčky. Za pultem police s nejrůznějším zbožím. Tabulky perníku na strouhání, hroudy másla, korýtka se syrečky, hrnek se šmolkou, sklenice s kyselými okurkami, rajskými jablíčky, sušenými houbami, škrobem. Vedle ošatky s vejci hromada nasekané soli a pyramida krájeného modrého mýdla. Dál v krámě mají své místo hranice dříví, hromada uhlí, košíky s ovocem a pytle s křížalami. Nejdůležitější místo v hokinářství má však mandl. Mandl je jeho srdcem a plícemi. K mandlu se zbíhají všechny služky a děvčata z ulice. Mandl je hokinářovo potěšení. Stojí vždy v polosvětle v šerém koutě. Zde při praskání válců a skřípání prken se sousedkám nejlépe probírají všechny klepy. Kolem jdoucí panička nevidí, je-li její služka pilná, nebo jen tak stojí a vylévá si srdce. Neslyší, jak s prstem na rtech vypravuje, co všechno u ní doma vyšpehovala. A hlavně nevidí, zdali tam nestojí s nějakým kaprálem. U mandlu sbírá hokinářka všechno to bohatství názorů a postřehů. Tam se pro ní otevírají všechny tajné komnaty okolních domů a rodin. Hokinářka bez mandlu je král bez říše, Sibyla bez věšteckého daru, Leonardo bez rukou.

Pražský hokynář, abych také něco řekl o jeho stránce mravní, je občan ctihodný. Má na starosti potřeby celé ulice a musí tedy za její obyvatele myslet. Musí znát celoroční cyklus a vědět, co kdy do zásob objednat. On musí dovést okurky a narazit sekirku na topůrko, vypucovat klíčící brambory a včas polít sýr pivem, aby uzrál. Má tuze namáhavé povolání, neboť musí ještě vypít loňskou kořálku, která nešla na odbyt, denně stát nepohnutě s dýmkou v ústech ve veřejích krámů a popřípadě dojít časně z rána na trh a vynadat překupnicím, aby levněji získal, co potřebuje. Pak také musí děvečky a sluštičky, které přicházejí na mandl, leckam štípnout, aby měli radost, že se líbí. Avšak musí dávat pozor, aby jeho žena štípání do dívčích sukní nezahlédla. Pozoroval jsem na pražských hokynářích zvláštní vlastnost. A to mlčenlivost. Jejich slovo je drahé. Také české hokynářky se vyznamenávají podivnou mlčenlivostí. Je to přirozené, či chcete-li, je to nutnost. Hokynářka ví nepoměrně víc než jiní lidé, proto musí méně mluvit. Ona zná všechny tajnosti obyvatel ulice a přitom se o ně nesmí podělit. Leda večer, když naloží s mužem, počítají, kolik vydělali, mohou všechny novinky bez obav z úst vypouštět. Hokynářka ví, že ona a její muž jsou dobroditeli celého okolí. Paní úřednice odvedle si od ní půjčuje po zlatce a platí jí 6 úroků týdně. Paní profesorová od naproti si od ní bere na lístek po celý měsíc potraviny a když přijde prvního, odvede jí celou mužovu gáži. Hokynářka ví, čím je. Takže celou její bytost ozařuje ona majestátnost, která se dostavuje vždy, když si člověk uvědomí, že panuje. A je-li za svou dobrotivost navíc chválena a uznávána, nabývá vznešeného klidu a ještě pečlivěji mlčí. Proto každý, kdo se už dost nasloužil, zatouží panovat. Třeba být domovníkem nebo hokynářem. Panovat buď nájemníkům, nebo v úkolní chudině.